právě se mi nezdá, že chtěl bych jinam jít.

dnes přejdeš Legrádskou. Už si odvyk chodit bos, si muž

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Pochoutkový rok.
1: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu instagramovém i facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat

0: 8 za 9 dní kvasový pecen, sem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
1: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35 do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. A rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku. I na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí. Stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
0: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
1: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
0: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, anebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, a vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jistý míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
1: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
0: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná i podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: normovaných.
2: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
2: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
0: Pochoutkový rok.
2: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droždí. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované, teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli a teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladké těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
2: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
2: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
2: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
2: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
2: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat... Čtyři stejné díly. A aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
2: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
2: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
2: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
2: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
2: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
2: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
2: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejest tak rychle a hned.
2: Tohle to je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
2: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
2: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost. Já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Mějte se krásně.
2: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovýrok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavi a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelníky, toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office, a Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bym byl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: no, až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v Císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuji za návštěvu. Františku, díky.
2: Rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé víry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadlo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Utajené poklady regionů s Markétou Ševčíkovou.
1: Příjemný a především přínosný poslech, milí přátelé. Ať už se spolu se mnou vydáváte pátrat po utajených pokladech regionů večer, v noci či přes den. Dnes nás čeká barokní perla Hané, město, které ve středověku bývalo třetím největším městem zemí české koruny. V 18. století se z něj stala mocná pevnost a poté centrum nejen moravské vzdělanosti. Taková je Olomouc, město Marie Terezie i působiště Wolfganga Amadea Mozarta, univerzitní sídlo a historická metropole Hané. A právě ona se postarala v roce 2000 o další zápis Česka na seznam světového kulturního dědictví UNESCO. Je trochu zvláštní, že to nebylo díky tomu, že Olomouc disponuje druhou největší památkovou rezervací u nás, s renesanční radnicí a unikátním orlojem, ani díky souboru vzácných barokních kašen, ba dokonce ani díky spoustě sakrálních památek, protože Olomouc je arcibiskupským sídlem. O ním skvostem, který uchvátil svět, je monumentální 32 metrů vysoký barokní sloup nejsvětější trojice z 18. století, který stojí v centru na Horním náměstí. Takže vzhůru za jeho tajemstvím i dalšími utajenými poklady Olomouce. Tak milí posluchači, my stojíme v srdci Olomouce a díváme se tady na unikátní památku, díky níž se Olomouc dostala rovněž na seznam UNESCO. A o tady té fascinující stavbě nebo soše se budeme bavit s kunsthistoričkou Helenou Zápalkovou z Muzea umění v Olomouci. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Tak paní doktorko, pojďme si ten sloup teď představit. Zkusme se vrátit do 18. století, abychom si udělali takový historický exkurs. Všelikých sloupů mariánských a podobných najdeme v našich městech poměrně hodně, ale tento je jednak obrovský a jednak výjimečný. Tak čím?
2: Vy jste vlastně na začátku toho našeho rozhovoru říkala, že stavba nebo socha. Ono je to vlastně obé. Jo, je to stavba, která je bohatě zdobená sochařskou výzdobou, ale což je vlastně další unikum našeho sloupu, uvnitř této stavby je umístěna kaple, která je rovněž zdobená, a ta kaple dotváří celou symboliku té výzdoby, která je potřeba číst od vlastně toho nejnižšího podlaží, kde vidíme 12 světlonošů, andělů, kteří nesou lucerny, které dříve byly proskleny a byly tam zapalovány ohně, takže opravdu nesli světlo. Andělé, co by i ochránci. Současně vlastně tam byly ohňové vázy po stranách, které zase symbolizují vzkříšení. Vlastně to jsou vázy z antiky pocházející, kde se zapalovaly ohně, a vlastně ten symbol je připodobňován právě k Kristovu vzkříšení. Když se posuneme dál, v těch třech podlažích se pak uplatňují reliéfy 12 apoštolů, prvních šiřitelů křesťanské víry. Nad nima je řada tří reliéfů křesťanských cností, tedy víry, lásky a naděje. Ten plášť obepínají podstavce s 18 nadživotními sochami svědců, kteří jsou zde voleni s ohledem přímo na Olomouc, protože tady nemáme před sebou svědce, kteří byli obecně na těchto památnících osazování, kteří souviseli obvykle právě s ochranou proti moru nebo proti některým nebezpečenstvím, které mohly město potkat. Tak zde najdeme vlastně unikátně zástupce všech hlavních kostelů, některých řádů. Horní patro spadá do kategorie svědců, kteří byli Kristovi nejblíže. Svatý Jáchym, svatá Anna jako rodiče Panny Marie, Jan Křtitel jako předchůdce Krista, svatý Josef jako pěstoun Páně a dva patroni

0: My jsme si říkali, že ty sochy tedy takto z podhledu nevypadají zas tak monumentálně, ale jsou obrovské. A jenom zopakujeme, jak je teda vlastně ten sloup veliký, a když to spočítáme s tím obvodem.
1: Sloup má něco přes 32 metrů a ten průměr vlastně toho obvodu má nějakých 17 metrů. Takže je to opravdu stavba monumentální a i z toho důvodu je si možné představit, proč trvala tak dlouho. Tím dalším důvodem byly samozřejmě pruské vpády, které postihly i Olomouc a dokonce byl sloup i během toho jednoho vpádu bombardován, ale tehdejší radní dokonce jako psali veliteli těch pruských vojsk, aby ušetřil památku, a říká se, že od té chvíle se žádná dělová koule sloupu nedotkla, ale ta, která vlastně sloup poškodila jako připomínka, je dodneška viditelná nad Říku, nad hlavou Panny Marie. Vidíte vlastně kamennou vložku, kde je dneska pozlacena ona koule, která se do sloupu trefila, nicméně sloup přežil a je stále tady s náma, a myslím si, že tím, že se i dneska restauruje, zase tu životnost jsme schopni prodloužit dál.
0: My jsme se zmiňovali o tom, že uvnitř toho sloupu je kaple. Jak vypadá ta kaple vevnitř, tedy jak vypadá ta její výzdoba?
1: Kaple je na kruhovém půdorysu a vy můžete vidět kruhová okénka, kterýma je osvětlovaná ta vnitřní kupolka. Pod tou kupolí vlastně je po obvodu stěn umístěno 6 kamenných a zlacených reliéfů. Ty reliéfy přímo proti vstupu nad oltářem uvidíme ukřižovaného Krista a kolem něj je 5 reliéfů starozákonních obětí. A dotvářejí celý ten ikonografický program sloupu, kdy je tam ten základ v tom starém základu. Koně takto v kapli připomenout.

0: doby vůbec ten největší, zaplať pánbu, poslední velké epidemie moru, která postihla Moravu v letech 1714 až 1716. Konkrétně Olomouc byla nejvíce zasažená v roce 1715 a ta epidemie doznívala ještě o rok posléze a právě ještě v době, kdy ta epidemie doznívala, se zrodila v hlavě Václava Rendra myšlenka, že by bylo potřeba poděkovat za to, že to Olomouc přežila a že ta epidemie ustupuje a chtěl postavit sloup ke větší slávě boží. Dokonce se nechal slyšet, že by rád postavil sloup, k jakému ještě není rovno. Ten by byl tak velký a tak nádherný.
1: No a ono se to podařilo. Tak byl to asi významný muž v tehdejších dobách, ale přece jenom prosadit takový záměr asi nebylo úplně jednoduché. Tak nežil v Olomouci sám. Olomouc měla určitě nějaké vedení, nějaké měšťany, nějaké úředníky, tehdy tedy císařské, tak jak to vlastně vznikalo? Jak dokázal nebo díky čemu dokázal takovou tu myšlenku prosadit?
0: Ono to je ještě složitější. To, co jsem vlastně tady prvé říkala, že vlastně ta myšlenka se zrodila, že tady bude sloup největší, nejkrásnější, tak ona se netýkala této stavby, ale na Dolním náměstí stavby morového sloupu Panny Marie. A je zvláštní a bohužel jako se nám asi už nikdy nepodaří úplně přesně rozklíčovat, proč si Václav Render podal ještě jednu žádost na magistrát o povolení další stavby. Zřejmě proto, že se ukázalo, že ten sloup Panny Marie nebude úplně dosahovat toho, co on si přece vzal. V roce 1716 si Václav Render žádá o povolení postavit sloup v těchto místech. Nebylo to vůbec jednoduché, protože na těchto místech stála kašna a bylo potřeba i tu kašnu přemístit. A on se zavázal, že sám vlastně, protože byl bezdětný a chtěl vlastně věnovat veškeré své finance na i to přemístění, i na tu stavbu a dokonce ve své poslední vůli to, co odkázal, tak odkázal na stavbu sloupu.

0: Vy jste říkala, že nic kolem toho sloupu se nedělo jednoduše.
1: Určitě ne, protože si myslím, že i celá ta vlastně jako idea, jak ten sloup bude vypadat, zrála ve Václavu Rendrovi poměrně dlouho a tím, že ta stavba byla takhle velkoryse už založená, jo, ten obvod těch 17 jako metrů, tím, že to je vlastně monument, který v sobě obsahuje další monument, tu kapli, tak bylo jasné, že trošku přecenil své síly a opravdu ta stavba pokračovala pomalu. A Václav Render v roce 1733 zemřel a v té době vlastně ta stavba dosahovala zhruba jako úrovně toho druhého patra. Víme, že v té době byla patrně hotová už sochařská výzdoba minimálně toho prvního podlaží a uvnitř kaple a rozpracována sochařská výzdoba toho dalšího podlaží. Poté se vlastně nějaký čas stavba přerušila i z toho důvodu, že v roce 1741 poprvé vpadly Prusové do Olomouce a v roce 1744 se však už iniciativy chopila městská rada. Už v roce 1745 pak tedy uzavírá smlouvu se sochařem Ondřejem Cánerem na tu sochařskou výzdobu, ale dokážete si představit, jak dlouho mohlo trvat vlastně vytvořit těch 18 nadživotních soucvěců, každý má téměř 2,5 metru. Takže i tady je potřeba podotknout, že když ty finance už nějakým způsobem plynuly, tak následoval ten druhý vpad pruských vojsk do Olomouce, to poškození sloupu tou dělovou koulí. Takže těch peripetií, které on musel zažít, bylo poměrně hodně. Ani ten Ondřej Cáner, ten hlavní sochař, se nedožil jeho dokončení. Umírá v roce 1752 a řadu těch velkých soch osazovali na svá místa už jeho pomocníci a dílna. Každopádně sloup neměl jednoduchou historii a když v roce 1754 konečně vlastně byl dobudován, posvěcen, tak to byla velká událost, které se účastnila i Marie Terezie s Františkem Lotrinským a musela to být na svou dobu poslední taková opravdu barokní slavnost, což na tu dobu velmi pozdní, už ta půlka 18. století už směřuje spíš k té menší bombastičnosti, tak takovýchhle událostí.

0: Věr, paní doktorko, co vás jako historičku umění na tom sloupu nejvíc fascinuje?
1: Na prvním místě to, že se nejedná o standardní sloup, podstavec, který nese sochy, ale že je to vlastně architektura. A je to tak komplementárně tady propojeno, že nic není méně důležité, že vlastně je to všechno na jedné úrovni. No a pak teda mě velmi fascinuje ta dvojice těch obrovitých sousoší z té tepané mědi pozlacené v ohni, protože v této velikosti z této doby neznáme nic podobného, co by se nám do dnešních dnů dochovalo. Ani nevím, jestli vůbec někdy bylo něco takového realizováno. Když si vezmeme prostě tu výšku, tu velikost těch soch a i tu kvalitu. Sochař Ondřej Cáner, který z Olomoucí spojil celý svůj profesní život, tady ukázal, že je opravdu sochař rovný těch nejlepších tvůrců té doby. A samozřejmě ten začátek, o kterém jsme si tady povídali, postavit takovouhle památku jako soukromou akci a věnovat tomu veškeré své úsilí, veškerou svou energii a veškeré své finance, to se jen tak nevidí.
0: Já moc děkuji historičce umění ze zdejšího muzea umění, doktorce Heleně Zápalkové, za provedení sloupem nejsvětější trojice tady v Olomouci. Díky, paní doktorko, a naslyšenou.
1: Já také děkuji, naslyšenou.
0: Jsme si řekli, že Olomouc nabízí i spoustu dalších zajímavostí. V centru soubor barokních kašen s bohatou figurální výzdobou. Je tu kašna Merkurova, Cezarova, Neptunova, Herkulova, Jupiterova a kašna Tritonu. A také novodobá Arionova kašna, která ozdobila hlavní náměstí až v roce 2002. Dalším pokladem je původně gotická, poté renesanční radnice s úchvatným 14 metrů vysokým orlojem od Karla Svolinského. A to nepočítám spoustu kostelů a sakrálních památek a cenných vil a také galerií. A do jedné z nejstarších porevolučních u nás, která se jmenuje Ateliér, se teď přeneseme z centra směrem vzhůru, na Žerotínovo náměstí. A tam už by nás měla čekat její majitelka a ředitelka v jedné osobě, někdejší politička a nyní vášnivá podporovatelka umění Kateřina Dostálová. My jsme, paní Kateřino, na neuvěřitelně krásném místě. Nacházíme se na Žerotínově náměstí a jak když jsem za vámi přišla, tak vy jste krásně mluvila o celé magii a geniuloci tady toho místa. Tak zkusme si ho trošku popsat. Jsme na nejvýše položeném místě v Olomouci, že ano?
2: No, já jsem si v prvé řadě vzpomněla na pana profesora Milana Knížáka, který v této galerii dvakrát vystavoval, a pan profesor sem do Olomouce rád jezdil. A on vždycky říkal, Olomouc má obrovský duchovní rozměr. Je to město plné historie, je to město Marie Terezie a moje galerie je součástí řady právovárečnických domů, které mají zachované gotické jádro. Ta přední část té řady těch domů byla vystavena v renesanci, protože ty domy vyhořely a proto tu máme před kostelem svatého Michala, který je dominantou města Olomouce, svatého Floriánka. Podstavec byl vyroben v dílně pana Rendra, který vlastně autorem nejsvětější trojice památky UNESCO. A já tady to místo miluju, pro mě je to posvátné Žerotínově náměstí. Místní Olomoučáci tomu říkají na hradě, protože to je jediný takový kopeček tady v historickém centru v památkové rezervaci, kde si musíte vyšlapnout nahoru. A svatý Michal není kostel, ale je to chrám, který má jednu z největších kopulí na Moravě v každém případě. A z kterékoliv strany přijíždíte do Olomouce, tak vidíte vždycky svatého Michala. Kousíček ode mě za rohem svatého Michala je slavná vila Primavézy, kam často jezdí Gustav Klimt. Pár metrů od vily Primavézy je kaple svatého Jana Sarkandra. Všichni víme, že tady blahořečil Jana Sarkandra papež Jan Pavel II., kterého si pamatuji, jak projížděl papamobil pod našimi okny přímo. Byl to takový zážitek, přijel jsem strašně moc lidí. Bylo to vlastně záhy po revoluci.

0: Je krásnější Olomouc teď, nebo byla za času vašeho dětství?
1: No, v každém případě dnes. Já žiji odjakživa v centru města, takže minimálně používám jakékoliv dopravní prostředky. Každý den jsem součástí našich nádherných barokních kašen, kolem kterých chodím. Teď máme jednu pod Lešením a já už jsem se třikrát ptala těch řemeslníků, kdy sundají ten plášť, protože mi chybí z mýho takového každodenního rytmu, když kolem ní procházím. Olomouc je město studentů, není to město fabrik, město továren, je to Olomouc parku a historie a ta galerie uprostřed vlastně budov, kde sídlí univerzita a kousíček vedle mě je jezuitský konvikt, tam opravdu došlo k obrovské rekonstrukci, tam jsou dnes ateliéry Univerzity Palackého právě pro výtvarníky, pro umělce. Taky se nám podařilo pomoci vzniku arcidiecezního muzea, což je úžasný počin takřka středoevropského rozměru, protože tam jsou vlastně všechny významné církevní památky, spousta obrazů, spolupracujeme, máme tady arcibiskupství olomoucké, takže je tam vidět i ta spolupráce. Olomouc velice prokoukla v tom, že ty zapomenutá místa, taková jakási schovaná, jsou vidět. Já mám třeba ráda takový detail, protože si všímám takových věcí. Za prvé miluju naše prampouchy olomoucké. Prampouchy jsou spojnice, takové obloučky, které spojují ty úzké uličky, aby se ty domy jaksi měly tu stabilitu mezi sebou. A pak mám ráda ty rohy domů pro ten žulový sloupek, který obaluje ten roh domu, protože když tu jezdili kočáry a i v těch úzkých uličkách jezdili kočáry, aby nebyly narušeny ty domy, jejich rohy a tak, tak tady máme spoustu těch artefaktů z té minulosti.
2: A v našem pátrání po olomouckých pokladech nesmí chybět ani mužský hlas, a to velmi významný, protože patří letos jubilujícímu 80-letému proslulému fotografovi, dokumentaristovi, ale i kurátorovi a vysokoškolskému pedagogovi Jindřichu Štrajtovi. Ten je s hanáckou metropolí spojen přímo pupeční šňůrou. Bydlí blízko, studoval v ní, potkal tam svou životní lásku, často v ní vystavuje a zároveň učí. A samozřejmě fotí a stále živě pozoruje svět. Profesor Jindřich Štrajt.

0: Pane Jindřichu, my jsme tady v úplně magickém prostoru uprostřed vašich neuvěřitelných fotografií, ale jaký máte vlastně vztah k Olomouci?
1: Tak Olomouc je nádherné, krásné, úžasné město, město mých studií a mých lásek. A zvlášť toto místo mám rád, protože když se podíváme z okna, vidíme kolej, kde jsem studoval a kde jsem bydlel dokonce a kde jsem vlastně ukončil studia na Palackou univerzitě. A když bychom šli o 50 metrů dál, tak tam je teologická fakulta a tam ještě doposud učím.

0: Jak se Olomouc proměnila od dob vašeho mládí a let studentských do současnosti? Jakou měla tehdy barvu, vůni, chuť a jakou má teď pro vás?
1: Samozřejmě, že to město se mění. Mění se podle toho, jaký vy jste, co cítíte, takže podle toho se mění. On se mění i vizuálně, že jsou opravené domy a ulice a lidé chodí nakupovat, ale to ani není tak důležité jako to, když to město prožijete ne jako turista, ale jako člověk, který ho má rád. A shodou okolností, když jsem studoval tady na fakultě, tak jsem se seznámil ve druhém ročníku s mojí budoucí ženou, s kterou se potom 6 let chodil po Olomouci právě, protože byla učitelka hudby, takže to spojení bylo ještě o to atraktivnější, zajímavější a cituplnější.
0: No a měli jste nějaké oblíbené místo, kam jste chodívali?
1: Těch míst tady v Olomouci je opravdu mnoho, takže můžete jít buď do nějaké sakrální budovy nebo sakrální části, ale jsou tady i krásné takové přírodní scenérie, je tady nádherný park s arboretem a jsou tady galerie, jsou tady příjemné kavárničky, takže ta místa, která se dají navštívit, je jich hodně. A ještě jedno takové, které je opravdu mimořádné, a to je snad do 5 kilometrů, u Olomouce je takzvaný Sluňákov. A to je místo, které nám nabízí pohled na přírodu a na věci, které vlastně obdivujeme, protože jsou výjimečné, kde jsou v parku úžasné stavby, sochy a další věci, které člověk rád vidí a navštíví.

0: a slovy fotografa, dokumentaristy, autora více než stovky knih a pedagoga profesora Jindřicha Štrajta naše dnešní pátrání po utajených pokladech Olomouce pomalu uzavíráme. Město i jeho okolí rozhodně stojí za vidění i za ochutnání, a to nejen kvůli proslulým tvarůškům. Takže pokud vás královna Hané zajímá a láká, neváhejte. Loučím se s vámi slovy krásné hanácké lidové písně Daleká, široká je cesta po Olomouc a přeji vám na stokrát dobrou noc. Od mikrofonu vás zdraví a na další objevování utajených pokladů regionu spolu s vámi se těší Markéta Ševčíková.
1: Všechny díly utajených pokladů regionu si můžete poslechnout v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí jeho v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu močí, zkontrolují se renální ledvinné funkce, funkce jater, a v současné době i máme novinku, kdy v krvi stanovujeme takový biochemický poměr eslit PIGF, který vlastně, když je zvýšený, tak nám to i hodně říká o tom, že je nějaký problém s funkcí placenty, která s tou preeklampsií taky souvisí.

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší věk... Kdo je ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření, které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, která opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém prochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné. A rozhodně to není ustanovené. Jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: To vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Že si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhleté chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuji moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: pět hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Hygienici hodnotí situaci na letních táborech v regionu většinou pozitivně. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat umělou inteligenci. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. A počasí slunečno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek, hezké ráno. Hygienici v našem regionu zkontrolovali během letních prázdnin zhruba 140 táborů. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři přímo na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
3: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
2: Královéhradecký kraj otevřel v těchto dnech v Hronově nový dům pro chráněné bydlení. Na projekt za víc než 15 milionů korun získalo hejtmanství část peněz z Národního plánu obnovy. Dům bude sloužit pro dospělé klienty. Má pomoci snížit riziko společenské izolace. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to mimo jiné společnosti Albert, Kaufland nebo Globus. Umělá inteligence pomáhá i během vážení ovoce a zeleniny. Podle prodejců dokáže technologie určit správné zboží a díky tomu zrychlit nakupování. Zvláštní zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner večer jednali v Kremlu s Vladimirem Putinem. Podle Donalda Trumpa přivezli do Moskvy plán na ukončení války na Ukrajině. Podrobnosti o výsledcích schůzky zatím nejsou známé.
4: Ruský prezident na začátku jednání označil setkání s americkými vyjednavači za přínosná. Podle Putina s nimi mají Rusové dobré zkušenosti a důvěřují jim. Witkoff taky ruskému prezidentovi poděkoval, že armádě nařídil třídenní pozastavení útoků na Kyjev. Už předtím Ukrajina kvůli americké návštěvě oznámila přerušení náletu na ruskou metropoli. Witkoff a Kushner budou z Moskvy pokračovat do Kyjeva. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský vzkázal, že se těší na věcné jednání. Václav Hojiný, Český rozhlas. Sport.
2: Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska. Bousková podlehla Polce Švjentekové.
1: Počasí.
2: Čekáme slunečnou neděli. Teploty na východě Čech 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Dobré ráno, jsou 4 minuty po páté, začíná neděle 6. září. Slunce dnes v Hradci Králové vyjde v 6 hodin a 18 minut. Svátek má Boleslav, jméno je slovanského původu a znamená více slávy nebo slavný. A jednoho Boleslava asi nemusíme dlouho představovat, herce Bolka Polívku. Svatý Magnus, kterého dnes připomíná církevní kalendář, byl misionářem v oblasti dnešního Bavorska. Podle legendy dokonce přemohl draka. A 6. září je také dnem několika kulatých narozenin. Před 80 lety se narodila Hana Zagorová, jedna z nejpopulárnějších českých zpěvaček, zemřela před 4 lety. A 65. narozeniny dnes slaví Richard Miller. Začátek září má také svoji lidovou předpověď. Teplé září, dobře se ovoci i vínu daří. A právě tyhle dny bývají označované jako začátek mariánského léta. Tak uvidíme, nakolik se letos trefí. Nedělní ráno s Českým rozhlasem Hradec Králové začíná. Příjemný poslech vám přeje od mikrofonu Kateřina Prouzová.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: To byl Karel Zich, kterého jste doposlouchali v 5 hodin a 12 minut. Prázdniny utekly nejen školákům, ale také poslancům. Podzim ve sněmovně bývá tradičně nabitý. Na schválení čekají novely, které mají platit od nového roku, a v říjnu se k poslancům dostane taky jeden vůbec nejžádanějších a nejdůležitějších zákonů, tedy státní rozpočet. Pro koalici je teď prioritou třeba zmrazení platů politiků nebo cizinecký zákon. Natáčel o tom náš parlamentní zpravodaj.
1: Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 29. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás vítám.
2: Už koncem srpna se poslanci po letní pauze vrátili do lavic, to zatím k jedinému zákonu o rozpočtu.

0: pravidlech. Koalice potřebovala do konce prázdnin přehlasovat prezidentské veto.
1: Poslanců prohlasovalo 104 a proti 72 a já konstatuju, že usnesení bylo přijato a zákon bude vyhlášen.
0: A není to jen novela o rozpočtech, která ve sněmovně zažívá opakované projednávání. Na nejbližší schůzi se k poslancům vrátí novela stavebního zákona, EET, anebo zákon o státních zaměstnancích.
2: Určitě musíme projednat senátní vratky, které nám vrátil Senát, a budeme pokračovat třetími čteními a předpokládám, že se dostaneme i ke zmrazení platů politiků.
0: Avizuje předsedkyně poslaneckého klubu Hnutí ANO Taťána Malá. Už v srpnu se ale ukázalo, že ve sněmovně je všechno při starém. Opozice dlouze navrhovala změny programu schůze. To se dá čekat i v novém sněmovním týdnu. Předseda ODS Martin Kupka chce řešit třeba schodek státního rozpočtu.
3: Bude tím určitě poznamenaná atmosféra a samozřejmě, že se budeme snažit zabránit tomu, aby tato vláda tímto způsobem pohřbila rozpočet.
4: Ty neskutečné díry, které po sobě zanechala Fialova vláda, jsme museli zalepit.
0: Reaguje ministryně financí Alena Schillerová z Hnutí ANO. Debata o rozpočtu tak sněmovnu zřejmě zaměstná dlouho před tím, než se zákon jako takový vůbec na plénum dostane. Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD zmiňuje jako prioritu taky změny migračních pravidel a na podzim chce otevřít i zrušení rozhlasových a televizních poplatků.
5: Teď tady máme ten set, že ty vratky musíme projednat co nejrychleji, ty třetí čtení taky, to tam běží ty lhůty, takže samozřejmě neprodleně se chceme zahájit i takový bod.
0: Opozice varuje, že pokud se to stane, začne s rozsáhlými obstrukcemi. Potvrzuje místopředsedkyně sněmovny Barbora Urbanová z Hnutí STAN.
6: Takovéhle tisky přinesou obrovské obstrukce a skutečně zastavení parlamentu na poměrně dlouhou dobu.
0: Koncem září taky poslanci začnou jednat podle upravených pravidel. Prezident Petr Pavel totiž už podepsal novelu jednacího řádu sněmovny. Ta tak může vyjít ve sbírce zákonů a začít platit. K jednání zatím podle starých pravidel se poslanci sejdou v úterý odpoledne. Vojtěch Tomášek, Český rozhlas.
7: Český rozhlas, Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: V Rychnově nad Kněžnou se dnes můžete blíž seznámit s židovskou kulturou a tradicemi. V místní synagoze jsou připravené komentované prohlídky, tentokrát zaměřené také na židovské svátky a tradiční profese. Začínají ve 14 hodin a 15.30. Synagoga a památník Karla Poláčka pak zůstanou volně přístupné až do 17:30 večer.
1: Počasí.
0: Po včerejším dešti nás dnes čeká slunečná neděle. Obloha bude většinou jasná až polojasná. Dopoledne se přechodně objeví více oblačnosti. Teploty se dostanou na 18 až 21 stupňů, v horských oblastech na 11 až 14. Severozápadní vítr bude mírný a k večeru začne slábnout.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Pohled na hodiny, 5:23 a tady je spotřebitelský servis. Dnes se ptáte ohledně vrácení zboží internetovému prodejci. Odpoví vám Josef Černý.
1: Pan Šimon si objednal vysavač od známého výrobce a na českém e-shopu. Vysavač přišel, byl v pořádku, ale přišel z Maďarska a bez jakýchkoliv dokladů. Pan Šimon by rád věděl, jak má získat třeba doklad o koupi a co má dělat, pokud by se rozhodl ten vysavač vrátit. Pane posluchači, velcí výrobci mají dnes sklady skoro po celé Evropě. Pro vás to není podstatné, odkud vám výrobek přijde. Pokud jste neobdržel fakturu, což je dnes také běžné, musíte o ni prodejce požádat a on je povinen vám ji poslat pravděpodobně mailem. Pokud byste chtěli výrobek vrátit, potom na adresu, která bude uvedena na faktuře.
2: Mám!

0: Je půl šesté.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Řidiči v Třebechovicích pod Orebem musí o víkendu počítat s komplikacemi. Ve městě je pouť, uzavřené zůstává Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po objízdných trasách, informuje radnice. V Předměřicích nad Labem začne na podzim oprava kanalizace v ulici Na obci. Obyvatelé budou mít omezený příjezd ke svým domům. Víc ve zprávách v 6. Zhruba polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala Česká obchodní inspekce. Od dubna do konce června zkontrolovala přes 200 obchodů, včetně těch internetových. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Má za cíl posílit vazby s arktickým regionem. Na dvoudenní cestě ji doprovodí mimo jiné český eurokomisař Josef Síkela. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončilo sezónu. A jaké bude počasí? Čekáme slunečnou neděli. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Hronovskou ulicí Vertyni v Podkrkonoší neprojedete, držte se objízdné trasy přes Červený kostelec. Důvodem jsou opravy silnice.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dnes nás čeká další soutěžní recept letošního pochoutkového roku, který slaví 10 let. Nabídneme vám vůbec nejlepší recept z roku 2024 podle poroty. Tentokrát nám ho připraví cukrář a pekař Josef Maršálek. Co to bude? Tak to si řekneme už za pár minut. Teď Jan Kalousek, Hvězdy se mění. Musí.

0: Ladíte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. My už jsme vám naznačovali, o čem bude teď řeč. Doufám, že jsme vám nahnali dobrou chuť. Letošní rok je už 10. pochoutkovým rokem. U příležitosti tohoto jubila spolu s vámi hledáme nejlepší recept ze všech dosavadních ročníků. Prostě ten nej. Výherci z jednotlivých let zapojují se o cenu o desetiletí. A my si jejich recepty připomínáme týden co týden. Ale pozor, už je nedělají oni sami. Všech 36 výherních receptů vaří a peče porota spolu s našimi profesionálními kolegy. Dnes budou připravovat kynutý česnekový koláč o Jany Jankůjové z Olomouce. Recept z prvního místa roku 2024. A bude to připravovat cukrář a pekař Josef Maršálek. Navštívit ho jel kolega Patrik Rozehnal.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
2: A tou dominantní chutí bude česnek. Bude tam 15 stroužků.
1: Ne 13, ne 15, ale 14. No a na
3: normovaných.
1: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků.
2: Těšte se tedy na další zajímavé pečení, které určitě bude bedlivě sledovat i Jana Jankůjová, autorka receptu.
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu. Já.
2: Josef Maršálek dokázal při pečení to, co se tvrdí o cukrářích, že všechno si potřebují přesně odvážit. Dokonce i vykynuté těsto, než ho rozválí. Vážil ho na gramy.
1: 359. Co to snad musel někdy dělat?
3: Tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
1: Jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem.
0: Těšíte se i vy? Celý recept krok za krokem vám prozradíme dnes po 10. hodině v pořadu Pochoutkový rok, ale recept na kynutý česnekový koláč od pekaře Josefa Maršálka najdete už teď na našem Facebooku nebo na Instagramu a později také na stránce pochoutkovýrok.cz. Původní recept od Jany Jankůjové z Olomouce bude spolu s těmi dalšími výherními recepty z předchozích ročníků soutěžit o titul Nejlepší recept pochoutkového roku za 10 let. We'll be right back.

0: Ve Smiřicích se dnes můžete vydat na hravé putování historií města. Ochotníci v dobových kostýmech vás provedou od kaple přes zámek a park až k mostu a minulost těchto míst připomenou krátkými hranými scénkami. Připravená bude také kramářská píseň, hry a dílničky. Kapli Zjevení Páně si můžete s průvodcem prohlédnout ve 14 nebo v 15 hodin.
1: Počasí.
0: Dnešní neděle bude převážně slunečná, čekáme jasno až polojasno, jen dopoledne může být přechodně oblačno. Odpolední teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude mezi 11 a 14. Foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Posloucháte vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové. Je 5 hodin 50 minut a to je nejlepší čas dát si dnešní první nedělní kávu a krátkou glosu pro vás připravil Vladimír Borjánek.
1: Máme za sebou léto, při kterém jsme si víc jak dosud prožili, jak to vypadá v zemích s teplotami, které nesou tropický název. Naše sousedka mi hlásila, že na jejich teploměru chyběl jeden stupínek a už by praskl. Řekl jsem jí, ať se nediví, že u nás padaly mouchy v letu. Bylo to na jednu stranu pěkné, mohli jsme se koupat a osvěžovat ve vodách, které jsme až dosud pro jejich nízkou teplotu ignorovali. Kolikrát jsme si ale říkali, že už by to stačilo. Přehřívali se lidé, naříkali kardiaci, přehřívali se bazény i řeky. Prodejci zaznamenali mimořádný zájem o klimatizace, které pak jeli na plné obrátky. V televizi hlásili, že se maximálně zvýšil zájem o ventilátory, které mnohde lidé vykoupili. Vypalovali se trávníky a chřadly rostliny, které milují vláhu. Ochuzeni byli i houbaři, sucho nepřálo jejich zálibě a vyprahlé lesy bez vláhy strádaly. Domácí zvířata, kočky a psy vyhledávala stín a chladné podlahy. Jak v dovolenkových měsících nemáme rádi deště, tak letos jsme je několikrát vyhlíželi s nadějí. V těžkých podmínkách sklízeli veškerou úrodu i zemědělci a zelináři. Ti, kteří museli pracovat venku, trpěli vedrem a uznalí majitelé jim zařídili zvýšený pitný režim a častější přestávky. Ty měli dokonce i fotbalisté při červencovém zahájení prvoligových klání. Milovníci moří zjistili, že teploty doma byly často stejné jako ty v jejich pobytových destinacích a nebýt té slané vody mohli klidně zůstat doma. Mezi spokojenými s létem jsou i jásající zmrzlináři, kteří přinášeli osvěžení stejně jako vodovodní pítka a fontány ve městech a v přírodě studánky. Tento způsob léta zdál se býti poněkud šťastný i nešťastný.

0: je 6 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: V Orlických horách vzniká nová základna pro záchranáře. Podzimní dovolenou v Česku plánuje víc lidí než loni. Fotbalisté Pardubice remizovali se Slováckem. A počasí čekáme slunečno s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. V Rokytnici v Orlických horách začala v těchto dnech stavba výjezdové základny zdravotnické záchranné služby. Modulární objekt má zlepšit dostupnost péče v Orlických horách. Hotový by měl být do konce letošního roku. Jak bude základna vypadat, popisuje mluvčí kraje Dan Lechman.
2: Výjezdová základna vznikne jako dvoupodlažní modulární stavba se dvěma garážemi pro sanitní vozy a plnohodnotným zázemím pro posádku. Kapacita je navržena pro dvě osoby na směnu a dva sanitní vozy. Součástí projektu jsou také zpevněné plochy, oplocení s automatickou bránou a napojení na potřebnou technickou infrastrukturu. Pozemek poskytlo město Rokytnice v Orlických horách.
0: V Předměřicích nad Labem začne na podzim oprava kanalizace v ulici Na obci. Hotovo by mělo být v průběhu příštího roku.
3: Projekt, který je zaměřený na zvýšení kapacity stávající sítě, počítá s rozdělením do dvou etap. První začne letos, druhá potom v příštím roce. Hradecké vodovody a kanalizace v těchto dnech jednají s magistrátem o podobě částečných dopravních uzavírek. Určitě bude nutné počítat se změnami dopravního režimu i s omezeným přístupem k jednotlivým nemovitostem. Z Předměřic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Obec Vinary přestaví budovu, ve které je kromě dalších prostor i zázemí a parkovací místo pro jednotku dobrovolných hasičů. V nových prostorách vznikne místo pro uskladnění techniky na údržbu, informuje vedení obce. Lidé letos plánují strávit podzimní dovolenou hlavně v Česku. Vyplývá to ze srpnového průzkumu agentury Czech Tourism, ve kterém odpovídalo 1000 respondentů. Na dovolenou v Česku se chystá 71% z nich, což je víc než loni. Průměrně plánují 7denní volno. Nejčastěji chtějí do jihočeského a jihomoravského kraje, vysvětluje ředitelka agentury Czech Tourism Tereza Hofmanová.
4: Pro regiony má cestování mimo hlavní sezónu velký význam, prodlužuje návštěvnickou sezónu a pomáhá udržet služby i pracovní místa po větší část roku.
0: Na podzimní dovolené lidé chtějí hlavně sportovat nebo vyrazit na pěší túry. Naopak do zahraničí na podzim plánuje odjet 31% Čechů.
1: Sport.
0: Slovácko remizovalo v 7. kole fotbalové šance ligy s Pardubicemi 0-0. V dalších duelech Artis Brno prohrál s Plzní 0-3, Olomouc zvítězila nad Bohemians 3-0 a fotbalisté Slávie porazili brněnskou zbrojovku 4-0.
1: Počasí.
0: Čekáme slunečnou neděli. Teploty na východě Čech od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, severozápadní. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov-Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje stavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Dobré ráno, jsou 6:04. Dnešní neděle slibuje babí léto, tedy suché, slunečné a příjemně teplé počasí na přelomu léta a podzimu. Fotbalisté Hradce Králové klesli v tabulce na 10. místo. Teď zkusí vybojovat body proti Spartě. Podrobnosti přineseme před 7. Podíváme se i za zdi českých věznic, moderní technologie, nové vzdělávací kurzy nebo další zaměstnavatelé vězňů. Jak má české vězeňství vypadat v roce 2035? Z rozhlasového archivu vytáhneme Ladislava Gerendáše a jeho fenomenální skoky do bazénu, které by si prý zasloužily zápis do Guinnessovy knihy rekordů. A za chvíli zamíříme do lázní Bohdaneč. Už za první republiky tam vedle lázeňských procedur nabízeli třeba pozorování vesmírných těles nebo bazén v parku. Historii lázeňství připomene Pavla Korytenská. Nedělním ránem vás provází Kateřina Prouzová. Krásné vstávání, usínání, snídání. Ani Zkrátka, ať už děláte cokoliv, ať se vám daří.
1: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 6 hodin a 10 minut pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V posledních týdnech se věnujeme lázním, které měli obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Už jsme si představili prvorepublikové Varichovky, Janské lázně nebo lázně Běloves. A dnes zamíříme do Bohdanče.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes v Hradeckých minutách znovu na lázeňské vlně. Tentokrát zavítáme z Hradečáky do lázní Bohdaneč. Lázně Bohdaneč léčí revma, dnu, ischias a ženské choroby. Překvapující výsledky. To se dozvěděli hosté lázní Bohdaneč, kteří využívali za první republiky nejen možnosti moderní léčby, ale především rozšiřující se nabídku ubytování, stravování a společenského života. Lázeňská sezóna probíhala od 1. května do 30. září. Populární lázeňský pavilon Gočár, uvedený do provozu v roce 1913, získal počátkem 30. let přístavbou druhé patro. V roce 1930 pak byl otevřen takzvaný jubilejní pavilon. Oba moderní pavilony spojené kolonádou nabízely nejen ubytování, ale v nabídce bylo také kvalitní stravování, k uzdravení přispívala i dietní strava. V moderně vybavených lázeňských pavilonech mohli pacienti hosté také absolvovat celou řadu léčebných procedur. Základem léčby bylo příjemné prostředí, prostorné vytápěné lázeňské místnosti s elektrickým osvětlením a telefony. V oddělených částech pro muže a pro ženy byly k dispozici moderně vybavené kabiny s ústředním topením, vanami, sprchami, místnostmi pro masáže nebo odpočinková místa sloužící k relaxaci po procedurách. Pacienti mohli absolvovat slatinné lázně s kvalitní rašelinou, pitnou léčbu, vodoléčbu, uhličité koupele, elektroléčbu, horkovzdušné koupele, masáže nebo sluneční a vzdušné lázně. Bohatá byla nabídka kulturního i sportovního života. V letních měsících se denně pořádaly koncerty lázeňského kvarteta, třikrát týdně promenádní koncerty v novém hudebním pavilonu. Pravidelně se konala i divadelní představení, mimořádné koncerty, taneční večírky nebo takzvané společenské dýchánky. A co možná nevíte, že v roce 1928 byl v lázeňském parku vybudován bazén, ale koupání bylo možné také v nedalekém Labském průplavu. A v nabídce volnočasových aktivit bylo také například pozorování nebeských těles teleskopem, a to s odborným výkladem. A příště se sejdeme v Luhačovicích.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?

0: Ve Špindlerově míně se dnes jede jubilejní 25. ročník cyklistického závodu Špindlerovka Cup. Trať měří 10,7 kilometru a vede ze Špindlerova mlýna až na Špindlerovu boudu. Závod je otevřený všem cyklistům. První účastník vyrazí na trať v 10 hodin 15 minut. Začíná se dětskými kategoriemi.
1: Počasí.
0: Dnes nás čeká slunečná neděle, obloha bude jasná až polojasná, jen dopoledne přechodně oblačná. Nejvyšší teploty vystoupí na 18 až 21 stupňů, na horách bude mezi 11 až 14 a foukat bude mírný severozápadní vítr, který večer zeslábne. Takže nás čeká báječný den.
1: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAB rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Co se v mládí naučíš, ve stáří radši neskoušej. Takové doporučení by mohlo zaznít před následujícím vyprávěním Ladislava Grendáše. Před mnoha lety zamířil za Petrem Jančaříkem a Jiřím Vimrem do našeho zábavného pořadu a popisoval jim, jak kdysi obdivuhodně skákal do bazénu.
1: Já jsem závodně plaval a jezdili jsme sem do Plzně na krajské přebory, ale o tom mluvit nechci. V Karlových Varech byl bazén krytej necelých 12 metrů dlouhý. Tam jsme prožili 15 let soustavného trénování.
2: Pod vodou?
1: Ne, a stávalo se, protože ten bazén je kratší, že já nevím, jak často přišel lázeňský a na konci toho tréninku zatočil klikou a vypustil bazén, jo? Říkám, na konci tréninku. Ta voda pomalu klesá a nás jednou napadlo, že budeme do toho bazénu skákat, kdo skočí poslední, ten vyhrál. A tak se vytvořila asi pětičlenná fronta, vždycky jeden skočil, zařadil se nakonec a tak to šlo. Kdo poslední skočí, to je ten frajer. Víte, kolik byl rekord? 1,5 dlaždičky. A já měl 1¾ dlaždičky.
3: A ono je to trochu vidět.
2: Bylo to po hlavě.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Máte to záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Je půl sedmé.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Teplicích nad Metují pokračuje stavba návštěvnického centra u vstupu do skal. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. Nabídne mimo jiné multimediální sál nebo venkovní terasu, informuje radnice. Zájemci dnes můžou navštívit synagogu Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou. Volně přístupná bude od 14 do 17 hodin 30 minut. Připravené jsou komentované prohlídky. Některé vodní elektrárny upravily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody, oznámil to ČES. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů, zájem by jich mělo i víc, nejsou pro ně ale místa. Do 3 let chce vězeňská služba postavit 2 až 3 výrobní haly přímo v areálech věznic. Víc k tématu v závěru hodiny. České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině mistrovství světa. Od 14.30 nastoupí v Berlíně proti Číňankám. A jaké bude počasí? Slunečno. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená. Pokračuje tam oprava mostu. Držte se objízdné trasy.
3: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
4: O některých plánech vězeňské služby na dalších 10 let už jste slyšeli v krátkých zprávách. Tématu se podrobně budeme věnovat v našem vysílání zhruba za 6 minut. Hezké ráno.

0: Petr Novák dopovídal, o čem se budeme povídat teď. Za mřížemi získat výuční list nebo rovnou stále zaměstnání, ve kterém jde pokračovat na svobodě. To je jedna z myšlenek, které obsahuje plán budoucí českého vězeňství na dalších 10 let. Cílem vězeňské služby je také získat více psychologů nebo terapeutů, kteří vězně na návrat do společnosti připraví.
1: Certifikát ve věznici Všehrdy získal před 3 měsíci Pavel, který byl odsouzen ještě jako mladiství. Od kurzu si slibuje, že si díky němu najde na svobodě s nás práci.
2: Využil jsem to takhle, tam na kurzech a teď dneska, jakoby poprvé. Často jsem dělal jsem salámový pysinu.
1: Kde jste to připravoval?
2: Venku, no, na stole.
1: Přímo tady na stole? Jo. A pak jste tady měl nějakou přenosnou pec?
2: Jo, přenosnou pec, no.
1: A kolik těch pic bylo?
2: Celkem sedm.
1: A rychle se snědli.
2: Jo.
1: Právě vzdělávání a zaměstnávání vězňů je jednou z priorit českého vězeňství na dalších 10 let. Na přípravu koncepce v loni dohlížela vězeňská služba. Znění schválila už předchozí vláda 29. října 2025. Snahou je takzvaný princip normality. Vězni si mají vytvořit běžné návyky, včetně třeba zaměstnání. O něj je zájem už teď. Dokonce převyšuje nabídku toho, co je vězeňská služba schopná zajistit. Znává její šéf Tomáš Hůlka.
3: Udělali jsme si drobnou analýzu počtu práce schopných vězňů a opravdu tam máme převis vězňů, kteří by mohli pracovat. Takže na nás, aby jsme tu práci sehnali.
1: Teď je zaměstnaných přes 60% vězňů. Víc pracovních míst chce zajistit Ministerstvo spravedlnosti třeba vybudováním nových výrobních hal přímo ve věznicích. Do 3 let má vězeňská služba do stavby investovat desítky milionů korun, potvrdil ministr spravedlnosti Jeroným Tejc za ANO.
4: Už dnes víme, že postavíme další výrobní halu v Příbrami. Ty haly by měly vzniknout 2 až 3. Předpokládáme ten náklad na jednu halu ve výši 25 milionů korun.
1: Dalším cílem koncepce je třeba více moderních technologií v zabezpečení věznic. V příštích 10 letech bude podle ředitelky Asociace organizací v oblasti vězeňství Zuzany Tinglové klíčové získat hlavně nové zaměstnance, odborníky, kteří budou s vězni pracovat.
5: Odbornými kapacitami myslím především aby bylo více psychologů, sociálních pracovníků, vychovatelů a dalších adiktologů a dalších pracovníků.
1: Koncepce je na 10 let. Podle odhadů by všechna opatření v ní stála přes 29 miliard korun. Co všechno se z ní uskuteční, ale záleží na tom, co budou tato a v budoucnu i příští vlády ochotné financovat. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.

0: V Číně dnes končí World Fest. Nedělní program začne v 9:30 komorním koncertem Dua Bru pro violončelo a akordeon. V 10 hodin dopoledne zahraje divadlo Víti Marčíka, Loutkového, Bajaju a v 11 zazní v lese ukrajinské, běloruské a ruské lidové písně v podání skupiny Milanoš. V poledne vystoupí Majerovy brzdové tabulky a celý festival ve 13 hodin uzavře hudebně zábavné duo Huso. Teď je 6:45, když už mluvíme o venkovní akcích, tak se nemusíte bát, že by dnes pršelo.
1: Počasí.
0: Protože neděle nabídne hodně slunce, dopoledne se sice přechodně objeví více oblačnosti, jinak bude jasno až polojasno. Odpoledne naměříme 18 až 21 stupňů, v horských oblastech 11 až 14. Severozápadní vítr bude mírný a večer začne slábnout.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: jsi opravdu cítil, když se spotápil a přitom si mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Sport.
2: Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 18 hodin k ligovému utkání proti Spartě Praha. Po vyřazení z evropských pohárů se můžou soustředit pouze na nejvyšší domácí soutěž, kde mají co napravovat. Po dvou porážkách v řadě klesli v tabulce na průběžné 10. místo. Východočechy především mrzelo, že s prázdnou přijeli i z hřiště brněnské zbrojovky.
3: Samozřejmě nás mrzí, že ten zápas jsme hlavně výsledkově zvládli.
4: Myslím si, že mali jsme na to tam uspět, ale také momenty fotbal přináší a my se musíme z toho pozbírat.
5: Vrátil se pár slovy k neúspěchu ve čtvrteční dohrávce obránce Jakub Uhrinčať, který se už hned druhý den ale díval směrem dopředu. Proti Spartě totiž bude mít 25-letý slovenský krajní obránce motivaci navíc.
3: Pro mě je to možná speciálně, protože jsem tam chvilku působil, ale jasně respektujeme sílu supera, víme, kdo sem přijde, ale v prvom rade se pozeráme na seba a na ty věci, které my můžeme ovlivnit, to je náš výkon, takže to bude to nejdůležitější a na co se můžeme zamerat.
5: Jedno jméno je ale v kabině Sparty potřeba vyzdvihnout. Po ročním hostování ve francouzském Lyonu se totiž v červnu vrátil do pražského celku kapitán Adam Karabec.
6: Velice důležitý hráč pro Spartu do její ofenzivní hry, jo, který se snaží, aby veškeré akce šly přes něj, aby řídil tu jejich ofenzivu. Určitě se musíme dát pozor na jejich rychlý křídla, ale samozřejmě ten zápas bude hodně o tom, jak Spartu dokážeme potrápit v těch věcech, se kterými má problémy a si konečně budou vytvářet zase šance a střílíme branky.
5: Právě poslední slova asistenta hlavního trenéra Votroku Adriana Rolka v poslední době rezonují. Fotbalisté Hradce Králové totiž v posledních čtyřech ligových zápasech skórovali dohromady jen dvakrát a ve třech případech se z gólů vůbec neradovali. Vedení klubu na to reagovalo a z německého Mönchengladbachu přivedlo před pár dny na hostování útočníka Tomáše Čvančaru.
7: Hradec mi podal pomocnou ruku, tak jsem za to moc vděčný a já věřím, že já Hradci můžu pomoct taky, protože domů jsem se vrátit chtěl a věřím, že společně můžeme zvládnout pěkný věci.
5: Například uspět proti pražské Spartě, jejíž dres Čvančara v minulosti také oblékal. Nebude to ale nic jednoduchého, i když i letenský klub je zatím za očekáváním. Po porážce v derby se Slávií totiž klesnou v tabulce na 8. místo a na Hradec má k dobru pouze 2 body. Ve vzájemných soubojích ovšem vládne. Za posledních 14 let vyhráli Východočeši nad svým dnešním soupeřem pouze jednou. Přesně před rokem doma zvítězili 2-1 a na to se budou snažit navázat. Tomáš Borovec, Český rozhlas.

0: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lóry Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
1: Je 7 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Nemocnice v Náchodě má nový robotický operační systém. Na Zlaté návraší v Krkonoších je omezený přístup. Tenistky Bousková a Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlkrábek, hezké ráno. Oblastní nemocnice v Náchodě bude využívat nový robotický operační systém. Pomůže lékařům. Pro pacienty znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci. V příštím týdnu robota poprvé vyzkouší.
3: Půjde o rutinní operaci žlučníku. Operaci provedou náchodští lékaři pod vedením zkušeného onkochirurga z polské nemocnice v Gdaňsku, kde stejný robotický systém už delší dobu používají. Vybraní náchodští lékaři mají za sebou 40 hodin na výukové konzoli a pobyt na certifikovaném pracovišti. Na východě Čech začnou robota běžně využívat až zhruba za měsíc. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Cesta na Zlaté návraší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje oprava silnice. Nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z Horních Míseček po žlutě značené trase nebo z Medvědína. Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí na každý měsíc. Takzvaný risk radar má obsahovat doporučení, jak mimo jiné upravit podmínky ve smlouvách.
4: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
5: Považujeme ho jako vynikající a nanejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
4: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
6: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
4: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
1: Američtí zmocněnci Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem plány dalších kroků ohledně ukončení války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom ráno informoval Bílý dům. Oba vyslanci odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. Sport. Tenistky Marie Bousková a Nikola Bartuňková nepostoupily do dalšího kola na US Open. Bartuňková prohrála s nasazenou pětkou Mirou Andrejevovou z Ruska. Bousková podlehla Polce Švientekové.
2: Počasí.
1: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, teploty 18 až 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Silnice z Jaroměře do Hradce Králové je v obci Holohlavy uzavřená, pokračuje tam oprava mostu. Počítejte s objížďkou.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Dobré nedělní ráno i po sedmé. Některým rostlinám stačí k rozkvětu pár týdnů, jiné se dávají na čas celé roky. Jak dlouho dokážou čekat, než konečně vykvetou, to zjistíme před osmou s Martinem Písaříkem v rubrice V co učebnicích nebylo. Přidáme i trochu pohybu, začalo aktivní září, celonárodní kampaň, která už po čtvrté připomíná jednoduchou věc. Jestli se chceme udržet fit, bez pohybu to nepůjde. Chybět nebude ani bleskovka, dnes se kvůli ní zastavíme v obchodě, nakupovat ale nemusíte, stačí správně odpovědět a podzim, ten si venku ještě chvíli počká, ale v Jilemnici už hraje všemi barvami. Za chvíli vás vezmeme na výstavu do tamní galerie. Jsme s vámi i ráno, společnost vám dělá Český rozhlas Hradec Králové.
2: Dobré ráno s Kateřinou Prouzovou.

0: 7 hodin 10 minut a jak jsme slibovali, vydáme se do Krkonoš. Krkonošské muzeum v Jilemnici vlastní největší sbírku mistra českého krajinářství Františka Kavána. Ve čtvrtek 10. září, tedy v den 160. výročí Kavánova narození, otevírá výstavu nazvanou Šťastné návraty. Zároveň se k tomu přidají oslavy 70 let muzejní galerie Kavánových obrazů.
1: Otočíme paletu s ředitelem Jilemnického muzea Davidem Úrychem. A na paletě napsáno...
2: František Kaván s tou paletou svrabařil do roku 1940.
1: A vyráběl pěkné mazby, jak on říkal.
2: To rozhodně. František Kaván a jeho dílo patří do takzvaného Zlatého fondu naší krajinomalby a k nejlepším krajinářům přelomu 19. a 20. století.
1: Ta výstava, kterou tady chystáte, my jsme v té galerii, která letos slaví 70 let, tak ta se jmenuje Šťastné návraty. On to byl už na počátku šťastný návrat, protože ta jeho galerie je na půdě jeho domova.
2: On se narodil na samotě Výchové nad Jizerou, tady kousíček od Jilemnice, takže není náhodou, že právě stálá galerie Františka Kavána se nachází v Krkonošském muzeu v Jilemnici. Zároveň je to největší sbírka Františka Kavána na světě. Máme již více než 100 jeho děl.
1: Pro výstavu k tomu kavánovskému výročí jste i zapůjčili.
2: Ano, využijeme celé zámecké přízemí a bude to rozděleno do 6 místností podle různých etap tvorby malíře. Díla vystavená v galerii jsme doplnili výpůjčkami, takže tady najdeme obrazy ze správy Pražského hradu, z Galerie moderního umění v Hradci Králové, Západočeské galerie v Plzni, ale také z menších regionálních muzeí jako v Železném Brodě, v Nové Pace, v Hořicích a je tady řada obrazů ze soukromých sbírek.
1: Můj Kavánův obrázek Svatby táhnou přes vrcha. Průvod růžových máků na poli u Dobrušky a nad ním vysoká oblaka. Ten bych okamžitě odnesla.
2: A to by bylo drahé.
1: Zároveň vyšla knížka, je tak krásná, ani se nedá říci katalog.
2: Skutečně to není katalog k výstavě, ta připomíná 160 let narození Františka Kavána. A ta publikace je připravená k 70 letům založení galerie a prezentuje jenom obrazy ze sbírky Krkonošského muzea v Jilemnici. Je to 70 obrazů k 70 letům galerie Františka Kavána u nás a doplněná texty jak mými, tak mého předchůdce Jana Luštince a velkého znalce díla Františka Kavána Michala Zachaře.
1: Z Jilemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
3: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: 7 hodin 17 minut, a když už jsme před chvílí ve vysílání Českého rozhlasu Hradec Králové mluvili o jedné výstavě, tak vás pozveme na druhou, která je ale někde úplně jinde. Do historických prostor kláštera v Polici nad Metují můžete vyrazit na výstavu Dech květů. Představuje fotografie Hany Peškové a hlavním tématem, jak asi tušíte, jsou květiny. Výstava je parádní a je otevřená až do konce září.
1: Počasí.
0: Pokud máte na dnešek venkovní plány, čeká nás slunečný den. Jasnou až polojasnou oblohu dopoledne na čas vystřídá větší oblačnost. Teploty se dostanou na 18 až 21 stupňů. Na horách na 11 až 14. Vítr od severozápadu bude mírný. Večer zeslábne, bio je na jedničce, tedy mírná zátěž.
1: Na cestách s Petrem Voldánem.
2: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

0: Bleskovka.
1: Krásné ráno a my si hnedka řekneme, o co budeme v dnešní Bleskovce soutěžit, protože je toho víc než dost. Máme tady dvě vstupenky na koncert Známých tváří, který se koná 9. září o 7. večer v Městském divadle doktora Josefa Číška v Náchodě, kde vystoupí Ilona Čáková, Felix Slováček mladší, Heidi Janku nebo Světlana Nálepková. A k tomu ještě další dvě vstupenky na domácí fotbalové utkání, které bylo odloženo a bude se hrát také 9. září o 7. večer. A bude to utkání mezi FC HK a také FC Viktoria Plzeně, takže to bude docela zajímavý zápas. Tak a teď už se vrhneme na tu soutěžní otázku, kdy jsme vás nemotivovali. Dnešní Bleskovka se schovává skoro na každém nákupu. Černé čárky různých šířek dnes bereme jako samozřejmost, ale i ten čárový kód musel někdo vymyslet. My si ho teď poslechneme. Jedním z jeho otců byl americký vynálezce Norman Joseph Woodland, který se narodil právě 6. září 1921, proto jsem si na to vzpomněla a na nápadu začal pracovat s kolegou Bernardem Silverem na konci 40. let. Woodland prý první podobu svého řešení načrtl prsty do písku na pláži na Floridě. No a teď konečně ta otázka, čím se při vymýšlení čárového kódu inspiroval? Český rozhlas Hradec Králové, tady je Kateřina Prouzová. Kdo tam?
2: Dobrý ráno, tady Richard.
1: Richarde, chcete možnosti asi, že?
2: Určitě.
1: Tak čím se inspiroval? Za A notovým zápisem, za B morzovou abecedou a nebo za C děrnými štítky. Co myslíte?
2: No, já bych to typoval na tu morzovku.
1: Vy byste to typoval na tu morzovku. A to typujete dobře. Woodland přemýšlel o tečkách a čárkách Morzovy abecedy. Protáhl je do různě širokých čar. Původní návrh byl sice takový kruhový kód, ale dnešní obdélníková podoba přišla později a určitě není nikdo, kdo by ji neznal. Takže gratulujeme k výhře.
2: Děkuju.
1: Zůstaňte na telefonu, ať se domluvíme, co a jak.
2: Ano, děkuju.
1: A pokud se vám tato cena líbí a moc byste ji chtěli, tak vězte, že ještě na ten fotbal máte šanci se dostat, když zavoláte do Bleskovky zítra a samozřejmě vyhrajete. Až vám budou ty vstupenky pípat, tak to třeba bude znít takto.

0: 7.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Řidiči v Třebechovicích pod Orebem musí o víkendu počítat s komplikacemi. Ve městě je pouť. Uzavřené zůstává Masarykovo náměstí a části ulic Pitrova a Československých legií. Doprava vede po objízdných trasách, informuje radnice. V Předměřicích nad Labem začne na podzim oprava kanalizace v ulici Na obci. Obyvatelé budou mít omezený příjezd ke svým domům. Hotovo by mělo být v průběhu příštího roku. Víc než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala Česká obchodní inspekce. Od dubna do konce června zkontrolovala přes 200 obchodů, včetně těch internetových. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová dnes navštíví Grónsko. Má za cíl posílit vazby s arktickým regionem. Na dvoudenní cestě ji doprovodí mimo jiné český eurokomisař Josef Síkela. Pětinásobný vítěz Tour de France Tadej Pogačar se nezúčastní cyklistického mistrovství světa. Po operaci klíční kosti předčasně ukončil sezónu. A jaké bude počasí? Čekáme jasno až polojasno. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Ve Velkém Poříčí na Náchodsku pozor na uzavírku Poříčské ulice. Důvodem je stavba nové silnice směrem na Náchod. Držte se objízdné trasy.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.

0: Valdemar Matoška a jeho romantický popis rána. Když už máme to ráno a třeba ještě ležíte v posteli a chcete vědět, kolik je hodin, nemusíte kvůli tomu vylézat. My vám to řekneme. 7 hodin a k tomu 41. minuta. A co si dáte k snídani? A proč na to narážíme? Kromě vyvážené stravy je důležitý taky hlavně pohyb a sport. To všechno patří ke zdravému životnímu stylu a bez k tomu má veřejnost kampaň Aktivní září, za kterou stojí nadační fond Aktivní Česko. Letos se koná po čtvrté a odstartovala v zahradách Strakovy akademie v Praze.
1: Tvrdší hudba, povzbuzování lektorů a ostré tempo. To je lekce spinningu.
2: Dělala jsem sport jako žákyně, gymnastiku i atletiku a vedu kurz pro seniory, jenomže seniori jsou líní, pohodlní a nechtějí se hejbat, protože všechno je bolí a ono je lepší fňukat, než cokoliv dělat.
3: Paní Vilma, vy jste přijeli z Loun?
2: Ano.
3: A řekněte mi, když jste aktivní seniori, tak čemu všemu se věnujete?
2: Všemu. Aby seniori žili aktivní život. Kulturně, společensky, sportovně.
1: Proč je to za vás důležité?
2: No, protože veselá mysl půl zdraví.
1: Na trávníku se na lekci jógy protahovala paní Lucie.
4: Tak já jsem povoláním fyzioterapeutka, takže samozřejmě pohyb považuji za základní potřebu lidského organismu a jsem takový amatérský sportovec všeho druhu.
5: Přidejte si zátěž a snažte se pochytit tempo.
6: V České republice ročně umře zhruba nějakých 43 tisíc lidí v souvislosti s kardiovaskulárníma chorobama. A tím sportem právě, nebo tím pravidelným sportem, tím pohybem, jenom tím, že jdu do práce, jedu městskou hromadnou dopravou, dvě zastávky před prací, prostě vystoupím a jdu pěšky. A tímhle s tím vlastně se dostanu k tomu, abych preventoval.
1: Říká Matyáš Fošum, pověřený vedením hygieny.
6: Dá se říct, že z pohledu kardiovaskulárních chorob, ale i diabetu, psychických potíží, deprese, je právě jeden z těch nejdostupnějších, nejlevnějších a nejrychlejších léků, právě ten pravidelný pohyb, potažmo i ten sport. Lehkej side to side.
1: Do aktivního září se můžou jednotlivci, firmy nebo školy zapojit během celého měsíce. A to třeba tím, že nepojedou do práce autem, ale na kole, případně půjdou pěšky. Kristýna Vašíčková, Český rozhlas.

0: Annie Lennox, zpěvačka kapely Eurythmic, There Must Be Angel. 7 hodin 47 minut a je tady jedna pozvánka na Kolovratském zámku v Rychnově nad Kněžnou. Můžete navštívit výstavu s trochu provokativním názvem Sacra Familia. Představuje tvorbu dvou uměleckých rodin, Geislerových a Urbanových.
1: Počasí.
0: Dnešní počasí bude mít převážně slunečnou podobu, čekáme jasno až polojasno, pouze během dne dopoledne může být přechodně až oblačno. Teplotní maxima budou mezi 18 až 21 stupni, na horách mezi 11 a 14 a mírný severozápadní vítr se k večeru utiší.
1: Zálety Aleny Zárybnické. Známá moderátorka a meteoroložka se každý týden ptá zajímavého hosta.
2: Hostem speciálních prvních poprázdninových záletů bude přímo jejich moderátorka Alena Zárybnická. Vyjedeme si slanovkou na Medvědín.
1: Poslouchejte nás už tuto neděli dopoledne po 9. hodině nebo kdykoliv na našem webu. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
0: Jak dlouho trvá, než vykvetou některé rostliny, to je téma dnešního vydání rubriky Co v učebnicích nebylo. Už za chvíli s Martinem Písaříkem, teď vám zaspívají Poutníci.

0: v učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že nejen rostliny, ale i některé dřeviny poprvé vykvetou až po mnoha letech života? Květ a následně semena jsou pro velkou část rostlin hlavním způsobem rozmnožování. Některé druhy si s tím ale dávají hodně na čas. Zatímco část zeleně kvete každý rok, některé rostlinné druhy potřebují shromažďovat energii ke kvetení i několik dekád. Pak mnohdy předvedou pestrobarevnou podívanou, která ale může trvat jen pár desítek hodin. Podivuhodným příkladem z této kategorie je zmijovec titánský. Poprvé rozkvétá až po více než 7 letech. Jeho květenství pak měří i 3 metry do výšky, přetrvá ale maximálně 2 dny. Zajímavým případem je i velvičie podivná. V jihoafrické poušti Namib žije stovky let, sice nekvete, ale vytváří šištice v nepravidelných cyklech, které mohou trvat třeba 40 let. Některé rostliny za celý svůj životní cyklus vykvetou pouze jednou. Mezi ně patří například agáve sisalová, důležitá hospodářská rostlina, z níž se dříve vyráběla například lodní lana. A také některým druhům bambusu to trvá i 100 let. A populace bambusu v jedné geografické oblasti navíc často své kvetení synchronizuje.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michael Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Kontroly letních táborů v regionu dopadly většinou pozitivně. Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat umělou inteligenci. Jakub Menčík skončil na tenisovém US Open ve třetím kole. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulchrábek. Hezké ráno. Hygienici v našem regionu zkontrolovali během letních prázdnin zhruba 140 táborů. Uložili 4 pokuty v celkové výši 14 000 korun. Další závady vyřešili organizátoři na místě. Podle mluvčí krajské hygienické stanice Veroniky Krejčí byla situace na táborech většinou v pořádku.
3: Při kontrolách jsme monitorovali také pestrost jídelníčků a vzdělávali organizátory v oblasti zásad správné výživy. I letošní rok potvrdil, že situace na zotavovacích akcích pro děti je z dlouhodobého hlediska velice dobrá a většina organizátorů přistupuje ke zdraví a bezpečnosti dětí zodpovědně.
2: Strojvedoucí se nově školí podle sjednocených pravidel. Metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik a zvýšit bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá. Pokračuje její viceprezident Jaroslav Vincour.
4: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: Obchodní řetězce v Česku začínají na pokladnách využívat AI skenery. Týká se to mimo jiné společností Albert, Kaufland nebo Globus. Umělá inteligence pomáhá i během vážení ovoce a zeleniny. Podle prodejců dokáže technologie určit správné zboží a díky tomu zrychlit nakupování. V Novém Městě nad Metují připravují 48. ročník festivalu komedie. Začne příští víkend. Nabídne 13 soutěžních snímků, koncerty a noc literatury. Přehlídku zahájí předpremiéra komedie Šipkaři.
5: O titul nejlepší veselohry se uchází nejvíc snímků za poslední roky. O vítězi speciální ceny novoměstský hrnec smíchu znovu rozhodnou smíchoměřiči, kteří přímo v sále měří, jak dlouho se diváci během filmu smějí. Rekord drží komedie Kameňák s téměř 37% prosmátého času. Vedle soutěžních snímků diváci letos uvidí také projekci klasické komedie Pupendo ze staré 35mm filmové kopie. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
2: Jakub Menčík skončil na tenisovém US Open ve třetím kole. Američanovi Tajenovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončili taky Marie Bousková a Nikola Bartuňková.
0: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, teploty od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Dobré nedělní ráno, jsou 8:04. Velké nebo malé? Někdy jediné písmeno rozhodne, jestli jsme napsali něco správně, nebo jsme se právě zadělali na opravu. V rubrice Hezky česky si dnes připomeneme, jak se v češtině s velkými a malými písmeny vypořádat. Kalendárium nás vrátí k 6. září a i k lidem i událostem, které jsou s dnešním datem spojené. A předpověď tentokrát dostaneme z první ruky. Spojíme se živě s meteorologem a zeptáme se, jak bude dnešní slunečná neděle pokračovat. Nejdříve ale zamíříme za sportem, ve kterém nestačí jen rychle běhat. V Hradci Králové se tento týden rozhoduje o nových mistrech republiky v požárním sportu. Na místě máme také reportérku a spojíme se s ní už za chvíli. Nedělní ráno pokračuje s Českým rozhlasem Hradec Králové a také s Kateřinou Prouzovou. Pěkný poslech.

0: Na stadionu Krajského hasičského záchranného sboru v Hradci Králové pokračuje třetím dnem mistrovství České republiky v požárním sportu. O tituly republikových šampionů bojuje přes 450 profesionálních i dobrovolných hasičů ze všech krajů Česka. Program závěrečného dne bude sledovat reportérka Adéla Kavříková. Dobré ráno.
1: Krásné ráno, tady na stadionu je zatím poměrně klid, minimálně tedy po té soutěžní stránce, protože závodit se tu dnes začne až zhruba za 3/4 hodiny. Teď sem přicházejí rozhodčí, rozdělují si svá stanoviště a i dnes budou dohlížet na to, aby všechna družstva měla stejné podmínky, aby se správně měřil jejich čas i případné chyby. Spolu s nimi už se tady zatím tady spíš neorganizovaně pohybují víc než 400 profesionálních i dobrovolných hasičů. Ti přijeli ze všech 14 krajů Česka a už každou chvílí by si měli hromadně vyslechnout oficiální vyhlášení výsledků včerejších štafet na 4x100 metrů s překážkami. A hned potom v 9 hodin ráno přijde na řadu vlastně jediná dnešní disciplína, která celý šampionát uzavře, a to bude požární útok.
0: Můžete právě tuhletu disciplínu podrobněji představit?
1: Požární útok je týmová disciplína, při které musí 7 hasičů co nejrychleji vytvořit celé vodní vedení. Od nádrže připojí hadice k motorové stříkačce, od ní vedou další hadice přes rozdělovač ke dvěma proudnicím. 2 hasiči pak běží s proudnicemi k terčům, vzdáleným zhruba 90 metrů, a musí je zásahem vody co nejrychleji sepnout. Rozhoduje čas celého družstva, takže tady je zásadní nejen rychlost jednotlivců, ale hlavně to, jak je ten tým sehraný, a možná i proto se mezi hasiči o téhle disciplíně mluví jako o té královské.
0: Program šampionátu odstartoval už v pátek. Které disciplíny už mají soutěžící za sebou a s jakými výsledky?
1: Tak v pátek tady hasiči soutěžili ve výstupu na cvičnou věž. Mezi profesionály zvítězil domácí Patrik Kligl z hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, který zároveň získal titul absolutního mistra republiky. V sobotu pak závodníci běželi 100 s překážkami a odpoledne přišly na řadu právě ty už zmiňované štafety. No a co se týká průběžných výsledků, tak mezi profesionálními hasiči je před dnešní poslední disciplínou v čele hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje, druhý je Plzeňský kraj a třetí je domácí Královéhradecký kraj. A právě ten dnešní požární útok tak ještě může tím pořadím významně zamíchat. Nesmíme ale zapomenout ani na ty takzvané dobráky, dobrovolné hasiče, jak oni si sami říkají. A tam mezi muži si nejlépe vedou ti z Letkova, nedaleko Plzně, a mezi ženami jsou ve vedení Chválenice a opět je to Plzeňský kraj.
0: Mistrovství České republiky v požárním sportu sleduje reportérka Adéla Kavříková. Děkujeme za informace a hezký den.
1: Hezký den, naslyšenou.
2: Jsme s vámi i v Hradci Králové a blízkém okolí. Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

0: Pokud máte na dnešek plány někde venku, tak jste udělali dobře, protože počasí nám přeje.
1: Počasí.
0: Jaká je jeho konkrétní podoba, tak to už ví Jaroslav Tuček z Českého hydrometeorologického ústavu v Hradci Králové, kterému přeji dobré ráno.
2: Dobré ráno. Tak určitě dnešek, jak jste říkala, bude přát, protože tlaková výše bude pomalu z té západní Evropy postupovat přes střední dál na východ, takže budeme pod vlivem tlakové výše, jasná až polojasná obloha, dopoledne potom v té druhé půlce může být přechodně až oblačno. 18 až 21 stupňů to budou maxima, na horách 11 až 14 a vítr od severozápadu o rychlosti 2 až 6 metrů za sekundu. Večer pak ten vítr bude postupně slábnout. Rostlé podmínky dobré až velmi dobré, večer potom se budou kazit a budou mírně nepříznivé. Bio na jedničce, mírná zátěž.
0: Jak jste říkal, zní to velice dobře. V noci se nám to sice trošičku může kazit, ale já předpokládám, že i to pondělí bude vypadat docela pěkně.
2: V celku bude, byť nás svojí oblačností tady bude obšťastňovat teplá fronta, ale půjde jenom o oblačnost. Polojasno až jasno, tak by to mělo vypadat v noci s tím, že ráno potom od západu začne přibývat oblačnost. 10 až 7 stupňů to budou minimální teploty, na Broumovsku očekáváme kolem 4 stupňů Celsia a vítr jenom slabý, proměnlivý nebo od východu do 3 metrů za sekundu. No a přes den oblačno je zataženo a jenom výjimečně bude možnost nějakého slabého deště a týkat by se to mělo hlavně hor. Večer pak ta oblačnost začne zase od západu ubývat. 21 až 25 stupňů Celsia to budou maximální teploty, na horách 17 až 20. Vítr slabý od východu až jihovýchodu o rychlosti 1 až 4 metry za sekundu.
0: Jak je ten výhled na ty další dny? Bude se počasí nějak výrazně měnit a nebo můžeme očekávat, že bude takto příjemně?
2: Bude se měnit. Úterý to bude nejteplejší den. V úterý před tou frontou, která nás tady bude ovlivňovat ve středu, k nám bude proudit velmi teplý vzduch od jihu a ty teploty budou dosahovat až 31 stupňů Celsia. No a ve středu očekáváme přechod studené fronty, na které bude poměrně dost srážek po celý den. No a tím pádem se za ní ochladí a v následujících dnech, to má po zbytek toho týdne, už teploty v maximech budou jenom mezi 18 až 22 stupni Celsia a musíme také počítat s tím, že se občas objeví i nějaká přehánka.
0: Po horkém, suchém létu to zní výborně. Děkujeme za informace a mějte se krásně.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: Šarm. Týdeník o životním stylu s Ladou Klokočníkovou.
3: Tentokrát si o rodinných i pracovních radostech budu povídat s herečkou Zdeňkou Žádníkovou, která bude osobností Šarmu. V modních trendech poradíme, s čím kombinovat šaty, když se ochladí. Dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009.
1: Šarm v sobotu po 18. a v neděli po 11. hodině. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
4: Jen přijď, ty oceáne temný, jak duše má.
3: Před 5 lety zemřel Bebel.
5: Dobrý den. Máte dobrý list.
3: Francouzská hvězda stříbrného plátna Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 8.30.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: V Teplicích nad Metují pokračuje stavba návštěvnického centra u vstupu do skal. Elipsovitý objekt bude částečně zapuštěný do terénu. Nabídne mimo jiné multimediální sál nebo venkovní terasu, informuje radnice. Zájemci dnes můžou navštívit synagogu Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou. Volně přístupná bude od 14 do 17 hodin 30 minut. Připravené jsou komentované prohlídky. Některé vodní elektrárny upravily kvůli suchu a nízké hladině v řekách výrobu. V omezeném provozu funguje elektrárna na Orlické přehradě, která výkon reguluje podle množství přitékající vody, oznámil to ČES. V Česku pracuje přes 60% práceschopných vězňů. Zájem by jich mělo i víc, nejsou pro ně ale místa. Do 3 let plánuje vězeňská služba postavit 2 až 3 výrobní haly přímo v areálech věznic. České basketbalistky čeká druhý zápas ve skupině na mistrovství světa. Od 14 hodin 30 minut nastoupí v Berlíně proti Číňankám. A jaké bude počasí? Čekáme jasno až polojasno. Teploty na východě Čech kolem 20 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Vertyni v Podkrkonoší je stále uzavřená Hronovská ulice. Počítejte s objízdnou trasou přes Červený kostelec.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
3: Krásné ráno, za chvíli je na startu naše rubrika Hezky česky. Do té doby bude zpívat třeba Václav Neckář nebo Dalibor Janda.

0: 8 hodin 38 minut vám nabídneme další vydání naší jazykové rubriky.
1: Hezky česky.
0: Slovo dostává královéhradecká jazyková poradkyně Dagmar Magincová. Zdeněk Novák už je připravený. Dnes nás čekají pohádkové postavičky.
2: Napsala nám paní Sofie. Dobrý den, chtěla bych se zeptat na to, jak se pravopisně správně píší vymyšlená pohádková jména. Například had v trávě šust z pohádky Boudo Budko, kdo v tobě přebývá. Zajímá mě, jestli se to píše dohromady v trávě šust s velkým V a prostě dohromady, nebo zvlášť v trávě šust. Předem moc krát děkuji za odpověď. No, hodně zajímavý dotaz.
3: Krásný, krásný. Akorát musím začít tím, že zrovna tohle, jestli to psát zvlášť nebo dohromady, tak tím se pravopisná pravidla nezabývají, to neřeší.
2: Takže ten autor si může vybrat.
3: Přesně tak, přesně tak. Tam je dobré se zaměřit na to, že literární jména jsou často takzvaně mluvící. Tedy, že se opírají o obecný význam slov, ze kterých jsou utvářena a mají odrážet typické vlastnosti nositele. No a vyniknou, když z nich vznikne úplně nové slovo. Takže když třeba máme všechno věd nebo všudy byl, tak přesně podle tohohle vzoru to v trávě šust bude hezké, nápadné, nové jméno.
2: Tak to jsme odpověděli. Mně napadá ještě taková podotázka, jak je to s velkými malými písmeny právě u těch pohádkových postav. Třeba Brouk Pitlík, Ferda Mravenec, nebo Motýl Emanuel, Medvídek Pů, Liška Ryška, Kačer Donald. Tak jasně, to Emanuel, to je velké E, ale třeba to Motýl, nebo Ferda Mravenec.
3: Tak, tady záleží na pořadí. Tohle pravopisná pravidla řeší, protože velká písmena to je obrovská kapitola se spoustou výjimek a třeba ten Ferda Mravenec, Ferda je jméno i obecně nejenom v té pohádce, takže mravenec se tady chápe jako příjmení, tudíž oboje se má psát s velkým písmenem.
2: Co ten Brouk Pitlík?
3: No, ten to má jinak, protože Brouk jako Brouk a jméno je až Pitlík. Takže často vidíme napsaného Brouka Pitlíka s velkým B, i když nejde o název knihy, ale o postavu. A mělo by být tedy malé B a velké až to P.
2: Stejně tak Medvídek Půl, Liška Ryška, malé, velké.
3: Přesně tak.
0: Stále platí, že se na nás můžete obracet se svými dotazy. A to buď písemně na adresu Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292 501 01 Hradec Králové, anebo e-mailem. Naše adresa je studio.hradec@rozhlas.cz.

0: Na Starých Hradech dnes čeká děti dračí pohádkové rejdiště. Na nádvoří potkají princezny, čarodějnice, draky, obry i čerty. Připraveny jsou hry, soutěže a malování na obličeji. Vyrazit můžete i na 4 pohádkové prohlídkové okruhy. Letošní novinkou je Kosmosvět, pohádkový vesmír.
1: Počasí.
0: Slunce bude mít dnes nad mraky převahu, dopoledne se obloha přechodně zatáhne větším množstvím oblačnosti, jinak bude jasno až polojasno. Teploměry ukážou nejvýše 18 až 21 stupňů na horách, 11 až 14. Foukat bude mírný vítr od severozápadu a večer už slabší.
1: Výlety s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

A naše nedělní ráno je skoro u konce. Dnes už víte, že za čárovým kódem můžete hledat Morzovu abecedu, že některé rostliny si kvetením dávají pořádně na čas a že v lázních Bohdanice za první republiky nechodilo jen na procedury, ale klidně i pozorovat vesmír. Po deváté pokračujeme zálety s Alenou Zárybnickou. Dnes to bude trochu nezvyklé. Moderátorka se ocitne na druhé straně mikrofonu, protože hostem bude ona sama. A po desáté hodině přijde pochoutkový rok. Krok za krokem se bude probírat recept na kynutý česnekový koláč. Takže jestli ještě nevíte, co dnes upéct, tak už to máte prakticky vyřešeno. A já už se s vámi loučím. Díky za společné nedělní ráno v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Ať vám dneska všechno vyjde, to vám přeje Kateřina Prouzová.

0: 9 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Nemocnice v Náchodě má nový robotický operační systém. V Předměřicích nad Labem začne na podzim oprava kanalizace. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí proti pražské Spartě. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Poluchrábek, hezké dopoledne. Oblastní nemocnice v Náchodě bude využívat nový robotický operační systém. Pomůže lékařům. Pro pacienty znamená menší riziko komplikací a rychlejší rekonvalescenci. V příštím týdnu robota poprvé vyzkouší.
2: Půjde o rutinní operaci žlučníku. Operaci provedou náchodští lékaři pod vedením zkušeného onkochirurga z polské nemocnice v Gdaňsku, kde stejný robotický systém už delší dobu používají. Vybraní náchodští lékaři mají za sebou 40 hodin na výukové konzoli a pobyt na certifikovaném pracovišti. Na východě Čech začnou robota běžně využívat až zhruba za měsíc. Václav Plecháček, Český rozhlas.
0: V Předměřicích nad Labem začne na podzim oprava kanalizace v ulici Na obci. Hotovo by mělo být v průběhu příštího roku.
3: Projekt, který je zaměřený na zvýšení kapacity stávající sítě, počítá s rozdělením do dvou etap. První začne letos, druhá potom v příštím roce. Hradecké vodovody a kanalizace v těchto dnech jednají s magistrátem o podobě částečných dopravních uzavírek. Určitě bude nutné počítat se změnami dopravního režimu i s omezeným přístupem k jednotlivým nemovitostem. Z Předměřic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
0: Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje tam oprava silnice, nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z Horních Míseček po žlutě značené trase nebo z Medvědína. Poslanci budou v následujícím týdnu znovu hlasovat o několika vládních zákonech, které neschválili senátoři. Do sněmovny se vrátila například novela stavebního zákona nebo zrušení služebního zákona. Oba návrhy kritizuje opozice. Jednání se tak můžou protáhnout. Koalice je ale připravená senát přehlasovat. Sport. Fotbalisté Hradce Králové přivítají v 18 hodin v utkání 7. ligového kola Spartu Praha. Východočeši se budou moci spolehnout na podporu ve vyprodané aréně. Obránce Jakub Uhrinčať věří, že Východočechům atmosféra pomůže k výhře. Čekají na ní už měsíc.
4: Každý sa teší na to, keď vlastne uvidíte je plné ochozy a preto ten futbal hráme. Takže sme veľmi vďační za tú podporu a práve aj fanúšikom dlžíme už to, aby sme zabojovali a uspeli v zápase a pevne verím, že si pomôžeme navzájom. Počasí.
0: Bude jasno až polojasno, teploty na východě Čech od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na trase Trutnov Náchod pozor na omezení v Poříčí, kde pokračuje dostavba dálnice D11. Projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Ze záletů vás dnes zdraví Zdeněk Novák. A proč? Protože tradičně autorka záletů Alena Zárybnická bude hostem ve svém vlastním pořadu. Míříme na Medvědín, vloni jsme vysílali ze svatého Petra, tak změníme místo, budeme se rozhlížet a taky vás nalákáme k poslechu záletů v dalších týdnech. Tak pěkně zdravíme a příjemný poslech.
1: Zálety Aleny Zárybnické.

0: Jak jsem slíbil, dnešní zálety, zdravíme vás ještě jednou, jsou z Krkonoš, speciální vydání, kdy Zdeněk Novák se ptá a Alena Zárybnická tentokrát odpovídá. Aleno, vítej, ahoj.
1: Vítejte vy, u mě doma, jsem ráda.
0: S námi je tady taky naše asistentka, která pomáhá s produkcí hostů, Ivana Fremutová. Svezeme se spolu.
2: Krásný den, už se těším.
0: Ano, jdeme na lanovku. Teď teda stojíme na mostě před lanovkou. Labe protéká, musím ti říct, Aleno, to je pohled oproti tomu Labi, které vidíme v Hradci nebo v Pardubicích. Krásná, průsvitná říčka.
1: Nádherná a hlavně po dešti, když se to tak pěkně sešlo, že nám za týden napršelo i 100 mm, tak ta voda má prostě říz.
0: Ivana nám rozdává vstupenky na lanovku, zvonek cinká, my si pípneme. No, budeme si povídat na lanovce, ve vzduchu. Jak to umíme každý rok. Jenom řekni, než nastoupíme, když se řekne svatý Petr a Medvědín, tak první srovnání, které tě napadne, první rozdíl?
1: Mně vůbec nenapadá rozdíl, mě napadá spojení, protože letos poprvé v lyžařské sezóně si užijeme tahle dvě místa propojená v jedno, takže teď bych tam nedělala ani tečku, ani dvojtečku, zkrátka dala bych to jako je Hradubice a Pardes, tak bych teďka udělala Medvě pláně.
0: Medvě pláně. Kolik se nás tam vejde? Sedačka je pro čtyři?
1: Čtyřmístná, takže se úplně v pohodě vejdem, zvlášť když tu máme jednu polovinu, jeden celek a druhý celek. Ivanka je za půl.
0: Nasedneme, pracovníci lanovky nám otírají sedadla, protože pršelo. Stoupneme na žlutou čáru. Alena se zdraví s těmi, které důvěrně zná, protože je ze Špindlu. Tohle už je takové pozdně letní období tady v Krkonoších. My si natáčíme v den, kdy sprchlo a kdy nejsou tropická vedra. Teď je pod mrakem, takže já si připadám, že už je třeba září, říjen.
1: Kéžby, a kdyby byl říjen, už by to chtělo, aby bylo ještě o kousíček chladněji, protože čím rychleji se nám na podzim začne vychlazovat země, tím větší šanci máme na to, kdyby se objevila nějaká ta sněhová vločka, že se na té studenější zemi udrží.
0: Jo, no krásně to pofukuje, je to moc příjemné. Dodávka kyslíku nám jde přímo do úst?
2: Je to v pořádku, myslím si, že nasadím tu čepici konečně.
0: No Iva totiž, když jsme jeli z Polabské nížiny, tak má asi 3 bundy, 2 pláštěnky a 3 boty.
1: A to je všechno v naprostém pořádku a Iva říká, že

0: Zálety Českého rozhlasu, host Alena Zárybnická. Vždycky na začátku školního roku se změní z té, která se ptá, na tu, která odpovídá. Jsme na lanovce na Medvědín. Alena si nasadila žlutou modrou čelenku.
1: To je tyrkysová.
0: Jo, tyrkysová, dobře. Prostě odstín modré. Krásně nám svítíš.
1: Ano, ano. Ono je to, ale teď bez legrace dobře být v horách vidět, protože když se něco někde přihodí a ten dotyčný, kdo by vás třeba měl hledat, podle barvy najde, proč ne? Proto i na batozích jsou píšťalky. Počkej, ukážu ti to úplně.
0: Ty máš píšťalku na batohu,
1: jasně,
0: skutečně?
1: Jasně, mám píšťalku na batohu, protože kdybych se někde ztratila a potřebovala dát o sobě vědět, tak si prostě můžu zapískat, když to neumím na prsty.
0: No jak jasně, protože ne všude v Krkonoších je mobilní signál v těch hlubších lesích a ne všude může dosáhnout aplikace záchranka.
1: Právě, ale bez té bych tedy nešla snad ani s odpadkovým košem, ne s před barákem.
0: Tomu se říká profesionální deformace a to je dobře. Jak jsem říkal, stoupáme na Medvědín a jak jsem zdůraznil, loni jsme takhle stoupali ze svatého Petra nahoru. Tam se mi to moc líbilo, byly tam krásné výhledy, můžu se na ně těšit i z druhé strany?
1: No samozřejmě a možná ještě krásnější je pohled z Medvědína, protože máme šanci vidět i ten nejvyšší kopec Česka.
0: Sněžku.
1: Ano.
0: Já jsem ji nedávno viděl, jeli jsme k Baltu přes Královec Lubavku a když se jede tím úsekem na sever Polska, tak tam člověk vidí na Krkonoše z druhé strany a tuším, že to byla sněžka, kterou jsem spatřil.
1: Je naprosto dominantní z té polské strany a v podstatě nelze přehlédnout. Navíc z té polské strany mají Krkonoše mnohem větší převýšení než z té naší. My máme takové hrbolaté podhůří z té jižní strany, ale oni začínají z roviny a Krkonoše z Polska působí daleko majestátnějším dojmem než takové, na které se díváme my odsud.
0: Teď jsme vyjeli z lesa, Iva pokivuje.
2: Je to nádherný ty výhledy, ne?
0: No, a teď se nám rozklil pohled na Labskou přehradu, nepletu se.
1: Ano, na Labskou přehradu a na stavbu nové lanovky na druhé straně a toho zmiňovaného propojení. Už jsou tam mosty na obou stranách. Já, když jsem naposled odjížděla do práce, tak jsem ještě jela po silnici, přes kterou nevedl z naší Medvědinské strany most a teď, když jsem se vracela, tak už tam zkrátka pro lyžaře všechno nachystáno.
0: Jak to je ve Špindlu, ty z pozice místního nám to můžeš říct, skutečně se říká Medvědinská strana

0: svatopetrská strana, tyhle dvě části jako jsou dominantní?
1: Medvědín a Páně, spíš než svatopetrská. Medvědín a Páně, je to kratší.
0: No a stoupáme tady na Medvědín, ale na medvědy asi nenarazíme.
1: Já vlastně nevím, jestli máme v Krkonoších nějaké poptující se medvídky. O medvědově jsem neslyšela, ale každopádně, pokud byste z vrcholu Medvědína šli směrem na Svinské louže, tak na Šmídově vyhlídce jednoho dřevěného můžete i za uši podrbat.
0: A já myslím, že teď nově medvědy mají na Černé hoře u té stezky Koruna mistrů.
1: Ano, a já jsem nějak v létě dokonce zaregistrovala, že jim tam vyrobili v těch vedrech i kupu technického sněhu a že si medvědi mohli stejně jako návštěvníci právě Černé hory hrát na zimu.
0: Tak blížíme se ke konečné stanici Lanovky. Jestli pak je tady taky tak útulná restaurace jako nahoře, když vyjedeš ze svatého Petra?
1: Je to nově zrekonstruovaná, tuším, že 2-3 roky zpátky. Útulná restaurace, zvlášť fronta na hlavní jídlo a zvlášť fronta na dortíky. Takže pokud nechcete kombinovat a chcete si dát jenom jedno, tak ideální místo. A hlavně ta panoramata. I když madame Homolková popisovala panoramata právě na pláních na druhé straně Špindlerova mlýna.
0: Tak vedle nás Medvědín, nápis dřevěný, vysílač mobilního signálu, samozřejmě dětské hřiště, už se tady procházejí první turisté, teplota znatelně klesla a my budeme vystupovat, tak se přihlásíme za chvíli.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Posloucháte Zálety, Český rozhlas, jsme na Medvědíně, nahoře, na kopci. My jsme chtěli sjet hned dolů s Alenou Zárybnickou, ale co kdybychom se trošku rozhlédli?
2: Rozhodně se rozhlédneme, když je alespoň někam vidět. A docela se to vylepšilo oproti tomu, jak to vypadalo ještě před chvílí.
1: No pojďme tady k tomu dětskému hřišti s mokrým zadkem sem. Děvčata si vzala horské kalhoty, které nepromoknou. Já mám takové plátěné, městské, no prostě chlap. A jdeme se podívat. Víš, co mě Aleno úplně jako pro ní zaujalo z toho všeho výhledu, že tamhle v těch kopcích naproti Medvědínu jsou pod námi mraky. Co to je za meteorologický útvar?
2: Vidím je. Takové mraky vznikají v případě, že naprší. Aha. A trošku se zvýší teplota. Začne se ta vlhkost, ty vodní kapky vypařovat a znovu kondenzovat. A to jsou vlastně mraky, které vznikají z výparu z té vlhkosti, kterou jsme tu měli po tom stávajícím dešti.
1: Od rána jsme hypnotizovali radar, protože včera předpověď byla, že bude pršet. Ono taky pršelo přes noc, ale teď ta oblačnost z jihu postupuje na sever, na severovýchod a vypadá to, že nezmoknem.
2: Já doufám, ale už teď nám svatý Petr, patron povětrnosti, nedoufám, že se k němu každý modlí, ale my meteorologové ano, že nám zkrátka zařídil nádherný výhledy.
1: V nadmořské výšce 1235 metrů nad mořem. Ivana Fremutová, naše kolegyně, nás fotí. Já si tě taky vyfotím tamhle na tom dřevěném lehátku před nápisem Medvědín. Dáme tu fotku na naše internetové stránky.
2: Super, můžeme k ní dát i parádní popisek, jak se v tento moment cítí díky nějaké lehké vyroze můj žaludek, aby divák nebo ten, kdo se bude dívat na náš web, pochopil, že barva mé pleťovky tak trochu hraje s tou tyrkysovou, kterou mám na sobě a s tou zelenou, která je kolem mě.
1: Já tě vezmu hodně z dálky, schovívavě. Tady vidíte odolnost Aleny Zárybnické, že i přes tyhle potíže jsme nezrušili naše natáčení prvních poprázdninových záletů, které posloucháte.
2: A víte, co je obrovský kouzlo? Já jsem dole na parkovišti si říkala, že to snad budeme muset odložit to naše dnešní setkání, že mi tak zkrátka nepříjemno, ale ono je to fakt všelijak. Vyjeďte lanovkou na Medvědín, je to skoro stejně dobrý, jako pít léčivý prameny, nebo možná dokonce ještě o dost lepší.
1: A hlavně zapněte u toho mikrofon, protože ty my rozhlasáci víme, i když člověk přijde v zbídačeném stavu a pak se rozsvítí ta červená, tak ten adrenalin dělá své a najednou úplně zapomene na to, že ho bolí zub, že má problémy doma, nebo že se mu právě rozbilo auto.
2: Krkonoše jsou na všechno lék.
1: No, podívej, a Iva, ta už úplně zmizela, tu nezajímáme, ta se tu rozhlíží a už někde běhá po kopcích.
2: Ta má radost z toho, že no vlastně vy oba musíte mít radost, v jaké nadmořské výšce žijete?
1: No, tak Labe, to jsou nějakých 200 metrů nad mořem, pod Kuňkou.
2: Přesně, tak teď jsme o rovných tisíc výš.
1: Ještě mě řekni, ano, takže vyjeli jsme dole z Medvědína na Medvědín a na tom Medvědíně nahoře je zase horní stanice lanovky horní Mísečky Medvědín.
2: Která vede právě z Míseček a je to místo pro takové klidnější lyžování. Pokud chcete mít ne tak strmý kopec, učit třeba děti první oblouky, tak když si jedete tady tu první část, tak pak vlastně u spodní stanice té lanovky z horních Míseček je krásná louka pro učení se prvních obloučků.
1: Jo, výborně. Zdravíme vás z Krkonoš, Zálety Aleny Zárybnické s Alenou Zárybnickou jsou na Medvědíně.

0: Medvědín, místo, odkud vysíláme dnešní zálety. Jsme na horní stanici lanovky. Vidíme tady dřevěnou soku holčičky, která má za sebou medvěda, před sebou medvídka.
1: Přibyl nám tu jeden medvěd, vůbec jsem se ho nevšimla. Posílala jsem vás za medvídkem na svinské louže na Šmídovu vyhlídku, ale on je tu jeden medvěd ještě úplně na dosah, tak pokud by se vám nechtělo od lanovky, tak můžete ten soulad, který na mě z té sochy plyne, si naprosto skvěle vychutnat. A navíc, když se postavíte zády k vysílači, podíváte se na medvěda s medvídětem a s holčičkou.
0: Tak přímo nad ním
1: je Sněžka.
0: Je to tak, pěkně v oblacích. Musím to rychle vyfotit během další písničky, protože ta fotka bude stát za to a dám do toho i takhle náhled na tu lanovku, na tu sedačku. Myslím, že to bude pěkná fotka.
1: Nádherná. No, moc krát děkuju, že jsem se dole nepoložila. No. Že jsem si sedla na lanovku a je mi fakt líp.
0: No a myslím, že si dáme černý čaj, co?
1: Určitě, určitě, určitě a někde nějaký borůvkový koláč, což je tak pro nás typické, ono to dokáže divy.
0: A nebo borůvkový knedlík. Tak Iva se vrací k nám, my jsme tu domluvili černý čaj tady v restauraci a možná borůvkový koláč a ty si mezi tím telefonovala, bylo to kvůli záletům?
2: No určitě bylo, zrovna jsem domluvila Marii Šabaskou a budeme ji točit do záletů právě, takže dopadlo.
0: A Alena nám řekne, kdo to Marie Šabacká je?
1: Marie Šabacká je glacioložka, která se vlastně tématu ledovců pobytu právě na polech a důsledkům globální změny klimatu tu věnuje na plný pecky. Svého času hodně popularizovala, teď si myslím, že se částečně věnuje i rodině, tak se mi ta kombinace moc bude líbit. A jinak, pokud můžu, tak čelenku smekám, protože klobouk na hlavě nemám. Ivan se za to, jak krásně zvládla pozvat do záletu Štefana Margitu.
2: Musím teda říct, že to vůbec nebylo těžký. Když jsem mu volala a říkala jsem, že do záletu k Alence Zárybnický, tak byl šťastný a říkal, že ano, že moc rád, že Alenku má rád a ještě taky klapnu ten termín, takže perfektní, úplně bez problémů.
0: Takže teď už víte, kdo bude následovat v dalších týdnech v záletech, ještě se k tomu vrátíme, ledovcoložka a ještě zpěvák Štefan Margita, další jména si necháme na za chvíli, jestli dovolíte, a budeme se ještě chvíli rozhlížet. Aleny se zeptám ještě na jednu věc, jak je to teda s tím budoucím propojením téhle medvědínské strany s tou stranou na pláních. Kam člověk bude muset sjet, aby na lyžích přejel na tou druhou stranu? Musí tou sjezdovkou na Mísečky?
1: Musí tou sjezdovkou na Mísečky. Já jsem sama napjatá, protože jedno z našich dalších záletových setkání bude s muži, kteří tohle propojení plánovali, kteří ho stavili a obecně mě zajímají stavby lanovky, to, jakým způsobem se to všechno musí vytvořit tak, aby to bylo bezpečné pro každého, kdo bude jezdit, aby to bylo v souladu třeba i s přírodou, v souladu s krajinou. A vlastně musí sjet po té sjezdovce tady, které se říká vodovodní. Já vlastně ani nevím, jestli je to její oficiální název, ale je to modrá sjezdovka, která vás dovede na sídliště do Bedřichova. Ne do Jizersko-Horského Bedřichova, ale do okrajové čtvrti na našeho Špindlarovského Bronxu a tam už na parkovišti P1 budete mít možnost vyjet na tu stranu protější. No je vidět ta stavba, která tam ještě teďka probíhá a nová lanovka, nový průsek. Vidíš tady po mé levé ruce?
0: Tak to se dostáváme k dalším hostům záletu, kteří tu budou v dalších týdnech v našem vysílání.
1: Václav Janda, Jiří Kolín.
0: Odborníci na lanovky.
1: Na stavbu lanových drah.
0: Výborně. No tak dáme si opět krátkou pauzu, budeme fotit a pak se vrátíme sem zpátky do záletu.

0: Zálety Aleny Zárybnické.
1: Zálety Aleny Zárybnické, dnes s Alenou Zárybnickou, co by hostem. Koukáme se z horní stanice Lanovky na Medvědín dolů. Na kterou část Špindlu?
2: Asi na centrum, teď přímo pod námi je centrum Špindlerova mína. Vlevo ta sjezdovka, ten průsek, který se jeví tak trochu...
1: Stoch.
2: Výborně, Zdendo, to je Stoch, nejprudší sjezdovka, kterou tady máme.
1: Naproti je Orea Hotel, kde jsem byl ubytovaný a koukal jsem přímo na ten Stoch.
2: Výborně, působí to úplně monumentálně a je to mimochodem tréninková sjezdovka, pokud se ve Špindlerově míně jedou závody světového poháru, jako to bylo třeba letos v lednu, tak vlastně tréninková pista pro závodnice byl právě tenhle Stoch. A tím, že se vyledovala, připravila se tam velmi silná vrstva ledu, oni vlastně nejezdí na sněhu, jezdí na ledě. Tak nám ten Stoch vydržel vlastně zasněžený, nebo dalo se tam trénovat ještě daleko déle než na jiných místech.
1: Já se teď ještě vracím nahoru z Lanovky na Pláně, ano. Jak jsme tam natáčeli loni tyhle poprázdninové zálety,
2: krásné.
1: Tak tam byla taková zvláštnost, co si do dneška pamatuju, ty jsi říkal, že tam je telefonka, telefonní cesta, taková zvláštnost, tak má nějakou zvláštnost i tady Medvědí, nějakou takovou cestu, ty jsi říkala vodovodka, vodovodní.
2: Vodovodní, říká se té spodní části modré sjezdovky vodovodní, pak tu máme tak jako kam bychom se mohli podívat a popojit na ty svinské louže, tam je pořád jakože zbytky bažiny, nevím, jak to dopadlo letos přes léto při tom extrémně suchém počasí, ale jsou tam takové ty mostky, které třeba důvěrně známe mezi Luční boudou a Sněžkou, tak ty máme i tady, než dojdeme k té Šmídově vyhlídce a než pak odbočíme na Zlaté návrší, protože my, když bychom teď vyšli až úplně na vršek, tak bychom viděli do Labského dolu, teď se díváme do Dlouhého dolu podél stohu, kde bychom vyšli na druhou stranu, budeme se dívat směrem k Labské boudě na polskou stranu Krkonoš do Labského dolu.
1: Jenom mi řekni, když jsme teď nahoře na kopci a nechtěl bych ztrácet tu nadmořskou výšku, chtěl bych si užít hřebenové túry, dostal bych se třeba po hřebenu víceméně až k té Sněžce nějak, nebo to ne?
2: Tady mezi náma a Sněžkou je velké údolí, které právě vytvořilo Labe. Když se díváme přes toho medvěda zmiňovaného na Sněžku, tak v tom za tím prostředním kopcem za lesněným kopcem je údolí Bílého Labe, takže tam máme do nějakých 700 metrů se musíme zase dostat zpátky. Pokud bychom chtěli vyrazit na nějakou hřebenovku, tak bychom museli vyjet na Špindlerovu boudu a ze Špindlerovky jít přes Stříbrné návrší směrem k Labské a s nás bychom se dostali ke Sněžce. Mimochodem, co je ještě zajímavé, když se díváme do tohoto prostoru, tak ten nejzalesněnější úsek mezi Stohem a vlastně levou stranou kopce, ten Dlouhý důl, v tom sedle za ním je Vírovka a ty svahy, které teď mají, protože se díváme na kámen a odhalenou trávu, takovou tu zelenou a zrzavou barvu, tak to jsou lavinové svahy, které vlastně vedou do toho Modrého dolu. Já když jsem dávala dohromady knížku o lavinových nehodách, které se odehrály v Krkonoších, tak tohle je jeden z těch lavinových svahů, kde k mnoha nehodám, lavinovým nehodám došlo. Tak já se vždycky dívám s obrovskou pokorou do takových míst a mám vlastně obrovský respekt a pokoru k tomu, co se i v takhle malých kopcích, jako jsou Krkonoše, může stát.
1: Hledá skupinka turistů s jezevčíkem, který tu lítá a je spokojený. Kdybychom chtěli teď sejít dolů a nejet lanovkou, tak půl hodinka.
2: Vůbec jsem to snad ani pěš. No, když jsem chodívávala běhat, tak jsem zbíhala tady tudy dolů.
1: Ale ne po sjezdovce asi.
2: Jo, právě, že jsem si jako snažila, Ivanka by mě když tak opravila, ale natrénovat si tady něco takhle nad kolenama, aby mě to pak pomáhalo nějaký kus svalu. Ale já si myslím, že plynulou chůzí půl hodinka, no, na lyžích jste tam za 2 minutky, za 3.

0: Zdraví vás zálety, vysílání z Krkonoš z Medvědína. Zaujal nás tady ten jezevčík, o kterém před chvílí byla řeč.
1: Já jsem pejskař, no, takže já si asi půjdu pohladit.
0: No je krásnej, to je asi ten, jak se říká, ne, trpasličí.
1: Trpasličí. Já myslím, že trpasličí, nebo je to štěně, nevím.
0: Krásnej.
2: Hladkosrstej, skladnej.
0: Žvíkající často plyšovou hračku.
1: No jo, to musí být.
2: Jedna Ivanka vlastně psů, já jsem teď ztratila ze zřetele dva.
1: Ne, mám už jenom jednoho, čtyřletýho, border collie, takže docela rachot.
0: Já nula.
2: Jasně, tak je jasný, že Ivanka je často na nohou, no, protože borderka je bez pochyby plemeno, které vyžaduje pohyby, na to, že je to pastevec, tak se hodně pohybu.
1: No, dvakrát denně chodíme na procházky.
0: Říká členka našeho záletového týmu Ivana Fremutová, která se stará o záletové hosty předtím, než je třeba Alena ve studiu nebo i v terénu natáčí. Za chvíli se k těm hostům dostaneme, ale já mám pořád nutkání jako jít jinam, abychom se nám rozkryl jiný pohled. Rozkryje se nám...
2: Se nám rozkryjou bobky.
0: Bobky, pozor. Rozkryje se nám, když půjdeme k té vrchní stanici lanovky Horní Mísečky Medvědín, pohled na jinou stranu, nebo je to tam zalesněné?
2: Já si myslím, že bude vidět minimálně do části Labského dolu a na Labskou boudu. Pojďme. Je to pár metrů.
0: Je to pár metrů, nebudeme líní. Nasajeme čerstvý vzduch, kde jinde, než na vrcholcích Krkonoš by mohl být čerstvý vzduch.
2: Je to vidět i na kondici lesu. Vzpomeňme si, jak vypadaly Krkonoše před 20-30 lety, jak vypadají teď.
0: Jsme nahoře, přehoupli jsme se, abychom viděli na druhou stranu tohoto kopce, který se jmenuje Medvědín.
2: A další medvěd, o kterého stojíme. Kdybychom popošli mírně doleva, budeme se dívat na Mísečky a když zajdeme za medvědem kousíček dál, uvidíme do Labského dolu. Tak pojďme.
0: Tak jdeme kolem dalšího dřevěného medvěda. Pindlerova mise, medvědí cesta, takže i něco pro děti, zákaz vjezdu cyklistů, klidové území Národního parku, zákaz pohybu mimo značené trasy a je to také napsáno ptačí oblast Krkonoše. Člověk si připadá tady nahoře tak nějak lehčí než dole.
2: No rozhodně, páně, neseš na svých bedrech menší sloupec atmosféry. Od toho taky atmosférický tlak, protože atmosférický tlak je daný tíhou toho vzduchového sloupce, která na tebe působí. No a protože tady je vzduch řidší, tak toho neseš mý?
0: Borůvky nevidím a stejně bychom pro ně nemohli.
2: Ano, protože se nesmíme pohybovat mimo značené cesty.
0: Jsou tu takové ty tyče, které ukazují cestu, když je sníh a cesta není vidět.
2: A to je bezvadný vynález. Myslím si, že jestli nikdo nedostal Nobelovu cenu za tyčové značení, takže by ji někdo dostat měl. Když si představíte, že jsou situace, že je mlha hustá tak, jak říkal Rákosníček, že by se dala krájet, anebo možná ještě hustější, tak bez těch tyčí na pláních se jen těžko orientujete. A mimochodem se říká, že kdo v Krkonoších nebloudil, buď lže, anebo v Krkonoších nikdy nebyl.
0: Zatím se nám tedy pohled na Labské údolí, na Labský důl nerozkryl, ale vidím tam nějakou špičatou sympatickou horu vzadu.
2: Zlaté návrší. Po zlatě jdeme. Dívali jsme se směrem ke Sněžce na Stříbrné návrší a teď míříme ke Zlatému.
0: Tak, mluvila jsi o tom, že nám tady je lehčeji nahoře a ono nám je tady i příjemněji, co se týká teplot. Člověk rád utíká do hor, když hlásíte v televizi 40, že budou 40-stupňová vedra, i když ono je teplej i na těch horách než běžně.
2: Ona je to jednoduchá matematika, když vlastně vystoupíte o 100 metrů nadmořské výšky směrem nahoru, tak vám teplota klesne o 60 nebo dokonce o celý stupeň Celsia. A to je znát, spočtěte si to, když tedy tvých Ivančiných 200 metrů nad mořem tady 1200, tak jak, že jsme tady rovnou tedy o 10 stupňů Celsia s nižšími teplotami.
0: Takže když jsou 40 v nížině, tak tady je 30.
2: Tak.
0: Zálety Český rozhlas, Medvědín, výhled na Zlaté návrší. No pojďme od počasí a kochání se Krkonošemi ke kochání se hosty záletů. Už jsme zmínili, že před námi je třeba setkání se Štefanem Margitou, pak s pány, kteří se zaměřují na stavbu lanovek, pak s odbornicí na ledovce, ale my víme i o dalších hostech. Hned třeba příští týden napoví Ivana Fremutová, moderátorka.
1: Eva Machůrková.
0: Ano, moderátorka, takový AZ kvíz pro naši kolegyni Ivanu Fremutovou, pamatuje si?
2: Obstále.
0: Výborně. No a pak se taky zastavíme u jednoho krkonošského architekta.
2: U Davida Kozáka, a to mě zaujalo velmi. Muž, který vystudoval bakaláře a potom inženýrský obor na Českém vysokém učení technickém, pochází z Broumovska, je inženýr architekt tedy a do Krkonoš, do Trutnova se přistěhoval, protože chtěl být blíž horám a že ho právě tenhle styl architektury zajímá, aby měl blíž na liže, aby měl blíž na traily, aby jeho děti mohly vyrůstat tady v tom našem krásném kraji.
0: Tak třeba tohle je před námi. Iva, vzpomene si ještě na někoho z těch hostů?
1: Alenka to řekla špatně, Lukáš Kozák.
2: Já jsem řekla David zase, že...
0: Lukáš.
2: Lukáš Kozák.
0: Ale jsme jenom lidi samozřejmě, i to patří k záletům, tak se s ní jména na mě někdy dělají problém si těch jmen kolem nás opravdu hodně. A pak tady máme jednu mladou slečnu, která to umí na lyžích.
2: Jo, takhle. Zbenda dává krásné kvízy, ano. Záletový kvíz. Ty máš na mysli Lucii Charvátovou.
0: Ano, biatlonistku.
2: Biatlonistku Lucii Charvátovou. No, to je moje srdeční záležitost. Její tatínek se velmi pečlivě stará o běžecké okruhy, které jsou ve Vrchlabí, u kruhového objezdu, o Vejsplachy se jim říká. A ty mají relativně malé převýšení, je to takové běhání po rovinkách. Ale přeci jenom jeden vršek tam je. A ten i v mapách najdete pojmenovaný jako Charvátův kopec. Takže my budeme s Lucí točit pod Charvátovým kopcem.
0: Tak to byla taková nabídka toho, co v záletech uslyšíte v dalších týdnech. My se pomalu, ale jistě loučíme z Medvědína, vracíme se ke stanici Lanovky, uvidíme, jestli si dáme ten čaj nebo sjedeme, podle toho, jestli to zrovna pojede. Proti nám dva pejsci, paničky mají přivázané kolem pasu vzorně, tak pozdravíme, dobrý den. Tak a no, já myslím, že rozloučíme se, loučí se Zdeněk Novák,
2: Alena Zárebnická
0: a z Medvědína zdraví i
1: Ivana Fremutová.
2: Moji milí, bez vás by to nešlo. Děkuju vám, že jste tu se mnou.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Obec Žeretice na Jičínsku bojuje se suchem. Výcvik strojvedoucích má nová jednotná pravidla. Hasiči v Hradci Králové bojují o titul mistrů České republiky v požárním sportu. A počasí čekáme jasno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Půlchrábek. Hezké dopoledne. Dlouhotrvající sucho dopadá na obce na Jičínsku. Žeretice získaly od správy státních hmotných rezerv dvě nádrže na pitnou vodu. Mají zajistit zásobování obyvatel v částech Vlhošť a Dolní Hradíško, kde ubyla voda ve studních.
3: Oba kontejnery o objemu 3,5 kubíku mají sloužit až do konce letošního roku. Správa státních hmotných rezerv letos zatím rozeslala do českých obcí 4 zařízení na pitnou vodu. Žeretice nejsou jedinou obcí, která letos řeší nedostatek pitné vody. Státní kontejnery už pomáhají také například v Jesenici na Rakovnicku a v Předslaví na Klatovsku. Správa státních hmotných rezerv navíc jedná s dalšími obcemi, které se potýkají s podobnými problémy. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Strojvedoucí se nově školí podle sjednocených pravidel. Metodika Drážního úřadu konkretizuje obsah výcviku v jednotlivých střediscích dopravců. Cílem je zkvalitnit výcvik a zvýšit bezpečnost na železnici. Federace strojvůdců zavedení jednotných pravidel pro výcvik vítá, říká její viceprezident Jaroslav Vincour.
4: Ten uchazeč o to povolání by měl víc z jakéhokoliv výcvikového střediska v podstatě stejně kvalitně vycvičený. Takže to určitě vítám, protože i to byly věci, na které se poukazovalo dřív, že některé ty střediska výcviku zdaleka nedosahují té kvality.
2: Zvláštní zmocněnci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner projednali v Moskvě s ruským prezidentem Vladimirem Putinem plány dalších kroků ohledně ukončení války na Ukrajině. Oznámeny budou v příštích týdnech. Agenturu AFP o tom dnes ráno informoval Bílý dům. Oba vyslanci odletěli z Moskvy do polského Řešova. Dnes by měli jednat i v Kyjevě s prezidentem Volodymyrem Zelenským. V Hradci Králové končí mistrovství České republiky soutěžemi v požárním útoku. Účastní se přes 460 hasičů a hasiček ze všech krajů. Po pátečních výstupech na cvičnou věž a sobotních disciplínách na atletickém oválu si průběžně nejlépe vedli hasiči z Moravskoslezského kraje. Mistrovství v Hradci Králové můžeme sledovat do 13 hodin.
0: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, teploty od 18 do 21 stupňů, na horách naměříme kolem 12. Vítr mírný severozápadní, biozátěž je na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Provoz na východočeských silnicích je teď plynulý, průjezdné jsou bez nehod v obou směrech i dálnice D11 a D35. Přesto ale pozor, na výjezdu z Náchoda ve směru na Trutnov v Dolní Radechové se pohybuje těžká technika. Pokračuje tam stavba tunelů pro obchvat Náchoda. Tolik informace Zelené vlny. Český rozhlas Hradec Králové přeje šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Pochoutkový rok.
5: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu Instagramovém i Facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen, jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme proto, že tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35, do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo.

0: které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správný slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z český cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šlehačku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by řekl mi.

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na její kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přes

0: Co jenom sladkých receptů je hodně v té cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
0: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky, lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15, ale 14. No a na
1: dokonce... Normovaných.
0: No to jsou samozřejmě normované česneky, tak pokud je paní Jana pořád ještě z Olomouce, nahané, tam je to úrodné, tam normálně zasadíte hrábě, vyroste vám lípa, takže tam je to úrodný, takže 14 krásných oloupaných česneků. Stroučku, no a na dokončení tady píše ještě lžičku soli a lžičku blinek, já použiju sušenou petržel z naší zahrádky, snad mi to odpustíte.
1: Ne, my se na to těšíme.
0: Já se na to taky těším, pojďme zadělávat těsto.
2: Pochoutkový rok.
0: Do mísy budeme dávat 3/4 kila hladké mouky. Uděláme si v ní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde 0,5 litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované. To znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou 2 a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto, hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za 30 minut můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady 1 velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: To necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
0: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo, to je taková jako omáčka s česnekem, to si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené, tamhle z jedné strany, z druhé, plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo, i když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc a já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý, vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat...
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme. Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta. Všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přátelé, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. A teď potřeš všechny ty čtyři rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle i z boku, pořádně to takhle promažeme. Hotovo, dáváme kynout. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, hruko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejes tak rychle a hned.
0: Tohle je absolutně nádherné, nalíchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Co vzkazujeme do Olomouce, paní Janě Jankujové?
0: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečo. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Pochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vypadá, že bude pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vorochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kološtěstí, taky bubeníci, kouzelník, je toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady paní Hana
4: a Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský,
8: ano.
1: Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
2: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku Ivan Vorochodský.
10: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
10: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
11: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit.
1: Ano.
0: Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby, což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesně ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže
1: se studený nedá. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že jsem ho vždycky předběh. Ale tohle bylo tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké, že by se tím byli odměněni. K císaře vy na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře dají. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní línii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talíř, tak začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdnej talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět Rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

oslavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadlo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Ještě jednou, všem dobrou chuť.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 11. hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Na Zlaté návrší v Krkonoších je omezený přístup. Pojišťovny budou nově upozorňovat na rizika každý měsíc. Jakub Menčík skončil na tenisovém US Open ve třetím kole. A počasí bude jasno až polojasno, teploty kolem 20 stupňů. Zprávy a Radek Pulřábek, hezké dopoledne. Cesta na Zlaté návrší v Krkonoších je uzavřená, pokračuje oprava silnice. Nejezdí proto ani autobusové linky. Turisté se tam dostanou pěšky z horních míseček po žlutě značené trase nebo z Medvědína. Stav horské cesty byl podle vedoucí infocentra Kláry Hančové špatný.
3: Byla velmi rozbitá, už vlastně spoza toho asfaltu vykukovaly dlažební kostky. Se úplně rekonstruuje povrch silnice, se dělají oba dva pruhy najednou, protože tady zima může přijít kdykoliv.
2: Česká asociace pojišťoven bude nově upozorňovat na rizika pojistných událostí každý měsíc. Takzvaný risk radar má obsahovat doporučení, jak upravit podmínky ve smlouvách.
4: Risk radar pracuje s riziky v 6 oblastech, třeba dopravních, zdravotních nebo ekonomických. Na začátku každého měsíce bude lidi informovat, ve které oblasti je riziko zvýšené. Podle mluvčího generály České pojišťovny Jana Marka je radar dobrý nástroj prevence škod.
5: Považujeme ho jako vynikající a na nejvýš korektními daty podložený nástroj zejména pro veřejnost.
4: Risk radar vychází z dat pojišťoven z minulých let a názorů pojistných expertů. V září je třeba vyšší riziko dopravních nehod a úrazů v okolí škol, říká hlavní analytik České asociace pojišťoven Petr Jedlička.
6: Návrat vlastně dětí do škol, které ještě nejsou adaptovány na tu poprázdninovou situaci a tím pádem to riziko částečně stoupá.
4: Asociace taky v září doporučuje větší obezřetnost před kybernetickými útoky. Vít Andrle, Český rozhlas.
2: Zájemci dnes můžou navštívit synagogu Karla Poláčka v Rychnově nad Kněžnou. Volně přístupná bude od 14 do 17 hodin 30 minut. Připravené jsou komentované prohlídky. Provázet bude historik Muzea a galerie Orlických hor Jaroslav Motl.
7: Připraveny jsou komentované prohlídky zaměřené na historii synagogy a židovských obyvatel v Podhodlicu. První zářivou neděli se budeme věnovat také židovským tradicím a zvykům. Kromě stálých expozic jsou ke zhlédnutí krátkodobé výstavy věnované nálezu genízy, záchraně židovských památek během druhé světové války a pogromu v Kišiněvě v roce 1903. Pro děti je připraven edukační program, kdy se synagoga změní v herní mapu. Sport.
2: Jakub Menčík skončil na tenisovém US Open ve třetím kole. Američanovi Tajonovi podlehl 2-3 na sety. Ve stejné fázi turnaje skončili taky Maria Bousková a Nikola Bartuňková.
1: Počasí.
2: Na východě Čech dnes bude jasno až polojasno, teploty od 18 do 21 stupňů, na horách kolem 12. Vítr mírný, severozápadní, biozátěž je dnes na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Na dálnici D11 pozor na omezení u Předměřic nad Labem, kde je provoz veden zúženými pruhy kvůli stavbě dálniční odpočívky. Práce mají skončit na podzim.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Šarm.
8: Je tu první zářijový šarm a po týdnu vám příjemné chvíle při jeho poslechu přeje Lada Klokočníková. Devátý měsíc roku je doslova nabitý událostmi a to je i příležitost setkat se na nich s řadou osobností a nabídnout vám krátkou sondu do jejich životního stylu. Dnes to například bude herečka Zdeňka Žádníková-Volencová, kterou pracovní povinnosti opět přivedly do Hradce Králové, kde řadu let žila. No a co dalšího vás čeká? Sezóna šatů s prvními zářijovými dny určitě nekončí a tak s čím je kombinovat, když se ochladí, povíme v modních trendech. Pokud uvažujete o tom, že s novým školním rokem začnete cvičit, dozvíte se, jaké jsou nové trendy ve cvičení a také v čem je význam silového tréninku. V pravidlech etikety odpovíme na otázky týkající se tykání, vykání a onikání a taky si připomeneme nedožité 92. narozeniny herečky Jany Štěpánkové, šarmantní osobnosti roku 2009. No a protože už známe jména některých dalších vítězů naší ankety, kteří přislíbili účast na gala večeru 23. října, tak v konci šarmu vám několik jmen odtajníme. Taky vám poprvé nabídneme možnost získat vstupenky na tuto pro nás výjimečnou událost. No tak ať už nás posloucháte kdekoliv, přeji vám příjemně strávený čas s šarmem.

0: Tak to byl Martin Maxa. Řeknu-li jméno Zdeňka Žádníková-Volencová, většině z vás se možná vybaví televizní seriál Velmi křehké vztahy, Davidské divadlo, také koncerty, moderace, ale možná i Hradec Králové, kde prožila dětství a kam se ráda vrací. A bylo tomu tak i minulý týden, kdy společně s houslistou Jaroslavem Svěceným vystoupila na koncertě Tango mezi dvěma světa díly. Ten se odehrál netradičně na golfovém hřišti a tam jsem s ní i natáčela. Herečka Zdeňka Žádníková se nám vrátila do Hradce Králové. Dobrý den.
1: Srdečně zdravím.
0: Jak často se do toho Hradce milovaného dostanete?
1: Ale já teď poměrně často, protože z tatínka se stal dědeček a opravdu takový dobrý a vyžaduje ty vnoučata a vnoučata vyžadují dědečka konečně v 74 letech. Ho to chytlo, takže já se snažím tady být a lifrovat ty vnoučata, jako co to jde?
0: Tím, že dědeček hlídá, tak je šance na to také dělat různé akce, koncerty. Já už jsem měla Jaroslava Svěceného, asi velká radost do Bříž dopadla na výbornou.
1: Bylo to skvělé, měli jsme rekordní účast, bylo to velký. Já teda musím říct, že vždycky, když se takhle namočím ten svůj herecký čumák do produkční práce, tak pak jako odpadnu na další 14 dní. A jako jsem velmi vděčná a všechny pořadatele a promotéry jako vzývám do nebe, nechtěla bych to dělat na full time.
0: Kdybychom se podívali na celé to vaše léto, tak co ještě vás zaměstnávalo, anebo co vám dělalo radost?
1: A to nechcete vědět, paní Lado. Já jsem dělala scénáře 3 pro medailonky osobností pro ceny města Dobříše, takže ze mě byl ještě režisér, střihač a scénárista. Do toho mě moje kamarádka, ředitelka kliniky oslovila, abych je vymyslela sérii podcastů. Do toho mě kamarád požádal, že potřebuje udělat nutně retorický kurz v angličtině pro své zahraniční studenty jenom na hodinu a půl. A také bych jako mohla takhle jako pokračovat. Do toho Národní muzeum mě oslovilo se spoluprácí na moderaci k nedožitým 90. Václava Havla, takže teďka ležím v knížkách a studuju a dávám dohromady takový komponovaný pořad na 5. říjen. A tohle všechno dělám dohromady a do toho peru ty pračky, když přijedou děti z těch táborů. Dívám se kolem sebe a říkám si, Binec v bytě šťastné dítě.
0: No já si myslím, ale že vy byste to ani jinak nechtěla, že vy jste živel, když to tak řeknu laicky, a máte to ráda.
1: A takhle ten uklizený dům bych chtěla. Ano, ano, ten bych chtěla, jo, to zase pojďme si říct.
0: Dobře, ale to široké spektrum vaší práce, které je, to si vám asi dělá velkou radost. No, my jsme dnes tady v park resortu golfovém. Co ten golf u vás?
1: Já jsem, co se týká fotbalu a golfu, v takové té stabilní začátečnické pozorování fázi, ale moje rodina tomu

0: To je jako, když máte doma golfisty, tak se musíte částečně zorientovat, ano.
1: Pojďme se ještě dívat do toho podzimu, co vás čeká, na co se těšíte. My jsme magazín o životním stylu.
0: Já mám před sebou opravdu jako velké množství různorodých moderací, ať už je to 130 let výročí Olivovy léčebny, nebo jsou tam představení s Davidským divadlem, jsou tam koncerty s Jaroslavem, chystáme velký jeho koncert 21. ledna v Obecním domě. A tohle všechno vlastně vyžaduje jako přípravu, detailní rešerše z mé strany, protože já když něco moderuji, tak já si to chci i sama užít. Jako mírný tlak, mírný adrenalin, ano, ale štěstí přeje připraveným.
1: Jste perfekcionista?
0: Jsem. Jako jste. Co se týká moderací, tak ano.
1: Takže ať vám to krásně dopadne. No a zase někdy v Hradci Králové. Naschledanou.
0: Naschledanou.

0: v modních trendech vítám návrhářku Jitku Šedovou. Dobrý den, ahoj.
1: Dobrý den.
0: Jitko, my jsme dnes zvolili téma co na letní šaty, protože v létě jsou soběstačné, ale přece jenom teď už jsou třeba hezké odpolední dny, ale večer už to chce vzít něco na ně. Takže pojďme dámám poradit, co k takovým krásným letním šatům zvolit, aby nám to slušelo.
1: Myslím si, že tyhle ty dny vyzývají k tomu, aby jsme už trošičku pokukovali po těch podzimních trendech a něco si z nich klidně vyzobali. Já si myslím, že pokud zvolej nějaké krásné sako z lehčeného materiálu, nemusí to být nutně vlněné sako, nebo trench coat, nebo i bomber, popřípadě jinou bundičku, kardigan, tak určitě špatně neudělaj a naopak krásně propojej

0: ten letní šatník stávající už s tím podzimním, na který se těšíme také.
1: Znamená to, že tady to sako by mělo být kratší nebo delší, když tady by bylo jako ideální doplněk k šatům?
0: V trendech teďka pro ten podzim jdou ty saka vyštíhlené a můžou být opravdu ty kratší trošičku s takzvaným zvýrazněným pasem a peplum dílem, můžeme si to představit, že tam je zkrátka buď ať skládaný díl kanírovej, je to opravdu taková ta princeznovská silueta, ale vypadá velice pěkně. A nebo to může být to sako lehce v oversize velikosti, takové to volnější, dvouřadové, jednořadové, podle toho, jaké ty šaty máme. Pokud to jsou šaty, které mají pevnou strukturu, pevný tvar, tam určitě vypadá dobře a krásně žensky, to sáčko, ten peplum. Pokud to jsou rozevláté šaty, šifonové a odpoledne opravdu je ještě hodně nad 25 stupňů, ale ten večer opravdu je už pod těch 20, tak já si myslím, že i když vezmeme jakoby splývavější dvouřadové sako, trošičku volnější a můžeme přes něj dát i pásek, nic proti tomu nebude. Ty šaty, když budou dlouhé, i to sako může být volnější.
1: Zmínila jsi se o trenčkotech, možná bychom je mohli také ještě připomenout, představit, jestli tady i ty se hodí.
0: Ty vypadají samozřejmě výborně na šaty také, že vlastně ono to je už takový trošičku kontrast, kdy máme ten plášť se zvednutým límcem, dejme tomu vyhrnuté rukávy, přepásaný v pase, tam ten pásek je velice důležitý a vlastně může být ta dílka vlastně dlouhá, teďka ty kabáty čím delší, tím lepší, a nebo potom může to být krátká varianta, která nám končí někde na bocích. Ještě nám přetrvává i takový ten vliv těch pracovních kabátků, které už známe trošičku z jara, a to je vlastně volnější rovný kabátek, který je skutečně zapínaný na knoflíky, má jenom límec, většinou nakládané kapsy. Může vypadat takový jakoby sportovnější, takže třeba bych to zvolila přes džínové šaty, zkrátka k něčemu zase trošku sportovnějšímu.
1: Můžeme vzít.
0: Můžeme to vzít taky.
1: Co džínové bundičky, protože ty vypadají docela hezky k těm letním šatům, pokud si je vezmeme třeba do práce nebo odpoledne.
0: Na to denní nošení, na podvečer, když jdeme s přáteli si třeba někde posedět jenom ještě na zahrádku ven, tak úplně bez problému. Je to klasika, kterou vlastně jako nás doprovází už leta letoucí. Ta riflovina v současné době jde spíš ta nebělená, vyloženě v té základní barevnosti, ať už světle modrá, nebělená, nebo i tmavě modrá, šedá, hnědá. Tam už záleží na tom, je tam důležitý ty štepy a můžeme to klidně přes ty šaty vzít. Ono, pokud to bude přesně v té nebělené podobě, bude to vypadat zase úplně jinak a bude to mít trošičku ten punc té originality, něčeho takové té elegance. Můžeme na to zvolit i nějaké ty brože, pokud to chceme vzít třeba jakoby k šatům, aby to zase nevypadalo příliš sportovně a že to vypadá tak jako zajímavým způsobem.
1: A co svetry? Nosí se ještě svetry?
0: Svetry se nosí a letošní podzim nám budou jemné pleteninky a může to být buď přes hlavu převlíkací jako pulovr, a nebo třeba kardigany, a nebo prostě nějaké takové ty pulovříky, vesty, jak se říká, propínací. Trošičku to může připomínat, že to je svetřík po babičce, může být jednobarevný, ale může být samozřejmě i vyplítaný vzor podle toho zase, jestli se nám to třeba líbí a hodí k těm šatům, které třeba máme, nebo k tomu outfitu. Ale můžeme i zároveň mixovat trošičku ty vzory, takže nebát se toho.
1: Nebát se, to je poslední rada Jitky Šedové. Mnohokrát děkujeme, no a těšíme se zase brzy v módních trendech. Nashledanou.
0: Děkuju všem, přeju krásný den a nashledanou.

0: Minulý týden jsme si s expertem na etiketu Danielem Šmídem povídali o oslovování. Dobrý den, Danieli.
1: Dobrý den, děkuji za pozvání.
0: Teď už vím, jak vás oslovovat i v našem vysílání. No a dnes se podíváme na tykání a vykání. Nejprve otázka. Myslíte si, že vykání má v Česku a na Slovensku budoucnost?
1: Patří k našemu jazyku. To rozdělení té formálnosti na tykání, které je bližší, mění vztahy, mění to, jak s lidmi mluvíme. A odlišení od té vyšší formálnosti vykání je součástí našeho jazyka a nemyslím si, že by mělo jen tak skončit. Jinak ke slovenštině ještě dodám, že slovenština v tom vykání oniká.
0: No v zahraničí se také hodně často tyká. A když tedy vyjedeme do zahraničí a tam tykáme, doma bychom měli vykat?
1: Neznamená to, že bychom měli návyky nebo etiketu jiné země přenášet sem k nám. To ještě neznamená, že když jsem si teď 2 roky tykal, když jsem bydlel v Bavorsku, tykal jsem si víceméně se všemi, kromě úředníků, tak, že si teď budu tykat na Moravě nebo ve východních Čechách.
0: Někdo si dokonce vykají ještě i u nás v rodinách. Znám jednu partnerskou dvojici, která si vyká.
1: To je neobvyklé až exotické, ale zároveň respektuje přání toho páru a to je stěžejní. Pokud se oni na tom takhle dohodli, tak je to krásné.
0: No ale pojďme k tykání, protože tady mám otázku, jestli je dobré odmítnout tykání v korporátu, kde je nařízené zhora.
1: Pokud je v korporátu nebo v jakékoliv firmě něco nařízené, nebo je to součástí směrnice, tak bychom to měli respektovat. Pokud nám to nevyhovuje, můžeme se samozřejmě s naším nadřízeným o tom bavit, jestli nějaká výjimka existuje, k někomu chováte velikou úctu, nechcete mu prostě jednoduše tykat, protože vám to nejde přes jazyk a kazí vám to vlastně ty vztahy. Nebo naopak jste třeba starší osobou a to, že vám budou lidé tykat, vám není příjemné, tak toto s vaším nadřízeným prohovořit a zeptat se, jestli nějaká výjimka existuje. Cestou je se na tyhle věci zeptat před přijetím té pozice a zvážit, jestli vůbec tu pozici přijmout, když mě budou všichni tykat.
0: No a co udělat, když šéf nabídne tykání, ale jeho chování tomu neodpoví? To se také dost často stává.
1: Pokud vám někdo nabídne tykání, tak vždy máme možnost ho odmítnout. Pokud to teda není to ono nařízení, jak jsme mluvili před minutou. Ale jakákoliv nabídka čehokoliv je k odmítnutí nebo k přijetí. Ty varianty máte. To, že se odmítá návrh na tykání špatně, je jenom váš pocit.
0: A může nést to odmítání nějaké následky? Měli bychom se toho
1: obávat? Vždy bude nést. Vždy bude nést, ale ne vždy negativní. Protože když dokážete říct to, co si o tom myslíte a odmítnete návrh na tykání, tak může přinést pozitivní výsledky. Za prvé, vydáte jasně najevo, že máte svoje hranice, které jsou nepřekročitelné vůči kolegům nebo nadřízeným a vůči sama sobě si řeknete ano, teď jsem to zvládla.
0: No a dovolí si lidé potykání víc, než by měli z vašeho pohledu?
1: Zatím jsem nepřišel na nic jiného. Ano, mění se rétorika, začínají se používat jiná slova, dokonce i jiné úkoly a z mého pohledu se mění vztah.
0: Kdybychom se podívali do partnerského vztahu, mám partnera, který si tyká se všemi známými a mně se s jeho známými nechce si tykat. Měla bych to partnerovi říci, nebo bych to měla přejít a respektovat jeho přání?
1: Partnerům říkejme prosím vše. Co máme na jazyku a co přispívá tomu partnerskému vztahu, prosím, mluvme o tom v partnerství. A i tohle poprosit, víš, ty mě představuješ tady každému tvýmu kamarádovi, se kterým já ale nechci, aby mi potom tykal. Nedělej to, já sama jako žena rozhodnu, s kým si chci tykat a ne, protože jsem společensky významnější. Vy jste jako dáma společensky významnější a je vaše role navrhovat tykání.
0: Víc otázek tady už dnes zodpovědět nestihneme, takže zase příště. Já děkuji Danielu Šmídovi za dnešní návštěvu a za týden opět naše pravidla etikety. Naschledanou.
1: Budu se moc těšit. Naschledanou.

0: se sportovní instruktorkou Gabrielou Baškovou. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Jsme minulý týden slíbili, že představíme nové trendy v cvičení postupně. Už jsme také řekli, že se zaměřujeme na ženy 40+, takže pojďme tedy dnes v tom našem miniseriálu poradit ženám, jak zvolit to správné cvičení a jaké cvičení je určeno právě ženám 40+.
1: Pro tuto věkovou kategorii bychom měli preferovat jemný silový trénink spojený s určitou mobilitou, protažením těla a určitě nezapomínat i na to, abychom se dobře cítili každý den a naše tělo udrželi co nejdéle funkční a zdravé.
0: Dá se říct, že po té 40 už přece jen pociťujeme určité bolesti, někdy nás bolí nohy, někdy bolí záda. Potom máme trochu obavu, abychom nezvolili cvičení, které může ještě tu naši bolest podpořit. Jak na to?
1: Tak často panují obavy, že pokud máme například bolavé rameno, že nám bude dělat nejvíc dobře necvičit, nechat ruku v klidu a čekat, až to samo přejde. Pokud samozřejmě vyloučíme jakýkoliv zánět nebo hlubší zdravotní problém, tak naopak rozhýbání našich kloubů, protažení našeho těla nám přinese pozitivní efekt. A pokud přidáme i jemný silový trénink, pak je tam úžasná věc a to je udržení hustoty kostí. Takže prevence proti osteoporóze. Svalová hmota nám po 40. roku věku ubývá a my ji potřebujeme udržet, aby se nám neměnila v tukovou vrstvu. Takže i jemná zátěž třeba s půlkilovými činkami nebo s dynamickou gumou, terabendem nebo jakýmikoliv zátěžovými třeba pomůckami, tak i jemná tato zátěž, se kterou cvičíme po krátkou dobu v určitých intervalech na určité svalové partie, může pomoci k tomu, že nám tělo zůstane pevnější a zároveň pokud udržíme svaly, tak nám lépe funguje i lymfa, lépe nám funguje metabolismus a nepřibíráme tolik na váze.
0: Hodně často si klademe otázku tedy, kolikrát cvičit, jak dlouho cvičit, aby ten efekt k ženy se dostavil. Tak poraďte.
1: Je ideální kombinace kardia s mírným silovým tréninkem. Kardio výraz znamená v tom našem fitness sektoru, že to je cvičení, které trošku podporuje naši kondici, působí na naše srdíčko i srdečně cévní systém. Takže třeba svižná procházka nebo fázovaný běh, že chviličku běžíme, chviličku mezi tím proložíme chůzí, nebo jízda na kole. Nebo když budeme v nějakém fitku, tak chviličku jízda na rotopedu, případně chůze na pásu a pak vhodný trénink, který nám třeba šikovný instruktor, trenér, trenérka sestaví přímo na míru našeho těla, tak abychom zapojili jak paže, tak dolní končetiny, střed těla a to je vlastně nejdůležitější. No a ten poměr, jak by ta aktivita měla trvat dlouho, může být třeba po 10 minutách. 10 minut v tempu, 10 minut silovější trénink a pak 10 minut věnovat stretchingu. Když si vezmeme třeba aktivitu sportovní dvakrát týdně, tak i půl hodinka je velkým přínosem, který už se na vás projeví. Když se dodrží ta pravidelnost, což nám možná dělá většinou problém přinutit se, tak přijdou právě ty pocity úlevy od bolesti. Najednou se cítíte jako protaženější a mě někdy říkají klienti, my po té půl hodince máme pocit, že jsme se narovnali a že jsme vyrostli třeba o centimetr a najednou jsme pružnější a méně bolavější.
0: Jíst před cvičením nebo ne?
1: Samozřejmě i to jídlo tam hraje roli. Někdy někomu nevadí, když si dá malou svačinku. Já zase říkám úplně nalačno cvičit. Když cvičíme po ránu, je to jiná věc. Může tam mít dobrý efekt i na spalování a na hubnoucí efekt, ale někdo se potřebuje dát malou svačinku i před ranním cvičením, aby mu nebylo špatně. A odpoledne bych doporučila jenom, pokud se potřebujeme najíst, tak jenom lehčí stravování, ne úplně si dát nějaké jídlo, které budeme dlouho trávit, protože by se nám špatně
0: těžko
1: cvičilo.
0: By se nám
1: bylo
0: cvičilo.
1: Těžko,
0: dobře. Dobře, to základní jsme dnes probrali, co příští týden.
1: Příští týden se zaměříme na kategorii lekcí Body and Mind, což znamená naše tělo, naši mysl, antistres techniky cvičení a takzvaného mindfulness, což je moderní pojem dnešní doby.
0: Tak se těšíme. Gabriela Bašková byla naším hostem Šarmu a my přejeme hezký týden.
1: Děkuji, naschledanou.

0: Už jenom měsíc a budeme znát jméno 30. šarmantní osobnosti, přesně i vítěze 30. ročníku rozhlasové ankety Šarmantní osobnost roku, která vznikla v Hradci Králové a která se po několika letech stala nejen regionální záležitostí, ale celostátní. My vám postupně v našem vysílání nabízíme hodinové nahrávky jednotlivých ročníků a kromě toho si v Šarmu také připomínáme osobnosti, které ocenění, tedy Zlaté slunce, získaly. Dnes to bude dáma, o které její maminka říkala, že se na lidi nedívá, ale že je pohledem krájí. Je to herečka Jana Štěpánková. Narodila se 6. září roku 1934, takže v těchto dnech by tato šarmantní osobnost roku 2009 oslavila 92. narozeniny. No a když jsem zmínila maminku Jany Štěpánkové, tak právě na šarmantní ženy v její rodině se jí zeptal Zdeněk Novák na našem gala večeru, stejně jako na kariéru, kterou prožila na prknech Pardubického divadla. Tady je malá vzpomínka.
1: Já mám Pardubice moc ráda, no tak taky 5,5 roku, no to je dlouhá doba.
2: Člověk na své začátky vzpomíná intenzivně, takže je jasné, že na Pardubice jsou vzpomínky intenzivní.
1: Ano, ano, máte pravdu.
2: No a co ty babičky a maminka? Mě to zajímá. Má jako člověka, který je nezná, tak jaké asi byly? Zkuste nám je popsat.
1: Máma jo, tam měla šarm. To já nemám zdaleka, to co ona. Ona byla prostě půvabná ženská po všech stránkách. No a babička, babičky vlastně taky, ale každá jinak.
3: Jak?
1: Ta jedna, ta mamina, matka, to byla taková, jak bych to řekla?
2: Svérázná?
1: Ne, byla velice přísná, aspoň co já si pamatuju, aspoň na mě, taková jako, a ta druhá, ta tátová, no to prostě na to já nemůžu zapomenout. To.
2: Čekám, že řeknete pekla výborné buchty, nebo co řeknete?
1: Ano. Tak. Ona byla zemlejna, ona byla z jižních Čech, nebo dá se to tak říct, tam ze Šumavy takhle. A tím, že byla zemlejna, tak uměla dost věcí z mouky. Takže já byla na tom odchovaná. Já milovala, ale i bramborový kaše uměla, i slepici na paprice. Ne všecko. Ty chodský, ona byla chodka. Chodský koláče a vdolky a koblihy a já nevím, no konec.
0: Tak to byla krátká vzpomínka na herečku Janu Štěpánkovou u příležitosti jejich nedožitých 92. narozenin. No a o šarmantních osobnostech budeme mluvit i za chvíli. A taky jednoho z vás odměníme.

0: 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM Mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.
1: Miroslav Antl, Pavel Šporcel, Jan Pirk, Simona Stašová, Pavel Pavko, Jan Přeučil, Vladimír Beneš nebo Petr Kostka. Víte, co mají společné? Během 30leté historie naší ankety jste je vy, naši posluchači, zvolili za šarmantní osobnosti roku. A pak ještě něco. Všichni, které jsem jmenovala, přislíbili účast na našem gala večeru 23. října. No a to nemluvím o nominovaných osobnostech. Všechny jsme vám postupně představili v našem vysílání a většina z nich slíbila, že pokud budou mít čas, přijedou. Takže se můžete těšit na Lucii Výbornou, Františka Kinského, Naďu Konvalinkovou, Jakuba Kvášovského, Jaroslava Svěceného a nebo Saskii Burešovou. S otazníkem pak ještě jsou Taťána Medvecká, Daniel Stach a Martin Mišička. No a těšit se můžete i na hlavní hvězdy hudebního nebe, tedy Michala Malátného, Ivanu Regešovou, Davida Dejla, naše Gentleman Singers a samozřejmě rozhlasový Big Band Gustava Broma, který nemůže chybět. Přesně 23. října bychom se všichni měli setkat v kongresovém centru Aldis Hradec Králové. No a my vám také ode dneška ke knize za zaslaný hlas přidáváme 2 vstupenky na náš gala večer. Komu je pošleme dnes? Dobrý den, posílám hlas panu Františku Kinskému. To nám poslala e-mailem paní Marie Mikeová, Studánecká Pardubice, takže paní Marie blahopřejeme nejen ke knížce, ale také ke vstupenkám na gala večer 23. října. Pro všechny ostatní pak je tu informace, že vstupenky už jsou v prodeji na hkpoint.cz a nebo si o ně i vy můžete zahrát tak, že nám pošlete tip na šarmantní osobnost. A tímto konstatováním šarm končí, vše ostatní si povíme za týden. I dnes se loučím s přáním, abyste mysleli na druhé, ale nezapomínali ani na sebe. Tak za týden v tomto čase se na vás těší Lada Klokočníková.

0: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů a život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.
1: Je 12 hodin.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Policie před večerním fotbalem posílí hlídky v ulicích Hradce Králové. Polovina kontrolovaných obchodů ve druhém čtvrtletí porušila pravidla o poskytování slev. České basketbalistky se na mistrovství světa pokusí vrátit do hry o postup ze skupiny. A neděle je jasná až polojasná, s teplotami kolem 20 stupňů. Zprávy má Tomáš Mysliveček. Hezké poledne. Policisté se připravují na večerní fotbalový zápas Hradce Králové se Spartou Praha. Utkání začne v Malšovické aréně v 18 hodin. Policie upozorňuje řidiče na možné kolony a dopravní komplikace. Situaci u stadionu komplikuje rekonstrukce Malšovického mostu přes Orlici, kde je kyvadlový provoz. Omezení pro odbočení ke stadionu z městského okruhu sice tento týden skončilo, oprava silnice ale dál pokračuje. Řidičům proto policie doporučuje vyrazit s časovou rezervou nebo využít městskou hromadnou dopravu. Polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce, která od začátku dubna do konce června prověřila 239 obchodů, včetně těch internetových, a porušení zjistila při 122 kontrolách. Nejčastěji v 60 případech obchodníci používali nekalé obchodní praktiky. Podle mluvčího České obchodní inspekce Františka Kotrby taky obchody špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobků za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil.
3: Tato povinnost vztahující se k informaci o slevě byla porušena celkem ve 45 případech. Dále ve 30 případů bylo zjištěno porušení paragrafu 3 zákona o ochraně spotřebitele, který upravuje poctivost prodeje výrobků a poskytování služeb, především co se týče správnosti účtování cen výrobků.
1: Od dubna do června kvůli tomu Česká obchodní inspekce udělila 124 pokut, a to za skoro 24 milionů korun. V Novém Městě nad Metují na Náchodsku připravují 48. ročník festivalu komedie. Začne příští víkend a nabídne 13 soutěžních snímků, koncerty i noc literatury. Přehlídku zahájí v neděli 13. září v Kině 70 před premiéra komedie Šipkaři.
4: O titul nejlepší veselohry se uchází nejvíc snímků za poslední roky. O vítězi speciální ceny novoměstský hrnec smíchu znovu rozhodnou smíchoměřiči, kteří přímo v sále měří, jak dlouho se diváci během filmu smějí. Rekord drží komedie Kameňák s téměř 37% prosmátého času. Vedle soutěžních snímků diváci letos uvidí také projekci klasické komedie Pupendo ze staré 35mm filmové kopie. Václav Plecháček, Český rozhlas. Sport.
1: České basketbalistky ve 14 hodin a 30 minut čeká druhé utkání ve skupině na mistrovství světa proti Číně. Češky se chystají hlavně na bránění nejvyšší podkošové dvojice na turnaj. Pivotka Chan Shi měří 211 cm a Chang Ci je dokonce 223. O půl metru menší Gabriela Andělová popisuje, jak na to.
5: Budeme dělat maximum pro to, aby ten balon na ní nedošel. Co nejvíc jim to znepříjemnit, uvidíme, no, jaký to bude. Ten zápas s Čínou je poslední, který můžeme vyhrát. Doufám, že nám budou padat trojky z dálky, ne jako v minulém zápase.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude jasno až polojasno, teploměry ukazují 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je na jedničce.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Na Hradecku je po celé září kvůli opravám vozovky uzavřena silnice mezi obcemi Luková a Mlékosrby. Objízdná trasa je vedena přes Písek a Chlumec nad Cidlinou.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné nedělní odpoledne, je 6. září a dnes slaví svůj svátek Boleslav. Všem Boleslavům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět polední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora.

0: Lambert.
1: I have a dream.
2: It's been a hard day's night.
3: Aby zvítězila pravda a láska.
1: Yes, we can.
4: Neděle 6. září. Svátek má Boleslav. Tady je Petr Jungmann. Hezký den. 9. dítě Marie Terezie, tehdy už císař říše římské Leopold II., byl korunován českým králem před 235 lety v roce 1791. Tehdy jedna z největších synagog na světě, Vinohradská synagoga, byla slavnostně zasvěcena před 130 lety v roce 1896. Při bombardování Prahy v únoru 1945 byla těžce poškozena a o 6 let později stržena. Dnes na jejím místě stojí základní škola Sázavská. První samoobslužnou prodejnu na světě otevřel v Memphisu ve státě Tennessee před 110 lety v roce 1916 americký obchodník Larry Saunders. Jmenovala se Piggly Wiggly Store. Ruský vojenský pilot Viktor Bělenko unesl před 50 lety v roce 1976 přísně utajovanou sovětskou stíhačku MiG-25 do Japonska. Bělenkovi byl poskytnut americký azyl a stal se konzultantem. Letoun zbavený tajemství byl rozmontován, prozkoumán a ve 30 bednách vrácen do Sovětského svazu. Druhé největší ruské město je už 35 let, opět Sankt-Peterburgem. Předtím bylo 67 let Leningradem.
5: Jen přijď, ty oceány temný, jak duše má.
4: Před 5 lety zemřel Bebel.
6: Dobrý den, máte to list.
4: Francouzská hvězda stříbrného plátna, Jean-Paul Belmondo. 80 by dneska bylo zpěvačce Haně Zagorové. Před 65 lety se v Hlohovci narodil dvoumetrový zpěvák s mocným hlasem Richard Miller. A 55 má bývalý hokejista, nyní trenér Pavel Patera. Já přeju hezkou neděli.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Je 13 minut po 12. hodině a v Českém rozhlase Hradec Králové jsou pro vás připravené už Písničky od srdce. Zavolat si můžete přímo do studia na číslo 900 1104, můžete nám také napsat SMS zprávu, pozor, ale do SMS zprávy je nutné napsat velkými tiskacími písmeny slovo Hradec a prosím nepoužívejte žádné háčky, čárky a diakritiku. No a nebo to můžete udělat jako pan Antonín Kapucián, který napsal o svou oblíbenou písničku přímo do studia e-mail. Přál by si zahrát píseň od Karla Gotta pro dva skvělé lidi, Jaroslavu a Josefa Mertovi, kteří dnes 11. září, to znamená zhruba za týden, budou slavit krásnou zlatou svatbu. Úžasných 50 let spolu a proto bych chtěl nechat zahrát tuto jejich oblíbenou píseň. Tak přejeme také krásné odpoledne a hodně dalších společných chvil.

0: Český rozhlas Hradec Králové vám přeje krásné odpoledne. Kdo pak se dovolal? Dobrý den.
1: Dobrý den, tady Danuše.
0: Dobrý den, paní Danuše.
1: Já vás taky zvabím a vy jste mě překvapil, jak jste mě řekl, že si dám non-stop.
0: No jo, už si pamatuju, že je to vaše oblíbená písnička, ale vy jste říkala, že dneska uděláme změnu, vidíte.
1: No, dneska jo. Dneska si dáme panenku z kouta.
0: Dneska si dáme panenku z kouta místo non-stopu. Dobře, tak jo. Děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne.
1: Mám taky, naschle.
0: Naschledanou.

0: Marcel Zmožek a jeho panenka z Kouta bylo jedno z přání, které jste si přáli v rámci písniček od srdce. No a jakou písničku budeme hrát teď, nám prozradí paní Naďa. Pěkné odpoledne.
1: Dobrý den.
0: Tak jakou písničku si zahrajeme a pro koho?
1: Písnička by měla být Šmelák.
0: Ano.
1: Pro Vláďu Rulíka z Lukavice, který dnes slaví narozeniny. Hodně zdraví, štěstí a spokojenosti a mnoho ujetých kilometrů bez nehod mu přeje manželka Pavlína, Matouš, Honza a všichni ze Svídnice.
0: Tak děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne.
1: Naschledanou.
0: Naschledanou.

Cesty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

Je přesně 12.30 a v Českém rozhlase Hradec Králové pokračují písničky od srdce. Další písničku by si rád nechal zahrát pan David. Konkrétně by jí chtěl poslat svým úžasným holkám, manželce Janičce a dceře Klárce. A protože mají i dva miláčky, konkrétně bulteriéra Pejsánka a kocoura Tácu, tak by chtěl zahrát i jim. Tak tady je vámi vybraná písnička.

Beatles dospívali 4 minutky po půl jedné v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. No a jako další písničku od srdce si paní Hanka z Náchoda přeje veselou píseň na rozloučení s létem od paní Hanky Zagorové.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Českém rozhlase Hradec Králové pokračují písničky od srdce. O další písničku si napsala paní Hana Bartoňová pro syna Martina k jeho 50. narozeninám. Přejeme vše nejlepší a děkujeme za lásku a péči. To ti přejí tvoji rodiče.

Je 12.44, pokračují písničky od srdce, další píseň vybral pan Václav, který by ji chtěl poslat do Opočna jako pozdrav paní Hance.

0: 9 minut před 13. hodinou jsme si poslechli kapelu Čechomor a jejich proměny. No a jakou písničku budeme hrát dál, nám už prozradí paní Marta. Pěkné odpoledne.
1: Krásné odpoledne, já vás tam všechny zdravím do Hradce Králové, všechny moderátory, kteří tam vysíláte. Poukám se taky na vás přes web kameru. Zdravím všechny Boleslavy, kteří mají dneska svatek. Paní Luzmilu taky pozdravuji, která vás poslouchá každý den, jak říkala, takže ji moc pozdravuji. No a všem dětem přeji, zítra už je pondělí, tak ať se jim daří ve školním roce. No a že posílám písničku Život je jízda, to je proto, že život je skutečně takový rychle uspěchaný, takže žijte si každý prostě život klidný, nespěchejte, pokud nestáváte do práce. Já už za mojich 79 nechodím do práce, já užívám života na horách a na výletech.
0: Tak to je dobře.
1: Takže všem vám přeju mezi sebou srdečnost, optimismus, dobrou náladu a dobré chutnaní vždycky, co budete snídat, obědvat, večeřet.
0: Tak děkujeme za zavolání a pěkné odpoledne. Děkujeme. Naschledanou.
1: Naschledanou.

Po 13. hodině vás čekají oblíbené výlety s Pavlem Kudrnou. Dnes vyrazíme do Žamberku, rodiště slavného českého vynálezce Prokopa Diviše. Mimo jiné se dozvíte, že Prokop Diviš nebyl pouze vynálezce bleskosvodu. Co vše vynalezl a jaký byl jeho život, se dozvíte už za pár minut po zprávách. Příjemný poslech.

0: Audio Servis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.
1: Queen Anniversary Swing Gala 2026. Koncertní oslava Freddyho 80. v plném lesku. Pirate Swing Band Jiřího Ševčíka v jedinečné show rokových pecek ve swingovém hávu. Plus smyčcový orchestr Michal Kluch a Mercuryho osobní tajemník Peter Freestone. Pouze 3 exkluzivní představení unikátního projektu 19. října v Roškotově divadle v Ústí nad Orlicí, 4. listopadu v Královéhradeckém Aldisu a 9. listopadu v Domě hudby v Pardubicích. V rámci koncertů poprvé v České republice i výstava raritních Queen artefaktů a Freddyho kostýmů.

0: 13 hodin. Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou pořídila auto pro osobní asistenci. Začala houbařská sezóna. Hradečtí fotbalisté přivítají v ligovém utkání pražskou Spartu a neděle je jasná až polojasná s teplotami kolem 20 stupňů. Dobré odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. Oblastní charita Rychnov nad Kněžnou má nový vůz pro osobní asistenci. Pečovatelkám bude sloužit hlavně k přepravě klientů na vozíku. Automobil charita pořídila z výtěžku letošní tří králové sbírky a zaplatila za něj 300 tisíc korun. Auto bude vyjíždět ze střediska v Solnici, říká ředitel oblastní charity Jiří Janeček.
2: Služby z terénního programu v Solnici nemohly poskytovat činnost doprovod autem z důvodu, že jsme nebyli schopni převážet i mobilní osoby na vozíku. Zatímco teď naše nové vozidlo má vzadu rampu a umožňuje nám vozíčkáře tak bezpečně přepravovat.
1: Krkonoše se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
3: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
1: Nejlepší podmínky pro růst hub jsou teď v Plzeňském a Ústeckém kraji, nebo taky v Orlických horách. Českému rozhlasu to řekla mikoložka Hana Ševčíková z Moravského zemského muzea. Houbám pomohl déšť z posledních dnů. Největší šanci na plné košíky mají lidé na horách, kde půda během léta to tolik nevyschla. Podle Ševčíkové teď navíc začíná hlavní sezóna hřibů.
4: Bude asi lepší sezóna na hřibky smrkové, to znamená hlavně smrkové lesy. Hřibky dubové ještě, pokud bude teplejší počasí, nám můžou vydržet, ale neznamená to, že když přijdete do lesa, tak za hodinu nazbíráte dva košíky.
1: Podle Ševčíkové je teď ale sezóna i některých jedovatých hub. Lidé by si měli dát pozor hlavně na muchmůrku zelenou nebo pečárku zápašnou, která připomíná jedlý žampion. Aktuální podmínky pro růst hub ukazuje mapa na webu Českého hydrometeorologického ústavu. Sport. Fotbalisté Hradce Králové nastoupí v 18 hodin k ligovému utkání proti Spartě. Po dvou porážkách v řadě jsou východočeši na průběžném 10. místě, ale od pražského celku je dělí jen 2 body. Podle trenéra Adriana Rolka bude důležité pokrýt kapitána Pražanů Adama Krapce.
5: Velice důležitý hráč pro Spartu do její ofenzivní hry, jo, který se snaží, aby veškeré akce šly přes něj a určitě se musíme dát pozor na jejich rychlý křídla. Ale samozřejmě ten zápas bude hodně o tom, jak Spartu dokážeme potrápit v těch věcech, se kterými má problémy a si konečně budeme vytvářet zase šance a střílíme branky. Počasí.
1: Je jasno až polojasno, teploměry ukazují 18 až 21 stupňů, na horách 11 až 14. Mírný severozápadní vítr bude večer slábnout a biozátěž je dnes na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Nehoda dvou osobních aut komplikuje provoz v Broumově na Náchodsku, konkrétně na křižovatce Vančurovy a Smetanovy ulice. Dejte tam pozor a dobře dojeďte. Šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Výlety.
6: Je tady první zářijová neděle a je jasné, že prázdniny jsou definitivně za námi. To ale v žádném případě neznamená, že bychom se vzdali našich oblíbených výletů. V těch budeme v našem vysílání pokračovat, no a věříme, že vy také spolu s námi, tak buďte vítáni. Dnes se vydáme do Rychlebských hor v Olomouckém kraji. V tamních lesích narazíme na tajuplné místo, kde stojí torzo obrovského smírčího kříže. Kde se tam vzalo, prozradíme za chvíli. Potom se svezeme nejstrmější a také nejstarší českou pozemní lanovou dráhou. Najdeme ji v Karlových Varech u hotelu Imperial a vás určitě hodně překvapí, jak dlouho trvá jedna jízda. Navštívíme také domek Prokopa Diviše v jeho rodném Žamberku v Pardubickém kraji, kde se dozvíme, že zdaleka nebyl jen vynálezcem bleskosvodu. A nakonec se u Turnova v Libereckém kraji vypravíme k nejvýznamnější krasové oblasti na území Čech, kde uvidíme Bartošovu pec, jeskyni, ze které vytéká pramen. Tak takové mají být nebo budou dnešní výlety. Pokud jste přijali naše pozvání, jsme rádi a přejeme vám samozřejmě dobrý a kvalitní poslech.
0: Výlety s Pavlem Kudrnou.

0: do zámku nepasuje viac môj.
1: Uprostřed hlubokých lesů Rychlebských hor v Olomouckém kraji můžete narazit nejen na zajímavé přírodní lokality, ale také na artefakty vytvořené lidskou rukou, a to mnohdy před dávnými časy. Třeba nad Komáří dolinkou, jen kousek od města Javorníku, stojí na zbytcích někdejšího polního tábora z dob 30leté války mohutné torzo smírčího kříže, které je obestřeno spoustou legend. Nejen o nich si náš olomoucký kolega Miroslav Kobza povídal s Adélou Kovačíkovou z Javornického informačního centra.
2: Sedm křížů se to nazývá. Je to po cestě na Travnou, směr Zálesí. Je to velmi zajímavý, váže se k tomu i zajímavá pověst.
3: Já jsem teda slyšel, že tam je ten kříž vlastně jenom jeden, ano. Že ty ostatní jsou prý už někde roznesené.
2: Ano, je tam už jenom jeden, bylo jich sedm. Pověst je v dobách 30leté války v Komáří dolince se odehrála krutá bitva, pro Švédy bylo porážkou. Jen málo švédských bojovníků si teda zachránilo život a ukrývalo se v okolních lesech. Útěk se podařil i sedmi švédským šlechticům, ti brzo pochopili, že nemohou uniknout vězení a takový život se jim zdal nedůstojný. Po krátké poradě poslali zbytek svého vojska na místo bitvy, aby pohřbili své spolubojovníky. Tam snesli své mrtvé kamarády na jednu velikou hromadu, kterou následně pokryli hlínou a kamením. Dodnes tuto událost připomíná vyvýšení na tomto místě, které okolní lidé říkají Mohyla mrtvá.
3: Co se stalo s těmi samotnými šlechtici?
2: Po odchodu mužstva šlechtici večeřili a pak se dohodli, že los rozhodne o tom, který z nich dýkou usmrtí šest ostatních a nakonec sám spáchá sebevraždu. Ten los rozhodl, že čin provede nejmladší z nich, tak se i tedy stalo a za raního šera se vrátili vojáci zpět z pohřbu svých druhů na bojišti a spatřili sedm svých velitelů mrtvých. Pohřbili je a ke každému hrobu postavili kříž.
3: Vlastně proto se tomu říká sedm křížů.
2: Ano, proto se tomu tak říká. Stáli zde dlouho, až se místní rozhodli přemístit a použili do zdí kostelu v Hošticích v Bílém potoce a vsi v Javorníku.
3: No a vlastně zůstal tam jeden ten kříž, který tam stojí dodnes, a i o něm se vypráví docela zajímavá pověst. Prý tam lítá vlaštovka ze Švédska.
2: Údajně ano, ten kříž, který tam stojí dodnes, je toho nejmladšího šlechtice. Nevěsta čekala tak dlouho v dalekém Švédsku na návrat svého snoubence a když se dozvěděla, co se tedy stalo, tak se proměnila ve vlaštovku a každých sedm let přilétává do jeseňských lesů na hrob svého milého. Svým zobáčkem údajně vlaštovka vždy z kamenného kříže uvolní zrníčko, které si odnáší zpět do svého domova. A po odnosení posledního zrnka bude odčiněn šlechticů v hřích a oba milenci se spolu znova setkají. Místní říkají, že když tam jdou, tak se tomu snaží vyhýbat, protože tam jde slyšet křik bitvy a tady té krutosti.
3: Když tam člověk přijde ale za dne, tak naštěstí tam rik bitvy slyšet není, to můžu potvrdit. Je to místo, kam se dá jet i na kole, docela pěkně, je to docela, bych řekl, nejlepší cesta asi na kole na Borůvkovou horu. Tam je

mám. Posloucháte nedělní výlety, vlastně první víkendové výlety, tedy ty klasické výlety po prázdninách, protože to jsme v průběhu prázdnin navštěvovali naše nádherné zámecké objekty a také soutěžili každý všední den. My jsme vždycky na tomto místě před prázdninami vyhodnocovali soutěž, nejinak tomu bude i po prázdninách, ale dnes tedy není co vyhodnocovat. Já bych se možná jenom ve stručnosti vrátil k tomu zámeckému létu. Tam byly ceny také velmi lákavé, hrálo se denně od pondělí do pátku o cestovatelský balíček. Tam byly sluneční brýle, pikniková deka, termoskalitní ponožky a batoh. Ta cena byla vždycky stejná. Na závěr týdne jsme z výherců od pondělí do pátku losovali jednoho. Ten vlastně získal soukromou prohlídku na zámku Františka Kinského. Bylo to pro dvě osoby. No a minulý pátek, ten předminulý tedy, ne ten, co byl teď před víkendem, ale ten předchozí, tak jsme vylosovali tří výherce zámeckých pobytů, nádherných luxusních pobytů na zámku Třešť. Byla tam spousta bonusů. Určitě krásná třeba romantická večeře při svíčkách, nějaký

Zábal a tak dále a tak dále. Takže to už patří minulosti. Ale nová soutěžní otázka je nachystána, už jste ji mohli slyšet včera, mohli jste se také podívat na náš web, kde ji máme, ten web má adresu výlety.rozhlas.cz. Tak, soutěž nás čeká, tedy ta nová otázka po třetí reportáži. Tak vám držíme palce, pokud s námi i po prázdninách hodláte soutěžit.

0: Lanovka Imperial v Karlových Varech patří mezi nejstarší pozemní lanové dráhy v Evropě. Od roku 1907 spojuje lázeňské centrum města s místem, kde kdysi stávala vyhlášená tančírna Helenin dvůr. Celá je vedená v podzemním tunelu a funguje jako kyvadlový systém. Dva vozy jsou spojeny lanem a vzájemně se vyvažují. Jízdu lanovkou absolvovali i známí hollywoodští herci Morgan Freeman a Tom Cruise a také naše karlovarská redaktorka Jana Stříčková.
1: Jak dlouho pojedeme?
2: Pojedeme 76 vteřin a ocitneme se v dolní stanici vlastně v centru Karlových Varů u vřídelní kolonády na divadelním náměstí.
1: Říká mi Tomáš Gazárek, vedoucí lanovek z dopravního podniku Karlovy Vary.
3: My projíždíme tunelem, projíždíme vlastně skálou.
2: Ano, ano, celá vlastně trať lanové dráhy vede v tunelu, který byl vykopán v rekordním čase za 3/4 roku. A kopali ho italští tuneláři, kteří hloubili tunely v Dolomitech.
3: Ty koleje, po kterých jedeme?
2: Koleje jsou původní, z roku 1907, je to rarita. A je to jediné původní, co nám tady na lanové dráze zbylo od zahájení provozu.
3: Teď se právě míjíme s druhým vozem.
2: Teď jedeme po takzvané Aptově vyhybce. Každý vůz má vlastně nákolek na vnější straně, který vodí ten vůz, takže stejný vůz jede vždy po stejné straně. Není to jako vyhybka na dráze, kde se můžou ty lokomotivy proměňovat, ale každý vůz jede po stejné straně.
1: Dobrý den, můžu se zeptat. Vy jste teďko přijeli lanovkou. Řeknete mi, jak se vám ta jízda líbila?
4: Ani jsme si toho moc nevšimli za tu minutu vlastně.
5: Super zážitek.
1: Řídící stanoviště, vstupujeme.
6: Zde máme řídící stanoviště. Lanová dráha je řízená průmyslovým automatem, který je spojený s počítačem. V podstatě strojník dělá dozorčí službu, kontroluje, jestli nejsou nějaké poruchy, jestli je v pořádku souhlas s jízdou a všechno ostatní.
1: Vylémčí strojník. Řešil jste někdy nějakou nebezpečnou situaci?
6: Ne. Většinou se dějou takové běžné věci, jako třeba překročení rychlosti, tedy když jede plný vůz dolů a prázdný nahoru, tak to má tendenci zrychlovat. Nebo naopak zase, když jede nahoru plný vagón a dolů prázdný, tak ono to přijede do stanice a jak ty lidi vystupují, tak to malinko cukne, takže to je, hlásí to poruchu, že vagón je mimo stanici.
1: My teď s Tomášem Gazárkem vstupujeme do strojovny. Ta je pečlivě uzamčená. Tak na co si díváme?
2: Tady máme hlavní motor, to asynchronní stejnosměrný motor s nuceným chlazením. Tady vidíme hydraulický systém hlavní brzdy. Tato hlavní brzda je bezpečnostní brzda, která je při provozu otevřená a spíná se vlastně o brzdí při nějakých poruchách lanovky, jako je třeba překročení rychlosti o 15%, nebo když někdo z provozních zaměstnanců zmáčkne tlačítko Stůj nebezpečí. Může ho zmáčknout buď řidič lanové dráhy, nebo průvodčí. Mají v každé kabině v lanovce, ve vagóně, mají taky tyto tlačítka, která můžou kdykoliv aktivovat.
1: Lanovka Imperial denně přepraví až 1500 cestujících. Je součástí městské hromadné dopravy a navazuje na autobusovou linku číslo 13.
0: Říká naše redaktorka Jana Stříčková o nejstrmější a také nejstarší české pozemní dráze, karlovarské lanovce Imperial. A i když jízda trvá jen něco málo přes minutu, jde o opravdu nevšední zážitek, který byste při návštěvě lázeňského města rozhodně neměli vynechat.

0: Prokopa Diviše zná většina lidí jako vynálezce bleskosvodu. Rodák ze Žamberka v Pardubickém kraji ale předběhl svou dobu i v dalších oblastech. Experimentoval s elektřinou, snažil se ji využít při léčení a sestrojil také unikátní hudební nástroj. Jeho život, bleskosvod i méně známé objevy připomíná muzeum v domku, který stojí na místě jeho rodiště v Žamberku. Vezme nás tam naše pardubická redaktorka Milena Vápeníková.
1: My jsme vstoupili do domku Prokopa Diviše spolu s ředitelem muzea v Žamberku Jindřichem Žákem. Ten domek sice není úplně ten původní, ve kterém se Prokop Diviš skutečně narodil, ale je přesně na stejném místě, dalo by se říct mezi Žamberkem a Helvíkovicemi, a představuje Divišův život a vynálezy.
2: My Prokopa Diviše připomínáme tradičně expozicí, kde máme zmíněné jeho životní osudy, ta nejvýznamnější data, to, kdy procházel klášterem v Louce nebo na Přímětické faře. Ale zároveň máme tady také elektrostatickou laboratoř. Vysvětlujeme, jak funguje statická elektřina, a dojdeme až k té velké Wirschmundově cívce, což je takové plastové kolo, má na sobě kovové jazyčky, a když točíte klikou, tak vytváříte blesk o vysokém napětí. A ten pak napojujeme na různé přístroje a ukazujeme, jak ta statická elektrika funguje.
3: Je to bezpečné?
2: Nesmíte do toho sahat, pak ano.
1: Názorná ukázka, tak to zní jeden z vynálezů Prokopa Diviše, i když předpokládám, že on to asi neměl takhle sofistikované.
2: Měl něco podobného. Prokop Diviš vytvářel statickou elektriku za pomoci velké skleněné koule, kterou třel jelení kůží, a nabíjel si takzvané leidenské láhve, což byly takové speciální baterie, bychom mohli říct. Když si představíte 5-litrovou zahvářovací láhev omotanou alobalem, tak to vypadá velmi podobně. A dokázal je skutečně nabít až na velmi vysoké napětí a z těchto lahví poté čerpal energii například na léčení revmatismu.
1: Elektroléčba se dnes běžně používá, takže dá se říct, že Prokop Diviš byl i průkopník v lékařství.
2: V lékařství úplně ne, ale byl průkopníkem v léčení za pomoci elektřiny. Skutečně byl jedním z těch prvních lidí na světě, což se málo ví. Málo se také o něm ví, že on byl jedním z prvních lidí, kteří používali elektřinu k pohánění hudebních nástrojů. On sestavil hudební nástroj, který se nazýval latinský Denis de Or. Byl to nástroj, který měl 3 klaviatury, několik stovek strun. A když na něj hráli, tak do těch strun pouštěli statickou elektřinu. A údajně to dokázalo napodobit zvuk celého orchestru. Tento nástroj dokonce předváděl před Marií Terezií a císařem Františkem Štěpánem a dostal za to i stříbrnou medaili od císařského páru.
1: A kde je takovéhle mu zásadnímu vynálezu konec?
2: Bohužel nevíme. Když byl zrušen Loucký klášter, tak Josef II., císař Josef II., si vzpomněl na tento hudební nástroj, který jako malý chlapec viděl na císařském dvoře, a nechal si ho převést do Vídně. Ve Vídní chvíli byl, koncertovalo se na něj, a poté byl převezen do dnešní Bratislavy, do Prešpurku, kde bohužel veškeré zmínky o něm končí.
1: A nějaký druhý takový exemplář neexistuje?
2: Bohužel, ani duplikát, ani exemplář, ani výkresy, ani nákresy nemáme. A my o tom to nástroj víme vlastně jenom ze vzpomínek všech hudebníků, kteří na něj hráli. Období baroka, to je to krásné období, kdy si všichni píšou deníky a zapisují do nich úplně všechno. A ti nejvýznamnější hudebníci, kteří byli na císařském dvoře, psali o tom, že hráli na ten Divišův nástroj a že byl tak úžasný, že by ho sami chtěli domů a sami na něj chtěli pravidelně koncertovat.
0: Říká ředitel Žamberského muzea Jindřich Žák. Divišův hudební nástroj tak v Žamberku neuvidíte, ale řadu jeho jiných vynálezů ano. V interaktivní expozici si navíc můžete sami vyzkoušet jednoduché pokusy se statickou elektřinou a zjistit, že Prokop Diviš nebyl jen vynálezcem bleskosvodu, ale také výjimečným experimentátorem, který svou dobu v mnohem předběhl. Výlety. Jak jsem slíbil, máme po třetí reportáž, je tu nová, vlastně první poprázdninová soutěžní otázka, a pro ní jsme se vypravili do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, tak už jsem včera doporučoval, rozhodně si udělejte čas na cestu lanovkou. My jsme vám dnes jednu představili, to je lanovka v skutku netradiční, pozemní nebo spíše podzemní, vede totiž podzemí v tunelu, je z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial, nebo opačně pochopitelně. Jenže v tomto lázeňském městě najdete i druhou lanovku. Její spodní hranice je v uličce Mariánská. A tak se ptáme, věděli byste, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Jsou opět dvě možnosti. Za A, na výšinu přátelství k rozhledně Diana nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal. Ačko, Diana, Bčko, Thermal. Ta písmena potřebujete do textové zprávy, protože tak musíte odpovědět, to je vlastně princip té naší soutěže. Pošlete do nedělní půlnoci textovku, pokud dáte správně Ačko nebo Bčko, tak jste ve slosování. Tentokrát o rychle schnoucí ručníky pro 5 posluchačů to je. A znění té textové zprávy, výlety, krátce vylety, následuje mezera, pak Ačko nebo Bčko a následuje druhá mezera. Po ní přidáte vaše křestní jméno, příjmení a doplníte adresou. Do nedělní, tedy dnešní půlnoci, odešlete na telefon 90 011 04. Službu pro nás zajišťuje společnost ATS Praha a je spoplatněná částkou 4 koruny. No a hlavní cena za celý měsíc září. Hrajeme o výletnický batoh, o batoh s reflexními prvky a v něm flísová deka, sluneční brýle, ponožky, alulahev a kniha 7 krásky na cestách. No a jak můžete tuto cenu vyhrát? Docela jednoduše, vezmeme na konci měsíce, nebo spíš na začátku příštího měsíce, všechny správné odpovědi, no a z nich vylosujeme jednoho z vás, tedy majitele, nové hlavní ceny. Tentokrát té zářijové. Držíme palce.

0: Na severozápadní hranici chráněné krajinné oblasti Český ráj se nachází kras Turnovské pahorkatiny. Nově se tak jmenuje přírodní památka, dosud uváděná jako ondříkovický pseudokrasový systém. Jde o nejvýznamnější kras na území Čech. Z větší části je schovaný pod zemí, ale na pár místech přeci jen vystupuje na povrch. Tím nejvýraznějším je vývěr zvaný Bartošova pec nebo jeskyně, ze které vytéká pramen. A my se k němu vydáme s naším libereckým redaktorem Jaroslavem Hořením.
1: Asi nejvýraznějším místem krasu u Turnova je Bartošova pec mezi Frýdštejnem a Turnovem. Tady nám vytéká vlastně ze skály pramen, nebo je to vůbec pramen?
2: Ano, určitě se to může nazývat pramen, protože vlastně je to místo, kde podzemní voda vychází na povrch.
1: Říká Jakub Mareš, hydrogeolog Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Říkali jsme kras u Turnova, ale ještě celkem nedávno se říkalo ondříkovický pseudokras. Proč ta změna?
2: No, je to z toho důvodu, že jsme vlastně v pískovcové oblasti, všude tady jsou nějakým způsobem pískovce, i tenhle materiál je vlastně pískovec a dřív nikdo nevěřil tomu, že v pískovcích může vzniknout kras. To se zjistilo až na základě nějakých detailních průzkumů, jak celkově toho systému, tak toho materiálu, a ten materiál má tak velkou vápnitou složku, že umožňuje vlastně vznik propustných kanálů, čili klasického krasu.
1: Takže někde nad námi ta voda vtéká vlastně do země a tady nám vytéká.
2: Je to přesně tak. Tady v téhle relativně malé oblasti je velmi velké množství různých potůčků, slepých údolí, závrtů, které se ztrácí pod zem, a ta voda pak následně vytéká v pramenech o stovky metrů, někdy i kilometry dál.
1: Jak velký je vlastně ten kras u Turnova?
2: Plošně se jedná vlastně o relativně malou oblast, tedy těch vápnitých pískovců od Dolánek směrem na Roudný voděrady, čili to plošně je vlastně malý systém, ale tím významem opravdu je nejvýznamnější v Čechách.
1: Před námi je jeskyně, jak dlouhá je a dá se tam vůbec vlézt? Je to velký prostor, malý prostor?
2: Ta jeskyně je dlouhá přibližně 200 metrů. Vlézt se dá teď prvních několik metrů, to bylo i uměle rozšířený, čili tam se dá dostat bez problémů. Dalších několik metrů je potřeba jít po čtyřech té vodě, která má 9 stupňů, čili to není úplně příjemný, ale následují pak různé sifony a polosifony, čili pro normální lidi je to nepřístupné, tam musí opravdu potápěči. Jinak ta délka jeskyního systému nejspíš není konečná.
1: Kras a jeho zajímavosti jsou hlavně v podzemí, ale můžeme tady kromě Bartošovy pece ještě v okolí něco dalšího zajímavého navštívit s tím souvisejícího?
2: Určitě těch míst je tady velké množství, mimo teda tady ty jeskyně, jsou to většinou ty ztrátová místa těch toků, slepá a poloslepá údolí u Roudného a Ondříkovic, tak například závrty u Borku, u jeskyně Šálení smyslů, kde jsou typické kruhové závrty a potok, který koncentrovaně se ztrácí do podzemí.
0: Říká hydrogeolog Jakub Mareš, který k pozoruhodné krasové oblasti zavedl našeho libereckého kolegu Jaroslava Hořeního. A pokud byste se vydali dál údolím Vazoveckého potoka, dostanete se k dalšímu zajímavému výletnímu místu, skalnímu městu zvanému Maloskalská drábovna.

A je tu závěr připomenutí soutěžní otázky první po prázdninové. My jsme se pro ní vydali do Karlových Varů. Pokud tam pojedete, nebo možná znáte Karlovy Vary, tak si udělejte čas na jízdu lanovkou. My jsme vám dnes představili tu, která vede z divadelního náměstí přímo k hotelu Imperial. Ale soutěž se týká jiné lanovky. Tu najdeme na jiném místě, její spodní hranice je v uličce Mariánská, tolik nápověda. Ptáme se, kam vás tato kolejová lanovka vyveze? Může to být za A na výšinu přátelství k rozhledně Diana, nebo za B do areálu venkovních bazénů nad hotelem Thermal? Jedna odpověď je správná, druhá vás zmate, já myslím, že ne, že to bude nebo je velmi jednoduché. Hrajeme o rychle schnoucí ručník pro 5 posluchačů. Výherce budeme znát příští týden, příští víkend tedy budeme losovat. Tam se dovíte, zdali právě vy nevyhráváte. No a všechny správné odpovědi řadíme do slosování na začátek příštího měsíce a tam vylosujeme jednoho z vás, který získá hlavní zářijovou cenu. To je výletnický batoh, batoh s reflexními prvky, s flísovou dekou, slunečními brýlemi, ponožkami, alulahví a knihou 7 krásky na cestách. Vedle naší soutěže najdete na našem webu výlety.rozhlas.cz. Jsou tam i reportáže, fotografie k reportážím, i to, jak se píše textová zpráva. Tak já to ještě výjimečně připomenu. Píše se takto. Výlety, mezera A nebo B, druhá mezera. Pak napíšete vaše křestní jméno, příjmení a adresu. Nezapomínejte na poštovní směrovací číslo. Zprávu pošlete do dnešní půlnoci, vždycky je to tedy do nedělní půlnoci. A telefon 90 011 04. Stát vás to bude 4 koruny. No, kdybych na cokoliv zapomněl, tak se sejdeme opět příští víkend, v sobotu po 13. hodině po zprávách, no a všechny zajímavosti najdete ještě jednou na našem webu, jehož adresa je výlety.rozhlas.cz. Pavel Kudrna se loučí jménem celého týmu výletů, těšíme se na vás, doufám, že se budeme scházet i po prázdninách. Nezapomeňte soutěžit za ty 4 koruny, ta hlavní cena, i ty malé ceny rozhodně stojí. Mějte se moc pěkně, hezký zbytek neděli a úspěšný nový pracovní týden.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Silniční radary v Novém Městě nad Metují letos naměřily přes 3000 přestupků. Česká vláda plánuje v otázce omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně s evropskými partnery. Trutnov chystá nový filmový festival a čeká nás chladná noc s teplotami kolem 5 stupňů. Je 14 hodin. Dobrý den, u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Strážníci v Novém Městě nad Metují na Náchodsku zatím letos řešili 3200 dopravních přestupků zjištěných pomocí přenosových radarů. Ty má město dva a nepravidelně je přemisťuje mezi 10 stanovišti. Ty jsou napevno zabudované u silnice, řidič ale nepozná, jestli v nich měřící zařízení právě je a nebo ne, říká vrchní strážník městské policie v Novém Městě nad Metují Miloš Kratěna.
2: To střídání je nastaveno zpravidla po týdenních intervalech, ale není to úplně přesně nastavené. Ty nejméně vytížené stanoviště, tam se to měřidlo dostane zhruba jednou za dva měsíce. Naopak na ty nejvytíženější můžeme říct, že tam je určitě týden za měsíc minimálně.
1: Česko chce ohledně případného omezení pohybu ruských diplomatů postupovat společně se spojenci. Premiér Andrej Babiš z ANO to řekl v televizi CNN Prima News. Rusko označil za agresora a bezpečnostní hrozbu. O zpřísnění pravidel pro ruské diplomaty se teď mluví v souvislosti s nedávným útokem na letiště v Lipsku. Z toho Německo obvinilo právě Moskvu, ta to odmítá. Česká vláda podle Babiše situaci sleduje a jedná s evropskými partnery.
3: Tady ohledně toho nějakého speciálního opatření ohledně těch diplomatů, pokud to přijde na jednání Evropské rady, tak samozřejmě to odsouhlasíme.
1: Podle Babiše je Česko pravděpodobně taky terčem ruských kybernetických útoků. 1. října začne v kině Vesmír v Trutnově nový filmový festival. Bude se jmenovat Debutik a má navázat na filmový festival mladých, který se v Trutnově konal v letech 1963 až 1988. Jako student ho tehdy navštívil i Jan Hřebejk.
4: Právě Hřebejk pomáhá festivalu s programem i kontakty. Začne netradičně rovnou 90. ročníkem. Číslo ukazuje na nedožité 90. Václava Havla, které připadají na 5. října. Představí se většinou dosud neznámý filmaři, kteří ale podle odborníků mají šanci se v budoucnu prosadit. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas. Sport.
1: Tenistka Linda Nosková se jako jediná z českých zástupců představí v dnešním programu US Open. Wimbledonskou šampionku čeká v osmifinále utkání s Ukrajinkou Kostukovou. Nosková má na Grand Slamech aktuálně šňůru 10 vítězství. Významným způsobem k tomu napomohl triumf v Londýně. Na ten už ale Češka v New Yorku vůbec nemyslí.
5: Není to nic jiného. Mohla jsem prohrát v první kola, nikdo by, že nic nespomínám, ale žádný Wimbledon, takže pro mě je to úplně nový turnaj.
0: Počasí.
1: Noc bude chladná, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5 a na Broumovsku bude kolem 4. Zítra čekáme oblačno až zataženo a výjimečně možnost slabého deště, večer pak ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž zůstane na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: V Rychnově nad Kněžnou do 18 hodin kvůli sportovní akci počítejte s uzavírkou ulic Kolovratská a Kaštany. Objízdná trasa je značená.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
6: Krásné nedělní odpoledne vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. V této hodině společně vyrazíme do Smiřic, kde dnes probíhá zajímavá akce s názvem V zámku a pod zámčí. Uslyšíte rozhovor s juniorskou vítězkou mistrovství Evropy ve slalomu na divoké vodě slečnou Julí Štěpánkovou a zavzpomínáme také na skvělou Hanu Zagorovou, která by dnes oslavila 80. narozeniny a proto bude mít také premiéru muzikál Biograf Láska 2, který vznikl z jejich hitů. Ještě jednou pěkné odpoledne a příjemný poslech s Českým rozhlasem Hradec Králové.

teď otálet. Marie Rotrová zpívala v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Ve Smiřicích si dneska připravili parádní program pro všechny zájemce o historii. Na akci s názvem V zámku a v podzámčí si můžete projít kapli, zámek a park v doprovodu průvodců v dobových kostýmech. Pro děti mají navíc připravené hry a dílničky. Program na této krásné akci bude trvat až do 16:30.

0: Vstupme spolu do háje, nad hlavou nám budou zpívat ptáci, v křoví zahlédneme zajíce a třeba potkáme i rozmlouvající stromy. Výtvarná výzva letošního 36. ročníku pohádkového festivalu na téma Háj a já už má svou výstavu. Vernisáž se uskuteční už zítra. Od kurátorky festivalové výtvarné výzvy Anny Crhové se to dozvěděla Vlaďka Vildová.
1: Festival sice začne oficiálně ve středu 9. září, ale některá ta programová zastavení už se začínají odvíjet. Aničko, co chystáte a kam teď jdete?
2: Měřím do jičínských obchodů a podniků, kde budu instalovat právě výstavu z výtvarné výzvy, kterou tu výstavu zahájíme už v neděli. Je to takový pohádkový předskokan, vernisáž výstavy.
1: Jak to celé vzniklo?
2: Výstava je vlastně už celkem tradiční součástí, nebo výzva tradiční součástí pohádky. Dříve to bývala spíš výtvarná soutěž, letos jsme se rozhodli úplně nehodnotit, která díla jsou nejlepší, protože přece jenom u těch dětských prací se to hodně složitě porovnává. Hlavní pro nás bylo, aby všechny děti mohly projevit svoji kreativitu a nejenom děti, přihlásilo se nám i několik dospělých. Těch prací se přihlásilo opravdu hodně, je jich přes 500. My se snažíme jich co nejvíc vystavit, bude jich vystavených nad kolem stovky.
1: A bylo to omezeno věkem nějak?
2: Nebylo to omezeno nijak.
1: Když teď jsme kousek od náměstí, tak tam určitě potkáme ta díla, kde například?
2: Například v městském informačním centru nebo ve vitríně ZUŠ, která je hnedka vedle, taky v obchodu s potravinami, v obchodu čaj a káva nebo v knihkupectví u Pašku.
1: Fyzicky do těch obchodů nemusíme, protože to uvidíme prostřednictvím výlohy.
2: Většinu toho uvidíte prostřednictvím výlohy, ale něco je i vevnitř. Díla přišly z celé republiky, i z opravdu jako vzdálených škol, takže se výzva dostala daleko.
1: Co se tedy odehraje už v neděli 6. září, protože to bude ještě před samotným festivalem Jičí město pohádky.
2: V neděli tu výstavu slavnostně zahájíme, některé ty výlohy si projdeme, budeme si povídat o tom, co tam můžete vidět, jaká témata vlastně se v těch přihlášených dílech objevují, jaká častě, jaká méně často, a taky si společně zkusíme takovou výtvarnou hru. A vernisáž začne ve 3 hodiny u městského informačního centra.
1: A ta díla tam zůstanou po dobu pohádky, pak no, se sundávají.
2: Pak se sundávají.
0: Kurátorka výtvarné výzvy pohádkového festivalu na téma Háj a já Anna Crhová pozvala na náměstí a do ulic města na výstavu, která doprovodí letošní 36. ročník Jičína města pohádky. Vernisáž bude zítra odpoledne. Její účastníci se před komentovanou prohlídkou setkají před jičínským městem.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je 14.26, posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Stále oblíbenějším sportem se u nás stává slalom na divoké vodě. No a o něm si budeme právě teď povídat s mistryní Evropy v kategorii juniorek slečnou Julií Štěpánkovou. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne.
0: Julčo, vám je teprve 20 let a už za sebou máte úžasné výsledky jak v kategorii dorostenek, juniorek, tak teď už i v kategorii U23 žen. Soutěžíte v kategorii C1. No a mohla byste našim posluchačům říci, v čem se vlastně ty jednotlivé kategorie liší?
1: Rozhodně, moc ráda. Jednotlivé kategorie se liší v typu lodě a pádla a potom ve věku od juniorek až po dorost a do kategorie u 23 let, kde jsem aktuální já, po kategorii žen, které už je od 23 let a dále.
0: Jak jste se vlastně dostala k slalomu na divoké vodě? Asi to není úplně nejpopulárnější sport mezi mladými dívkami, vidíte?
1: To opravdu, to máte pravdu. Já jsem se k tomu dostala skrze mé rodiče, kteří taky jezdili na divoké vodě. A když se dozvěděli, že v Hradci Králové je klub kanoistiky, hned mě tam zapsali a od 9 let jsem už od toho zůstala.
0: Teda, tak to už je docela dlouho. Vy máte za sebou zlaté medaile z dorostu, juniorek a týmový bronz letošního mistrovství Evropy žen, ale jakého úspěchu si vy konkrétně vážíte úplně nejvíc?
1: Pověděla bych, že všech stejně. Všechny mi dali něco jiného. Vlastně moje první velká medaile z mistrovství juniorů byla doopravdy první velká, dala mi velké zkušenosti a z letošního z mistrovství Francie byla ta, že zkušenosti byly už v kategorii žen, kdy jsou všichni dospělí a ta konkurence je mnohem větší než právě u juniorů.
0: Pojďme se tedy zaměřit na letošní mistrovství Evropy žen, které hostila Francie, a vy jste tady v kategorii ženských týmů vybojovala fantastické třetí místo. Jak na tenhle ten závod vzpomínáte?
1: Rozhodně velmi kladně. Atmosféra celého závodu byla v skutku úžasná. Fanoušci prostředí, úžasné zázemí. Vlastně ráda bych poděkovala i holkám, s kterými jsem tuto medaili vyhrála a bylo to skvělé.
0: No a jaký je váš nejbližší cíl, kterého byste chtěla dosáhnout?
1: Aktuálně se soustředím na další sezónu a budu se pokoušet si znovu vyjet reprezentační tým, abych měla místo v týmu a mohla se dále utkat na mistrovství světa a mistrovství Evropy.
0: Super. No a za necelé 2 roky se budou konat letní olympijské hry v Los Angeles. Směřuje vaše pozornost i na tenhle ten sportovní svátek?
1: Aktuálně ještě úplně ne. Doopravdy se soustředím víc v kategorii u 23 let a kdyby jsem si náhodou vyjela místo v velkém českém týmu, tak bych byla neskutečně ráda a potom šance být na olympijských hrách je v skutku motivující. To znamená, že se budu snažit být co nejlepší a uvidíme, kam se dostanu.
0: Tak to je super. Teďka jsme díky našemu rozhovoru určitě navnadili řadu našich posluchačů. Tak pokud bychom vám chtěli vyrazit někam fandit, kde vás třeba v nejbližší době máme možnost vidět závodit?
1: Bohužel, v nejbližší době to úplně nebude. Na jaře nám začne nová sezóna a tam si budeme výjíždět právě místa do českého týmu. To znamená, že až na jaře nejspíš na Trnavce, anebo také v pražské Troji, kde jsou každoročně velké závody českého poháru.
0: Julie, moc děkujeme, že jste si na nás udělala čas. Budeme držet palce, aby to třeba jednou na tu olympiádu opravdu dopadlo a třeba jste přivezla k nám do Hradce Králové i nějakou tu olympijskou medaili. Moc děkujeme a pěkné odpoledne.
1: Moc krát děkuji.
0: Naschledanou. To byla Julie Štěpánko.

0: Co v učebnicích nebylo? Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že člověk má už při narození všechny zuby? Při pohledu na novorozence vás asi překvapí fakt, že v tak malé hlavičce už jsou připraveny dvě sady zubů, které postupně během života vyrostou. Kolem jednoho roku se začnou zdásně klubat zuby mléčné, kterých je celkem 20 a rostou zhruba do 3 let. O tom, proč se jim říká mléčné, existují dvě teorie. První odvozuje název od období, kdy je dítě kojeno mateřským mlékem. Druhá bere v potaz barvu a zářivost prvního chrupu, který je světlejší než zuby druhé. Stálé zuby nám rostou zhruba mezi 6. a 13. rokem života. Do té doby jsou založené v obou čelistech a čekají, až jim mléčný chrup uvolní cestu. Dospělý člověk má obvykle 32 zubů, ovšem někdy i méně. Někdo vůbec nemá takzvané zuby moudrosti, ale mohou scházet třeba i špičáky nebo druhé řezáky. Zubní sklovina je nejtvrdší částí lidského těla, přesto ji dokáže nahlodat zubní kas. Do nitra zubu vedou cévy a také nervy, které při narušení ukrutně bolí. Jsou lidé, kteří mají ještě třetí zuby, ale ty už jim nevyrostou. Musí za ně zaplatit svému zubaři.
0: Co v učebnicích nebylo? S Martinem Písaříkem.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Olivia Newton zpívala ve 3/4 na 3 v Českém rozhlase Hradec Králové. Biograf Láska, Můj čas nebo Duhová víla. I díky těmto hitům patří zpěvačka Hana Zagorová k největším legendám české populární hudby. Dnes by tato 9násobná držitelka Zlatého slavíka oslavila 80. narozeniny. Hudební divadlo Kalich při této příležitosti uvede premiéru muzikálu Biograf Láska 2, který je stejně jako první díl postavený na jejich písních.
1: Tak někde se mi snívá, že zas dva cukry mám.
2: My jsme nehledali, co tam dát, my jsme hluboce zvažovali, co tam nedat, protože těch velkých hitů, který se dají pro divadlo velmi dobře organicky použít, je nepřeberný množství. A pořád je neuvěřitelný, že jsou skvělý písně, které se prostě nevešly do dvou muzikálů.
3: Říká režisér muzikálové inscenace Biograf Láska 2 Jan Kříž. Ten měl na starosti režii i prvního divácky velmi úspěšného dílu.
2: I když ten zvuk třeba místy posuneme trošičku blíž k divadlu nebo trošičku blíž k současné době, tak ctíme to, aby ta písnička pro lidi automaticky zněla tak, jak ji znají a slyšeli v ní to, co v ní mají slyšet. Plus tam byly momenty, kdy jsme si dovolili, stejně jako u prvního biografu, třeba někde lehce to obohatit o nějakou barvičku nebo nějakou píseň cíleně jako interpretovat jiným způsobem. Ale to byly spíš takové jako zpestření, aby tam bylo nějaké hudební překvapení.
3: V inscenaci se v hlavních rolích představí Denisa Nesvačilová, Filip Antoniu nebo Michaela Tomešová. Podle manžela zesnulé zpěvačky Štefana Margity si pokračování muzikálu přála i sama Zagorová.
4: Člověk si uvědomuje vlastně, když slyší ty písničky, kolik šlágrů měla. Když byla naživu, samozřejmě člověk si je zpíval a poslouchal na koncerte, když to zpívala, a teď si to člověk ještě víc uvědomuje. Já jsem viděl zkoušku jednu celou a bylo to nádherné. A myslím, že Hanka by měla obrovskou radost opět.

0: Nový muzikál sice nese stejný název jako první díl, příběhem na něj ale přímo nenavazuje. Scenáristka Uljana Donátová děj napsala o skupině mladých lidí, kteří hledají způsob, jak se v životě usadit a zároveň jít za svými sny.
1: Já už k tomu prvnímu dílu jsem přistupovala s velikánskou pokorou. To je vlastně i případ toho druhého muzikálu. A mám to štěstí, že její písničky velmi často jsou příběhy samé o sobě. Takže pro autora je vlastně snazší nějakým způsobem je napojit do toho děje, protože oni sami vlastně tím, o čem vyprávějí, vám trošku pomáhají posunout ten děj.
0: K nedožitým narozeninám Hany Zagorové vychází také nové čtyřalbum a knižní biografie s názvem Žít tady a teď. Český rozhlas pak na 24. listopadu legendární zpěvačce připravuje koncertní poctu ve velkém sále pražské Lucerny, kde s rozhlasovými symfoniky zaspívá její největší hity třeba Monika Absolonová nebo Kateřina Marie Tichá. Tereza Cedidlová, Český rozhlas.

Pět minut před 15. hodinou jste slyšeli krásnou písničku od Petra Koláře. Za malou chvíli v Českém rozhlase Hradec Králové už aktuální zprávy s Tomášem Myslivečkem. Díky, že jste s námi.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Únos podnikatele a zmizení manželského páru. Má tyto záhadné zločiny na svědomí jeden pachatel? Premiérová řada minisérie Docent. ČT2. Mají jediný cíl. Muže jménem Usáma Bin Ládin. Hon na nejhledanějšího teroristu světa začíná ve filmu 30 minut po půlnoci. A ČT Art uvádí v premiéře koncert v rámci večírku Rádia Beat a Beatové síně slávy. Žlutý pes Loket Open Air. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Zrak je jeden z nejdůležitějších smyslů. A život bez brýlí může být blíž, než si myslíte. V Oftexu provádíme laserovou operaci očí moderními lasery. Rezervujte si vyšetření na oftex.cz. Oftex. Otevřeme vám oči.

0: 12 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Policie před večerním fotbalem posílí hlídky v ulicích Hradce Králové. Týniště nad ulicí opraví takzvaný Kánského most. Strojvedoucí se od září školí podle sjednocených pravidel a čeká nás chladná noc s teplotami kolem 5 stupňů. Zprávy s Tomášem Myslivečkem. Pěkné odpoledne. Policisté se připravují na večerní fotbalový zápas Hradce Králové se Spartou Praha. Utkání začne v Malšovické aréně v 18 hodin. Policie upozorňuje řidiče na možné kolony a dopravní komplikace. Situaci u stadionu komplikuje rekonstrukce Malšovického mostu přes Orlici, kde je kyvadlový provoz. Omezení pro odbočení ke stadionu z městského okruhu sice tento týden skončilo, oprava silnice ale dál pokračuje. Řidičům proto policie doporučuje vyrazit s časovou rezervou nebo využít městskou hromadnou dopravu. Týniště nad Orlicí plánuje opravit takzvaný Kánského most přes Orlici mezi Štěpánovskem a Petrovicemi. Podle statického posudku není v dobrém stavu. Oprava mostovky by měla začít příští rok a stát zhruba 2 miliony korun. Po rekonstrukci bude most určený hlavně pro pěší a cyklisty. Využívat ho budou moct také zemědělci.
3: Most dlouhodobě nikdo neudržoval, protože nebylo jasné, komu patří. Navíc k němu vede cesta přes soukromé pozemky. Loni se proto mostu ujalo město, které chce zajistit jeho zachování. Aktuálně má zadanou projektovou dokumentaci a příští rok plánuje opravit samotnou mostovku. Na nákladek by se podle předběžné dohody měli podílet i zemědělci, kteří most využívají pro svou techniku. Z Týniště nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
2: Výcvik strojvedoucích má od září jednotná pravidla. Drážní úřad vydal novou metodiku, která má výuku zkvalitnit a zvýšit tak bezpečnost na železnici. Pravidla vznikla v reakci na časté chyby strojvedoucích, zejména projíždění návěstí stůj. Změny se týkají hlavně výcviku ve školících střediscích dopravců, říká ředitel technické sekce drážního úřadu Radek Šafránek.
4: Jsme úplně nově definovali do hloubky to, co se má školit a jak se to má školit. Doposud to bylo pouze v pravomoci dopravců. My jsme samozřejmě na to jako dozorovým orgánem jako to kontrolovali. Nicméně ten rozsah nikde nebyl definován.
2: Školicí střediska tak díky podrobnějším pravidlům bude možné lépe kontrolovat. Polská armáda vyšetřuje možné narušení polského vzdušného prostoru. Na síti X o tom informovalo operační vedení polských ozbrojených sil. Objekt podle něj letěl směrem z Běloruska. Armáda vyslala na místo vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Podle mluvčího operačního vedení může jít také o hejno ptáků nebo meteorologickou anomálii. Armáda zároveň uvedla, že v posledních hodinách nezaznamenala v oblasti ruské útoky na ukrajinské cíle. Další informace poskytne, až dokončí vyšetřování. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle šlo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva.
1: Počasí.
2: Noc bude chladná, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5 a na Broumovsku bude kolem 4. Zítra čekáme oblačno až zataženo a výjimečně možnost slabého deště. Večer pak ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž zůstane na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: Pozor v Jičíně. Dvě osobní auta se srazila na sjezdu ze silnice 35 k železničnímu přejezdu. Na místě vyšetřuje policie. Šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: Krásné odpoledne, je 5 minut po 15. hodině a stále posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Od mikrofonu vás zdraví Marek Šinkora. V této hodině si společně popovídáme o zajímavé hře, kterou si připravila městská knihovna Hradec Králové pro všechny, kteří mají rádi naše krajské město. Chybět také nebude zastávka v Safari parku ve Dvoře Králové, vyrazíme také do galerie v Jilemnici a chybět samozřejmě nebude ani parádní muzika. Příjemný poslech do celých východních Čech.

tě vezme, musí být multimilionář. Říkáš to všem tak vážně, že ti věří.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Pokud jste z Hradce Králové nebo okolí, měl bych pro vás zajímavý tip na aktivitu. Jde o

0: Trochu té romantiky jsme si teď dopřáli v Českém rozhlase Hradec Králové, to byl Richard Marx. Krkonošské muzeum v Jilemnici vlastní největší sbírku mistra českého krajinářství Františka Kavána. Ve čtvrtek 10. září, tedy v den 160. výročí Kavánova narození, otevírá výstavu nazvanou Šťastné návraty. Zároveň se k tomu přidají i oslavy 70 let muzejní galerie Kavánových obrazů.
1: Otočíme paletu s ředitelem Jilemnického muzea Davidem Úrychem. A na paletě napsáno...
2: František Kaván s tou paletou svrabařil do roku 1940.
1: A vyráběl pěkné mazby, jak on říkal.
2: To rozhodně. František Kaván a jeho dílo patří do takzvaného zlatého fondu naší krajinomalby a k nejlepším krajinářům přelomu 19. a 20. století.
1: Ta výstava, kterou tady chystáte, my jsme v té galerii, která letos slaví 70 let, tak ta se jmenuje Šťastné návraty. On to byl už na počátku šťastný návrat, protože ta jeho galerie je na půdě jeho domova.
2: On se narodil na samotě v Jichové nad Jizerou, tady

0: Kousíček od Jelemnice, takže není náhodou, že právě stálá galerie Františka Kavána se nachází v Krkonošském muzeu v Jelemnici. Zároveň je to největší sbírka Františka Kavána na světě. Máme již více než 100 jeho děl.
1: Pro výstavu k tomu kavánovskému výročí jste i zapůjčili.
0: Ano, využijeme celé zámecké přízemí a bude to rozděleno do 6 místností podle různých etap tvorby malíře. Díla vystavená v galerii jsme doplnili výpůjčkami, takže tady najdeme obrazy ze správy Pražského hradu, z Galerie moderního umění v Hradci Králové, Západočeské galerie v Plzni, ale také z menších regionálních muzeí jako v Železném Brodě, v Nové Pace, v Hořicích a tady řada obrazů ze soukromých sbírek.
1: Můj Kavánův obrázek Svatby táhnou přes vrcha. Průvod růžových máků na poli u Dobrušky a nad ním vysoká oblaka. Ten bych okamžitě odnesla.
0: A to by bylo drahé.
1: Zároveň vyšla knížka, je tak krásná, ani se nedá říci katalog.
0: Skutečně to není katalog k výstavě, ta připomíná 160 let narození Františka Kavána. A ta publikace je připravená k 70 letům založení galerie a prezentuje jenom obrazy ze sbírky Krkonošského muzea v Jelemnici. Je to 70 obrazů k 70 letům galerie Františka Kavána u nás a doplněná texty jak mými, tak mého předchůdce Jana Luštince a velkého znalce díla Františka Kavána Michala Zachaře.
1: Z Jelemnice Eliška Pilařová, Český rozhlas.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Žijeme tu s vámi.

Den v kraji. Souhrn toho nejdůležitějšího, co se událo v našem kraji. Stručně, jasně, přehledně. Den v kraji. Každý všední den po 17. hodině v našem vysílání.

0: spolu vyrazíme do safari parku Dvůr Králové, kde se chovatelé radují ze tří mláďat cibetky africké. Za posledních 12 měsíců se v zoologických zahradách narodila jako jediná na světě. Jedná se o soumračná a noční zvířata, ale samce, který je otcem trojčat, je možné vidět i ráno krátce po 9, když si pochutnává na snídani z mletého hovězího masa. Přesvědčila se o tom kolegyně Dana Voňková, která o rozhovor požádala Kateřinu Bílkovou.
1: Teď se díváme, Káťo, na tátu těch nejnovějších mláďat.
2: Koukáme na tátu v té vnitřní expozici. De facto se dá říct, že 100% úspěšnost, že pokud je doma cibetka, tak je to táta. On je takový domácí pecival.
1: A mláďata asi spí v jiném boxu. Kterou hodinu bychom je mohli vidět?
2: U mláďat je to úplně stejné jako u táty, takže buď v brzkých ranních hodinách, nebo spíše v těch podvečerních, to jsou zase naopak takový venkovní tvorové, takže ty i s mámou odpočívají v tom venkovním výběhu.
1: A kolik jich je?
2: Jeden kluk a dvě holky a podle našich vlastně dostupných informací by to měly být jediný mláďata narozený za posledních 12 měsíců v zoologických zahradách na světě. Cibetek určitě není v zoologických zahradách hodně, v evropských chovech je to něco málo přes 30 kusů zvířat, což není úplně moc.
1: Hodně laicky se zeptám, jak je to s cibetem?
2: Cibet tady nezbíráme, cibet respektive odlupujeme po velkých částech, protože vlastně dříve byl využíván k výrobě parfémů, v současné době je tahle látka už průmyslově nahrazována, nicméně cibetem si cibetky značkují své teritorium, takže pozorné oko návštěvníka si toho může všimnout jak v té vnitřní expozici, tak i na tom venkovním výběhu těch tmavých fleků. Čím více to umýváme a uklízíme, tak tím více si cibetky přeznačkovávají své teritorium, takže o to je to potom horší. Cibet je vylučován z anální žlázy a opravdu slouží pouze jako pachová značka, kdežto cibetková káva vzniká z trusu cibetek, kdy cibetky vyzbírávají zrna nebo ty kávové bobule, které procházejí tím trávicím traktem vlastně bez porušení, bez poškození a potom se to sbírá. Nicméně my stojíme momentálně u afrických cibetek, kdežto většinou je strojcem cibetkové kávy ovíječ skvrnitý, který je také cibetkovitá šelma, která ale žije v oblasti výskytu kávovníků. Tedy když si návštěvníci přečtou cibetka africká, velmi často okamžitě se spojí spojitost s cibetkovou kávou, ale naše cibetky tedy nestojí za produkcí cibetkové kávy.
0: Budeme si tedy pamatovat, že jakýmsi dodavatelem zrn pro vzácnou a patřičně drahou cibetkovou kávu je cibetka jménem ovíječ skvrnitý.

0: Věru Martinovou jsme si teď poslechli v Českém rozhlase Hradec Králové. Pokračuje náš víkendový seriál k dějinám města Hradce Králové a okolí. Připravují ho historičky Jana Vojtíšková a Pavla Korytenská. Všechny odvysílané díly i s obrázky a fotografiemi najdete na našem rozhlasovém webu hradec.rozhlas.cz. Neděle pravidelně patří Pavle Korytenské z Hradeckého muzea východních Čech. V posledních týdnech se věnujeme lázním, které měly obyvatelé Hradce v dostupné vzdálenosti. Už jsme představili prvorepublikové Velichovky, Jánské lázně nebo lázně Běloves. A dnes zamíříme do Bohdanče.
1: Hradecké minuty. Co možná nevíte?
2: Dnes v Hradeckých minutách znovu na lázeňské vlně. Tentokrát zavítáme z Hradečáky do lázní Bohdaneč. Lázně Bohdaneč léčí revma, dnu, ischias a ženské choroby. Překvapující výsledky. To se dozvěděli hosté lázní Bohdaneč, kteří využívali za první republiky nejen možnosti moderní léčby, ale především rozšiřující se nabídku ubytování, stravování a společenského života. Lázeňská sezóna probíhala od 1. května do 30. září. Populární lázeňský pavilon Gočár, uvedený do provozu v roce 1913, získal počátkem 30. let přístavbou druhé patro. V roce 1930 pak byl otevřen takzvaný jubilejní pavilon. Oba moderní pavilony spojené kolonádou nabízely nejen ubytování, ale v nabídce bylo také kvalitní stravování, k uzdravení přispívala i dietní strava. V moderně vybavených lázeňských pavilonech mohli pacienti hosté také absolvovat celou řadu léčebných procedur. Základem léčby bylo příjemné prostředí, prostorné vytápěné lázeňské místnosti s elektrickým osvětlením a telefony. V oddělených částech pro muže a pro ženy byly k dispozici moderně vybavené kabiny s ústředním topením, vanami, sprchami, místnostmi pro masáže nebo odpočinková místa sloužící k relaxaci po procedurách. Pacienti mohli absolvovat slatinné lázně s kvalitní rašelinou, pitnou léčbu, vodoléčbu, uhličité koupele, elektroléčbu, horkovzdušné koupele, masáže nebo sluneční a vzdušné lázně. Bohatá byla nabídka kulturního i sportovního života. V letních měsících se denně pořádaly koncerty lázeňského kvarteta, třikrát týdně promenádní koncerty v novém hudebním pavilonu. Pravidelně se konala i divadelní představení, mimořádné koncerty, taneční večírky nebo takzvané společenské dýchánky. A co možná nevíte, že v roce 1928 byl v lázeňském parku vybudován bazén, ale koupání bylo možné také v nedalekém Labském průplavu. A v nabídce volnočasových aktivit bylo také například pozorování nebeských těles teleskopem, a to s odborným výkladem. A příště se sejdeme v Luhačovicích.
1: Hradecké minuty.

Dobrý den. 30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, mezera a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: Posloucháte Dobré odpoledne s Markem Šinkorou.
1: Po 16. hodině spojíme zábavné historky, scénky a vzpomínky v pořadu Hvězdné návraty s Vladimírem Čechem. Patrik Rozehnal pro vás vybral jeho skvělé písničky, osobní historky a přidá i fakta z jeho života. Jaký byl život moderátora populární soutěže Chcete být milionářem, se dozvíte už za pár minut po zprávách. Do 16 hodin ještě zaspívají Miroš Birka, Sagvan Tofy a Bad Boys Blue. Pěkné odpoledne.

0: Český rozhlas Hradec Králové, písničky, které nestárnou.
1: 5 minut před 16. hodinou posloucháte Český rozhlas Hradec Králové. Za malou chvíli už zprávy s Tomášem Myslivečkem, který vám řekne aktuální informace z regionu, třeba o novém operačním systému v nemocnici v Náchodě, nebo jak to vypadá před fotbalem, protože dnes do Hradce Králové přijede pražská Sparta.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
1: Premiér Babiš nevyloučil opětovné zastropování marží pohonných hmot. Náchodská nemocnice má nový robotický operační systém. Hradečtí fotbalisté nastoupí proti pražské Spartě. A zítra bude oblačno až zataženo a maximálně 24 stupňů. Tomáš Mysliveček vás vítá u zpráv. Pěkné odpoledne. Vláda by mohla znovu zastropovat marže na prodej pohonných hmot. V televizi CNN Prima News to řekl premiér Andrej Babiš z ANO. Snížení spotřební daně na naftu a benzín podle něj kabinet naopak navrhovat nebude. Paliva v Česku v posledních dvou týdnech zdražila. Litr Naturalu 95 teď stojí průměrně 42 korun a 34 haléřů. Litr nafty skoro 46 korun. Někde se blíží i 50 korunám. Podle Babiše mají rafinérie příliš vysoké marže.
2: Extrémně to roste a není to přijatelné. My tady máme samozřejmě jako dominanci v tom regionu. Tady jsou vlastně dvě velké firmy, které to tady všechno ovládají a měli by se nad tím zamyslet.
1: Právě zastropování marží nebo snížení spotřební daně patřily k opatřením, kterými vláda na jaře reagovala na prudké zdražení pohonných hmot po začátku konfliktu na Blízkém východě. Oblastní nemocnice v Náchodě má jako první zařízení zřizované Královéhradeckým krajem robotický operační systém za 40 milionů korun. Ten podle vedení nemocnice lékařům výrazně pomůže při vybraných zákrocích a pro pacienta znamená menší riziko komplikací i rychlejší rekonvalescenci. V příštím týdnu robota poprvé vyzkouší, aby ověřili funkčnost všech systémů.
3: Půjde o rutinní operaci žlučníku. Operaci provedou náchodští lékaři pod vedením zkušeného onkochirurga z polské nemocnice v Gdaňsku, kde stejný robotický systém už delší dobu používají. Vybraní náchodští lékaři mají za sebou 40 hodin na výukové konzoli a pobyt na certifikovaném pracovišti. Na východě Čech začnou robota běžně využívat až zhruba za měsíc. Václav Plecháček, Český rozhlas.
1: Městská policie v Trutnově ve spolupráci se střediskem volného času připravili kroužek Mladý strážník. Je vhodný pro děti od 8 do 11 let. Preventisté je budou seznamovat s první pomocí, pravidly dopravy a vezmou děti i do terénu, aby se učili, co vše tato profese obnáší, popisuje chystaný program velitel strážníků Radek Svoboda.
4: Pro nás to znamená i taková částečná výchova nových strážníků do budoucna. Děti v kroužku se seznámí s činností nejenom městské policie, ale i s činností ostatních složek v integrovaném záchranném systému.
0: Sport.
1: Fotbalisté Hradce Králové přivítají v 18 hodin v utkání 7. ligového kola Spartu Praha. Východočeši se budou moci spolehnout na podporu ve vyprodané domácí aréně a obránce Jakub Uhrinčať věří, že východočechům atmosféra pomůže k výhře, na kterou čekají už měsíc.
5: Každý se těší na to, když vlastně uvidíte je plné ochozy a proto ten fotbal hráme, takže jsme velmi vděční za tu podporu a právě aj fanoušikům dlužíme už to, aby jsme zabojovali a uspěli v zápase a pevně věřím, že si pomůžeme navzájem.
0: Počasí.
1: Noc bude chladná, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5 a na Broumovsku bude kolem 4. Zítra čekáme oblačno až zataženo, výjimečně možnost slabého deště, večer ubývání oblačnosti. Teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 20 a biozátěž na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Ve Skřivanech na Hradecku do konce listopadu pokračuje oprava silnice 327. Objízdná trasa vede přes okolní obce.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: U zábavného pořadu vás vítá Patrik Rozehnal. Dá se říct, že smích je takovou měnou, která se nedá utratit ani zdanit. Čím víc ho rozdáváte, tím víc ho máte. A na rozdíl od peněz vám ho nikdo nevezme z účtu. A možná právě proto je nejbohatší člověk ten, kdo se dokáže zasmát i v té nejtěžší chvíli. Snad vám s tím dnes pomůže i muž, známý jako milionář.
7: Málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
6: A uměl hrát dobře, byť ho poznamenala jedna slavná televizní soutěž.
7: To jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
6: Jste ten nejlepší adept na dnešní zábavu.
7: A rozmyslel jste si to opravdu dobře?
6: Rozmyslel. Počítám s vámi v příští hodině.
7: Já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel?
6: Nejlíp, jak jsem mohl. Pobaví nás Vladimír Čech.
7: A jste si tím opravdu jistý?
6: Tak se chopte mikrofonu a zaspívejte první písničku.
7: Nechcete třeba pomoct diváku?
0: Posloucháte Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
8: Samota tě někdy tíží.

0: Hvězdné návraty.
1: Vladimír Čech, který nám dnes bude zpívat, mluvit, bavit a hrát, se narodil 6. července roku 1951 v Praze do umělecké rodiny. Jeho maminkou byla televizní hlasatelka Heda Čechová a tatínkem herec Vladimír Čech starší. Není proto divu, že i on se rozhodl pro hereckou dráhu. Po maturitě ale vystřídal 13 zaměstnání a až pak v letech 1973 až 77 vystudoval DAMU. Za studií hrál samozřejmě ve školní scéně disk. Už tehdy obdivoval ty, kteří uměli lidi bavit. Konferenciéry, imitátory a baviče, jak bychom dnes řekli. Jedním z jeho nejoblíbenějších byl Jiří Štuchal.
2: No, já si vzpomínám na vtip jeden, který určitě on vyprávěl, jak paní v nejhorších letech tedy sedí na lavičce v parku a kolem jde pán ve stejném věku a zeptá se, jestli si k ní může přisednout. Ona řekne samozřejmě, on si přisedne a ona po něm tak pokukuje, říká, promiňte, nezlobte se, že vás obtěžuji, ale ten váš obličej jsem musela někde vidět, jste mi povědomí, mohl byste mi říct, kde jsem vás mohla vidět. Říká, samozřejmě, proč ne, ve své době jsem býval velice slavným a známým hercem. Říká, ano, už si vzpomínám. A on se dívá na ní, říká, promiňte, madam, ale zase na oplátku, já jsem vás také někde viděl, mohla byste mi to přiblížit? Říká, no proč ne? Ve své době jsem byla velice známou a vyhlášenou prostitutkou. A on se tak zasní a povídá, vidíte, madam, taková dvě nádherná povolání a tak jsou dnes zasažena diletantismem.
1: Po absolvování DAMU chvíli pracoval ve studiu Československé televize Ostrava. Kvůli politickým důvodům byl ale propuštěn a pak prošel několik oblastních divadel. Začal v Ostravě v divadle Petra Bezruče, kde hrál jednu sezónu. Ve Slezském divadle Zdeňka Nejedlého v Opavě byl pak v letech 78 až 79, v Ostravském státním divadle ten samý rok jako host. V krajském a oblastním divadle v Českém Těšíně hrál další sezónu, v Olomouckém státním divadle Oldřicha Stibora pak sezon 6 a zažilo ho i východočeské divadlo v Pardubicích, kde byl od roku 1987 do roku 1990. Na tu dobu, než se stal známým, si počkal ještě dlouho. Pak natočil dokonce i scénky. Připomeňme si teď krkonošské pohádky, společně se Zdeňkem Izerem, který tuhle scénku napsal do svého pořadu. Stal se Trautenbergem, Vladimír Čech bude hrát ředitele Krkonošského národního parku.
3: Himmel, Herrgott, Wetter, Krumsej, Selement, Kodok nám čerti nesou.
4: Čest práci soudruhu Trautenbergu.
3: Čest soudruhu řediteli Krnapu. Tak, co zas máš?
4: Vy tady na okrese musíte mít hodně starostí, co?
3: Soudruhu, to bych ti přál jednou zažít. Takových starostí, co mám. Takových stranických a vládních úloh, který my musíme splnit.
4: No, to je...
3: Navíc, mezinárodní situace taky není dvakrát růžová.
4: No, to já chápu, ale...
3: Co máš, co máš?
4: No, já, když ty naše hory jsou krásný, že jo, soudruhu?
3: Krásný,
4: co?
3: Krásný.
4: No ne, tak já jsem, víš, tady jenom takových pár maličkostí.
3: Další
4: jsem si dovolil. Ne, to se nedá nazvat stížností přímo, ale přece jenom, jak jste nám nakázali díky tomu svýmu závazku, že musíme překročit plán těžby dřeva na 130%,
3: ano.
4: Tak to by mi v celých Krkonoši byl potom jedinej hektar lesa.
3: Soudruhu, tohle mi ani neříkej. Naši soudruzi plánovači ví přesně, kolik potřebuje strana, vláda a lid dřeva. Chceš mi snad upřít straně, vládě a nám, krajskému výboru, to tvý zbytečný dřevo?
4: Ne, to bych si nedovolil, ale ono zase dřevo, že jo? Tam to dřevo je hodně poničený z těch kyselých dešťů, co nám tam posílají soudruzi z NDR a Polska hlavně.
3: Soudruhu, neříkej mi tady slovo kyselý deště, nebo ti to tady na našem stranickém výboře pěkně osladím, rozumím. To mi ani neříkej takovýhle věci.
4: Jo.
3: Co tam máš dál?
4: No, dál jenom zase taková maličkost jenom, jo, jsem si dovolil. Ono, ta ochrana zvěře totiž, jo, to je problém. Protože tam už je jenom pár takových vyděšených, frustrovaných kusů. A když tam byl tuhle soudruh Chňoupek lovit muflony, tak mi z helikoptéry tím samopalem dokonce postřelil i sojku práskačku.
3: Soudruhu, Soudruhu, tohle to je minimální problém. Postřelená sojka práskačka. Já tady mám postřelenýho soudruha náčelníka STB.
4: Teda.
3: Soudruzi z VB a z SMB jeli střílet co soudruhem náčelníkem STB. No a postřelili ho do ramene, že jo.
4: Svatá prostata.
3: Himmelherrgott. Tak ho naložili do volhy, mazali s ním do jilemnice, do nemocnice. No a tam jim soudruh lékař oznámil, že ten průstřel ramene teda není smrtelný, ale proč ho vyvrhli? A nebo soudruh Hajnej. Pamatuješ soudruha Hajnýho?
4: No jistě, no Hajnej to...
3: Tak u mě byl soudruh Kuba, že jo, tak ten dělá náčelníka horské služby.
4: A předsedu ZOSSM taky.
3: Taky jsme na něj naložili tohle stranický břímě. Soudružka Anče mi tady dělá sekretářku, no a soudruh Hajnej je Hajnej.
4: No, no.
3: Trouba hrál si s brokovnicí, takhle to držel nějak neopatrně do klína, ještě blbec zatuploval a ustřelil si tento nonc. No. Mu soudruh tadyhle

0: Stranický prostě problém.
1: Jasně.
0: No, tady ty tvoje stížnostičky. No.
1: Ale ještě přece jenom tady mám jednu takovou a poslední už.
0: Ale co zas?
1: No, ono, jak jste nám dali příkaz, že musíme vybudovat v tom Černém dole tu velkokapacitní papírnu a celulózku, jo, tak ono přece jenom je to přímo v centru Národního parku. To nemáte strach z Krakonoše?
0: Krakonoše, soudruhu, Krakonoše mi ani nepřipomínej. Jednak jsem ho už dlouho neviděl, tak nevím, co s ním je. Ale hlavně, soudruhu, ty nám tady furt kritizuješ. My jsme samozřejmě kritice otevřený, prostě, ale kritika konstruktivní, ne jako zastarata destruktivní, ta buržoazní. Soudruhu.
1: Jasně, no.
0: Ty se furt tady pereš za stromy, za zvěř, ale soudruhu, na co ty hory jsou tvoje? Na co jsou? Kdo tam může je? Dělnická třída? Lid? Dělnická třída musí makat, aby splnili prostě závěry 5. sjezdu a pětiletku.
1: Jasně, to, ale přece jenom ty, jak tam jsou ty, a co tam máme asi tak teda...
0: Je to pod...
1: Co?
0: Akorát ty vaše hory jsou, soudruhu, dobrý pro ty podvratný živly.
1: A jaký podvratný živly máš na mysli, soudruhu?
0: No, třeba ty tvoje zvířátka vypiplaný tam, víš? Medvěd se tam promenáduje v drahém kožichu, jako by nic. Veverka takovýhle, držky narvaný. Samozřejmě, ať si žere plnou hubou, ale ať nemlaská, soudruhu. Nebo ten 16. co soudruh Chňoupek netrefil z té helikoptéry. No, jak se mu říká? Král Krko... Jaký král Krkonoš? Jsme v socialismu.
1: No, dobře, ale jaký teda podle tebe, že můžu být tak smělý, tam máme zvířata pěstovat?
0: Socialistický zvířat. Soudruhu, socialistický.
1: A to jako jaký teda?
0: To já nevím, třeba... tak třeba pavián je hezky socialistický.
1: To jako, že tak řve?
0: No ne, tak když jich člověk vidí stádo, tak všichni mají holý prdele, že jo? A... nikdo si nezávidí, že?
1: No, ale přece jenom, soudru, teda, jo, je to dobrý nápad, ale přece jenom paviány v Krkonoších.
0: Samozřejmě, že je to dobrý nápad. A kdo to vymyslel? Já jsem to vymyslel. Je to dobrý nápad? Je to dobrý nápad.
1: Jo.
0: No, ale... Mě už ty tvý divoký zvířátka tam nějak nebaví, soudru. To už je mi milejší, taková kráva pěkná, víš, nebo takový prasátko vypasený. To je milý zvířátko. Soudru Husák jel zrovna na plenárku minulý týden. Cestou porazili svini. A byl z toho takový špatný soudruh Husák, tak poslal toho řidiče, ať to jako vyžehlí. A on se vrátil, demižon Slivovice, ověšený klobásama. Soudruh Husák říká, co jsem tam řekl? Ale no, tak, že jsem vez Husáka, že jsem tu svině přejel, no. To jsou soudruzi u nás. Ne, tyhle ty v těch horách.
1: Ale tak soudruhu přece jenom, kdyby ono, co? Nebudeš rodit, ne?
0: Ne. Nějak se to ve mně naštosovalo.
1: Jasně. No jo, a tak, a co s tím dál? Ono, ty Krkonoše přece jenom tam stojí, že jo? A...
0: Dívej se, soudruhu, já nevím, jestli... Musíš začít socialisticky myslet hlavně.
1: To já...
0: No ne, protože v momentě, kdy začneš socialisticky myslet, začneš socialisticky žít a socialisticky pracovat. No, slyšel jsi můj poslední projev na plenární schůzi UVKSČ?
1: No,
0: neslyšel, to jsem si mohl myslet, do nevetr, krumcajs element. Tam to překládali i soudruhům hluchoněmým, aby si to trošku užili. No, a ten projev zněl krásně, to bylo soudružky, soudruzi, přátelé. Jestli v 5. pětiletce nebudete makat, tak s váma Husák zatočí jako se Smrkovským a Dubčekem. Ano. No, dobrý. Tak, zas tak dobrý ten projev nebyl. Soudruhu, já ti řeknu, co my uděláme s těma tvýma horama. My už máme tak nějak socialisticky jasno.
1: Jasně.
0: My ti ty tví Krkonoše srovnáme ze zemi. Páč, napadne nám tam sníh, tam to rozteče, steče nám to dolů do těch socialistických vesniček. Co pak my s tím?
1: Ale...
0: Zima je tam i v letě. Kdo se tam bude handrkovat nahoru do těch hor?
1: No, ale přece...
0: Navíc nevidíme přes ty hory nikam, co se děje u soudruhů vedle. Tak když to srovnáme, šutráky navezeme někam jinam. Do Macoky, tam se toho vejde. Jistě, čím hezčí kraj, tím víc to zmršíme. Vznikne nám planina, tam uděláme krásný chladicí věže, elektrárnu, vedle chemičku. Budou nám to tam hlídat sovětští prostě vojáci v posádka. Uvidíme k soudruhům do Polska. Aha.

0: a ty tvý krkonoše prostě, tak se zbavíme na krásně jednou pravždy.
1: Tak ty takhle, Trautenbergu!
2: A, sousede! Ne, soudruhu, Gottwalde, zachraň mě!
1: Ještě jednou, Trautenbergu!
2: Gottwald, ne, ne, ne!
1: Ještě jednou, vymyslíš takovou kravinu?
2: Ne, ne, ne!
1: A vyženeme jednou pravždy vás!
3: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

Včera v poledne skončila bitva. Přišel ke mně pošťák a podával mi dopis. Byl jsem šťasten. Jak v té chvíli může být šťasten muž daleko od svých, daleko od domova? Otevřel jsem tvůj dopis a začínal tak hezky. Dvěma slovy. Drahý můj. Tom, odkud si přilétla kulka, jak už to v bitvách bývá. Byla to náhoda nebo osud, kdo ví. Odcházelo se mi hezky z tohohle světa, protože jsem měl v rukou tvůj dopis, který začínal tak hezky.

0: Než jsme my všichni Vladimíra Čecha poznali jako milionáře, tedy moderátora slavné soutěže, byl to herec zejména v oblastních divadlech. Tak si to připomeňme.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Od roku 1990 střídavě hostoval a hrál v Praze, třeba v Činoherním klubu, v divadle Kalich, v divadelní společnosti Háta, v divadle Nablízko, v Karlíně, v Celetné a občas zajel třeba i do Slezského divadla, do Olomouce nebo do Pardubic. V roce 1993 se stal členem Činoherního studia Ústí nad Labem a ve stejném roce už přijal nabídku do městských divadel pražských. Účastnil se i letních shakespearovských slavností a jako Karel IV. Královských průvodů z Pražského hradu na Karlštejn. V českém filmu nikdy Čech nedostal příležitost k uplatnění svých hereckých schopností. Před filmovou kamerou debutoval v dobách svých studií na DAMU v postavě studenta v psychologickém dramatu Juraje Herce Den pro mou lásku. Na druhou a taky vlastně řekněme poslední významnou hereckou příležitost ve filmu musel čekat dalších 24 let. Epizodní postavu sehrál v dramatu Oběti a vrazi v roce 2000 Andrej Sedláčkové. Roku 1989 navíc spoluzakládal v Pardubicích občanské fórum a s maminkou se následně stal poslancem České národní rady. Jak na tuhle éru vzpomínal?
2: Ty doby, my jsme to mysleli opravdu, si myslím, spousta z nás nebo většina dobře. A to, k čemu se to vyvinulo dneska, to je naprosto něco jiného, než co si člověk představoval. A myslím si, že ta cesta, ten vývoj té politiky není dobrý. Prostě politici ztratili absolutně důvěru lidí a je mi z toho smutno trošičku, jak se to tedy vyvinulo. No a chtěl jsem říci, že v podstatě nemine jediný rok, kdy jsou nějaké volby, abych od někoho nedostal nějakou nabídku někam kandidovat. A věřím, že kdybych na to kývl v určitých dobách, tak jsem mohl třeba to minulé volební období sedět v Europarlamentu těch 6 let, nebo jsem mohl být senátorem, poslancem, krajským zastupitelem, něco takového. No a vždycky, když mi tu nabídku někdo dá, a já třeba o tom začnu tak jakože uvažovat, protože člověk samozřejmě při nejmenším se nad tím zamyslí, tak si vždycky položím takovou zásadní otázku. Chtěl bych s těmi lidmi, kteří tam dneska jsou, tam být. A vždycky si musím odpovědět poctivě, že s těmi lidmi bych tam tedy rozhodně být nechtěl.
0: V roce 1992 Vladimír Čech absolvoval i 10-týdenní politickou stáž ve Spojených státech amerických. Věnoval se ale taky sportu, třeba minigolfu, ve kterém byl mistrem republiky a vicemistrem Evropy v družstvech. Zpátky k té politice. Na tuhle notu si zahrál opět se Zdeňkem Izerem v jednom z jeho pořadů. Ocitli se spolu pomyslně v Poslanecké sněmovně.
3: Čest práci, kolego!
4: Komu čest, tomu čest.
3: Tak jaký byl víkend?
4: Co to je víkend?
3: Víkend? No to je přece to, jak tady nejsme.
4: No tak řeknu rovnou od čtvrtka do úterý. A u vás víkend dobrý?
3: Ojo, docela to šlo, no.
4: Jo.
5: Nedáme si pivo.
3: Hele, víš přece dobře, že pivo, já piju zásadně až po 3. panáku. A myslím to upřímně. Hele, teďko ne, prostě teď nemám chuť, rozumíš?
4: Ne, já taky ne.
3: Ještě je to předčasné.
4: Moment. Ano? Teď nemůžu!
3: Já to viděl.
4: Jo.
3: No.
4: Tak co budeme dělat?
3: No nevím, tak. Hele, teď mě napadlo, co takové hádanky třeba.
4: Ježíš, už zase hádanky.
3: No tak děti mi to furt tají ze školy, jo, tak co s tím, tak to řeknu, ne, když to vím.
4: No, tak jo, no.
3: Jo.
4: Tak nějakou šoupni hádanku.
3: Hádanku, no tak hele, třeba, podívej, tahle je dobrá, jo.
4: Jo.
3: Co to je? je to žlutý a je to na stromě.
4: To je dobrý, no.
3: Dobrý to je, ale co to je, hlavně jsem se ptal.
4: Jak to mám vědět, co to je?
3: A já to vím, tak ti řeknu, ne?
4: No tak jo.
3: No tak je to ledabile pohozená hromada písku. A já ještě lepší, jo. Hele, co to je zase, jo? Je to zase žlutý, jo? A je to z mrtvýho brouka.
4: No, taky nevím.
3: Joko ono!
4: Co to je Joko ono?
3: Já nevím, ale je to dobrý, ne? Nebo hele...
4: Čili to bude nějaký ono, který je ještě Joko.
3: Je to jenom jako ono, hele, je to jako... Já znám ještě o tom Mravencovi takový. To je
4: jaký... O jakém Mravencovi?
3: A to máš jedno v celku, no to je takhle. Aby si byl klinec a o Ferdovi, to je jedno. No, tak
4: Ferda.
3: Hele, důležité je, že leze chlapovi takhle po ruce, jo?
4: Ferda
3: třeba, no, ten mravenec hlavně.
4: Jo.
3: A ten chlap se ho ptá, kolik je ti let, jo? A teď je ho důležitý, jo? A ten mravenec povídá, bude mi 7, jo? A teď dávej vacha, teď to bude hrozně dobrý, jo? A ten chlap povídá, nebude!
4: Nebude! No jo, z mravence. No a nebo ten mravenec, jak se probudí na tom tanku.
3: Kde?
4: Tank takovej, ten plachoj.
3: No, vím, takhle tam u toho smíchovat.
4: No, tak se probudí na tanku ráno a... to se mi stane vždycky, když se ožeru, tak přinesu domů takovouhle kravinu.
3: Hele, a to já znám taky dobrý, ten se ti bude líbit. Hele, přijde takhle chlap k doktorovi a na hlavě má kávu. No. A ta žába povídá, pane, koukněte, co by to vyrostlo u prdele. Dobrý, co?
4: Jo, ostrý. Ježiš, no mě včera přišel kluk ze školy.
3: Jo, tvůj kluk chodí do školy, to bych ani nevím.
4: No, ještě jo, jsou. A přines 5 z matiky a ještě poznám z matiky.
3: Jo.
4: A já mu říkám, co jsi nevěděl? Blbe.
3: Ale to jsi přehnal. Ale to se bude řešit na našem poslaneckém klubu.
4: Ale klukově říkám blbe, ne?
3: No takhle, jo.
4: Takhle. A říkám, co jsi nevěděl, blbe? A on prej, učitel mi dal příklad. Kolik je 3x2? Já říkám, no kolik je 3x2? On říká 6. Říkám, počkej, to je dobře. No, on mi pak dal ještě příklad, kolik je 2x3. Říkám, jaký je v tom kurva rozdíl, idiote vylízanej? On říká, to samý jsem mu řekl já. Co bys tomu řekl?
3: Jo, co bych, hele? Myslíš, že bychom si měli přidat?
4: Já myslím, že jo, já to domů napíšu.
3: Při... A ty to napíš, jo, já to podpořím za náš poslední
4: dát.
6: Prosím o klid ve sněmovně, budeme hlasovat o návrhu zákona 153/2004 o drastickém, ale opravdu drastickém zvýšení daní.
4: A pojď.
6: Kdo je pro? Kdo je proti? Zdržel se někdo hlasování? Konstatuji, že zákon 153/2004 byl přijat. Pro
4: no jo, ale co tady budeme dělat? Hádanky ne už, hádanky.
3: Tak dáme toho panáka a pak se uvidí.
4: Tak jdeme na toho panáka, ať si můžeme dát to pivo. Tak jo. Kdo ve scénce ve sněmovně poznal Vladimíra Čecha? Všichni jste pro, tak to je jasný. Takže Vladimír Čech.
3: Já jsem se zdržel. Teda.
4: No, to myslím byl teda heroický výkon. Já se musím přiznat, že mě tam docela obourala zmínka o tom pivu hned na začátku.
3: To mě napadlo tamhle za dveřma.
4: Úžasně. Ne, pivo nechci, já myslím to upřímně.
3: Jo, mě zase dostal tady ten telefon s tím.
1: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.

0: Zábavu nám dnes přináší úžasný moderátor, ale původně herec Vladimír Čech.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Za usměvavou tváří skrýval Vladimír Čech celoživotní trauma z dětství. Jeho maminka, jedna z nejkrásnějších a nejoblíbenějších televizních hlasatelek Československé televize, Heda Čechová, na výchovu syna byla totiž sama. Její manžel, také Vladimír Čech, starší tedy, totiž dával přednost hospodě a synovi se nevěnoval. A po rozvodu to bylo ještě horší. Vůbec se o něj nestaral, jako kdyby ani nebyl. Tím nejvíc svého syna zklamal a Vladimír to snášel velmi těžce. Bývalá televizní hlasatelka svému synovi dlouhé roky tajila, proč se vlastně s otcem rozešla. Řekla mu to až těsně před smrtí. Nechtěla totiž, aby byl Vladimír svědkem různých nálad a příhod, takže z toho manželství odešla, i když svého muže měla pořád ráda. Ale zjistila, že to s ním prostě nejde.

0: V roce 2000 se stal Vladimír Čech prvním moderátorem slavné soutěže Chcete být milionářem. Před kamerou takto moderoval až do září roku 2003.
1: Dobrý večer. Ať už se venku děje cokoliv, tady má všechno svůj pevný řád. Soutěžní hra Chcete být milionářem si neber žádnou dovolenou.
0: Právě díky tomu se dostal do povědomí veřejnosti a dodnes všichni víme, že žádný z jeho nástupců nebyl tak dobrý jako on. Jak na tuhle éru vzpomínal? Co pro něj milionář znamenal?
2: Pravda je, že mě mockrát napadlo to, že vlastně člověk poctivě dělal asi 22 let divadlo a vůbec si ho nikdo ani nevšim, jakoby teda, a potom najednou udělá nějakou soutěž a ono, já jsem přesvědčen, že dokonce bych tam mohl být úplně špatný v té soutěži. Jo. Tam není ani důležitý, jestli jsem byl dobrý nebo špatný, ale podstatný je, že jsem se objevoval na obrazovce. A najednou jsem byl jakoby celebrita a dokonce tehdy mám úžasnou historku, že v době toho největšího rozpuku téhle soutěže, kdy to bylo během toho prvního roku, to bylo šílený. To kamarádi, kteří to prostě zažili, tak říkali, no to ti teda fakt nezávidíme, to si nikdo neumí představit, co to je. Když člověk ztratí kompletní soukromí a nemůže udělat vůbec nic, nemůže nikam vylézt, aby se na něj někdo nevrhal. Vlastně během tohohle prvního roku mě nabídla jakási agentura, abych s nima nacvičil nějaké představení divadelní, takové to zájezdové, a já jsem jim na to teda kývl a oni to pustili do tisku a teď zase se začalo všude o tom psát a v nějakém bulvárním časopise se objevila moje fotka na titulní straně a u toho bylo napsáno moderátor Čech bude dokonce hrát i divadlo.
0: Milionář byl svého času tak populární, že se stal námětem i jednoho vystoupení a řekněme scénky v pořadu Petra Novotného a my si to teď připomeneme. Uslyšíte tedy Vladimíra Čecha, Petra Novotného i Hanu Zagorovou ve Faustovi jako milionáři.
1: Dobrý večer. A teď zkusím znova zas vyvolat ten pekla jazz. Himmel, Herrgott, Fagott, Fix! Volal mne někdo. Pomoc! Čech, to vypadá jako čert. Já nejsem Čech. Ani Rus. Jsem Mephistopheles. Možná je to asi on, ten chlap, co nedbá na bonton. To je ďábel, to je z pekla duch. Už proto je tu jaký spuch.
2: Moment. Já jsem se náhodou navoněl.
1: No. Ve verších mluvití musíš? Mluvití? Klasiky neprzni ti?
2: Jistě, samozřejmě, to nebude žádný problém.
1: Co trolíš, ty bláhový? Vždyť já jsem dávno voňavý? Hezkej, štěprej verš. Seifert žije.
2: No, promiňte, no, tak já jsem na ty verše nikdy nebyl. A když už jste to tedy zastavil, víte, tak já bych vám chtěl hrozně poděkovat, protože vy jste mě jednak pozval tady do toho svého úžasného pořadu a hlavně vy jste mi dal nádhernou, skvělou roli. A mezi náma lidi už mě příliš spojují s tím milionářem a málo kdo si už vzpomene na to, že já jsem taky herec.
1: Ne, neděkujte, Vladimíre, to byla kamarádská výpomoc. A navíc já jsem samozřejmě chtěl taky zabránit těm pomluvám, který už jedou a my víme, o čem mluvím.
2: Jasně.
1: Jo? Že prostě vás už ten milionář poškodil natolik, že už nejste schopni ani říct jedinou normální větu.
2: Jasně, to jste velice laskavý, víte, protože já tedy za A nejsem vůbec poškozený, za B trošku, za C hodně a za D jsem úplně vybouchaný. Takže, co si z toho vyberete?
1: No. Já bych možná jako pokračoval dál.
2: A rozmyslel jste si to opravdu dobře? Mě tedy diváci často vyčítají, že ty soutěžící přece jenom trošku trápím, ale já se vás přesto ještě jednou zeptám. Opravdu jste si to dobře rozmyslel? Já vám klidně ukážu nějaký šek. Počkejte, jestli ho najdu tady.
1: Jaký šek?
2: Někde, počkejte, tady
1: děláte,
2: někde.
1: Prosím.
2: Já jsem...
1: Ale netrpejte se, pane Čech!
2: Co, prosím?
1: Nejste v milionáři.
3: Tohle je Faust v dobrotách.
4: No, to je pravda, jistě to není problém.
3: Ztraťte se, vy vysoké temné klenby. Azurně snívá, nechať se schvívá obloha k nám.
5: To je ono, to je Faust, teď konečně vidím klasika.
4: No, tak děkuju, já vím samozřejmě, já jsem do toho dal tedy všechno, ale zase až taková poklona, no tak já a klasik, že?
5: Ne, to nebylo vám, samozřejmě, já jsem mluvil o Goethem. Ten napsal Fausta.
4: Aha.
5: Jistě, to se ví každý malý dítě.
4: Aha. A jste si tím opravdu jistý?
5: No tak samozřejmě jistý, takhle, on ten příběh Fausta a Markétky zpracoval víc autorů.
4: To je dilema, co? Nechcete třeba pomoct diváků?
5: Vladimíre, já už jsem vám tady...
4: Já vím, už jedu. Žel, již zničila jej ten krásný svět, tvá drtivá pěst.
3: To je ono, tak to má vypadat. Faust.
4: Takže vaše poslední slovo je Faust.
5: Ano.
4: Ano, jste si tím úplně jistý?
5: Ano.
4: Trváte tedy na Faustovi?
5: Jasně.
4: Dobře. Již mačkám tlačítko. Chvilka napětí. A správná odpověď přijde až za chvilku.
5: Co za chvilku?
4: Ano, dobře. Víte co, nerozčilujte se, stejně už nic nemůžete vrátit zpátky. Já vám teď položím takovou otázku. Co byste udělal s případnou výhrou?
5: Takovou výhrou, Ergot?
4: Jo, tak pan Petr je tajnůstkář, ale to nevadí. Obrátíme se tedy na váš doprovod, paní Novotná, prosím vás. Váš manžel se trošku stydí. A co vy? Nemohla byste nám říct něco takového intimního z vašeho rodinného života? Prosím, jestli si prohlíží nějaké takové...
5: Vidíte, že to je počuť.
4: Vidíte, jaké mám na mysli.
5: Normální počuť. Nechte toho, vám říkám.
4: Ne, kdyby, aby mi...
5: Prosím vás, pojďte se, co to děláte?
4: Co?
5: Kam to zíráte? Kam už nezírejte? Ta paní se z toho zblázní, ta vás může žalovat za sexuální harašení. Prosím vás, teď jste mě oženil s úplně cizí ženou. Aha. Takhle, Faust, ano?
4: Ano.
5: Soustejte se.
4: Jo, jasně.
5: Má tři přání, Faust má tři přání.
4: Jo, jasně, dobře.
5: Za prvé chce vidět svoji životní lásku.
4: Ano.
5: Za druhé chce prožít, co ještě neprožil. A za třetí chce jet někam, kde ještě nebyl. To je tak jednoduchý, chápete to? Opakuju, Faust, přání. Mephisto, plnění. Přísahejte, že jste si to zapamatoval.
4: Jo. Tak. Nechcete 50 na 50?
5: Nechci 50 na 50! Chci ženskou! Ale ne, tuhle tu ne! Já chci svoji největší lásku! Tu lásku mého života, já chci Markétu!
3: Jak myslíš, Fauste? Tady je!
6: Dobrý večer.
5: Co je tohle? Nebo víš co? Ty nejseš Čech. Ty seš převlečený Slovák. To je hogo fogo, Margito. Už tě vidím.
4: Počkej, co to děláš?
5: Sundej tu kozí bratku, tenore. Stývá. Stývá. Ježíte, už stývá. Halucinál. To by to nestačilo, jak jsi dostal s tím vínem.
6: To není můj manžel tohle, přece podívej se.
5: A kdo je to?
6: No pan Čech, moderátor, že jo?
3: I ty, Markétko! Já samozřejmě nejsem jenom moderátor, já jsem taky herec! Tady jsem mu vyčaroval jeho životní lásku, splnil jsem mu jeho přání!
5: Trapas jako hrom, ona je samozřejmě moje celoživotní láska. A to se tady nemá říkat. Znáš Margitu, ten se to doví a utluče mě svým tříčárkovaným C?
6: Náhodou to vůbec není pravda, protože tebe mám povolenýho. Jo. Protože Štefan říká, že jsi úplně neškodný.
4: Ale to já jsem taky slyšel.
5: Tohle to je taková šaškárna, ale tohle jsem tady ještě ale opravdu nezažil.
4: Výborně! Takže já jsem vlastně splnil Faustovi i jeho druhé přání.
5: Jaký přání?
4: No jaký přání? Já jsem vám přece splnil něco, co jste ještě v životě nezažil. A teď bych vás ještě měl zavést někam, kde jste ještě v životě nebyl.
6: A to bude hodně těžký, protože Petr byl všude.
3: No já ho zavedu někam, kde ještě nebyl.
4: A kam už dávno patří.
3: Do pekla!
6: Teda. To bylo pěkný. No to mi Štefan tedy neuvěří.
1: Ale to bylo skvělý, to bylo skutečně naprosto skvělý. Já jsem z toho milionáře naprosto vyléčený. Haničko.
2: Dobrý večer. Co kdybyste mi někdy zavolala, až bude Štefan v New Yorku? Já bych se mohl docela dobře stát vaším přítelem na telefonu.
6: Myslíte?
2: No tak 50-50.
5: Mými hosty byli Hana Zagorová a Vladimír Čech.
7: Český rozhlas Hradec Králové.

0: Usměvavý Vladimír Čech, herec, moderátor a svým způsobem i bavič, jak jsme si dnes dokázali v našem pořadu, bude dál dominovat našemu vysílání.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Byl dvakrát ženatý. Měl dva syny a dvě dcery. To, že měl čtyři děti, prý možná nejvíce souviselo s tím, že byl sám jedináčkem. Že vyrůstal sám a že si strašně přál sourozence. Na děti zavzpomínal i ve slavném pořadu Banánové rybičky, když byl hostem Haliny Pavlovské společně s Ondřejem Nefem.
2: No já jenom jsem ještě chtěl, já jsem vyrazil se svojí dcerou, který teď je 22 a ona se narodila v Ostravě, já jsem tak hrdě vyrazil s kočárkem, potkal jsem kolegu tam z ostravské opery, který tak znalecky nakouk do toho kočárku, já jsem se tak tetelil, co řekne na to úžasné, nádherné dítě, nejkrásnější na světě, on tam to kouk, říkal, krásno, on byl basista, takže mluvil takovým hlasem dobře posazeným, to ani nedokážu napodobit. Krásný dítě, krásný. Tak jsem se tak začal dmout a on povídá samozřejmě neomylně celý strejda.
0: Po tom, co Vladimír Čech skončil v pozici milionáře, toho televizního tedy, mohli ho posluchači soukromého rádia slýchat v pořadu S Čechem po Čechách. V roce 2008 pak pro Českou televizi natočil dokumentární seriál Na vrcholky hor s Vladimírem Čechem. I v civilu byl totiž vášnivým turistou. V jednom dni prý ušel nejvíc 75 kilometrů, a to při slavném prčickém pochodu. S přáteli každoročně absolvoval i akci nazvanou Obcházení republiky. A při svých cestách toho lecos zažil. Opět se svěřil Halině Pavlovské.
2: To mě o podobné situaci říkala jedna známá, která kdysi skákala padákem a nějaký její kolega, tomu se zase podařilo, vyskočil na podzim padákem a byly nějaké jako větrné proudy a špatně se mu to řídilo, ten padák, a nakonec zjistil, nemohl tomu zabránit, podařila se mu neuvěřitelná věc, bylo pole, široké posečené pole, uprostřed pole byl takový malý remízek. A do toho remízku se odebrala dvojice za podobným tedy účelem jako v té předchozí příhodě. Uvědomí toho, že tam nikdo nemůže překvapit samozřejmě, kdo by taky přes to pole. A představte si, že jim tam ze zora spadnul chlap na jedno. Neuvěřitelný prostě. No a on taky poměrně, nevím jestli, o manželovi asi nemluvím, on si zbalil padák, říká promiňte a prchal přes to pole zase.
3: No teda, když jsme u toho mohli do toho vstoupit, tak jste mi připomněli příhodu, kterou jsem tedy zažil já. A jak bych to řekl, je to po 10. hodině, se to vysílá. Prostě já byl v tom autě, teda v jiném, než jste vyprávěla, ale v podobném.
4: A to bude rozhovor.
3: Já vám to pak vysvětlím, nevím, se smijou, takže to asi pochopili. A prostě bylo to tak jaksi naaranžováno, že jsem viděl z toho auta ven. Ta dáma nikoli. A všechno jako, jak
4: říkal pan Čech. Kdybyste to dělal v autě.
3: Co myslíte, že bylo?
4: No v podobné autě, já myslím, že mluvíte o typu nějaké, a zavrát, to zarazí.
3: Ne, krásně a dobře, situace obdobná, až na to, že jsem byl tedy uvnitř s tou dotyčnou dámou, koukal jsem ven a najednou jsem si taky myslel, jak říkal pan Čech, že nikde nikdo nemůže být. Načež vyšla rodina sestávající patrně z maminky, tatínka, babičky a tří dětí a šli ke mně. A já jsem si říkal, co se stane, prostě mravní narušení mládeže, ale zase prostě už to bylo v takovém stádiu, že jsem toho nechtěl nechat. A představte si, že něco, prozřetelnost nebo něco, vyřízla jako díru v té hradbě křovin, protože to bylo v lese, a oni zahnuli. A to možná byl ten poklad, že tam byla ta díra. Chápete to? Já vám to pak vysvětlím.
4: Chápu, začínám to chápat.
2: A tam stál zlatý kolovrat.
3: A tam stál zlatý kolovrat.
4: Už tomu téměř rozumím. Ne, já jsem se jako, tak jsem měla ten nepatřičný obličej, protože mě zaujalo, jak jste při tom všem dokázal dobře monitorovat ty generace v té rodině.
0: Se svou druhou ženou Miladou, která mu byla oporou až do poslední chvíle, prožil v harmonickém vztahu 21 let. Vážné zdravotní problémy se u Vladimíra Čecha poprvé projevily před Vánoci roku 2011. Bolestmi břicha. O měsíc později mu lékaři diagnostikovali rakovinu tlustého střeva. Následovala operace, po ní chemoterapie a biologická léčba. O svůj život bojoval velmi statečně a ani v těch nejtěžších chvílích ho neopouštěl jeho pověstný humor. Ještě v roce 2012 vyrazil s batohem na zádech zdolávat vrcholky hor. S divadlem se ale musel rozloučit. Nadále se přesto věnoval dabingu a přijímal i práci před kamerou. Naposledy s ním natáčel režisér Tomáš Magnusek. Věděl, že je nemocný, ale působil prý neskutečně pozitivně. Bavil celý štáb a odváděl naprosto profesionální práci. O své nemoci nemluvil. Nikdy. Ani před svou ženou, ani před svou maminkou.
5: Ale já mám takovou teorii, jak tak sleduju svůj život a objevil jsem to už dávno, že mám možná takovou šťastnou hvězdičku. Jo, ale ta hvězdička není velká hvězda. Někdo má takovou supernovu, která mu svítí a umetá mu cestu celým životem. Ta moje hvězdička je maličká. Pouhým okem je sotva viditelná. To znamená i na úplně jasné obloze někde vysoko v horách. Nevím, která to je, ale někde tam bude. A je tak slabá, že má tu energii jenom tu a tam. To znamená, že můj život se vždycky ubíral v takových sinusoidách. Vždycky chvilku nahoře, pak zase byl určitý propad a takhle to šlo
6: vždycky,
5: celý život.
6: Vždycky, když se rozsvítilo, tak
5: vždycky,
6: dobrý.
5: Vždycky, když už jsem byl teda někde dole a vypadalo to se mnou bledě a když mi prorokovali někde na škole, jo, s tím to špatně dopadne, podívejte se, tak blikla ta hvězdička, která už se na to nemohla koukat a něco se stalo. A všechno dobře dopadlo, že jo? Takže jsem dokázal odmaturovat k překvapení třeba mých rodičů a podobně. Dokázal jsem se dostat na školu, tu školu jsem dokázal dokončit, že jo? Takhle, a vždycky to takhle bylo. Ostatně i ten milionář tehdy, který hodně mě provázel mým životem, tak to byla taky taková zvláštní shoda okolností, protože...
6: Že to vážně chceš říct, že to takhle hvězdy řídí tvůj osud?
5: Já si myslím, že to tak jo, bude. No a ta hvězdy ne hvězdy. Ta jedna hvězdička, malinká slaboučka, která vždycky blikne, když je nejvíc potřeba. To znamená, že ona mi vždycky přihrála něco, že najednou jsem někam šel a ono se něco třeba stalo. Ne vždycky samozřejmě, ono to nevychází po každé, ale to si myslím, že je to nejdůležitější. Ona, ta hvězdička nemá žádné jméno, ale
6: když existuje. Takhle koukneš na oblou, víš, kde je zhruba?
5: To nevím právě. Já
6: vždycky, jo, takhle ty...
5: Nevím, já nevím.
6: Ty
5: já
6: netušíš.
5: Jsem tak podíval, říkám, někde tam jsi, takže ti děkuju. A když zase budu potřebovat, tak doufejme, že nesklameš. Zatím nikdy nesklamal.
0: Nakonec ani ta šťastná hvězdička nepomohla. Bohužel rakovina se herci rozšířila po celém těle. Dostavil se takzvaný Lynchův syndrom. Zemřel v nemocnici, ve spánku, 22. března roku 2013 ve věku 61 let. Měl být ještě převezen domů, aby skonal v přítomnosti nejbližších a v prostředí, které miloval. Jeho stav byl ale natolik vážný, že převoz už byl nemožný. Pro nás ale zůstane na obrazovkách jeho úsměv. Jeho lišáctví, když nabízel možné odpovědi a také se snažil zvyklat soutěžící. Vzpomeneme na jeho role v divadle a připomeneme si i veselé historky, které citoval v nejrůznějších pořadech. To všechno nám zůstává v paměti a my za to moc děkujeme. A vám za dnešní pozornost a poslech. Doufám, že nám ji budete věnovat i příště u dalšího dílu našeho vzpomínkového pořadu. V to doufá Patrik Rozehnal.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Máte rádi četby a drama? Český rozhlas pro vás připravil léto plné hororů, krimi příběhů a filmových hitů. Čelisti, tajný deník Lory Palmrové, Dogville, David Lynch nebo král hororu Stephen King. Poslouchejte ve vysílání Českého rozhlasu Dvojka a Vltava nebo kdykoliv na audioportálu Můj rozhlas.
3: Je 17 hodin.
0: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
3: Předměřice nad Labem připravují opravy kanalizace. V Albrechticích nad Orlicí má vzniknout sociální zázemí. Papež Lev 14. vyzval k míru na Ukrajině a zítra bude oblačno až zataženo a maximálně 24 stupňů. Hezké odpoledne vám přeje Tomáš Mysliveček. V Předměřicích nad Labem začne na podzim oprava kanalizace v ulici na obci. Hotovo by mělo být v průběhu příštího roku.
4: Projekt, který je zaměřený na zvýšení kapacity stávající sítě, počítá s rozdělením do dvou etap. První začne letos, druhá potom v příštím roce. Hradecké vodovody a kanalizace v těchto dnech jednají s magistrátem o podobě částečných dopravních uzavírek. Určitě bude nutné počítat se změnami dopravního režimu i s omezeným přístupem k jednotlivým nemovitostem. Z Předměřic Tomáš Lerinc, Český rozhlas.
3: Albrechtice nad Orlicí chtějí upravit park u elektrárny. Vznikne tam síť mlatových cest a nové sociální zázemí. Obec plánuje práce na podzim a náklady odhaduje na 1 milion a 800 tisíc korun. Většinu nákladů má pokrýt dotace.
5: Park leží u jezu na Orlici, kde se v létě koupou lidé a zastavují také vodáci. Obec tam už loni nechala instalovat lavičky a dřevěné palisády. Nové zázemí bude tvořit také kontejner s toaletami. Úpravami chce vedení obce místo zatraktivnit a více ho využít pro obyvatele, především rodiny s dětmi. Z Albrechtic nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
3: Papež Lev 14. v tradičním nedělním kázání na svatopetrském náměstí ve Vatikánu vyzval k ukončení války na Ukrajině. Uvedl, že ho zarmoutili zprávy o nedávných útocích, při kterých zemřeli ukrajinští civilisté. Ruské údery za poslední den nepřežili 4 lidé. Papež taky podpořil snahy amerických vyslanců o obnovu mírových rozhovorů mezi Ruskem a Ukrajinou.
6: Doufám, že úsilí vynaložené v posledních dnech za účelem obnovení jednání přinese skutečné plody a otevře cestu diplomacii. Vznesme modlitbu k Pánu, aby ve všech konfliktech na světě zvítězila harmonie.
3: V Kyjevě dnes jednají zvláštní američtí vyslanci Steve Witkoff a Jared Kushner. Včera se v Moskvě setkali s ruským prezidentem Vladimírem Putinem. Letecký poplach v Polsku způsobilo hejno ptáků, které mělo letět směrem z Běloruska. Jejich průlet předtím zaznamenaly systémy pro kontrolu vzdušného prostoru. Na síti X to uvedlo operační vedení polských ozbrojených sil. Armáda vyslala do vzduchu vrtulník, aby ověřil, co radar detekoval. Polský vzdušný prostor v posledních měsících už několikrát narušili objekty letící z Běloruska. Obvykle šlo o meteorologické balóny. Podobné předměty hlásí i Litva.
0: Sport.
3: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně i druhý zápas, tentokrát s Čínou 70-74 po prodloužení. Šanci na play-off budou mít Češky jen, pokud zítra porazí Američanky. A cyklista Matias Vacek ovládl ZLM Tour v Nizozemsku a poprvé v kariéře vyhrál etapový závod.
0: Počasí.
3: Noc bude chladná, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5 a na Broumovsku bude kolem 4. Zítra čekáme oblačno až zataženo, výjimečně možnost slabého deště a večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 20 a biozátěž bude na jedničce.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
3: Mezi Volánovem a Pilníkovem na Trutnovsku pokračuje oprava opěrné zdi. Silnice 16 je úplně uzavřena. Objízdná trasa vede přes Trutnov, Rudník a Hostiny.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné nedělní odpoledne, je 6. září a dnes slaví svůj svátek Boleslav. Všem Boleslavům přejeme všechno nejlepší a děkujeme, že jste s námi. Za malou chvíli nás čekají opět odpolední písničky od srdce. Pěkný poslech vám z Českého rozhlasu přeje Marek Šinkora.

0: Písničky od srdce Českého rozhlasu Hradec Králové.
1: Teď už nastává vaše chvíle, v následující hodině bude playlist Českého rozhlasu Hradec Králové ve vaší režii. Napsat o písničku od srdce si můžete na e-mailovou adresu studio.hradec@rozhlas.cz, kliknout můžete i na náš web hradec.rozhlas.cz, tam je k dispozici písničkový formulář a pokud nejste zrovna na internetu, můžete nám samozřejmě poslat i SMS zprávu na číslo 91104. Do zprávy je ale nutné velkými tiskacími písmeny napsat slovo Hradec a prosím nepoužívejte žádné háčky, čárky ani diakritiku. A nebo také můžete zavolat na telefonní číslo 726 46 46 46. Jako první napsala do studia paní Kristýna z Rychnova nad Kněžnou. Chtěla by poděkovat za účast na dnešním charitativním běhu v Rychnově nad Kněžnou a nechat zahrát písničky pro Kristýnku a Kačenku Severínovic z Javornice.

Tereza Mašková a její píseň Náš příběh byla vaší první volbou v písničkách od srdce. Jako další písničku si přeje paní Helena s rodinou z Prahy zahrát od Marcela Zmoška k narozeninám pro kamarádku Báru Mikisovou. Milá Baruško, k tvému svátku ti přeju všechno nejlepší, především pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky a splnění všech tvých přání. Hezky si to oslav.

0: 15 minut po 17. hodině pokračují písničky od srdce. Jako další si píseň přeje pan Otakar Prokůpek pro vnučku Mariánku Prokůpkovou z Trutnova. K jejím dnešním narozeninám slaví dokonce půlku latiny, 15 let, přeji hodně spokojenosti, štěstí, pohody a zdraví. A ať se ti daří se svým basketbalovým týmem ve všech basketbalových soutěžích. To ti přeje nejenom děda, ale i babička, taťka, sestry Anička, Faninka a Tereska s přítelem Patrikem a Neteřinkami a Emičkou a Majkou.
1: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy.

0: Českém rozhlase Hradec Králové pokračují písničky od srdce. Dovolala se paní Růženka. Pěkné odpoledne.
1: Pěkné odpoledne vám, Marku, moc vás zdravím do studia a všechny posluchače. A písničku, co jsem vybrala, tak bych moc ráda poslala ke včerejším narozeninám panu Josefu Rýznarovi do Červeného kostelce na Letnou. Přeju mu hodně štěstí, zdraví, hlavně to zdravíčko, štěstíčko, pohodu, ať je šťastný a zdrav, no a ať se mu prostě daří a hodně sil do dalších roků. A ještě písničku bych teda poslala těm svým oblíbeným kamarádům, co mám přes rozhlas, a je to pro Lidušku, Luboše, pana Toníčka a milou Evičku a prostě pro všechny posluchače, pro všechny školáky, prostě pro všechny. Všem přeji krásný celý příští týden. Děkuju, Marku, nashledanou.
0: Tak my vám také děkujeme za zavolání, nashledanou.

0: na cestách s Petrem Voldánem.
1: Od péče o ptáčata v Hostinném přes gymnázium v Trutnově a fotografie mravenců k Czech Nature Photo a focení hmyzu v Africe, Jižní Americe a Czech Press Photo. Zajímá ji hmyz kdekoliv na světě, ale v Mongolsku ji zaujali koně. To jsou cesty Veroniky Souralové, se kterou můžete putovat a se mnou také v pondělí jako obvykle po 18. hodině.

Holky a jejich letní ráno jsme si právě teď vychutnali v éteru Českého rozhlasu Hradec Králové. Pokračují písničky od srdce. Další písničku by si ráda nechala zahrát paní Jana Zertyně v Podkrkonoší, jen tak pro potěšení. A proč ne? Svítí sluníčko, je krásné nedělní odpoledne, tak posíláme písničku.

0: Posloucháte Český rozhlas Hradec Králové, pokračují písničky od srdce. Tentokrát se dovolal pan Petr, pěkné odpoledne.
1: Dobré odpoledne, tady Petr. Já jsem tentokrát vybral písničku Valdemara Matušky, Čas chvátá. Nechávám ji zahrát jednak všem oslavencům, všem příznivcům Valdemara Matušky pro dobrou náladu. No a to je asi tak všechno.
0: Dobře, děkujeme za zavolání, pěkné odpoledne.
1: No, děkuji, nastanou.

Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Už 10 let spolu vaříme, smažíme a pečeme. Vítězné posluchačské recepty z dosavadních ročníků v podání našich pochoutkových osobností. Romana Pauluse, Josefa Maršálka, Jaroslava Sapíka, Ivana Vodochodského, Vojtěcha Vrtišky a Nadi Konvalinkové. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Každou neděli v 10 hodin dopoledne a po 21. hodině večer v našem vysílání a na webu pochoutkovirok.cz.

0: Je 17.38, pokračují písničky od srdce, dovolal se pan Jirka, pěkné odpoledne, Jirko.
1: Pěkné odpoledne, pane Máro, já vás zdravím do Hradce.
0: Tak, co budeme hrát a pro koho?
1: Ano, já bych vás hrozně rád poprosil od Queenu Bohemian Rhapsody, je to moje topovka, nejoblíbenější písnička od nich. No a já bych teda v prvé řadě nechal zahrát písničku všem nám houbařům, kteří jsme rádi, že už začínají. I my už jsme letos měli první bílou polivku, takže je to skvělá zpráva.
0: Tak byl plný tak koš?
1: Ne, zatím něco malinko, u nás to tady začínalo, ale je pravda teda, že tady nedaleko už třeba co jsou tady malé Svatoměvice a tak, tak tam už plné koše nosí, takže zrovna záleží na místech. Ale nevadí, aspoň něco bylo a i kdyby nic nebylo, tak aspoň čerstvá procházka v lese, takže za další víkend si to můžeme zhoupat. Tady to začíná, tak jsme rádi. A písničku bych taky věnoval kamarádce Martince Zilvarový do Malých Svatoměvic. Neboj, pro tvoje příjmení prozrazovat nebudu, však mě o to poprosila. Ale proč, Máro, dneska hlavně volám? A proč se si nechal zahrát od Queenu? Protože včera by měl Freddie Mercury 80. narozeniny. A vlastně i dneska by měla ještě 80. narozeniny Hanička Zagrová. Takže písničku i pro nás všechny, kteří máme rádi jejich tvorbu. Sice už bohužel nejsou mezi námi, ale jejich tvorba zůstává i nadále. Zase jsme velmi rádi, takže stejně jako kdyby s náma stále i nadále byli.
0: Tak děkujeme za hezké přání, Jirko, pěkné odpoledne a posílám Bohemian Rhapsody. Mějte se hezky.
1: Mějte se krásně.
0: Naschledanou.
1: Naschledanou, děkuju.

Ty s Pavlem Kudrnou. Objevte s námi místa, na kterých jste ještě nikdy nebyli, nebo se naopak vraťte tam, kde to důvěrně znáte. Výlety s Pavlem Kudrnou. Hodinový průvodce po nejzajímavějších místech Čech, Moravy a Slezska. Každou sobotu a neděli od 13 hodin v našem vysílání.

12 minut před 18. hodinou pokračují v Českém rozhlase Hradec Králové písničky od srdce. Další písničku by si přála zahrát paní Věra z České Lípy pro svou kamarádku paní Jessiku.

Teď mi řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysněli. Ale to ne, tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koperec do předsíně, za novou značku auta, za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mi někdy nekoupíš třeba

6 minut před 18. hodinou zpívala v Českém rozhlase Hradec Králové Hana Zagorová. Po 18. hodině společně zamíříme do pohádkové země Vítězslavy Klimtové. Společně zavzpomínáme na život této známé spisovatelky a ilustrátorky. Do 18. hodiny ještě Marie Rotrová a Scott McKenzie. Příjemný poslech.

Radioservis představuje knihu Sladké Česko, plnou sladkých pokladů našich maminek, babiček a prababiček. 170 nejlepších domácích sladkých receptů z celé naší země od účastníků soutěže Pochoutkový rok. Recepty na vynikající koláče, bábovky, buchty, řezy, ovocné knedlíky, štrůdly nebo dorty. Sladké pochoutky, které si v Česku chráníme jako poklad. Knihu Sladké Česko si můžete pořídit na telefonu 724 819 319 nebo v e-shopu radiotheka.cz.

0: Je 18 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
0: Do Krkonoš míří stovky německých turistů. Týniště nad Orlicí opraví takzvaný Kánského most. Premiér Babiš připustil snížení schodku a čeká nás chladná noc. Pěkný podvečer u zpráv vám přeje Tomáš Mysliveček. Krkonoše se plní německými turisty. Jde většinou o seniory, kteří přijíždí tradičně po letních prázdninách. Nejčastěji objednávají týdenní pobyty. Vyhledávají hlavně pěší turistiku a poznávání horských oblastí. Více dodává vedoucí regionálního turistického informačního centra Krkonoše Klára Hančová.
2: To je vlastně jako takový kolorit už zářijový. Pokud to jsou individuální turisté, tak většinou chtějí nějaký tip na výlety, kam se jak dostat, co třeba v tom daném počasí navštívit. No a pokud to jsou organizované zájezdy, tak většinou si jdou pro nějaký suvenýr, pro výměnu eur nebo pro nějaký drobný upomínkový předmět.
0: Týniště nad Orlicí plánuje opravit takzvaný Kánského most přes Orlici mezi Štěpánovskem a Petrovicemi. Podle statického posudku není v dobrém stavu. Oprava mostovky by měla začít příští rok a stát zhruba 2 miliony korun. Po rekonstrukci bude most určený hlavně pro pěší a cyklisty. Využívat ho budou moct také zemědělci.
3: Most dlouhodobě nikdo neudržoval, protože nebylo jasné, komu patří. Navíc k němu vede cesta přes soukromé pozemky. Loni se proto mostu ujalo město, které chce zajistit jeho zachování. Aktuálně má zadanou projektovou dokumentaci a příští rok plánuje opravit samotnou mostovku. Na nákladek by se podle předběžné dohody měli podílet i zemědělci, kteří most využívají pro svou techniku. Z Týniště nad Orlicí Jiří Hofmann, Český rozhlas.
0: Vládní koalice bude zítra jednat o podobě státního rozpočtu na příští rok. Motoristé a SPD kritizují navrhovanou výši schodku 389 miliard korun. Podle předsedy motoristů a ministra zahraničí Petra Macinky by se dalo uspořit zhruba 20 miliard. Premiér a předseda ANO Andrej Babiš řekl, že je ochotný schodek snížit. Odmítl ale, že by se šetřilo na navyšování platů státním zaměstnancům nebo přidání peněz do zdravotnictví. Premiér je taky proti návrhu předsedy SPD Tomia Okamury na zrušení humanitárních dávek pro ukrajinské uprchlíky.
4: Tady je nějaké rozhodnutí Evropské unie ohledně jejich ochrany, takže my samozřejmě tohle nemůžeme udělat, protože bychom museli platit pokutu. Ty dávky se snížily z 90 na 62 tisíc, ty dávky jsou nižší, než dostávají naši spoluobčané. To bude předmětem debaty, ale nevím, jak bychom to mohli dělat v rozporu s tím, co rozhodla Evropská unie.
0: Podle Babiše by šlo šetřit například na provozních výdajích jednotlivých ministerstev. Sport. Fotbalisté Liberce vyhráli v Šancelize pod ještěcké derby. Domácí Jablonec porazili 2-1. Mladá Boleslav zvítězila nad Baníkem Ostrava 4-0 a Zlín podlehl Teplicím 1-3. A velkou cenu Itálie Formule 1 vyhrál italský pilot Mercedesu Kimi Antonelli. Přitom startoval z 19. místa. Závod v Monze tak poprvé po 60 letech ovládl domácí jezdec. Počasí. Noc bude chladná, teploty klesnou k 7 stupňům, na horách k 5 a na Broumovsku bude kolem 4. Zítra čekáme oblačno až zataženo, výjimečně možnost slabého deště. Večer pak ubývání oblačnosti. Nejvyšší teploty 21 až 24 stupňů, na horách maximálně 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
0: Na Hradecku je do poloviny prosince kvůli opravám uzavřen most mezi obcemi Holohlavy a Černožice na silnici 33. Objízdná trasa vede po dálnici D11.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: Krásný podvečer vám z Českého rozhlasu Hradec Králové přeje Marek Šinkora. Je neděle 6. září a svátek slaví Boleslav. Všem dnešním oslavencům i všem ostatním přejeme krásné odpoledne a pěkný poslech třeba už teď s Lucí Vondráčkovou.

Dnes v podvečer bychom vás na nedělní vlně Českého rozhlasu Hradec Králové rádi pozvali do pohádkové země Vítězslavy Klimtové. Známá spisovatelka, ilustrátorka a strašidloložka prožila svůj život především na Příbramsku a část také ve Španělsku, ale ráda jezdila i k nám do Českého rozhlasu Hradec Králové, kde měla přátelé a kde spolupracovala na řadě krásných pohádek. Kdo by neznal jejího Skřítka Drnovce nebo Bukvínkovu kouzelnou píšťalku? Příběhy, které u nás natáčel režisér Pavel Krejčí s herečkami Květou Fialovou a Nadějou Konvalinkovou. Ale byla to především její pohádková země v Pičíně, kam jsme za ní rádi jezdili natáčet. Svět plný pohádkových postaviček, skřítků a dobrých skutků založila v polovině 90. let a propojila ho s pohádkovými výstavami a literárními ateliéry, do kterých zapojila tisíce dětí. Myšlenku svět je krásný a lidé jsou dobří pak šířila po celém světě s nadějí, že jednou budeme všichni žít v pohádkové zemi. Bohužel přesně před 10 lety, 10. září, zákeřná nemoc její život i šanci uskutečnit svůj sen ukončila. Bylo jí teprve 75 let. A tak, přestože sen o pohádkové zemi s ní odešel a pohádková země zmizela, její odkaz tu s námi stále zůstává. V jejich knihách, obrazech, myšlenkách a rozhlasových pořadech. A tak nám dnes dovolte vrátit se v čase o dobrých 20 let zpět a projít se společně s Vítou Klimtovou, její rozkvetlou pohádkovou zemí. Za kliku pohádkových vrat bere Lada Klokočníková, tak račte vstoupit.

0: Jsme v nádherném prostředí, plném skřítků, strašidílek, pohádkových bytostí. Je tady hodně návštěvníků, kteří si tady prohlížejí všechna ta vaše strašidílka, Víťo, ale tamhle ten domeček, do toho se také může i vklouznout?
1: No to je vůbec nejoblíbenější domeček dětí, protože jsme si řekli, že by taky měli mít nějaký svůj domeček. Já totiž, když jsem byla malinká, tak jsem si pořád stavila domečky a nezapomněla jsem na to. Teď je mi už skoro 67, ale stavím si domečky pořád, ale teď už je stavím pro ty ostatní děti. Takže když jsem přijde do školky, školy, návštěvníci, tak zkoušíme, kolik se jich tam bejde. Tudle se nám jich tam podařilo našlapat 18.
0: A řekněte mi, kde se vůbec zrodil ten nádherný nápad vytvořit pohádkovou zemi tady v Pičíně?
1: No víte, já měla velký štěstí, že tady není můj muž. Kdyby tady byl můj muž, tak ta pohádková země není. Ale protože žijeme v cizině a dům byl smutný a opuštěný. A víte, když se v domě nežije, tak dům pomalu chátrá. A protože žijeme v cizině už dlouho, tak jsem se jednou vrátila, rodině jsem to neřekla a začala jsem se tady dělat pohádkovou zem. Pro sebe i pro ostatní. Před 30 lety jsme tady zasadili stromy, takže už jsou teď 20-metrový a najednou se stala zahrada kouzelnou. Ovšem rodině jsem to neřekla. Jenomže loni přijeli. Můj muž otevřel vrata. Tady běhalo 150 dětí po zahradě. My nemáme ještě ani jednoho vnuka, jo. A on se strašně divil. Pak otevřel dveře u domu a na něj zazval drak a vypustil na něj dým. A můj muž se zdrceně zeptal, a kde budu spát? Hledal sekeru, ale nenašel ani tu sekeru, takže jsem ještě naživu.
0: Pojďme se tedy podívat i na ty stromy. Vy jste říkala 35 let, ty jabloně, které tady jsou.
1: Hlavně jsou tu jedle, borovice. A v každém z těch stromů, protože jsem je sázela vlastníma rukama, bydlí nějaký skřítek. Některý už vylezli na povrch a některý jsou ještě uvnitř.
0: Takže tady například hnusník drobný pyžmový.
1: Ano, tak to je stará bezinka, kterou původně každý slušný zahradník by ji vykopal. Kde pak? U nás se nesmí porazit žádný strom, nesmí se ulomit jediná větvička, protože všechny ty stromy jsou moji kamarádi, se všema mluvím a učím to tady všechny návštěvníky a hlavně děti. Takže i ty největší zlobiči naslouchaj, strčej ucho ke stromu, říkaj, ano, ano, slyším, co mi povídá. A hnusník drobný pyžmový, no on obvykle nežije na stromech, ale tenhle se by dal na tu bezinku, protože chtěl na čerstvý vzduch, protože i když je hnusník drobný pyžmový a silně páchne, tak se přece jenom vydal do přírody. Jinak žije, obvykle žije teda v bednách na špinavý prádlo.
0: Kdybychom se podívali tedy na ten váš životní osud, vy už jste říkala, že vlastně ti skřítci tady, protože vy jste se s manželem přestěhovali někam úplně jinam. Jak je to tedy dlouho, kdy jste se rozhodla být výtvarnicí, být spisovatelkou, být strašidloložkou a dělat lidem radost?
1: No, to je úplně, to vám řeknu úplně přesně, je to 63 let.
0: Neuvěřitelné.
1: No, ale pamatuju to do dneška, protože byly mi 4 roky a rozhodla jsem se, že budu malířkou. No potom, když mě bylo 15, tak jsem nastoupila na uměleckou školu, přičemž maminka lomila rukama a říkala, to není povolání pro ženskou. A potom chodila kolem mě, protože já si většině četla knížky. Já jsem šla třeba do lesa na houby, za chůze jsem četla knížku a maminka lomila rukama a říkala, Vítěnko, co z tebe bude? Ty seš tak líná. Vidíte, stala se ze mě spisovatel a malíř. Maminka by teď byla ráda. A víte, co jsem ještě udělala? Tu maminku jsem pak zvětšila v knížkách. Takže v knížkách o statečném skřítku Drnovci vystupuje jako hodná bábí. Protože první skřítky jsem potkala v roce 67. No je to přesně 40 let. Kdy jsem v zimě zůstala zasypaná sněhem v chaloupce a oni se vykulili spod kamen a zkamarádili jsme se a všechno mě naučili. Takže jsem o nich napsala knížky.
0: Těch knížek už jste napsala velké množství, spousta vašich návštěvníků si je tu také dnes nechává podepisovat, nejen dětí, ale i dospělých. A já si říkám, že vy vlastně vyvoláváte v lidech dobro, nebo v nich objevujete dobro, že tady asi se nikdy ještě neobjevil někdo, kdo byl plný záští, závisti. Jak se to vůbec dělá? To jsou zázraky.
1: Víte, já totiž na zázraky věřím. A pravda je, že když jsme tady za tím plotem udělali pohádku,

0: Vy také cestujete do zahraničí, do Španělska, kde tady píšete, jak říkáte, dost často ty knížky, takže ty se rodí spíš v zahraničí?
1: No, protože jistě jste si všimli, že tady proudí návštěvníci, neříkám po stovkách, po desítkách celá jistě. Každou hodinu sem přijde takových 20 lidí a všichni bloudí po zahradě, povídají si se mnou, já si s nima ráda povídám. A potom odjedu do Španělska, vždycky na podzim, a už vím, co budu psát. Letos budu psát knížku Dřevěný pradědeček, protože tam se stala taková zvláštní věc. Jedna paní profesorka, doktorka Haškovcová, napsala pojednání o trpaslíku zahradním. A napsala tam, že nevíme, odkud, jakým způsobem trpaslíci odcházejí z tohoto světa skřídci. A já jí to zavolala. Já říkám, paní profesorka, je to takhle. A ona říkala, a kde jste to sehnala? Čímž jsem myslela použitou literaturu? Já jsem říkala, paní profesorko, to já vím od nich. A pravda je, že vím, jak se skřídci rodí, vím, jak skřídci odcházejí z tohoto světa, když už jsou hodně unavený, tak po 40 letech. A dokonce zrovna včera jsme tu měli jeden z táboru a já jsem se ptala, děti, věříte na skřídky? Nevěříme, chychychychychacha. Pak jsem si s nima vyprávěla tak hodinku, dvě jsme měli besedu o tom, odcházeli a já říkám, děti, věříte na skřídky? Ano, věříme. Včetně pana vedoucího. A pravda je, že pan vedoucí se zcela vážně ptal, jak ho teda potkat. Já na to mám speciální recept. Ale je pravda, že naši předci nebyli hloupí a pravda je, že se skřídky běžně komunikovali a s rusalkama se dokonce brali, že jo? A o hojkalech ani nemluvím. Takže ty potkávali běžně v lese. Takže já si myslím, že oni skutečně existují. Já osobně je znám a ráda bych zprostředkovala tohleto přátelství s přírodníma bytostmi i pro ty ostatní. Ovšem, moje snacha ve Španělsku říká madre, když budeš hovořit o skřících a vílách jako spisovatelka, budiš. Jakmile začneš říkat, že si je viděla, jdem na kliniku, ale teď tu není.
0: Teď tu není, no ale určitý zázrak bylo také, jestli se nepletu, seznámení vašeho syna s vaší snachou.
1: No víte, já mám totiž dva syny. Jeden se seznámil teda se Španělkou, ale ten druhý to měl poněkud komplikovanější. Letos jsem byla na svatbě a představte si, že on si vzal moc krásnou malou indiánku z Paraná od vodopádu Iguazu a představte si, že on, kluk z Pičína, se uprostřed Španělska seznámil s dívenkou z Tapežáry, což je podobná vesnice, akorát na druhém konci světa. A pak mi řekněte, že zázraky se nedějí.
0: Takže budete zase cestovat?
1: No, víte, nerada. Já totiž ráda chodím pěšky. Já jsem dokonce uvažovala, ne, že bych došla do Brazílie pěšky, to nedojdu. Ale pravda je, že jsem uvažovala o lodi. Jenomže jsem zjistila, ne, že bych neměla dost času, ale ta loď tam jede 16 dní po Atlantiku a zpátky 16 dní. Letí se tam 13 hodin. Tak i když nerada lítám, tak asi poletím a budu se celou cestu modlit.
0: Vy tady máte asi úplně všechno a ještě uvažujete, že tohle to všechno ještě dotvoříte.
1: No víte, je to můj sen. Představte si, že sem třeba jezdí za měsíc 50 autobusů škol. A představte si, že ta zahrada není sice veliká, má asi 1200 metrů, ale představte si, že by se podařilo tady vytvořit malou českou přírodu, kde budou louky s těma rostlinama, které rostou na louce, kde bude vysokohorský les, kde bude jezero, potok, mokřady, hajní les. A tady budou chodit děti, nebudou tady žádný cedule, bude tady jenom mapa. Děti ponesou v ruce mapu a poznají, co roste na louce, co roste na jezeře. Uvidějí prostě přírodu v malým tak, jak skutečně existuje, tak, jak ji už nikdo skoro nezná. Dnes ten projekt se jmenuje Pohádková zahrada Vítězslavy Klimtové, malá česká příroda. Vytvořila ho lednická fakulta. Jedna moc šikovná dívenka, která se jmenuje Kristýna Vaňková. A jestli na to seženu peníze, tak sem budou jezdit školy se učit přírodopis. A protože tady budou i skříci a vodníci, tak si myslím, že to, co roste na louce a v lese, už děti nikdy nezapomenou.
0: Vy se vracíte k tomu Komenského rčení Škola hrou?
1: Přesně tak to tady vypadá. Komenským by se tady líbilo a hrál by si tady s dětma na louce. Tady by si hráli, tady by běhali kolem. My tu máme i ohniště, že jo. Teď, jakmile skončí sezona, začneme kopat jezero. Už se mi hlásejí samozřejmě dobrovolníci. Ale to víte, chci, aby to bylo naprosto přesný. Prostě se na to hrozně těším. A já jsem to měla teď zrovna zahradníka z Arboreta, z Boskovic, pana Janku. A seděli jsme takhle, dívali jsme se na tu zahradu. A pan Janku, když to všechno prohlíd, řekl, paní Klimtová, já vám musím něco říct. Vy jste blázen. A já jsem říkal, by pane Janku, taky. On je totiž zrovna takový nadšený.

nic jako já. A já si myslím, víte, že pohádková země se nedá dělat s tím, že bude člověk počítat, kolik mu to vynese. To absolutně ne, protože vždycky ten zisk bude vždycky o něco menší, než to, co se do toho vloží. A to vůbec nevadí. Ta radost jsou ty nejkrásnější výnosy, které jsou. A ta radost tady opravdu úplně září.

0: Já si myslím, že z vás ta radost přímo čiší a nakonec před chviličkou jsme hovořili o té energii, kterou z vás čerpají všichni vaši návštěvníci, což vás musí také velmi těšit.
1: Jenomže já ji čerpám z nich, víte? Představte si, že tady zpívá, já nevím, 50 dětí. Povídá tady, běhají tady, hrajou si tady. Já teda ještě nemám ani jednoho vlastního vlka, doufám, že už bude mít ty malý indiány, ale já doufám, že to bude pořád větší a větší radost. A ta radost těch dětí i dospělých tady zůstává. Oni si neodnášejí všechno s sebou. Oni si odnášejí zase jinou radost odsud a ta, s kterou se tady dívali a běhali, ta tu zůstává. Proto je tady kousek jiného světa. Proto sem zlo nemůže.
0: Přesto, když jste se zmínila o tom zlu za váš život, bylo přece nějaké zlo, se kterým jste se potkala a musela jste s ním bojovat?
1: Ano, zla bylo mnoho. Jenom třeba pohádkou zem vytunelovali třikrát, když byla jinde, než tady na tomhle místě. Ale samozřejmě se člověk setkává se zlejma lidma. Jenomže já jsem pochopila jednu věc, která je hrozně důležitá. Já vím, že to bude znít úplně divně. Ale já jsem zjistila, také jsem o tom teď napsala knihu pro moje přátelé, jmenuje se to kniha pro moje přátelé, proti zlu nesmíte bojovat, když ho nechcete posílit. Víte, co se se zlem má udělat, aby zesláblo? Zlo musíte obejmout.
0: To ne každý umí.
1: Je to strašně těžký, samozřejmě. Je to strašně těžký, ale když dojdete k pocitu, že budete mít rádi i toho, kdo je vám protivný, nebo kdo vám ublížil, pak zlo zeslábne. A nemůže k vám. Víte, když v sobě máte pocity radosti, když si neděláte starosti dopředu, když nepočítáte čas, když umíte odpustit těm, kteří za to nemůžou, že jsou zlí, protože takhle vyrostli, když si nebudete dělat falešné představy o lidech a budete počítat s tím, že prostě vám něco provedou a že skutečně je to jejich úkol v životě, tak jako váš úkol je jiný třeba, tak se všechno projasní a vůbec se k vám zlo nemůže přilepit. Naopak, děláte místo k tomu, aby si vám sedlo na rameno štěstí.
0: Tady ta pohádková země, to je jedno velké štěstí, takže my projdeme kolem ohniště, to znamená, že tady se asi také večer sedí na těch krásných ze dřeva udělaných lavicích, ano, a no, povídá se.
1: Ano, povídá se, zpívá se, dokonce tady teď budeme dělat pořady i pro dospělí, kdy si každý přinese svůj hudební nástroj, sejdeme se všichni v pičíně a budeme společně zpívat, budou to takový ty sedánky, jako byly za Svatopluka Čecha, a budeme si povídat, zpívat, hodovat. No a vedle ohniště bude jezero, kdyby náhodou něco, to budeme teď budovat. No jinak tady na zahradě každý týden něco přibývá. Například teďkon návštěvníci hledají stromovouse. A protože jsme k němu nedali ceduly, tak říkám vždycky, samá voda, přihozívá, hozí. Teď zrovna stojíme u něj.
0: Je to nádhera.
1: Nebo třeba tady máme takovýho jedno, to je opravdu důsledek civilizace, to vám ukážu, pojďte se podívat. To je hrozně smutný. Nemáme tu všechno radostní, ale vidíte tady pod tím sklem toho vodníčka?
0: Takový malinký, ve velké lahvi.
1: Chudáček, to je jeden z našich nejmenších vodníků potočních, jo? On je skutečně droboučkej a nám se ho podařilo zachránit, protože někdo byl do potoka, chemikálie nějakou, on se nám celý osypal. A stal se alergický na vodu. Tak si umíte představit, jaký je to neštěstí pro vodníka. Ono to vypadá, že ho vězníme, ale vůbec ho nevězníme.
0: Je mu tam dobře.
1: A když bychom se přišli podívat dozadu k červené chaloupce, tak za chvilku uvidíme, co udělá setkání skřítku a lidí. Pojďme se podívat.

0: Vidím, že tady máte další návštěvníky.
1: Já si myslím, že byste se měla Lado taky vyspovídat.
0: Odkud? Dobrý den.
2: Jindřichův Hradec.
0: A jak jste se dozvěděli o pohádkové zemi?
2: Na internetu.
0: Na internetu. Nechtěli byste tady zůstat?
2: Je tady krásně, tak určitě.
0: Co na to maminka?
3: Jo, je to pěkný.
0: Už jste se podívali na některé ty skřítky?
4: Ano.
0: A který byl nejlepší?
4: Asi ty vodníci.
0: Vodníci. No tadyhle ten má
4: ten
0: také...
4: Malý, no. ten je hezký.
0: Ano. A ještě něco se ti tu líbilo?
4: Jo, ty skřítci všechny.
0: No a jak u vás doma? Jak skřítci u vás doma? Ne. Jsou tam také nějací?
4: Asi jo. Ano. Určitě bych si tipla, že jo.
0: Věříš na skřítky?
4: Jo.
1: Lado, to oni ještě nebyli uvnitř, oni ještě nevědí, co je ve mně čeká. To budete koukat.
0: Takže si to tady hezky užítá, my pokračujeme taky. Naschledanou.
3: Naschledanou.
0: My se tady podíváme dál. Brdský
1: loupežník. Víte, brdský, on už je v důchodu, víte, on už neloupí. A neon naučil se číhat, všimněte si, jo. Takže tady číhá, taky si ho málo kdo všimne, protože tak dobře schovaný v tom ksoví. No a tamhle jsme udělali větrný mlýn skřítkům, zrovna vidím, že věší prádlo.
0: Pravda. A to jsou tedy skřítkové, ty jsou asi takový dobráčtí hodně,
1: víte,
0: maličtí, oni jsou sami asi všichni.
1: Oni se mě často, děti ptají, jestli mají skřítkové války, jestli mezi sebou bojujou. Vůbec ne, oni nemají o co. Oni totiž nepotřebují majetek. Oni potřebují nějaké zásoby na zemu a to je tak všechno, jo. Na modelový oblíkání moc nejsou, auta taky nepotřebují, takže žádný majetek. Takže žádný války.
0: Já si tak říkám, jestli vás někdy nenapadlo, že by nebylo špatné, kdyby takováhle pohádková země nebyla jen tady v Pičíně.
1: No víte, ono totiž, já jsem uvažovala o tom, že pohádková země, ono mě to často napadlo, pohádková země, až přijde její čas, tak roznese tohle dobrý poselství i do ostatních míst Evropy. To je projekt dostatečně živoucí na to, aby se z něj radovali i malí Francouzi, a malí Němci, a malí Španělé. Já jsem si to ověřila v Madridu, kde jsem měla výstavu, a v Barceloně. Reaguje úplně stejně jako naše děti, i dospělí, a oni to potřebují. Ale samozřejmě to nemůžu zvládnout sama, protože když jsem řekla, že bych chtěla udělat muzeum české lidové kultury a pohádek třeba v Madridu, tak mě řekli úředníci, to by bylo úžasný. To je projekt opravdu náročný, ale peníze na to nemáme. A víte, to nebude projekt za 1 milion. To bude hodně drahý právě kvůli místu. Ale už teď mi nabízejí třeba radnice ve Španělsku místo, abych to tam udělala, protože oni vědí, že pro tu čistotu, kterou ta pohádka zimě znamená, že to pro ty děti je důležitý. Učitelky mi tady říkají, že to velmi podporuje citovou výchovu dětí, která je teď tak zanedbaná a tak smutná.
0: Já bych řekla, že tohle je příběh o strašidloložce, výtvarnici, spisovatelce, čarodějnici, jak vy si říkáte,
1: já jsem na to hodná,
0: která ke štěstí přišla.
1: Je to úplně přesně tak, protože celý život jsem sela. Víte, bylo to opravdu těžké, protože já jsem třeba se strašně těšila na to, že budu moci jednou začít malovat obrazy. Dneska už můžu. Já jsem musela totiž uživit rodinu. Já jsem musela se živit a svoje děti živit tím, že jsem mala třeba ilustrace do knih, do novin, užitou grafiku, že jo, reklamu a tak dále. Ale můj sen byl malovat to, co vidím. Nedávno mi jedna paní volala, paní Klimtová, vy je vidíte, že jo? Já jsem říkala, samozřejmě, že je vidím. A ona říkala, já jsem to poznala. Samozřejmě vidím bíly, vidím skřítky, teď si je už konečně můžu malovat, protože už jsem tak stará, že už nic nepotřebuju. Já už nepotřebuji žádný krásný šaty. Víte, mám draka, ale nemám auto.
0: Tenhle ten příběh je se šťastným koncem, tak jak to má v pohádce být.
1: Přesně tak. A kdo ví, jestli to není nekonečný příběh.

0: Tohle je další stránka vašeho pobytu tady, že za vámi chodí děvčata a chlapci a učí se malovat. Já tady jednu zastavím.
1: No to se jmenuje tahle očička Kristýnka a vypráví Kristýnko ty.
2: No my jsme sem přijeli, tak se mi to tady líbilo, tak jsem se ptala paní Klimtový, s čím maluje. Mi to řekla, že s olejovýma barvama, právě jsem je měla doma, tak...
0: A dnes to byl první obraz, který se tu objevil?
2: Už předtím jsme spolu malovala. Teda já jsem malovala, paní Klimtová mi jako radila.
1: Já než jsem se naučila některé malířské techniky, tak to trvalo léta. Ale protože už to umím, tak se to dítě naučí některé věci třeba za 4 hodiny té malby. Protože učím, ono malířské umění není v tom, jak ovládáte štětec a v tom, jak se díváte kolem sebe a na tu věc, kterou malujete a na svět vůbec. Já o tom mám celou přednášku, která se jmenuje Svět, který nevidíme, o tom, že vlastně nevidíme skoro nic z přírody, protože nám řekli, jak se máme koukat a my se tak koukáme. A já učím lidi koukat se jinak. A právě, že když jsem tady s Kristýnkou malovala, nebo když jsem mi ukázala kudy, tak Kristýnka poznala, jakým třeba způsobem by měly být rozložený žilky v listu, aby ten list mohl dýchat.
0: Tak zatímco Kristýna odchází malovat, vejdeme do pohádkové říše, půjdeme asi k tomu dobráčkovi, paní Vítě.
1: Víte, všichni draci symbolizují zlo. U nás je to úplně obráceně. Náš drak se jmenuje Dobráček a hned vám k němu něco povím. Slyšíte tady ten ruch písně a to?
3: Když zaspíváte například prší, prší, bec nás padla, on bude moc rád. Líbí se mu, když slyší lidský hlas, jak zpívá. Zpívali nám tady 40 důchodců, takže vrátili se do svých dětských let.
1: Teď nás Dobráček pozdraví a poznáte, jak zdraví draci. Nebude to slyšet, protože náš drak totiž dýmá. Takhle zdraví draci.
0: Tak z nozder tady se vyvalila pára.
1: Víte, on totiž Dobráček spal 100 let a když se probudil, tak se strašně lek, protože najednou zjistil, že si ho spletli s kopcem a skříci se na ně postavili celou skříčí vesnici, kde skutečně bydlej a jsou spokojený. Kolem draka se toho spoustu děje, tančou tam bíly a tahají vodu ze studně a zvonějí na zvonek a já nevím, co všechno, ale stal se zázrak. Jako v pohádkové zemi se vždycky dějou. On totiž se vůbec nerozlobil, on se skamrádil. A aby se ho nebáli, tak dokonce přestal žrát maso. Takže to je jediný drak vegetarián na světě. Takže je to Dobráček.
0: Dobráček tady zdraví stále, takže jak se zdá, tak ta dnešní návštěva se mu obzvlášť líbí.
1: No samozřejmě, když přijeli z Hradeckého rozhlasu.
0: My se podíváme asi teď vedle.
1: Máme i peklo.
0: Ano. Půjdeme do pekla.
1: Ano, víte, některé děti se tam bojí, ale pak zjistí, že naši čerti vůbec nejsou zlí. Naši čerti jsou tak pitomoučky, že se hrajou s andělama. Pojďme se podívat do sklepa.
4: Ano, se čeho bát?
0: Sejdeme po schodech.
1: Opravdu dobráci, jo? Sice jsou trošku, nejsou zrovna inteligentní, většinou jsou to takový ty drdovský, který si ochočí každá baba, který vesnická, že jo, každá babička. A jsou tak pitomoučky, že tady vidíte, že anděle jim pískají a oni tancují tak, jak anděle pískají. Takže ty anděle jsou trošku větší rošťáci. Já vám teď ukážu, tohle je velmi zajímavá věc, totiž to je parusalka prastará. Tahle zrovna je typ lavinová. Protože jako jediná z rusalek tančí v zimě, ona si o sobě myslí, že je rusalka, ale jak vidíte sama, rusalka to není, ostatní rusalky mezi sebe nikdy nepřijali, ona je to velká šmajda, ona neumí tancovat, proto způsobí laviny. A tamhle máme třeba pahejkala příměstskýho a toho poznáte od takového toho spiťara a bezdomovce jedině tak, že když se mu podíváte na nohy, tak má kopejtka.
0: Platí na něj něco?
1: No, on je dobrá. Když mu dáte pivo, jako... tak vám bude vyprávět, co všechno se děje v jeho životě. To se nebojte. To je hrozný dobrák. A většinou potkáte bude v hospodách, tak 4. cenový skupiny a všech těch příměstských hospůdkách.
0: Tam ho můžeme
1: vždycky
0: potkat.
1: Vždycky se někde přiživuje.
0: Dobře. Vy jste říkala parusalka prastará. Jestli pak byste si vzpomněla, my teď zase se vracíme po těch schodech nahoru. Je to tady takové úzoučké, ale krásné, no jak jinak, když jsme byli v pekle, je to tak? Ale zeptám se, vzpomínala byste si na svého prvního skřítka, nebo první výlu, první strašidílko?
1: No, představte si, že někdy kolem roku 88, což bude už skoro 20 let, jsem objevila prvního skřítka, a ten byl úplně mrňavý, a objevila jsem ho v šatní skříni. Teda kromě rodiny Donovcovi, si jsem objela už v roce 67. A toho prvního skřítka, který jsem měla upírek šatní nejmenší, jak jsem představil, tak ten byl opravdu hodně malinký a žil ve skříni u nás. A já jsem udělala tu věc, že jsem teda ty věci, v kterých žil, nevyházela. Takže to byste měla ty kabáty vidět.
0: No ale tak možná, že je jenom na nás, jestli také nějakého toho skřítka ve skříni neobjevíme.
1: My tu třeba máme i skřítka, který by spousta lidí docela ráda prohnala. Jmenuje se Zašupšák. Když jako ztratíte klíče, brejle, ponožky, jo, já celý léta nedám dohromady jeden pár ponožek.
0: Ale tak to tak, já mám doma za šupšáka určitě taky.
1: Máme jich celý hejna, jo, tak prosila bych neubližovat. On je taky chráněný. Za šupšák se totiž živí tím, když vám něco vezme a vy se rozčilujete, že to nemůžete najít, tak on se kochá. A tomu způsobuje, že je dobře živený. Ve chvíli, kdy vy si uvědomíte, že to za šupšák a ne vaše zapomnětlivost, a přestanete se rozčilovat, tak ho otrávíte, on vás nechá jde na někoho jiného, jo? Ale zkuste se ovládnout.
5: Koupíte lva i velblouda, je k mání lenochod.

vlastní, že ze zvířat k nimž od věku plne celý lidský rod, jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

jimž od věků pleme celý lidský rod. Jsou nejmilejší člověku pes, kočka, kůň a pot.

Hlavní heslo pohádkový země je, a teď jsem o tom napsala knihu, svět je krásný a lidé jsou dobří. A spousta lidí přichází, říká paní Klintová, jak to můžete říct? Teď to není pravda. Já říkám, tak dobře se zamyslete. Kolik jste potkali opravdu špatných lidí? No to máte pravdu. Já jsem říkala, víte co? Špatný a zlý skutky vycházejí pouze z hlouposti. Takže na světě existují pouze hodní nebo hloupí lidi. Zlo neexistuje. A proto, když máte z něčeho strach, tak s tím nebojujte, s tím strachem. Smějte se mu. Já vám dám 3 rady z pohádkový země. Ty uděluju teda, jako čarodějnice. První rada je, nikdy nikam nespěchejte. Nic na světě vám neuteče. Všechno na vás počká. Spěch není dobrý. Druhá rada je, nikdy si nedělejte žádný starosti dopředu. Až přijde problém, tak ho vyřešíte. Ale proč si otrovat život byť jen minutu vpřed? Třetí rada je, nikdy se ničeho nebojte. Protože se není čeho bát. A o tom jsem právě napsala knihu. Ta se jmenuje Svět je krásný a lidé jsou dobří. A když přijdou lidi pesimisti, tak já jim to dokážu. A je fakt, že není dobrý moc sledovat to zlé, protože ono je to pečlivě vybráno. Jo, svět takovej není. Já věřím v ten dobrý svět a potkal jsem spoustu úžasných lidí. Perfektní. A taky hlavně chodí tam hrozně moc dětí. A to jsou nádherný andělský tvářičky, naprosto čistý. A s těma my pracujeme. A jsem přesvědčená, že když se to podaří, a ono se to daří, tak i oni jednou budou se svýma dětma si hrát tak, jako si s nima hrajeme my.

0: My za chviličku zavřeme dveře
1: a já se loučím tedy i s vámi, s vaší pohádkovou zemí a s přáním, abyste nestrácela tu radost, měla stále více skřítků, aby vám dělali radost všechny ty vaše dětičky, které tady máte. A budu se těšit, že se zase u mikrofonu Českého rozhlasu brzy sejdeme.
2: Já zase všem v Českém rozhlase přeju, aby byli šťastní a nedělali si žádné starosti, protože víte co, život je krásný, život je prima.

Pohádkovou zemí Vítězslavy Klimtové nás provedla Lada Klokočníková. Pořadem jsme si připomněli, že 10. září to bude přesně 10 let, co nás známá spisovatelka a výtvarnice opustila. Dnes už v Pičíně pohádkovou zemi nenajdete, ale pokud byste chtěli na vlastní oči vidět skřítky, draky, víly a další pohádkové bytosti, najdete je na výstavě na zámku v Klášterci nad Ohří. A co se týká životní filozofie Vítězslavy Klimtové, ta stále žije v jejich knihách a také v našich rozhlasových pořadech.

30. ročník ankety Českého rozhlasu Šarmantní osobnost roku zná finalisty. Mezi 10 nominovaných se na základě vašich hlasů dostali Taťána Medvecká, František Kinský, Saskia Burešová, Miroslav Hanuš, Lucie Výborná, Jakub Kvášovský, Naďa Konvalinková, Daniel Stach, Jaroslav Svěcený a Martin Mišička. Vyberte absolutního vítěze. Hlasovat můžete do konce září prostřednictvím SMS zpráv na telefonním čísle 736 30 40 30 ve tvaru SARM, MEZERA a jméno a příjmení vybrané osobnosti. Nebo také na e-mailové adrese sarm@rozhlas.cz. Na 10 hlasujících posluchačů čekají televizor, chytrý telefon, DAP rádia a další ceny. Více informací na www.sarmantniosobnost.cz.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Hradec Králové. Zprávy.
2: Roubený mlýn v Boharyni na Královéhradecku čekají rozsáhlé opravy. Trutnov chystá nový filmový festival. Zvláštní vyslanci prezidenta Spojených států v Kyjevě jednali o zastavení rusko-ukrajinského konfliktu a teploty zítra vystoupají na 24 stupňů. Zprávy od Tomáš Mysliveček. Dobrý večer. Obec Boharyně na Hradecku plánuje opravy místního roubeného mlýna. Stavba, která je kulturní památkou, pochází pravděpodobně z 18. století a obec ji opravuje průběžně. Teď jsou potřeba výraznější zásahy, říká nezávislý starosta Vítězslav Havlíček.
3: My máme připravenou projektovou dokumentaci s povolením záměru na nějakou sanaci, protože ten objekt je staticky narušen, takže budeme připravovat nějakou žádost o dotaci a máme to v plánu realizace v roce 27 nebo 20.
2: 1. října začne v kině Vesmír v Trutnově nový filmový festival. Bude se jmenovat Debutik a má navázat na filmový festival mladých, který se v Trutnově konal v letech 1963 až 1988. Jako student ho tehdy navštívil i Jan Hřebejk.
4: Právě Hřebejk pomáhá festivalu s programem i kontakty. Začne netradičně rovnou 90. ročníkem. Číslo ukazuje na nedožité 90. Václava Havla, které připadají na 5. října. Představí se většinou dosud neznámí filmaři, kteří ale podle odborníků mají šanci se v budoucnu prosadit. Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Zvláštní vyslanci amerického prezidenta Steve Witkoff a Jared Kushner jednali v Kyjevě o ukončení rusko-ukrajinské války. V sobotu se v Moskvě sešli s ruským prezidentem Vladimírem Putinem a dnes mluvili o řešení konfliktu s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským za přítomnosti zástupců Francie, Německa a Velké Británie.
5: Steve Witkoff a Jared Kushner dorazili do Kyjeva oproti očekávání vlakem a ne letadlem, ačkoliv Ukrajina i Rusko vyhlásili až do pondělní půlnoci moratorium na letecké údery na své metropole. Podle Jareda Kushnera nechce americký prezident jen konec války, ale i vytvoření podmínek pro dlouhodobý mír na Ukrajině. I Volodymyr Zelenský potvrdil, že si všichni na Ukrajině přejí, aby už válka nebyla a byl nastolený spravedlivý mír, takový, aby už Rusko nemohlo agresi proti Ukrajině zopakovat. Steve Witkoff označil rozhovory za obsahově bohaté a řekl, že vyslanci jsou odhodlaní na mírovém řešení dál pracovat, jak to bude potřeba. Z Kyjeva Pavel Novák, Český rozhlas.
2: Více než polovina kontrolovaných obchodů v Česku porušila pravidla pro poskytování slev, informovala o tom Česká obchodní inspekce. Od začátku dubna do konce června zkontrolovala 239 obchodů, včetně internetových. Jedním z pochybení bylo, že obchodníci špatně informovali spotřebitele o nejnižší ceně výrobku za posledních 30 dnů předtím, než zlevnil. Sport. Fotbalisté Hradce Králové hrají v 7. kole šance ligy v Malšovické aréně s pražskou Spartou. Po prvním poločase domácí tým vede 2-1.
1: Počasí.
2: Zítra čekáme oblačno až zataženo a výjimečně možnost slabého deště, večer ubývání oblačnosti. Teplotní maxima 21 až 24 stupňů, na horách 17 až 20 a biozátěž bude na jedničce.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Hradec Králové.
2: V Hradci Králové pozor na křižovatce u Futura, srazila se tam dvě osobní auta. A s komplikacemi počítejte na 36. kilometru D11 ve směru na Jaroměř. Po nehodě dodávky je tam neprůjezdný pravý pruh a na místě jsou záchranáři.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači pořadu o medicíně s předními lékaři Česka. Od mikrofonu vás zdraví Kateřina Dvořáková, z režie Lenka Čurdová a Martina Coufalová. Těhotenství je pro většinu žen nejkrásnějším obdobím života. Někdy se však radostné očekávání může během několika hodin změnit v boj o minuty. Dnes se v našem pořadu Cesta k uzdravení zaměříme na preeklampsii, tichou hrozbu druhé poloviny těhotenství. Tato závažná komplikace postihuje i ženy, které byly doposud zcela zdravé. Způsobuje vysoký krevní tlak a může vést až k selhání klíčových orgánů, jako jsou ledviny nebo játra. Jediným lékem pak často bývá okamžitý porod, i za cenu toho, že na svět přijde velmi nedonošené miminko. Proč k tomu dochází? Jakou roli hraje věk rodiček, obezita nebo umělé oplodnění? A jak poznat první varovné signály, které si maminky často pletou s pouhým letním horkem? Naším dnešním hostem bude paní doktorka Hana Belošovičová z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. A o svůj osobní příběh se s námi podělí také maminka Pavlína, která preeklampsií sama prošla. Poslouchejte dnešní medicínský speciál. Začínáme.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Preeklampsie představuje závažný medicínský problém, který vyžaduje včasnou diagnostiku a okamžitý zásah pro ochranu matky i dítěte. Více o tom s paní doktorkou Hanou Belošovičovou z kliniky gynekologie, porodnictví a neonatologie první lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze. Dobrý den, paní doktorko.
2: Dobrý den a děkuji za pozvání.
1: Děkuji, že jste přišla. A také s maminkou Pavlínou, která popíše svůj boj s preeklampsií a která v dlouhé cestě za uzdravením došla k vnitřnímu klidu. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Co bylo pro vás nejtěžší? Slyšet diagnózu závažná forma HELLP syndromu, komplikace postihující srážlivost krve a jaterní funkce, což se řeší neodkladným porodem, nebo odloučení od předčasně narozeného synka?
3: V podstatě obojí, ale nejprve ta diagnóza, protože jsem si absolutně nedokázala představit, co to pro mě a miminko znamená. A když mi bylo vše vysvětleno a vše mi došlo, tak samozřejmě i to odloučení.
1: Paní doktorko, co preeklampsie vlastně je? Jde o složené slovo, vysvětleme ten pojem.
2: Preeklampsie je vlastně určitá komplikace těhotenství, která se rozvíjí v druhé polovině, to znamená po 20. týdnu. A to, že to je preeklampsie, je vlastně něco, co se objevuje před tou nejzávažnější formou preeklampsie, tedy samotného eklamptického záchvatu, což je vlastně záchvat křečí celého těla doprovázený bezvědomím. Ale ta preeklampsie sama o sobě je vlastně vysoký krevní tlak, který je doprovázený nějakou orgánovou poruchou, nejčastěji poruchou funkce ledvin, tedy doprovázená ztrátou bílkoviny močí.
1: Jak už jsme říkali, maminka Pavlína měla preeklampsii s HELLP syndromem. O co vlastně jde?
2: Preeklampsie může být buď čistá, ta čistá preeklampsie sama o sobě má hodně forem, protože orgánová postižení mohou být opravdu různá, ať už jsou to tedy ledviny, játra, krvetvorba, krevní srážlivost, centrální nervový systém, takže opravdu ty projevy mohou být velmi různé, ale ten HELLP syndrom je taková ještě jakoby ucelená jednotka v rámci té preeklampsie, kdy dochází zároveň i k rozpadu červených krvinek, poruše krevní srážlivosti a k zvýšení jaterních testů.
1: Pojďme rovnou na příznaky preeklampsie, protože jak už tady zaznělo, tak hodně žen si to plete třeba v době letního počasí, kdy jsou vedra, s tím, že mají nateklé nohy jenom proto, že je velké teplo. Jaké příznaky souvisí s preeklampsí? Na co by si těhotné ženy měly dát pozor?
2: Zásadním příznakem preeklampsie je vlastně ten vysoký tlak, který ta těhotná nemusí úplně na začátku poznat. Ten vysoký tlak se může projevovat bolestmi hlavy, ale tak je prostě důležité ten tlak v těhotenství kontrolovat. Proto vlastně ta těhotná chodí na ty pravidelné prohlídky ke svému gynekologovi. Ale ty otoky těch nohou mohou být také příznakem preeklampsie, ale rozhodně není potřeba ve chvíli, kdy trochu otečou nohy, se obávat té preeklampsie nějak významně, protože určité otoky nohou v druhé polovině těhotenství a hlavně v blízkosti termínu porodu jsou vlastně hodně běžné. Takže určitě, když ta žena se cítí nějak nedobře, ta preeklampsie může mít i takzvaný flu-like syndrom, to znamená, ta těhotná cítí něco jakoby virózu, trochu bolesti hlavy, trochu tak jako se cítí nanicovatě. A pokud má zároveň otoky nohou, tak je určitě dobré zkontrolovat ten krevní tlak. Další věci, které s tou preeklampsií souvisí, tak ona většinou nemusí moc vnímat. Může mít ta těhotná bolesti hlavy, může mít tlaky v podžebří, hlavně více vpravo, a může mít poruchy vidění.
1: Jak se diagnostikuje preeklampsie?
2: Tak diagnostika preeklampsie je vlastně komplexní, není to na to jeden test, ale skládá se to z těch jednotlivých kroků, potvrzení toho, že ta těhotná má vysoký tlak, plus že třeba ztrácí tu bílkovinu,

0: Cesta k uzdravení.
1: Já využiju samozřejmě toho, že tady máme skutečný příběh medicíny, a sice maminku Pavlínu. Jaké příznaky jste měla vy?
2: Mé příznaky byly především tedy otoky nohou, které se potom přenesly tak nějak do celého těla. Prostě jsem viděla, že začínám celá otíkat poměrně rychle. Samozřejmě jsem si kladla otázku, jestli je prostě nepřibírám v těhotenství, což je normální, že jo, už jsem byla v nějakém 27. týdnu. Ale také jsem se začala cítit divně. Tlak jsem si neměřila, protože jsem si ho nikdy neměřila, neměla jsem problémy s tlakem. Screening preeklampsie mi vyšel negativně. Mně to ani nenapadlo, že bych preeklampsii mít mohla, ale protože jsem se cítila opravdu špatně, tak jsem navštívila svého gynekologa.
1: Kolik vám bylo let?
2: 35 let.
1: To šlo vlastně o první těhotenství.
2: Ano.
1: Vy dneska s náma sedíte ve studiu a čekáte druhé miminko, ve kterém jste týdnu.
2: Je to tak? Čerstvě jsem začala 25. týden.
1: A je všechno v pořádku?
2: Zatím ano a věřím, že to tak i zůstane.
1: Já se ptám i proto, paní doktorko, jaké vlastně věkové skupiny žen se preeklampsie týká?
3: Preeklampsie se týká bohužel úplně každé těhotné, ale
1: vyšší... Kdo je tedy ale ohroženější?
3: Jsou určité rizikové faktory, k nímž patří hlavně vysoký tlak před těhotenstvím a cukrovka před těhotenstvím, ale v tom absolutním množství naprostá většina žen, které preeklampsii nakonec mají, tak žádný rizikový faktor nemá. Pak jsou takové jemné rizikové faktory, k nímž patří první těhotenství. To první těhotenství je taková zkouška, jak ta žena vůbec reaguje na těhotenství jako takové. A potom dalším rizikovým faktorem je i ten věk. Se zvyšujícím se věkem preeklampsie lehce narůstá. A pak třeba i některé metody asistované reprodukce.
1: Obézní matky nebo obézní ženy?
3: Ano, vyšší BMI bohužel preeklampsii taky navyšuje, což je v současné naší populaci nejen netěhotné, ale bohužel i té těhotné velký problém, protože my aktuálně registrujeme, že body mass index nad normu má až 40% našich těhotných.
1: Má každá žena, která otěhotní, nárok na screening?
3: Tak nárok na něj určitě má, respektive je pro ní dostupný. To, co je se screeningem preeklampsie v této chvíli trošku obtížné, je to, že vlastně to není vyšetření, které by ten gynekolog povinně nabízel nebo povinně organizoval. To znamená, když těhotná se objednává na screening v prvním trimestru, tak bych velmi doporučovala, aby se zajímala, jestli pracoviště, kam se objednává na ten screening, riziko preeklampsie stanovuje, protože je to poměrně nový test, který je v praxi asi 2 roky. A ne ještě všechna pracoviště ho do svého postupu přijala.
1: Čili tímto vlastně vedeme všechny budoucí maminky k tomu, že by si o tento test nebo screening preeklampsie mohli říct, vyžadovat ho.
3: Ano, já velmi doporučuji, aby si o něj opravdu každá maminka říkala. Screening v prvním trimestru sice není povinně nabízené vyšetření, ale je to vyšetření,

0: které sice na místě ta těhotná musí zaplatit, ale následně ho může od své pojišťovny požadovat k proplacení. I tento test je pro ní hrazen. V případě, že to pracoviště dělá ten screening té preeklampsie, neudělá jenom screening Downova syndromu a kontrolování toho děťátka, tak minimálně v pracovišti, která já znám, že screening preeklampsie dělají, tak nezaplatí nic navíc.
1: Vy jste prošla, Pavlíno, screeningem?
2: Ano, prošla jsem screeningem v obou těhotenstvích a vlastně dle mého se nejedná o žádný krok navíc, pouze o měření tlaku, což je absolutně běžná věc, teda opravdu nebolí, takže bych doporučila všem ženám, aby do toho šly, aby na něm trvali.
3: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paní doktorko Belošovičová, jaká rizika přináší preeklampsie pro zdraví a život matky a potom také toho miminka, které v sobě nosí? Vlastně s tím souvisí i otázka, jaká rizika přináší neřešená těžká forma preeklampsie.
2: Tak začneme tím miminkem. U toho miminka jsou dvě zásadní komplikace. První komplikace je ta, že to, co patří k preeklampsii, je v naprosté většině trochu horší funkce placenty, takže ty děti bývají menší, mají takzvanou růstovou restrikci, to znamená, nejsou tak velké, jako by měly být. A ta nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta, když ta preeklampsie je opravdu časná a má tak těžké rysy, že jsme nuceni porodit, tak nejzásadnější komplikace pro to děťátko je ta nedonošenost. Co se týká maminky, tak u maminky to největší ohrožení je ten eklamptický záchvat, při kterém opravdu dochází k bezvědomí, k tonicko-klonickým křečím, může tam docházet třeba k zakrvácení do mozku. Je to i ohrožení života a zdraví té matky po tom těhotenství.
1: Já jsem se dočetla, že dost často může v počátcích preeklampsie, tedy těch různých příznaků, pomoci i aspirin. Co je na tom pravdy?
2: Tak aspirin není na preeklampsii lék, on je jeho prevence. To znamená, když už se rozvine ta preeklampsie, tak my žádný lék nemáme. To je právě bohužel ta obtížnost s tou preeklampsií, že když máme tu preeklampsii rozvinutou, tak my opravdu můžeme trochu korigovat ten vysoký tlak, ale ve chvíli, kdy to prostě už nezvládneme těmi léky korigovat tlak, tak musíme porodit. Lék na preeklampsii nemáme. Máme skvělou prevenci, a to u žen, které mají vysoké riziko, které je potřeba právě stanovit v rámci toho screeningu v prvním trimestru. Pokud těhotná projde screeningem v prvním trimestru a má v rámci něho stanoveno to riziko preeklampsie a má to riziko vysoké, tak takové těhotné doporučujeme brát nízkou dávku aspirínu, jednou denně 150 mg a v té chvíli ten aspirín tu preeklampsii preventuje velmi, velmi účinně, způsobem, že asi 9 z 10 žen, které by tu preeklampsii měly, časnou, těžkou, tak ji nakonec buď vůbec nemají, anebo se ta preeklampsie posune do vyššího stádia těhotenství, takže ta nedonošenost toho děťátka není tak velká. U nás u Apolináře máme takzvanou prekoncepční poradnu, to znamená ženy, které u nás porodily nebo jinde porodily s nějakým problémem, ať už je to preeklampsie nebo cokoliv jiného, tak jim nabízíme možnost chodit do prekoncepční poradny, aby se vlastně ten plán toho dalšího těhotenství udělal co nejlepší a ta příprava na to těhotenství byla co nejlepší. A druhá věc, co se týká té péče po tom, řekněme, posledním porodu, tak tam ta péče vlastně není v této chvíli skoro žádná. Protože to, že ta preeklampsie prodělaná zvyšuje kardiovaskulární riziko té ženy do celého života, víme poměrně krátce. Ta evidence toho teprve narůstá, ale zdá se být poměrně velmi robustní. Takže se zdá, že ženy opravdu po prodělané preeklampsii mají celoživotně relativně významně zvýšené kardiovaskulární riziko a nějakým způsobem by sledované býti měly. Jak ale v této chvíli není ještě jasné a rozhodně to není ustanovené, jako velmi racionální se považuje opravdu nějaká pravidelná kontrola krevního tlaku, aspoň třeba párkrát do roka, aby se včas zachytilo eventuální nárůst vysokého tlaku.
1: Závěrem, vy na základě své vlastní zkušenosti, Pavlíno, apelujete na ostatní ženy. Co přesně byste jim chtěla vzkázat ohledně preeklampsie a hlavně preventivního vyšetření formou screeningu? Vy jako maminka narozeného synka a v dalším očekávání.
3: Určitě bych všechny maminky chtěla motivovat k tomu, aby šly obecně na screening, včetně screeningu preeklampsie, protože si myslím, že každá maminka by měla myslet na zdraví miminka, což si myslím, že je to, co chceme. Chceme, aby naše miminko bylo zdravé, abychom byli my zdravé maminky a mohli tady být pro naše děti. Tím, že to je opravdu malinkatý krok k tomu vědět, zda máme riziko nebo nemáme, takže si myslím, že to není opravdu nic, co by se mělo podcenit. Takže určitě do toho maminky běžte, požádejte svého gynekologa a pokud vás třeba odmítne, tak jděte jinam, protože to opravdu za to stojí. Může to ovlivnit vaši budoucnost i budoucnost vašeho miminka.
1: Paní doktorko Belošovicová, my jsme tady v úvodu a poměrně rychle jsme to přešli, zmínili, že i umělé oplodnění způsobuje až 3x vyšší riziko oproti přirozenému početí směrem k preeklampsii. Čím si to máme vysvětlit?
2: to vysvětlení není úplně jednoznačné, ani my jako nevíme tu úplnou podstatu. Může tam hrát roli věk, může tam hrát roli ta hormonální stimulace, kterou ta žena prochází, a rozhodně tam hraje roli pravděpodobně ta imunita ve chvíli, kdy to vajíčko je darované, to znamená, nejedná se o vlastní vajíčko té maminky.
1: Co byste ještě chtěla zažít ve svém oboru?
2: To je moc hezká otázka. Já se těším na to, že se jednou vrátí taková krásná doba, kdy mateřství bylo něco takového hrozně krásného, co bylo přirozené v životě ženy. Protože si myslím, že se nám to teďka trošku vytrácí. A obávám se, že hodně maminek v této chvíli trošičku jdou jenom za určitým statutem maminky a často mají třeba jenom jedno děťátko. Prostě průměr, kolik máme na pár dětí, je strašně nizoučký. Takže já se hrozně těším na to, kdy bude taková nějaká větší radost, že přicházejí děti.
1: Co se bude muset změnit ve společnosti, aby se tahle radost zase vrátila?
2: No tak to si myslím, že je otázka, kterou si klade spousta lidí. A já si myslím, že to, co se bude muset změnit, jsou především mezilidský vztahy. Protože já si myslím, že v téhletý chvíli dorůstající mladí lidi nemají moc hluboký vztahy. A není to jenom kvůli mobilům, je to i kvůli tomu, co jim nabízíme.
1: Vy se těšíte na miminko?
3: Moc.
1: Vy jste ta rodina a ta maminka, která si děti moc přála?
3: Určitě.
1: A máte kolem sebe kamarádky, které to mají stejně jako vy?
3: Mám a mám jich poměrně dost, takže naštěstí, paní doktorko, musím říct, že to tady pořád je, ta naděje tu je. Určitě.
1: Je a tím jsem chtěla skončit, paní doktorko, abychom měli zase radost, protože jsme generace, nebo alespoň já, která právě to mateřství prožívala velice intenzivně a velice se na něj těšila. A taky mám ten pocit, co máte vy. Já vám děkuju, milé dámy, za návštěvu u nás ve studiu. Paní doktorko, hodně zdravých pacientek.
2: Děkuju moc.
1: A vám přeji šťastné narození dalšího miminka a ať se vám daří.
3: Děkuji.
1: Naschledanou.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
4: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: lidském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. Krnovská synagoga má zpět svou Tóru. Začne židovský nový rok a Vysokou synagogu v Brně připomíná nový poeziomat. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Jaké je fajné léto po židovsku? O tom se mohou přesvědčit návštěvníci už 6. ročníku stejnojmenného festivalu židovské kultury, který se koná od 2. do 9. září v synagoze v Krnově. Kromě tradičního programu, jako jsou přednášky, koncerty, filmové projekce nebo výstavy, letos Krnovská synagoga přivítala novou Tóru. Na podrobnosti se zeptáme organizátora festivalu Roberta Dvořáka. Dobrý večer. Ve čtvrtek se do Krnovské synagogy slavnostně vrátil svitek Tóry. Jaký je jeho osud?
2: Osud svitku bude takový, že v podstatě byl u nás na židovské obci v Ostravě uložený několik let. Nevyužívali jsme ho a naskytla se nám možnost využívat Krnovskou synagogu, která byla jakousi kulturní památkou, a tím, že tento svitek jsme jakoby navrátili synagoze, uložili jsme ho zpět do Aaron HaKodesh, tak synagoga dostala zpět své srdce a je plnohodnotnou synagogou, která se dá po náboženské stránce využívat a máme v úmyslu ji využívat.
1: A ten svitek má nějakou historii, nebo původně patřil do té Krnovské synagogy, nebo jak se k vám dostal?
2: Není to svitek Krnovské synagogy, je to svitek z jedné z ostravských synagog a je to jeden ze 3 svitků, které jsme měli u nás uloženy na obci.
1: Jak vypadalo to navracení svitku Tóry do synagogy? Jak ta slavnost probíhala?
2: Je to překrásná ceremonie, ještě teď jsem plný zážitku. Probíhá to tak, že první jsou modlitby na přivítání svitku, pak jsem vlastně já jako předseda židovské obce Ostrava vnesl svitek za doprovodu našich přeživších holokaustu a přidali jsme jej rabínům. Rabíni udělali celou tu liturgickou část, předávala se významným hostům a rabínům, kteří jsou buď z Beit Dinu, nebo přiletěli k této příležitosti z Izraele. A pak byl za zvuku šofáru uložen do schrány na Bíně a stal se součástí synagogy.
1: Židovských festivalů v Česku je více. Před pár dny skončil třeba Štetlfest. Je ten váš festival Fajné léto po židovsku něčím jiný?
2: Je trošku jiný, protože my jsme se součástí vnesení Tóry do Krnovské synagogy bylo i přistoupení židovské obce Ostrava k reformnímu směru judaismu. Podepsali jsme memorandum s Světovou unii progresivního judaismu a Evropskou unii progresivního judaismu a podepsali jsme memorandum s středoevropským Beit Dinem, to je rabínský soud, pod který budeme podle tohoto memoranda spadat, tak je v duchu reformního judaismu. To znamená, že ctíme tradice judaismu, ale jsme jaksi otevřenější pro moderní dobu. Takže u nás se konají různé workshopy pro děti, včetně bohoslužeb. Máme to tak jakoby multifunkčně udělané, že dospělí můžou poslouchat přednášky různé o judaismu, o hebrejském písmě a děti mezi tím můžou na zahradě synagogy trávit na workshopech a na hrách různé aktivity.
1: Říká organizátor Festivalu židovské kultury v Krnovské synagoze Robert Dvořák. Děkuji moc a hezký večer.
2: Já vám děkuji. Naschledanou.
1: Pátek 11. září večer letos začíná židovský nový rok Rosh Hashana. Souzní s ním biblický verš Vylévej své srdce jako vodu před tváří panovníka. Slyšíme ho v podání rabína Šlomo Karlebacha.

0: Nový rok 5787 začíná podle židovského kalendáře s počátkem měsíce Tišri. Provází ho i modlitba Otče náš, králi náš. Hovoří o ní Leo Pavlát.
1: Modlitba Otče náš, králi náš, hebrejsky Avinu Malkenu, jeden z vrcholů novoroční bohoslužby, patří k nejpůsobivějším textům židovské liturgie. Netvoří ji dlouhá básnická skladba, jen sled krátkých prozeb, z níž každá začíná stejně naléhavým oslovením. Obě mají biblické kořeny. Prorok Izajáš volá k Bohu: ty jsi přece náš otec. A na jiném místě říká: Hospodin je náš král. První dochované spojení obou těchto oslovení přináší babylonský Talmud příběhu o ničivém suchu. Jeden z význačných učenců, rabi Eliezer ben Hyrkanos, tehdy pronesl snažnou modlitbu za déšť se 24 požehnáními. Avšak nebe zůstalo zavřené. Po něm se začal modlit jeho žák rabi Akiva ben Josef, později jedna z nejvýznamnějších osobností rabínského judaismu. Otče náš, králi náš, nemáme jiného krále než tebe. Otče náš, králi náš, pro sebe samého se nad námi slituj. A podle talmudského vyprávění začalo pršet. Talmud však odmítá závěr, že Akivova modlitba byla vyslyšena proto, že byl větší než jeho učitel. Vysvětluje, že Akiva, na rozdíl od rabiho Eliezera, dokázal přejít osobní křivdu a netrvat na zadosti učinění. Prosba o boží milosrdenství v modlitbě Avinu Malkénu tak v podtextu oslovuje ještě jinak. Může snad o schovývavost žádat ten, kdo ji sám neprojevuje? Z Akivových dvou prozeb vyrostla během staletí rozsáhlejší litanie, v níž se počet i pořadí veršů v jednotlivých modlitebních tradicích liší. Rytmické opakování slov Otče náš, králi náš, však větám neměně propůjčuje výjimečné napětí a naléhavost. Bůh je člověku blízký jako otec, od něhož dítě očekává soucit, a současně svrchovaný jako král, jehož soud a zákon zavazují. Ten, kdo se modlí, se znovu a znovu vrací k jedinému, o co se může v životě opřít. Prosby se týkají odpuštění a návratu k Bohu, ale také zdraví, obživy, bezpečí, ochrany před násilím, budoucnosti dětí a přijetí modlitby. Otče náš, králi náš, zhřešili jsme před tvou tváří, začíná litanie, která v posledním verši vrcholí naprostou odevzdaností. Otče náš, králi náš, smiluj se a odpověz nám, a když se nemůžeme vykázat skutky, prokaž nám dobrodění a lásku a spas nás. O židovském novém roce židé v Avinu Malkénu prosí i o zapsání do knihy dobrého života a stejná prosba provází tuto modlitbu během 10 dnů pokání, které novým rokem Rosh Hašana začínají a vrcholí dnem smíření Jom Kippur. V závěrečné bohoslužbě toho dne však už člověk žádá, aby byl v knize dobrého života zapečetěn. Mezi zapsáním a pečetí zůstává čas pro pokání, změnu a odpuštění. A právě v tom spočívá tichá naděje novoroční modlitby Otče náš, králi náš.
0: Modlitbu Avinu Malkénu na archivní nahrávce zpívá pražská skupina Mišpacha.

0: Brno kdysi mělo monumentální velkou synagogu. V březnu 1939 ji vypálili nacisté. Nikdy poté nebyla obnovena, nedočkala se pamětní desky ani památníku. Letos ale na stěně přilehlého domu přibyl tematický mural od známého brněnského umělce Tyma a na místě synagogu nově připomíná také takzvaný poeziomat. Na jeho slavnostním odhalení nechyběla Martina Pouchlá.
1: Právě stojím u černého tubusu a budu motat kličkou.
2: Jeden z kolem jdoucích zkouší, jak černá trubka koukající ze země funguje.
1: Zmáčknu tlačítko.
3: Po vyhnání židů z moravských královských měst v roce 1454
1: začne poezie.
2: Přístroj nabízí skrze páčku a tlačítko celkem 20 nahrávek. Zachycují vzpomínky i fakta spojená se synagogou, ať už hudbu, poezii nebo mluvené slovo. Jedna z nich se věnuje také velké synagoze, která stála v těchto místech tehdy na brněnském předměstí.
4: Plány připravila renomovaná vídeňská kancelář architektů Johana Romano von Ringe a Augusta Schwendeweina. Stavbu realizoval brněnský stavitel Anton Onderka.
2: Tento hlas patří Kateřině Héferové.
4: Náklady dosáhly částky 100 000 zlatých a stavba také patřila k prvním elektricky osvětleným budovám v Brně. To vše vypovídá o jejím významu i o sebevědomí tehdejší židovské komunity.
2: Z poeziomatu je ale slyšet také Terezu Marečkovou, Jana Kolaříka nebo Bolka Polívku. Poeziomat má podle zastupitele Jihomoravského kraje a předsedy Výboru pro kulturu a památkovou péči Michala Doležela napravovat křivdy, které se vůči možnosti připomenutí velké synagogy odehrály za minulého režimu.
5: Tady v roce 1952 měla vzniknout pamětní deska. Dokonce ji židovská obec konzultovala, komunikovala s tehdejším národním výborem, který po pár letech nečinění židovské náboženské obci odpověděl, že mramorová deska, která byla na zamýšlenou pamětní desku zakoupena, byla ukradena neznámým pachatelem a tím to skončilo.
2: Ondřej Kobza, autor ideje poeziomatů ve veřejném prostoru, uvažuje o tom, že artefakt k pamětní desce nemá vlastně příliš daleko.
6: On to je taková vlastně zvuková pamětní deska, že tady vlastně ty lidi snad, doufám, budou moct prožít to místo skrze tu vyvěrající paměť a nějak skrze to slovo, hudbu si to zpřítomní to místo.
2: Ředitelka kulturního centra Štetl Eva Jildizová připomíná, že nyní je poeziomat provizorně umístěný na staveništi v místě někdejší synagogy a bude po prostoru drobně putovat.
7: Pak se přemístí na roh ulice od listopadu a pak v budoucnu, až tady jednou bude stát ten bytový dům a bude tady už stabilní památní místo pro tu synagogu, tak se přemístí k tomu památníku.
2: Nejedná se o první brněnský poeziomat. Další stojí v otevřené zahradě u brněnské Kásnice nebo na Kraví hoře. Toto je nicméně první poeziomat zaměřený na židovskou tématiku. Práce na textech pro poeziomat dala vzniknout také literárnímu almanachu Nenacházím žádné stopy. Obojí je součástí letošního celoročního projektu Velká synagoga ožívá.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Židovští podnikatelé v New Yorku vytvořili za pomocí umělé inteligence nástroje, které umožňují nahlásit antisemitské incidenty a reagovat na ně. Projekt má též usnadnit kontakt s volenými představiteli a posílit spolupráci mezi židovskými organizacemi. Federace židovských obcí v České republice zpřístupnila online databázi pomníku a památníku holokaustu u nás. Zájemci na ní najdou informace o více než 600 místech a více než 5500 fotografií. Moravská galerie v Brně vrátila potomkům židovské rodiny Hellerů z Hranic na Přerovsku 4 obrazy, o které jejich předkové přišli s nástupem nacismu. Olejomalby starých mistrů přesto ve sbírkách galerie zůstanou. Ta 3 od rodiny odkoupila, 4. od ní dostala darem. Šalom Alejchem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
0: Zítra začne v Lovosicích druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Řidiči neprojedou z centra města k nově budované okružní křižovatce. Od úterý můžou lidé posílat nominace na cenu křesadlo. Zítra bude oblačno až polojasno a ojedinělé déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. V Lovosicích začne druhá etapa uzavírky Terezínské ulice. Od pondělí nebude možné projet úsekem z centra města k nově budované okružní křižovatce. Objízdná trasa povede po silnici druhé třídy kolem obcí Lukavec a Sulejovice. Řidiči dále budou pokračovat až ke kruhovému objezdu u Kauflandu, kde se napojí na původní trasu.
2: Se změnami musí počítat také cestující hromadné dopravy. Nejvíce se změny dotknou linek zajíždějících do oblasti průmyslové zóny, kterou spoje obslouží jen v ranní a odpolední špičce. Výlukové jízdní řády i další bližší informace zveřejnil web městského úřadu. Opatření budou platit do poloviny října. Z Lovosic, Lukáš Mucha, Český rozhlas.
0: Od úterý můžou lidé v Jihomoravském kraji posílat nominace na nový ročník ceny křesadlo. Ocenění pro dobrovolníky letos kraj pořádá po deváté. Nominovat je možné jednotlivce i skupiny dobrovolníků starších 15 let, kteří cenu v minulosti ještě nezískali. Jak nominovat, vysvětluje mluvčí Jihomoravského kraje Martina Žítková.
3: Nominace se podávají elektronicky prostřednictvím formuláře na webu křesadlo.jmk.cz. Čas je do 30. září. Nominovat mohou neziskové organizace, spolky, neformální skupiny, obce, ale také kdokoliv z široké veřejnosti.
0: Stavbaři už zbourali lávku přes Ondřejnici mezi Proskovicemi a Košatkou. Teď na jejím místě staví novou, širší a výš položenou, která lépe zvládne i velkou vodu. Cyklisté a pěší musí trasu objíždět, protože lávka je součástí mezinárodní cyklotrasy v Poodří. Původní dřevěná konstrukce už byla schátralá, říká Miroslav Gebauer z městské společnosti Ostravské komunikace.
4: Tady toto drželo jenom takhle silou vůle na těch betonech, to nebylo nějak chytlé. No, to bylo na pokraji životnosti tohleto. Ty nosné, ty čtyři, které šly přes tu lávku, tak to bylo úplně strouchnivelo už. To opravdu, to bylo na hraně životnosti. Sport.
0: České basketbalistky prohrály na mistrovství světa v Berlíně s Číňankami 70-74 po prodloužení. Po dvou porážkách mají Češky už jen teoretickou šanci na postup do play-off. Na závěr základní skupiny je zítra čeká souboj s Američankami.
1: Počasí.
0: Počasí na zítra, oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni, na severu kolem 20 a na horách až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
0: Na D1 z Brna do Prahy se počítejte se zdržením před Šmejkalkou, výrazně se tam ale zkrátilo, brzdí se jen před sjezdem na Sázavu a pomalej ve třech pruzích se jede 20 minut zhruba od 37. kilometru. A silnice číslo 3 z Tábora do Prahy zůstává o něco plnější, nejprve mezi Benešovem a Mračí, poté na příjezdu do Senohrab. V obou případech to zabere 5 až 10 minut navíc. To byly zprávy, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už je tu hitparáda Česká 12.
5: Česká 12.
6: U mikrofonu tady ve studiu je Martin Hrdinka, přeji dobrý poslech a dobrý příjem vašeho rádia. I po letních prázdninách je v programu vašeho rádia oblíbená hitparáda. I po letních prázdninách roku 2026 máme tady tři novinky a mám tady také 9 největších hitů týdne, tak jak jste ten žebříček sestavili vy svými hlasy. A dnes samozřejmě budete také hlasovat a vaše hlasy budete SMS-kami posílat na číslo 900 1103. Novinky budou mít Vojtěch Dyk, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marian Zima a také pokáč. Já vám přeji logicky i dobrý den a začneme písničkou, která nám připomene zpěvačku, která se narodila 6. září roku 1946. Jmenuje se Hana Zagorová a její hit Adie bodoval před lety v této hitparádě.

uzavřem spolu příměří a bitvy vzorců kýčových. A místo teplých večeří dáme si volnost jako dřív. Třesklo jak výstřel ze tvých úst a já snad ani nebrečím, po velké párty bývá půst a pachuť vzdát to bez řečí. Ani.

Hana Zagorová by v těchto dnech slavila 80. narozeniny a my jsme si připomněli úspěšný hit této hitparády v jejím podání a jmenoval se Adie. Před námi jsou dnešní novinky a hned ta první novinka má název Melodie. Zaspívá zpěvák, který má podle mě našlápnuto na vítězství v anketě Zlatý slavík za rok 2026. Jmenuje se Vojtěch Dyk. Yeah.

0: Host České dvanáctky.
1: Druhá dnešní novinka se jmenuje Doba je divná, naspívalý Richard Tesařík a předznamenává autorské album Ondřeje Soukupa a textaře Mariana Zimy Písně, které nikdo nechce slyšet. A mým hostem je autor hudby Ondřej Soukup. Ahoj Ondřej.
2: Oh, děkuji za pozvání, zdravím tě Martin.
1: Tak kdo je Marián Zima?
2: Marián Zima je novinář slovenský a v podstatě básník, textař, který mi poslal, ale to je dlouho, to je 2,5 roku, nebo co já vím. Prostě najednou mi oslovil a přišly mi texty. A mě těch textů chodí strašně moc prostě. Ale tohle nějakým způsobem, protože oni byli všechny dokonale depresivní.
1: A vy jste se neznali předtím?
2: Ne, my jsme se vůbec neznali. Ty texty byly totálně depresivní a mě to zaujalo prostě, protože to vzbuzuje větší emoce než nějaký nedepresivní texty. No a já, protože já jsem občas měl tak čas mezi tím, když jsem dělal něco tadyhle nedělal, a tak jsem si začal psát písničky. Začal jsem si psát písničky a bylo mi úplně jedno, jestli je někdo bude hrát, jestli je někdo bude poslouchat. Prostě psal jsem si tak, jak jsem chtěl. Jo. No a takhle to začalo přibývat a já jsem zhudebnil jednu, druhou a třetí, čtvrtou, až dohromady jsme vlastně dali 9 písní. Mm-hmm. Jo. A teď jsme si najednou řekli, pane bože, tak dobře, tak a teď jsem začal oslovovat kamarády. Jo. A oslovil jsem Richarda Tesaříka, že jo, kterého zahraješ, teda to jsme vydali jako první single, ale tam jsou další. Mám ti všechny říct, nemám to udržet
1: řekni, tajemství. Tak řekni třeba 2, 3.
2: No tak dobře, 2, 3, no tak Kocáb, Noid, Landa.
1: No stačí.
2: Tak dobře, dál už neřeknu nikoho. A pak tam jsou taky nějaké dámy a tak dále, prostě, že by tam byla i bílá člověče. No, nechme se překvapit. No a oni napsali, protože to vydává Suprafon, tak v té tiskové zprávě bylo, že jsem psal z radosti, čisté radosti. Ale já jsem tu radost měl proto především, že mi do toho nikdo nekecá. Prostě, že si napřed napíšu hudbu, jakou chci. A já, když si píšu, co chci, tak to není tak, jako, že by to byla hezká hudba, jako nějaký tak, protože nemám ambice po hitech, nic, v rádiu to, já zírám, že to chceš zahrát. Ale tak prostě jsem složil takovou dobu, teprve potom jsme začali oslovovat, hele, tohle by mohl zaspívat tenhle, tohle tamhle a tak dále a tak dále. Takže to bylo všecko ex post. Tesařík, který zpívá fenomenálně, on chrčí, to je opravdu Tom Waits naší doby. Jo. Tak je to takový blues, ale pak tam přijde takový aleatorický, v podstatě free jazzový solo na bariton saxofon, který je úplně mimo, to je jako z jiného světa. Je to takový zvláštní, ale mně se to jako dohromady strašně líbí. Já to mám rád, že to není všecko v té hudbě očekávaný, že tohle není očekávaný, že tam přijde něco jiného. A tak jsem kolikrát takhle jsem koncipoval spoustu těch skladeb.
1: Já bych to takhle nechal, ten projekt je hotovej, vyjde kdy celý? Kompletně.
2: Vyjde to někdy v listopadu.
1: Ale teď tady máme tenhle ten single. Díky a ahoj.
2: Díky.

nik se nestydí. Veselé fotky nešťastných lidí, slova jak střely, jak divné hajku. Sbíraj se prachy a počet lajků.

se najde všechno a vždycky. Stiskneme knoflík, panáček padá a ruce čisté, jaká paráda. Se čisté, jaká

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Dnešní druhá novinka, celkově 107. novinka letošního roku, roku 2026, Doba je divná, Richard Tesařík, Ondřej Soukup a Marián Zima. Třetí novinka se jmenuje trošku zvláštně, jmenuje se Ignor a Pokáč se po dětském projektu Ovce na pohovce vrací k tvorbě pro dospělé publikum. Tenhle nový single Ignor dává vzpomenout na hudebníku v první hit Vymlácený entry.

0: Česká dvanáctka, rekapitulace.
1: Úplně jsem vám v úvodu zapomněl říct, že máme změnu na nejvyšší příčce, ale teď si zrekapitulujeme dnešní novinky. Hlasy posíláme na číslo 900 1103. Je to 900 1103. Hlasovat můžeme pro všechny písničky, ale pro každou z nich hlasujeme jen jednou. Hlasujeme jak pro novinky, tak největší hity týdne v našem žebříčku a pravidla a podrobnosti jsou na česká12.cz. Na číslo 900 1103 posíláme SMSky ve tvaru hit, mezera a číslo písně, pro kterou chceme hlasovat. První dnešní novinka se jmenuje Melodie, Vojtěch Dyk, tady je SMSka hit, mezera 12. Druhá novinka, Doba je divná, můj dnešní host Ondřej Soukup jako producent a také jako autor hudby, k tomu Marian Zima a Richard Tesařík, hit mezera 11 a novinka číslo 3, Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Začneme odpočítávat žebříček dnešní hitparády, jsme u 9. místa a tady je novinka z minulého týdne. Jmenuje se Cesty, Tereza Holubová a Sound of Guitar.

Minulý týden novinka, dnes místo deváté, Cesty, autorka hudby a textu Tereza Holubová, také zpívala Tereza Holubová a Sound of Vitard. Asi jste si všimli, že na obrazovky televize Nova se vrátila Superstar, opět hledáme Superstar a já bych teď rád zaspomínal na tu úplně první Superstar naší země. Jmenovala se Aneta Langerová a teď zaspívá z 8. místa. Aneta Langerová, Orchestra Folklorika a Svatá Kordula.

Hey Lala a zpěvačka Elin, to je hit, který nám připomněl, že stále ještě máme léto, i když už skončily letní prázdniny roku 2026. A ty dvě písničky, které jsme teď poslouchali za sebou v hitparádě, si vyměnily oproti minulému týdnu místo, protože Svatá Kordula byla minulý týden 7. a dnes je 8. A Hej Lala, minulý týden 8. místo a dnes postup na místo 7. Někteří z vás hlasují okamžitě po odeznění písně v hitparádě při její premiéře, někteří z vás to nechávají na potom, ale pozor, hlasuje se do středeční půlnoci. A právě hlasy, které dojdou do hitparády během jejího vysílání, mají dvojnásobnou hodnotu oproti těm hlasům, které přijdou právě do té středeční půlnoci. A to je v noci ze středy na čtvrtek, aby to bylo úplně přesné. Hlasovat můžete, jak chcete. Je to vaše věc, my jsme rádi, že hlasujete a čím více hlasů, tím lépe. Teď můžete hlasovat pro písničku, která je už podruhé za sebou na místě 6. Jmenuje se Massachusetts, 4 tenoři.

Zatím v této hitparádě v roce 2026 zvítězilo 9 písní. Jet Plane, Ruda Sekala, ten má na svém kontě dokonce 12 vítězství, Když léta běží, Josef Wolter, Loďky, Venuše, Když zaspíváš, Kateřina Ševidová a Radek Žalud, Pro mámu, Josef Melen a Luděk Minka, Příběh, Premiér a Bigo, Bez ohledu na tvůj věk, Luboš Muchna a Jiří Bláha, Děti jsou taky lidi, Holky Tong a Léto pod peřinou Honza Nedbal. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála. Teď jsme ale u 5. místa a tady je Petr Kusko. Chci ti říct...

0: pěkně do zadečku.
1: To se těším. Nejprve novinka, předminule druhé místo, minulý týden také místo druhé a dnes pětka Petr Kusko a Chci ti říct, jeho autorská písnička je dnes tedy na pátém místě a tam byl minulý týden hit Duše, který napsali společně Lucie Vondráčková a Tomáš Kryl. Lucie Vondráčková ten hit také naspívala a dnes je čtvrtá.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Lucie Vondráčková, Duše, hit, který jde v hitparádě pěkně nahoru, 7. místo, 6. místo, 5. místo a teď 4. místo v řadě. A právě to 4. místo z tohoto týdne je zatím nejlepším umístění pro tento hit v hitparádě Česká 12. Na 3. místě je písnička, která už 2x zvítězila v této hitparádě a jmenuje se Děti jsou taky lidi. Skupina Holky Tonk.

Děti jsou taky lidi, Holky Tonk, hit, který už je 14 týdnů v hitparádě Česká dvanáctka, má na svém kontě za prvé ocenění Zlatá Česká dvanáctka a za druhé dvě vítězství. Teď jsme u druhého místa, tady je hit, který má zatím jedno vítězství a na prvním místě logicky bude písnička, která bude mít na svém kontě jedno vítězství. Teď ale místo druhé a vítězný hit z minulého týdne. Honza Nedbal, Léto pod peřinou.

0: Pražská 12. Rekapitulace.
1: Hlasy posíláme na číslo 900 1103, je to 900 1103. Hlasujeme pro všechny písničky v této hitparádě, hlasovat můžeme ale pro každou z těch písní jen jednou. Máme tedy všichni 12 hlasů a hlasujeme SMS-kou ve tvaru hit, mezera a číslo písničky. To znamená hit, mezera 12, hit, mezera 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 a samozřejmě i 1. Dnes vyhraje písnička, která tuto hitparádu ještě nikdy nevyhrála a bude to 10. hit roku 2026. Teď ale rekapitulace novinek. Melodie, Vojtěch Dyk, hit mezera 12, Doba je divná, Richard Tesařík, můj dnešní host Ondřej Soukup a textař Marian Zima, hit mezera 11 a třetí novinka Ignor, Pokáč, hit mezera 10. Celkově jsme letos představili už 108 nových českých písní. Deváté místo Cesty, Tereza Holubová a Sound of Wit Art, hit mezera 9. Osmička Svatá Kordula, Aneta Langerová a Orchestra Folklorika, hit mezera 8. Sedmé místo Hej Lala, Elin, hit mezera 7. Místo šesté, čtyři tenoři, Massachusetts, hit mezera 6. Páté místo, Chci ti říct, Petr Kusko, hit mezera 5. Čtyřka, Duše, Lucie Vondráčková, hit mezera 4. Třetí místo, Děti jsou taky lidi, Holky Tong, hit mezera 3. Druhé místo, Léto pod peřinou, Honza Nedbal, hit mezera 2. A vítězný hit bude mít SMSku hit mezera 1. Desátým vítězným hitem letošního roku, tedy roku 2026 v hitparádě Česká 12 se stává písnička, která je v hitparádě už 5 týdnů. Minulý týden byla na 3. místě a dnes vystoupala na nejvyšší příčku. Jmenuje se Jak dvě řeky, skupina České srdce. Já tady tleskám, gratulace, skupina České srdce předloni dostala cenu Legenda nočního proudu a tak patří i do hitparády Česká 12. Mějte se báječně, od mikrofonu se loučí Martin Hrdinka a hlasujte, jinak nemůžete změnit žebříček.
2: Jak

0: Laskavá vyprávění, komediální výstupy, nezapomenutelné četby. To je divadlo pro vaše uši. Každý všední den v 10 hodin večer a hodinu po půlnoci s Robertem Tamchynou. Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Každý den od 23 do 1 na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas zprávy.
1: Městští zahradníci v Brně nesmí odebírat vodu na zalévání z nového vrtu v parku Lužánky. Tramvajovou dopravu v Liberci omezí příští rok oprava kolejí směrem na Ještěd. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou to zprávy a Petra Vališová. Hezký večer. Hloubkový vrt v brněnském parku Lužánky stále nesmí zahradníci města používat k zalévání. Zařízení za 1,5 milionu korun dělníci dokončili v první polovině tohoto roku. Veřejná zeleň města Brna ale zatím nezískala povolení k nakládání s podzemními vodami. Firma už potřebné dokumenty opakovaně doplňovala a s magistrátem situaci řeší.
2: V tomto případě podání vykazovalo určité nedostatky a proto bylo řízení přerušeno. Žadatel o vadách ví a snaží se o rychlou nápravu.
3: Potvrzuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek. Situace je složitá z důvodu ochrany dalších vrtů v lokalitě, jak popisuje ředitel veřejné zeleně města Brna Josef Kasala.
4: Tento hloubkový kolem 80 metrů vrt je jeden a pak je jich tam 6 do 10 metrů. Jde o to, že chrání ty vrty stávající, aby jsme jim nevzali vodu.
3: Firma by chtěla povolení získat nejpozději do začátku příštího jara. Ušetřila by tak zhruba 3 miliony korun na nákladech za zalévání. Z Brna Martina Kašná, Český rozhlas.
1: S prodloužením tramvajové tratě v Jablonci nad Nisou chce dopravní podnik začít příští rok. Koleje by měly vést ze současné Konečné u Tršových sadů přes dolní centrum města až na autobusové nádraží. V Liberci pak budou příští rok pokračovat opravy kolejiště směrem na Ještěd, říká dopravní ředitel dopravního podniku Liberce a Jablonce Martin Hetner.
5: Máme schválenou dotaci na rekonstrukci od soukromého náměstí po Kubelíkovu, to znamená, až dodláme Masarykovu ulici, tak budeme návazně pokračovat od soukromeho náměstí, takže příštím roce tu výluku autobusovou za tramvaje přehodíme vlastně do úseku Fignerova Hanichov.
1: Ve věku 69 let zemřel v sobotu ve Vídni po těžké nemoci Filip Štenberg, majitel hradu Český Štenberg na Benešovsku a potomek významného rodu Štenberků. ČTK jeho úmrtí dnes oznámila kastelánka Českého Štenberku Zuzana Míková. Správy majetku se nyní ujme jeho dcera Anastázia. Skanzen Veselý kopec na Chrudimsku dnes při vstupném zdarma zvýšený zájem návštěvníků nezaznamenal. Návštěva byla standardní, přišlo asi 180 lidí, tedy jako o jiných zářijových nedělních dnech při pěkném počasí. ČTK to řekla ředitelka Muzea v přírodě Vysočina Magda Křivanová. Dnes mělo v Česku bezplatně otevřeno 15 muzeí a galerií zřizovaných Ministerstvem kultury. Volný vstup do nich mají mít lidé každou první neděli v měsíci, rozhodlo o tom ministerstvo.
0: Počasí.
1: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy. Nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. Počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer se bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
1: Na dálnici D35 se na 170. kilometru ve směru na Olomouc porouchalo osobní auto. Počítejte tam se zdržením. A na Pražském okruhu mezi 62. a 59. kilometrem silničáři uklízí vozovku. Pravděpodobně během večera potkáte pomalu jedoucí auto údržby. To byly zprávy. Jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
1: Právě začíná pochoutkový rok.
0: Pochoutkový rok.
6: Zdraví vás a všem děkuje Patrik Rozehnal. Tenhle rok je plný pohody, překvapení a radosti. Důkazem bylo i setkání s vámi v rámci oslav 10 let vaší kulinární rozhlasové soutěže Pochoutkový rok. Všichni její příznivci, kteří měli čas, nebylo to pro ně daleko a měli chuť ochutnávat, přijeli 29. srpna na ty oslavy Pochoutkového roku do Kostelce nad Orlicí. Jak to tam vypadalo, si můžete připomenout i ve videu, které najdete na profilu Instagramovém i Facebookovém Patrik Rozehnal / Pochoutky. A co se tam dělo? To si připomeneme i dnes v našem pořadu. Stejně jako si třeba zopakujeme nejlepší recept roku 2024. Půjde o slaný kynutý koláč, který se rozhodl upéct znovu se vší pokorou k soutěžící cukrář Josef Maršálek. Tak mu držme palce, ať se to povede, a vydejme se za ním domů do jižních Čech.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Začíná pochoutkový rok, začíná další díl a překvapivě, byť dneska budeme dělat slanou věc, tak jsme se zastavili u cukráře pekaře Josefa Maršálka, jsme u něj doma a budeme dělat recept, který vyhrál rok 2024, kynutý česnekový koláč. Já vím, že kynuté má Josef rád, tak jsme se prostě zastavili na návštěvu v jižních Čechách. Ahoj Josefe.
1: Ahoj, všechny vás zdravím, zdravím všechny posluchače Českého rozhlasu. To je přesně ono, jak vy najednou jedete kolem a já slyším své jméno a říkám si, jsem to já, tak jsem to já, přátelé, a dneska opravdu budeme péct na slano.
0: Pečeš často na slano?
1: Určitě, slané je nedílnou součástí mého portfolia, repertoáru. U nás doma se nekupuje žádný pečivo, takže tady si dělám jednou za 8, za 9 dní kvasový pecen. Jsem tam jednou za měsíc třeba rohlíky nebo něco, takže slaný pečivo je u nás doma.
0: Ten koláč děláme, protože tím zařazujeme ten recept po boku dalších 35 do toho celkového balíku 630 výherních receptů za posledních 9 let. Rozdělili jsme to mezi osobnosti pochoutkového roku, i na tebe vyšla nějaká ta práce, tak to jen připomínám posluchačům, že je to k těm 10. narozeninám. A už brzy budete vy taky rozhodovat, kdo by měl získat titul recept desetiletí, stejně tak jako posluchači to pak budou hledat na stránkách pochoutkovýrok.cz. Hledáš ty i na internetu někdy inspiraci?
1: Na internetu úplně ne, ale samozřejmě já jsem velmi přítomen na Instagramu a nemůžu se toho vyvarovat. Mně se moc neosvědčilo to hledat inspiraci na různých sociálních platformách, na Google, já to moc nedělám. Protože se řídím tím, co říkala Anna Venturová, šéfredaktorka amerického Vogue, která vlastně tu práci dělala skoro 40 let až do minulého roku. Ono je dobrý, když něco děláte a děláte řemeslo, a já dělám řemeslo, tak když se necháte inspirovat svým srdcem, intuicí a vlastně znalostma, protože jakmile se začnete dívat hodně doleva nebo doprava, tak ať chcete nebo nechcete, tak se začnete ovlivňovat tím, co vidíte nalevo a napravo. A to, jak se ovlivňujete do jaký hloubky nebo do jaký míry, tak má prostě impact na té vaší tvorbě. A ona už potom nemusí být úplně autentická. Takže nejsem slepý, ono to na mě útočí ze všech různých platform v rámci sociálních sítí nebo všeobecně internetových médií, ale raději to moc nesleduju.
0: Dokázal bys vyjmenovat tři věci, které bys postavil na piedestal jakoby první tři výherní místa českého pečení?
1: V top trojce, když se podívám na tu třeba českou cukrařinu, tak určitě bych chtěl vidět třeba Větrník. Je to sofistikovaný výrobek, připraven z velkého množství různých komponentů, které se dále musí upravovat. Určitě tam patří Vánočka, to je takový výrobek historicky spjatý s Vánocema, spoustu tradic, spoustu rituálů, zvyků. Asi by mi vadilo, kdyby, nebo vadilo, není možná správné slovo, ale nebyl bych rád, kdyby třeba z české cukrařiny z té řemeslné vypadly věci jako likérové špičky, rakvičky, které jsou pro nás typické, prakticky ve světě nemají obdobu, vlastně nikoho, pokud já vím a znám, tak nikoho jiného nenapadlo utřít žloutky s cukrem a upéct je do něčeho tak morbidního, jako je rakev, rakvička, na to dát po upečení žloutkovou šláčku. Je to takový zvláštní koncept. Český kvasový chleba, jo, z českého kvasu, fakt jenom mouka, voda, sůl a třeba kmín a tečka, když se správně zpracují, tak to je takový to, že vlastně nechcete, aby to neexistovalo. No, je to určitě do jisté míry komponent mýho štěstí. Jo, je to tak, jak vnímám štěstí, tak součást toho štěstí je ta gastronomie.
0: Čeká nás už za chvíli pečení kynutého česnekového koláče. Co bys vzkázal do Olomouce paní Jankujové?
1: No paní Janková, prosím vás, já ten koláč samozřejmě znám, já ho nikdy nedělal, ale vím, že u nás na vesnici na Kyžlířově ho dělá teta Andrea, tímto zdravím tetu Andreu. Několikrát jsem ho u ní doma chutnal, přesně v těch trojúhelníčkových tvarech a těším se, že dneska poprvé historicky si ho budu moct vyrobit podle vašeho receptu i já.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Josefem Maršálkem.
3: Nelidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají,

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: V pochoutkovém roce, v tom narozeninovém vydání, je to 10. rok, se přesouváme do roku 2024. Tehdy porota vynesla na první místo Janu Jankujovou z Olomouce. Na jí kynutý česnekový koláč dodnes vzpomínáme a dnes ho připraví podle receptu paní Jany, možná je podle sebe, Pepa Maršálek, jsme u něj v jižních Čechách a je jedním z těch, kteří takhle připomínají ty vítězné recepty, protože už brzy se blížíme k tomu, že budete hledat recept desetiletí z těch všech vítězných receptů předchozích 9 let. Pepo.
2: A těším se na něho, protože přece jenom sladkých receptů je hodně v ty cukrařině, pekařině, ale když přijde potom jedno za čas ten slaný, tak je to takový příjemný, ozvláštní. Budu respektovat i ten postup, i když sám bych to intuitivně dělal jinak, ale protože tohle je ověřený recept, tak já na něm nebudu měnit vůbec nic. Je to určitě i vyjádření a ukázka nějaký pokory.
1: Co si připravila paní Jana, co jsi připravil dnes ty?
2: Máme to identický, takže přátelé, na těsto budete potřebovat 500 gramů mléka, 50 gramů droždí, lžičku cukru, 750 gramů hladké mouky, 2 špetky soli a 100 gramů oleje. Tak to bylo těsto. Na náplň kostku másla, 3 žloutky lžičku soli a 14 stroučků česneku. Pozor, ne 13, ne 15,

0: aktivní takhle důlek. Do toho důlku rozdrobíme droží. Na to nasypeme lžičku cukru, který já standardně do slaných těst nedávám. A teď přijde půl litru mléka. Teď v tom středu, v tom dělíčku, si uděláme takovou kašičku, abychom to droždí hezky aktivovali. Tak, máme droždí pěkně naaktivované. Teď přidáváme 100 ml oleje, tomu 2 špetky soli. A teď to dáme hnízt. Takže na začátku, já bych to tak viděl, nějaké 2-3 minutky na úplně nejnižší stupeň, ať se všechny ty ingredience hezky spojí, propracují a potom tomu přidáme. Tohleto těsto je docela hydratované, to znamená, je tam hodně tekutiny v poměru k mouce, což je v pořádku, já rád pracuju spíše s řidšími těsty, takže já si myslím, že po těch 3 minutách na nejnižší stupeň tomu přidáme na nějakou dvoječku a myslím si dobrých 10-15 minut, že si to vezme. Tak tohle je exkluzivní těsto. Hezky ho zakulatíme do hezkého bochánku a máme hotovo. No a teď to jenom přikryjeme utěrkou nebo nějakou kuchyňskou folií a já si myslím, tím, jak to není sladký těsto, není tam moc tuku, že bude kynout rychle, myslím si, že za půl hodiny můžeme tvarovat.
1: Připravíme si náplň, to je taková česneková pasta, máslo, ano, tady jednu velkou kostku.
0: A tu si dáme do menšího nějakého hrnce a k té přidáme lžičku soli a 14 rozdrcených, malých, krásných, sympatických stroučků toho česneku.
1: A to necháme rozpustit.
0: A až to rozpustíme, zamícháme. Určitě by ta hmota neměla být moc horká, poněvadž potom do ní přijdou ještě 3 žloutky.
1: A to až potom, co trochu zase schladne.
0: Ty žloutky to určitě umí emulgovat, spojit to dohromady hezky, ten tuk z toho másla, tu vodu, ten česnek, sůl. Takže on to není špatný nápad, tady tohleto. A určitě zajistí to, že ta náplň bude držet líp pohromadě. To je dobrota, to se povedlo. To je taková jako omáčka s česnekem. To si myslím, že se bude prodávat. Tak to máme hotový.
1: Těsto vykynulo, je hotové, připravené. Tamhle z jedné strany, z druhé plně bublinku.
0: Plné života, vzduchu a teď my si ho přendáme na pracovní plochu, já si na ní dám trošku mouky, aby se nechumelilo. I když to těsto bylo hezky kompaktní, já si myslím, že ji nebudeme potřebovat moc. A já udělám něco, co v receptu úplně nebylo, ale já to přesně udělám.
1: Co?
0: Já to teď vezmu, to těsto krásně nakynutý. Vezmu, dám ho na vál, na váhu, zvážím ho, protože my teď máme dělat
1: 4 stejné díly.
0: 4 stejné díly a aby nám potom hezky kynuli stejnoměrně, tak budeme mít aspoň jistotu, že jsou stejně veliké. Takže máme zváženo a teď potřebujeme mít 350 gramů každý. 359. Jsem to snad musel někdy dělat.
1: Tleskáme, tleskáme, tleskáme, Pepa Maršálek se trefil.
0: Tak, máme tady krásný 4 kousky hedvábného těsta, všechny mají takových nějakých 350 gramů. A měli bychom je rozválet na obdélník zhruba 30x40 cm. A 30x40, přáteli, je zhruba velikost takového průměrného pečícího plechu. O, my se dneska budeme mít, protože jestli se na něco těším, tak je to přesně tenhle ten česnekový závitek s máslem. Na to teď přijde menší čtvrtka náplně. To je to naše máslo s česnekem.
1: A teď to cukrářským nožem rozmažeme po celé ploše toho těsta?
0: Přesně. Opravdu tenionkou vrstvu. A jdeme motat. Přehneme si centimetr těsta. A já vždycky, když motám roládu, tak si to těsto nejdříve natáhnu směrem od sebe a teprve potom udělám ten vlastní závit. Tím pádem v tom těstě máme těch závitů hodně a ten pečený výrobek z náplně bude hodně šťavnatý a náplň nevyteče, protože obsahuje prakticky samý tuk. No, máme závineček. Přesně na délku plechu.
1: A teď na plech?
0: Na plech s papírem. A mezi jednotlivými roládami budeme nechávat trošku místa, protože oni by se měli během kynutí spojit. Takový byl návod k použití, přátelé. Jak jsem koupil, tak prodávám.
1: Takže zbytek toho másla případně ještě trochu rozpustíme, zatímco předtím jsme ho chtěli trochu tuší dovnitř. Mm-hmm. A teď potřeš všechny ty 4 rolátky, závinky.
0: Ze všech stran, takhle, i z boku, pořádně to takhle promažeme.

0: To hotovo, dáváme keynote. Myslím si, že je to otázka takových nějakých 30 minut.
1: Ty se ale za tu půl hodinku hezky zbratřili.
0: Krásně se nám ty rolátky pospojovaly. A teď tam psala něco o nějaké podběračce, obracečce. Tak já jsem nějakou našel. Jenom tak z principu si trošku namočím do toho zbylého másla. A teď bychom měli z těch roládiček jako řezat trojuhelníky. Měli byste zajet tou obracečkou až na spodek plechu. Asi proto, aby se po upečení od sebe hezky odlamovaly.
1: Takže na nich vytvoříme takovou zmiji.
0: Jo. Myslím, že tam dokonce psala hadí vzor. Potom už to půjde do vyhřáté trouby, kterou jsem si vyhřál na 220 stupňů Celsia, horko vzduch. Já se domnívám, že po 20 minutách půjdeme ven, ale pro jistotu to před vytažením zkusíme špejlí. A po vytažení přijde po vyražení. Mě tady zbývá pořád ještě trošku másla s česnekem, takže já do něho přidám ty bylinky. Petržel. Po vytažení to potřeme petrželkovo-česnekovým máslem a posypeme hrubou solí. Takže tady trošičku zaimprovizuju, omlouvám se paní Janě, odpustíte mi to.
1: Já myslím, že ona byla tak nadšená a je takovou příznivkyní pochoutkového roku, že ta nám promine cokoliv a bude šťastná za jakékoliv vylepšení.
0: A můžeme tento díl prohlásit prakticky za právoplatně uzavřený.
1: Pepo, máme hotovo. Ježíš, nejsi tak rychle a hned.
0: Tohle je absolutně nádherné, nadýchané, kynuté těsto. Ty kousky česneku, máslíčko v tom, křupavá mořská sůl, provoněný celý dům. Tohle to je rozhodně něco, co si myslím, že u nás domácí.
1: Voní to nádherně. Je to kyproučké.
0: Je to hebký, nadýchaný jako polštářek a určitě, až to budete motat, ten plát toho těsta s tou náplní, rozhodně si ho povytahuvávejte, aby ten plát byl co nejdelší. Čím více závitu tam dostanete, tím více bude ta buchta šťavnatá a tím méně másla vyteče.
1: Vzkazujeme do Olomouce paní Janě Jankujové.
0: Na Holomocko! No tak tam se majo dobře, když si takhle pečou. Takže paní Jano, máte to výborné a držím pěsti a palce v soutěži, ať to dopadne.
1: Protože je to jeden ze 36 receptů těch původně vítězných. Tohle bylo první místo roku 2024 na základě rozhodnutí poroty. A třeba to bude recept desetiletí. Budete o tom rozhodovat vy, posluchači, stejně jako naše porota na konci tohoto roku. A Pepa si to s náma dneska užil. Má takovou radost, já jsem dlouho neviděl takový úsměv na tváři. Je se krásně.
0: Vy také. Děkujeme za poslech.
1: pochoutkovirok.cz, najdete tam původní recept i tento od Pepy Maršálka, ať si to můžete srovnat, vybrat si ten, který vyhovuje vám a rozhodně to zkuste, stojí to za to. A dál sledujte narozeninový pochoutkový rok. Příště budeme dělat posluchačského vítěze roku 2025, půjde o jablkové tiramisu, které kdysi dělala Kamila Jelínková v Čáslavě a tentokrát její recept udělá cukrář Vojtěch Vrtiška. Tak se těšíme už teď, poslouchejte dál.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Josefem Maršálkem.

0: Kochoutkový rok slaví 10 let. Už tak dlouhý čas jsme ve vysílání a to jenom díky vám a vaší přízni. To protože vy stále posloucháte, vaříte, pečete a přijímáte své i naše recepty. Na konci prázdnin 29. srpna jsme oslavili těch 10 let v Kostelci nad Orlicí na tamním food festivalu. Pozvali jsme vás, posluchače, na kávu a zmrzlinu a spoustu dalších dobrot. Jaká atmosféra tam panovala, to se snažila zachytit i naše kolegyně Vlaďka Vildová, když se pohybovala mezi vámi s mikrofonem.
1: Jsem teď v areálu zámku v Kostelci nad Orlicí. Patrik rozehnal si tady, připravuje, co potřebuje. Patriku, vypadá to, že to klapne?
2: Doufám, že ano, počasí na začátku vyprožuje pršet, máme krásně azuro, už i lidi nachystaní před začátkem, všechno bude dobrý.
1: Na co se mohou těšit?
2: Víceméně na sérii talk show s lidmi, kteří se točí kolem gastronomie nebo našeho pořadu. To znamená Naďa Konvalinková, Vojta Vartiška, který s námi letos peče, Honza Punčochář, velký kamarád třeba Ivana Vodochodského, no a samozřejmě zámecký pán František Kinský. Mezitím soutěže, hudební, znalostní, kolo štěstí, taky bubeníci, kouzelník, je toho opravdu hodně.
1: Už si pochutnáváte.
3: Výborný, výborný. To je taková ta makovka. Ten pochoutkový rok, já to poslouchám. Chytáme dobře Pardubice, tak se na to těším.
1: Tady je paní Hana.
4: A Petr.
1: Z Opočna přijeli Petr a Jitka.
5: Na Českém rozhlase Hradec Králové, který poslouchám, tak slyším informaci o tom, že se to koná.
6: Já jsem četla, že tady bude nějaká řemeslná zmrzlina, tak na ní jsem zvědala.
5: A já jsem takový, že já s ním úplně všechno.
1: Kdyby nic jiného nebylo, tak chleba nesklame.
6: Přesně tak.
7: Vzal jsem si škvarkovej, slaninu, ořech, opravdu dobrý. My jsme ze Šumperka, jenom kvůli tomuhle pochoutkovému roku jsme sem přijeli.
1: František Kinský, ano. Co vám říká pochoutkový rok?
8: 10. výročí pochoutkového roku, pak jsou poprvé u nás a tak se na to strašně těším, protože já s pochoutkově živím celý rok.
9: Zdenka Zahradničková, já jsem z Olomouce. Poslouchám Český rozhlas Olomouc. Mě přilákal Kostelec a hrabě Kinský.
1: Pro vás to bylo šťastné, protože jste zatočila tady tím kolem. A co vám tam vyšlo?
9: Plecháček a zástěra. Já si ji použiju, protože zástěra mi dochází.
1: A co máte ráda?
9: Já peču v dolečky svadební.
10: Na schodišti už je náš kolega z pochodkové roku, Ivan Vodochodský.
11: Františka je vždycky krásně, Kostelci. Má to atmosféru, je tady spousta lidí.
1: Ivane, co byste popřál pochoutkovému roku?
11: Přeju samozřejmě, ať prostě chutná pochoutkový rok.
0: V průběhu celého dne jsme zjistili, jak se kdysi vařilo na zámku u Kinských, že kuchař Ivan Vodochodský nedávno připravoval na svatbu i hada na slavnostní tabuli. Šéfkuchař Jan Punčochář se přiznal, že dokonce přijímal kuchaře, který žádal o práci na home office. A Naďa Konvalinková na sebe práskla, že si večer drobí do postele. Kromě toho jsme ochutnávali zmrzlinu, nabízeli vám kávu, užili si i kouzelníka a také nám stihl František Kinský prozradit, kde na zámku bývala kuchyň a jak se kdysi stolovalo u císaře pána. Vy se to dozvíte za malou chvíli. Podívat se na to, jak to na oslavách vypadalo, ale můžete už teď v článku a ve velké fotogalerii, kterou najdete na stránkách www.pochoutkovirok.cz.
12: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Přivítejme prosím i za potlesku Františka Kinského.
1: Dobrý den.
0: Přijměte místo, Františku, u sebe doma vlastně. Jenom na takovém malém prostoru Českého rozhlasu, který jsme si tady mohli dovolit vytvořit. Ano. Co jste jedl dneska už?
1: Nic.
0: Mají kinští nějaké speciální chutě, když jsme tady na festivalu jídla?
1: Takhle, kinští mají jednu speciální vlastnost, což se nejvíce projevilo u mého otce a poté u mého bratra i poté u mě. My jíme strašně rychle.
0: To jí ti, co byli na vojně, taky takhle.
1: No, já mám... Přestože můj otec, myslím, za 5 bažantů dostal modrou knížku, v té době to ještě platilo, protože můj otec byl ročník 1913, takže to se ještě, když bylo v ročník, co já bych měl ročník 23 a měl jít k odvodu a na vojnu, tak tehdy ještě to bylo docela tak jako možné, že pan hrabě poslal 5 bažantů odvodní komisi a můj otec byl vyřazen z vojenské služby. Což za mě už bohužel nebylo, ale nebyli ty bažanti, tak proto možná. A můj otec byl ze 4 bratrů a tak já mám pocit, že se nějak rodině ustálilo, že člověk má hroznou hrůzu, aby mu to nesněl ten jiný, takže proto my jíme tak strašně rychle. Můj otec jedl jak o závod.
0: Kde tady v zámku byla kuchyň?
1: No to já vyprávím při prohlídkách. Kuchyň nebyla v zámku. Kuchyň byla mimo zámek. Takhle, kuchyň původně v zámku byla, ale mé prababičce potom smrděla, taky ze zámku přesunula do toho objektu naproti. A takže naproti se vařilo a do zámku se to nosilo. A tak já právě tvrdím, že od své prababičky jsem 4. nebo 5. generací a tak už mám geneticky zakódováno, že vlastně nemám moc rád horký.
0: Čekat, až to vystydne teda, takže no, se studený
1: jde. Až to přenesete z jednoho do domu do druhého, no tak to trochu vychladne, to je pravda.
0: Stalo se někdy, když jsou bankety nebo velké slávy, tak se samozřejmě servíruje podle toho hostitele, ale někdy i z časových důvodů, protože bývá zvykem, jestli se nepletu, když hostitel dojí, dojí i ostatní. Ale stalo se vám někdy, že dojedl dřív, než vám přinesli jídlo?
1: Ne, já jim tak rychle, že si ho vždycky předběh. Ale tohle bylo Tento strašlivý zvyk, že když praští hostitel vidličkou, takže vám vemou talíř, to bylo v císařském domě. Proto také všichni, jako být hostem u císaře, tomu se všichni vyhýbali. To nepatřilo k velké jakože bylo, že by se tím byli odměněni. K císařovi na večeři se chodilo za trest. A všichni, kteří byli pozváni císařovi na večeři, už dávno předtím měli objednané stoly u sachra nebo u jiných slušných míst, kde se dalo dobře najít. Protože u císaře to bylo tak, že ještě ke všemu tím, že to byl císař, normálně je pán domů servírován jako poslední. Ale když jste císař, tak jste servírován jako první. Teďka všeobecně se ví, že teď ještě ke všemu jíte málo. Císař byl asketa. Tak jedl málo a ještě ke všemu taky rychle. Takže a navíc ještě to byl tak nezdvořilý hostitel. Když už jste servírován jako první, tak máte začít jíst v okamžiku, když už jsou všichni obslouženi. A všichni jsou připraveni se do toho pustit. Mají ty nářadí v ruce, že jo, stojíte na ty startovní linii a teď. A císař na to kálel jako naprosto a jakmile si dostal na talířek, začal jíst. Seděli jste, teď jste byl servírován podle toho, v jaké pozici nebo s jakým titulem jste byl obdařen. Samozřejmě tím, že jste se narodil do té rodiny, ne, že vám ho někdo dal. Takže ti arcivévodové a vévodové a knížata a tak, vy jste byl hrabátko až někde na konci stolu. Že? Takže k vám to tak jako tak doškobrtalo to jídlo, který jste si dal na talíř a za židlí jste měl lokaje. Lokaj měl upřený pohled na císaře a v okamžiku, když císař praštil příborem, tak vám ten talíř rovnou vzal. Snědli jste, nesnědli jste, dandali jste si, i prázdný talíř vám vzal. Takže u císaře to byly vždycky jako hodně hladový hody.
0: Vážení, František Kinský, děkuju za návštěvu. Františku, díky.
2: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.

0: Při oslavách 10. narozenin pochoutkového roku nezapomínáme ani na dobré vychování. A proto dnes nechybí ve vysílání opět rada z etikety. A postará se o ně odborník na bonton Ladislav Špaček. Zajímá mě určitě i vás, kdo komu vlastně má přát nebo nemá přát dobrou chuť.
1: Když přijdete na banket do Buckinghamského paláce, tak abyste se nedivil, že jsou všichni špatně vychovaní, tak vám nikdo nepopřeje dobrou chuť. Všichni se rozhlédnou, ukloní se a začnou jíst. Poté, co hostitel, to znamená král Karel III., vezme do ruky příbor, tak všichni vezmou do ruky příbory a začínají jíst, a to beze slova. Potom budou konverzovat, ale ten výraz dobrou chuť, ten známe jenom z takového, řekněme, rodinného anebo velmi přátelského prostředí. Je to taková domácí praktika. Je to hezké s dětmi si popřát dobrou chuť anebo s nejbližšími rodinnými příslušníky, takže stále se to traduje a drží se to. Ono ostatně třeba v Americe, v Bílém domě anebo v tom Buckinghamském paláci ani nemáte správný výraz. Oni nemají výraz dobrou chuť. Oni to opisují různými takovými berličkami jako enjoy your meal, jo, užijte si to svoje jídlo a tak dál. A nebo užívají ten francouzský styl bon appétit, který je, řekněme, přece jenom v etiketě trošku vyšší a který můžeme použít i v tom anglickém prostředí.
0: Tak uděláme chybu, když nepopřejeme dobrou chuť, nebo ne?
1: Na banketu chybu neuděláme, na banketu je to normální, ale jestliže budeme v přátelském posezení u stolu se 4-5 lidmi, nebo u nás bude návštěva, anebo rodinná večeře, tak tam bychom si měli popřát dobrou chuť. Tam to patří k té tradici. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

slavme 10. narozeniny Pochoutkového roku dál. Dalším dárkem bude velké překvapení, které pro vás všechny chystáme společně s Josefem Maršálkem. Tak nezapomeňte poslouchat náš pořad a sledovat třeba taky stránky Pochoutkového roku, a nebo náš profil na Instagramu či Facebooku Patrik Rozehnal / Pochoutky, kde se všechno a zavčasu dozvíte. Ale než se rozloučíme, je třeba ještě předat některé výhry. Ty knižní, kuchařky, sladké Česko. Minule jsem se vás ptal v soutěži, jakou omáčku k závitkům dělal Jaroslav Sapík. Byla to vinná omáčka. A vítězi se stávají, protože správně odpověděli a počítače vylosoval. Anna Kučerová z Neratovic, Zdeněk Konečný z Orlové Lutyně a Alena Němečková z Žirovnice. Tak tři výherci, tři kuchařky mají nové majitele a já doufám, že jim udělá radost. A opět další kolo naší soutěže o další tři kuchařky Sladké Česko. Tentokrát se ptám, kolik udělal dnes Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní na ten plech a posadil je vedle sebe. 2 nebo 4? Kolik udělal Josef Maršálek závinů s česnekovou náplní, které se pak spekly do výsledného koláče? Pokud si myslíte, že byly 2 ty záviny, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 01 04. Pokud si myslíte, že Josef Maršálek udělal dohromady záviny 4 a dal je na plech, pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 01 04. Cena SMS-ky 4 koruny. Posílat můžete do půlnoci z úterý na středu. Pravidla i soutěžní otázku najdete na webu pochoutkovýrok.cz a jak to dopadlo, se dozvíte v příštím vydání našeho pořadu, tedy od této chvíle za týden. Tak vám držím palce a mějte se krásně a jak říkám, nezapomeňte nás sledovat, protože oslavy 10. narozenin rozhodně nekončí. Jak to vypadlo v Kostelci, si budeme dál připomínat v dalších dílech a vás čeká to velké překvapení s Josefem Maršálkem. Tak ještě jednou, všem dobrou chuť.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Mým hostem bude scénárista, producent, režisér a pedagog Rudolf Merkner.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: Nová okružní křižovatka zpomalí auta na příjezdu do Písku od Strakonic. Policie vyšetřuje případ otravy ryby ve Staré Červené vodě na Jesenicku jako přečin. Zítra bude oblačno až polojasno a ojediněle slabý déšť. Nejvyšší teploty naměříme do 27 stupňů. Jsou tu zprávy a Petra Vališová. Dobrý večer. Vedení města Písek chce zvýšit bezpečnost na příjezdu do města. Na silnici druhé třídy od Strakonic nechá postavit novou okružní křižovatku. Řidiči by díky ní před vjezdem do zastavěné části museli zpomalit. Silnice ale patří Jihočeskému kraji, proto ho město požádalo o spolupráci. Detaily doplňuje mluvčí písecké radnice Petra Měšťanová.
3: Nová okružní křižovatka má mít 4 ramena a umožní bezpečný průjezd i nákladním soupravám. Součástí návrhu je také nový chodník, veřejné osvětlení a odvodnění. Křižovatka zároveň odstraní riziková odbočení do Vratislavovy ulice.
2: Kriminalisté dál vyšetřují otravu vody ve Staré Červené vodě na Jesenicku. V tamním potoce uhynulo v srpnu zhruba 700 ryb, mezi nimi i střevle potoční, které patří mezi chráněné druhy. Původně řešený přestupek policie překvalifikovala, uvedl to policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
4: Věc je aktuálně šetřena jako přečin neoprávněné nakládání s chráněnými volně žijícími živočichy a planě rostoucími rostlinami z nedbalosti. V případě dopadení a prokázání viny hrozí pachateli v krajním případě až 1 rok odnětí svobody.
2: Praha připravila elektronickou aukci na pronájem 17 bytů v centru metropole. Ty se nachází mimo jiné v Lublaňské a Karmelické ulici, kde o byty různých dispozic, které nejsou vhodné pro sociální bydlení. Lidé se můžou hlásit do poloviny září. Aukce bude 24. září, říká mluvčí magistrátu Vít Hofman.
5: Minimální příhoz je pak stanoven na 300 korun. Vítězem aukce se pak stane ten, kdo v aukci nabídne nejvyšší nájemné. Elektronické aukce jsou připraveny pro všechny občany České republiky i Evropské unie. Účastníkem může být pouze fyzická osoba.
2: Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje zkontrolovala celkem 54 letních táborů. U dvou z nich zjistila nedostatky, které se týkaly nedostatečného úklidu objektu, včetně stravovací části a špatného skladování potravin. Hygienici za tyto nedostatky uložili oběma táborům pokutu 1000 korun.
0: Sport.
2: Fotbalisté pražské Sparty po čtvrté v sezóně šance ligy prohráli, tentokrát v 7. kole v Hradci Králové 1-2. Liberec vyhrál v Jablonci 2-1. Mladá Boleslav porazila Blaník Oslava 4-0 a Zlín je poslední a stále bez bodu, protože podlehl Teplicím 1-3.
0: Počasí.
2: V noci očekáváme jasno až polojasno, v Čechách od severozápadu místy až oblačno. Po ránu se kolem vody ojediněle vytvoří mlhy, nejnižší teploty klesnou na 6 stupňů. A počasí na zítra oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle slabý déšť. Večer bude od západu na většině území vyjasňovat. Nejvyšší teploty naměříme mezi 23 až 27 stupni.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: V Dolních Voděradech na Kolínsku se na silnici třetí třídy srazila dvě osobní auta. Na Mladoboleslavsku je uzavřená silnice číslo 275 mezi obcemi Horky nad Jezerou a Zelená. Srazila se tam tři osobní auta, na místě je záchranná služba. A v Bubeneckém tunelu v Praze na Troji je neprůjezdný pravý jízdní pruh ve směru na Barrandov. To byly zprávy, jeďte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už tu jsou hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
6: Povolte si kravaty, procvičte si koutky úst, Připomeneme si totiž život, který stojí za to. Čeká nás dávka smíchu, humoru a situací, u kterých si možná řeknete, tohle se opravdu stalo? Ano, jedné osobnosti českého herectví, kterou vám jako vždycky připomene Patrik Rozehnal. Budeme se bavit s hercem, který se narodil v roce 1923 v krásné krajině jižních Čech.
7: No kruči, pešek, co to povídáš? Co to meleš?
6: Povídám, že vám věnujeme dnešní díl. Vždyť jste v životě bavil druhé i sám sebe, ne?
7: Jak si mě můžeš ptát, jestli jsem se bavil? Ta přijdu domů, tady tma!
6: Protože se rozsvítí, až začneme vysílat. Až rozjedeme první písničku a já až půjdu za mikrofonem.
7: Lítáš Bůh ví kde, já bych tě pak scháněl.
6: Jsem tady, tak jaký rozruch?
7: Víte, já jsem se byl zeptat i na tom tam. No, jak jsou v těch bílých pláštích?
6: Myslíte v archivu? Tam už jsem byl a všechno jsem zjistil.
7: Ty víš, pendrek!
6: Sám jo, ale v archivu je všechno poschovávané. A nekřičte na mě! Bavit nás bude Jaroslav Moučka.
7: No to nejsem nikomu pro legraci.
6: Ale jste. Povídat si o vašem životě budeme celou hodinu.
7: Já se snad zblázním!
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a

0: návraty.
1: Jak to bylo s Jaroslavem Moučkou? Narodil se 9. listopadu roku 1923 ve Studené v okrese Jindřichův Hradec. Tatínek byl obchodním cestujícím a maminka švadlenou. On sám se učil kamnářem, pekařem, pak i knihkupcem a nakonec se vyučil a pracoval jako strojní zámečník a soustružník. Školy si tedy docela užil.
2: No to víte, to nebylo jako dneska, kdy chodí děcka do školy zvlášť a zvířata zvlášť. No my jsme ještě chodili všichni společně. Vepředu seděli zajíci a korobce. No ve druhé lavici jsme seděli. My, kluci a holky, za námi jeleni. No a docela vzadu byli medvědi. A víte, kdo nás měl na tělocvi? Blecha. Ta nás naučila skákat hodně vysoko.
3: A koho jste měli na ruční práce?
2: Jednoho starého pavouka. No, ten nás naučil hodně. Tadyhle tu záclonu jsem si například pletl sám.
3: Vy si děláte samou legraci, pane Polku.
4: To náš táta podáš.
1: Tohle byla ukázka z komediálního seriálu Bambinot v režii Jaroslava Dudka podle scénáře Miloše Macourka. S divadlem se Jaroslav Moučka seznámil úplně náhodou. V Jihlavě jednou potřebovali mladíka na záskok v Ochotnickém divadle a Jaroslav to prostě zkusil. Divadlo ho okamžitě zaujalo a od roku 1945 se mu začal věnovat naplno. Začínal v Horáckém divadle v Jihlavě jako inspicient a zároveň příležitostný herec. Po roce odešel do Kladna, pak do Olomouce a nakrátko i do Národního divadla. Tam se ale na jeviště téměř nedostal a tak zamířil do Zlína. Až v roce 1953 zakotvil v divadle na Vinohradech, kde zůstal až do důchodu do roku 1994. A začal točit. Jedním z jeho raných filmů, řekněme, je i ten z roku 1963 nazvaný Lucie. Film o partě rychlorazičů natočil režisér Karel Steklý.
5: To byl v neděli zas funus. Kopete to jako mátohy. Ty zahodíš desítku.
6: To vyšlo jim o to kopání při fotbale. Čumilové mají vždycky nejvíc rozumu.
5: Jak to myslíš?
6: Jak říkám. To bylo slibu. Když se parta netrené, zarobíme normativ.
7: V partě chybíš, to je fakt. Uměl se zvozvat, no. Sehnal si vozy, dřevo, hajcmany.
6: I direktorskou židli.
5: Tak na rovinu, Francku. Zajímá tě, kolik budu brát na ruku, nebo co?
6: Ne. Mě zajímá, kolik na tu tvou šarži doplácím já.
5: Za to já nemůžu, Francku. A neříkej, že se parta beze mě neobejde. Jestli ne, tak to byla špatná parta.
1: Té správné partě ze statku byl i sedmidílný seriál Plechová kavalérie podle scénáře Jaroslava Dítla v režii Jaroslava Dudka. Vypráví o brigádě nepomuckých kombajnérů, kteří se vydávají na svou žňovou anabázi po Československu. Do čela brigády je jmenován mladý a všemi podceňovaný rostlinolékař Vítě Kubánek, který chce sobě i okolí dokázat, že má organizační schopnosti a náročnou funkci vedoucího brigády zvládne. Jaroslav Moučka si tu zahrál ředitele.
8: Neutíkej mi!
9: Nazdar, Lojziku!
8: Nazdar, to je hrozný.
9: Co je hrozný?
8: No úroveň těch lidí, co máš tady.
9: Co se ti stalo?
8: A to si říká technik ochrany rostlin. Nepoznal obyčejnou metlici a ordinuje mi na pole takový sajrajty, že bych do toho vrazil 15 000 a přitom efekt veškerý nulový.
9: No počkej, koho to myslíš?
8: O to tvýho rostlinu lékaře, Kubánka.
9: Soudru Kubánku, na moment.
10: Dobrý den.
9: Tady soudru předseda si stěžuje, že jste mu špatně určil plevel na jeho poli a tím pádem naordinoval nesprávný přípravek.
10: Soudru předseda ten druh nejspíš nezná.
8: Já že to neznám. Já jsem se rval z metlicí, když jeho ještě máma koupala v železňáku.
10: Soudru předseda má tu rostlinku s sebou.
9: Jo, ty máš u sebe, ukaž.
11: Lojzo, to není metlice.
10: Že?
11: No to je lipnice roční.
10: Tohle? Co krokom jsem si dal ty...
11: Tu máš.
10: Ukáž.
0: No jo, to je Lipnice, no. Jak to má člověk poznat, když je to takový malinký ještě?
10: Naschledanou.
9: Naschledanou.
1: A na venkově ještě zůstaneme s Jaroslavem Moučkou a taky se Zdeňkem Řehořem. Ve scénce natočené pro chalupářský rozhlasový kabaret nazvané Inzerát na zámeček.
12: Dobrý den, nevíte, prosím vás, kde je tady chalupa, která se jmenuje Zámeček?
13: No to vím, je tady jenom jedna a právě před ní stojíte.
12: A vidím, že to bude skutečně nějaký zámeček, protože právě asi stojím před vrátnicí, ne?
13: Před jakou vrátnicí?
12: Nebo dokonce snad před zahradním altánkem?
13: Ale ne, tohle, co je před vámi, to je chalupa Zámeček.
12: To je zámeček, to v tom případě jsem se stal obětí špatného vtipu, pane. Přijel jsem sem na inzerát, prodám chalupu, zámeček, možnost ubytování pro dvě rodiny,
13: no,
12: samota
13: no,
12: jen pro náročné.
13: No ano, no ten inzerát jsem dal já.
12: No a nezbláznil jste se, kdy tahle vaše bouda se svýma rozměry se pohybuje mezi budkou pro špačka a novinovým stánkem, pane.
13: No promiňte. Já nechápu, co se vám na mé chalupě nelíbí. Kdyby se jmenovala zámek, no tak neřeknu. To i já bych na vašem místě očekával stavení velké jako fotbalové hřiště. Ale když zámeček, tak zámeček, ne?
12: Maringotka je ve srovnání s touhle boudou ratejna, ve který se můžou pořádat bály. A proč tihle chatrči říkáte vůbec zámeček?
14: Jo, to je velmi zajímavá historie. Před mnoha a mnoha lety jsem sem lákal dívky.
12: No, to muselo být skutečně před mnoha a mnoha lety.
14: No, dovolte. A protože jsem je chtěl něčím okouzlit, tak jsem je sem zval jako do zámečku a ne do chatrče.
12: A co jste jim navykládal, když přijeli, prosím vás?
14: No žádná nepřijela ani do zámečku. Vlastně ano. Jedna přijela a tak se rozlobila, že tady žádný zámeček není, že jsem se s ní musel oženit, aby se trochu uklidnila.
12: No, tak já pomalu půjdu, pane.
14: Ale kam byste chodil? Doba se mění. Víte, jak bylo v těch letech, co jsem se ženil, velký rádio? Skoro jako tahle chalupa. No a jak je velký teď? No, vidíte, všechno se miniaturizuje.
12: No, všechno jo, ale nezdá se mi, že bych si třeba každý rok kupoval menší boty, nebo že bych se zmenšil o 5 cm. A můj syn není v žádném případě miniaturnější než já, dokonce mě o hlavu přerostl. A tomu ještě není 18. A kdyby v téhle budce měli spát děti, prosím vás?
13: No kde? No venku, pod čírákem.
14: Bude to pro ně náramně romantické. No,
12: tak já si koupím chalupu a děti budou muset spát venku. A co když začne pršet?
13: Ale to se nesnažte se mě namluvit, že nemáte stán. A nebo si taky můžou sednout do auta.
12: A v tom inzerátu jste psal, že je tady samota, ale kam se podívám, tak všude tady kolem vidím chaty.
14: No tak to máte pravdu. Ale když si lehnete na zem do trávy a podíváte se směrem nahoru na oblohu, vidíte jen ty mraky a tak máte dojem, že jste na samotě.
12: No, tak to už si můžu klidně lehnout na střechu paneláku, ve kterém bydlím, dívat se na oblohu a myslet si, že jsem na samotě.
14: No. A udělal jste to někdy?
12: Ne.
14: No tak vidíte, tu samotu si totiž musíte koupit. A když na ní zaplatíte a ona není taková, jakou jste si ji představoval, tak si ji budete aspoň představovat. A za ty peníze, které dáte mně, tak si ji budete představovat a dívat se do oblohy od rána do večera i v liáku.
12: To se mi snad jenom zdá. A co je zase tohle, prosím vás?
13: Naši kutilové na straně.

0: Herec Jaroslav Moučka nám dnes v tomto pořadu dokazuje, že hrál nejenom charakterní role, role ředitelů a různých straníků, ale byl to i skvělý komediant.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zatímco on si budoval hereckou kariéru, jeho bratr Milan se vydal úplně jiným směrem. Zatímco Jaroslav zůstal slušným a empatickým člověkem, Milan věřil, že se prosadí likvidací nepřátel režimu. Oba bratři vstoupili po válce do komunistické strany, ale Milan pak přestal myslet hlavou, jak říkal Jaroslav. V 50. letech se z něj stal vyšetřovatel STB v ruzyňské věznici. Byl i u vynuceného přiznání Milady Horákové. Když se to o něm Jaroslav dozvěděl, byla to pro něj obrovská rána. I když měl svého bratra rád a byli si hodně podobní, tak, že si je lidé často i pletli, rozhodl se s ním přerušit veškerý kontakt. Jeho bratr vydržel u STB do roku 1956, pak ho kvůli zacházení z vězni propustili. Jaroslavův vztah k režimu nebyl jednoduchý. Do strany nevstoupil z přesvědčení, ale protože jako kluk z chudých poměrů bez toho neměl šanci se prosadit. Když v roce 1968 přijeli sovětské tanky, na protest ze strany vystoupil. Zahrál si pak ve filmu Ucho, který skončil v Trezoru. A koncem 70. let mu nabídli návrat. V té době si zahrál třeba i v rozhlasové hře nazvané Zlá minuta. Byla to detektivka a on hrál svědka u vraždy.
2: Šéfe, jo. Vy říkáte, že Franta sáhnul do bedny a nahmátl nahé tělo.
3: Jo, no já nejdřív nevěděl, že on něco nahmát. Já jen viděl, jak tam šách a hned za svíkov přibouch a chtěl utíkat zpátky k vozu a něco volal. Ale jak je to naledí, tak se svalil hned u té bedny. No já teda myslel, že se...

0: zvedne, ale on tam ležel jako mrtvý. No tak jsem vylez z vozu, jdu k němu, abych ho zvedl, jenže on začal něco blekotat, ukazoval na tu bednu, já mu povídám, no tak co je s tebou, Franto, zlomil si z nohu nebo co, a on pořád ukazoval
1: na tu bednu. Tak jste se do té bedny šel podívat, co?
0: No, no otevřel jsem ji a tam to bylo.
2: Jaroslav Moučka žil ve šťastném a spokojeném manželství se svou ženou Jiřinou, dcerou holiče z Kardašovy Řečice. Oba pocházeli z chudých poměrů a brali se krátce po válce. Měli spolu syna Jaroslava a v manželství prožili víc než 60 let. Podobně jako to televizní se Stelou Zázvorkovou, kde spolu prožili skoro 50 let. A to v komedii Františka Filipa Tichá domácnost.
3: Proč tam plave tolik toho zeleného žabince?
4: Ale prosím tě, vždyť jsou to mladý kopřivy, mochna husí, listy pampelišky a podbělky.
3: No ty to povídám, no. No co, tímhle tím si mám kazit žaludek? Nikdy. I ta ženská mě chce snad přivotrávit.
4: Náhodou. Maldička to s náma myslí ze všech nejvíc. Za to ty tví kumpáni z hospody, ty tě svádějí akorát ke karbanu.
3: Malý se k nejde karban.
4: No tak proč si ho nepřijdete zahrát sem? Možná, že bych si to s váma ráda zahrála taky.
3: Vanýska. Do teďka ho nekapíruje ani sládek, ani kouda, natož ženská.
4: Ale teď už toho mám tak akorát. Pořád poslouchat ty tvoje urážky. Však mi ho nejdá, Magdička říkala, že si to od toho vašeho necháte všechno líbit.
3: No to jsi si brala tu pravou. Nejdřív ti nakukal takovouhle břečku a ještě tě bude navádět. Ale že mě tuhle zastavila a povídá, pane Janatka, já vás obdivuju. No jo, no vysloveně říkala, obdivuju. Vždyť vy musíte mít nervy ze železa, co vy všechno musíte snášet. Ne, že bych chtěla poslouchat, povídala, co vy dva si povídáte, ale když vaše paní má takový pronikavý hlas.
4: Já že mám pronikavý hlas.
3: Já jenom opakuju, co říkala ta tvoje Magdička.
4: Je, a mě zase říká, že by asi vylítla z kůže, kdyby se tolika let měla starat o tak nepořádného mužského, který po sobě nikdy nic neuklidí a ještě kde co postrácí.
3: No jo, no, ty před sousedama akorát ze sebe umíš dělat chudinku, víš? Herko. Co já všechno musí potom snášet, o tom nemá nikdo ani potuchy, kde to?
4: Koukej, díkou se dál, jo?
3: No co? No tak ty mě už před měsoukou si mám stoupnout.
4: Aspoň nerozhazuj tolika těma rukama.
3: Ale co, já si budu rozhazovat rukama, tak já budu chtít. No, a máš pojevené.
4: Kdyby to tak viděl, nebo škarez.
3: No tak ještě tu mi připomíne, jo.
4: To tobě se nikdo nikdy z mý přízně nezavděčil. 50 let už tohle to snáší.
3: Nepřeháněj náhodou, 49.
4: Jiná na mým místě by už dávno utekla. A já hloupá se o tebe starám. Tady podstrojuju.
3: No to mi podstrojuješ. Žabinec mi podstrojuješ. A tady máš ten tvůj žabinec.
4: No ty ještě se mnou zatěžko, tak si najdi nějakou lepší.
3: No náhodou jen si nemyslí. Ženských je víc než nás. Já si můžu vybírat. Já jo. No,
4: tak běž. Je, abys nezmečkal!
3: No tak jdu!
2: O partnerství, trochu i o nevěře, bude i následující ukázka, která vám dokáže, že Jaroslav Moučka byl opravdu komediant. Uměl bravurně sehrát i rozhlasovou scénku, nazvanou Odchod s panem Jouzou. Uslyšíte kromě něj i Miloše Kopeckého a Ivu Janžurovou.
5: Evžene,
6: no?
5: Já a tady pan Jouza jsme ti přišli říct,
6: no,
5: že, no, víš, Evžene, to jsou ty moje úterky.
6: Jo, tak, takže vy jste, pane Jouza, taky z toho šachového kroužku, jak chodí tady Maru, že jo?
7: Počkat, z jakého kroužku?
5: Ne, nepleť se do toho, Emile, nech mě mluvit.
7: Ne, já musím, tohle je mužská záležitost. Totiž, abyste rozuměl, já a Maruš My spolu chodíme.
6: Ale no, ty to vím, do šachovního kroužku. No vy šachisti. Akorát nechápu, že jste takový nervózní. No co pak na tom je, že si občas spolu to hodíte partičku?
7: Každý úterý.
6: No a co na tom? Já jsem zase členem chovatelů drobného zvířectva a pěstuju holuby.
7: Pane Boule, abyste no. rozuměl, my spolu jaksi to, že ano,
6: no.
7: my spolu jaksi to půl roku už trvá a no, tak jestli chcete, můžete na mě plivnout.
6: Ale proč?
7: Si, jestli chcete.
6: Proč bych plival? No co pak na tom něco je, že spolu to hrajete šachy?
7: Pane Boule, nedělejte, že nerozumíte. Já šachy vůbec neumím.
6: Ale nic mi neříkejte, všecko chápu. Tady Maruš vám dává lekce, že ano. No a kolik pak jí za hodinu platíte, co? No, nezlobte se, to byl takový for mezi přáteli, že jo?
7: Ano, já
6: no, Maruš je určitě... Maruš je určitě ráda, když může něco druhýho naučit, že jo?
7: Vy tedy jaksi proti tomu nic nemáte. Jak jsi tedy moderní manželství, ano?
6: No jaký pak moderní manželství? My dva, viď Maruš. No, my máme ty svý večery u televize, k tomu šále kávy, no úplně nám to stačí.
5: Moment, tak dost, Evžene, dost. Mluv jenom za sebe. Buď tak láskav a aspoň mluv jenom za sebe. Mně to tedy vůbec nestačí.
6: Ale Ježišmarja, Maruš, není ti něco? No, jako by na tebe něco šlo? A víš co, jdi si lehnout, probudíš se a budeš úplně jiný člověk.
5: Ty jsi asi nepochopil, že já tady dneska spát nehodlám. Já už jsem z takového života unavená.
6: Ale prosím tě, co tě to napadlo? A kde by jsi spala?
7: U mě, pane Boule, no. U mě. No, já vím, že to pro vás je krutá rána, ale...
6: Jo, vy jste taky unavenej.
7: No... Dalo by se to tak říct, dalo by se.
6: No tak mějte aspoň výrozum, pane Jouza. Kam byste teď v noci lítal, že jo? No co, no, no. No teď se můžete vyspat u nás. Maruš vám ustele na gauči, viď?
7: Cože? Na gauči? Ježišmarja, já už nemůžu dál. Já už dál nemůžu.
6: No moment, jestli se vám gauč nelíbí, no tak já se tam uložím sám. Já zaspím všude jako jezevec. Víď, Maruš?
7: To je strašný. To je snad horší, než si vrtat zuby.
6: Co?
5: Tak, Evžene, teď už ale opravdu na rovinu.
6: No?
5: Podívej, možná, že jsi to ani nepostřehl skrz ty svý holuby.
6: No.
5: Ale takové dva roky už přece spolu nežijeme jako manžel s manželkou.
6: No jak to, že nežijeme? No nosím výplatu domů. No nosím. No večeříme spolu. No večeříme. Hele, Maruš, přestaň blbnout. Ty šachy ti lezou na mozek, kouka.
5: Ježišmarja, co pak nechápeš, že láska to je něco jiného než večeře? Hmm. Prostě najednou ucítíš, že máš křídla a chce se ti létat.
6: No jo, to znám. Tonda taky, ten můj kamarád z vojny, lítá na tom rogalově křídle. Jestli chceš, tak já mu řeknu, no.
7: On mu řekne! Pane Bože, já už nemůžu. Pane Boule, vy jste buď světec, nebo blbec.
6: Ale to... Jaký pak světec? Jaký pak blbec, pane Jouza? Já nejsem žádný malej blbec. Já jsem přece jako každý jiný. Akorát... Že mám rád holuby, že jo? No, kdybyste chtěl, tak vám nechám párek. No, to byste nevěřil, jak to uklidňuje nervy. O, ne, sakra, no.
7: Pane Bože, no. Ne. Holuby ne. On je pryč. Holuby.
5: Emile.
6: Hele, on je pryč?
5: Emile.
6: Maruš, není on to? Kapánek má klej? Proč utek?
5: Proč? Protože Když si žena vezme jednou hňupa, tak jí zůstane na celý život.
2: V roce 1975 se na televizní obrazovce tehdejší Československé televize objevil poklad naší tvorby Chalupáři režiséra Františka Filipa. Moučka si v tomto seriálu zahrál zootechnika Karla Voborníka, jednoho z místních, kteří dávají městským chalupářům zabrat. Už premiéra zaznamenala obrovský ohlas a sledovanost dosáhla rekordních 93% populace ve věkové skupině 15 až 70 let.
8: Kde jsi byla?
9: U haliče.
8: A proč jsi na autobusem?
9: No ten mi mezi tím ujel. Ale Karel byl tak hodnej, že na mě počkal.
6: No co koukáš jako lupič, to jsem jí tam měl nechat stát do půl šestý.
9: Ale ženský, co měli dneska v efektu?
10: Pokaž to. Je, ty jsou ale frcovnico. Škoda, že nejsme mladší, viď? Že jo?
8: To byste se nestíhli nosit.
9: V efektu se o ně ženský prali.
8: Jde o to, jaký ženský a co máme k večeři?
9: Jo, co si uvaříš, čiháku?
8: Ančo!
10: Tam mu ale dává kapky, co? A má co?

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Umět vykouzlit úsměv na tváři, to je velký dar. To se někdy herci učí spoustu let. Jaroslav Moučka to v sobě měl, i když byste to na první dojem nikdy neřekli.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Byl hercem hlavně charakterních a komediálních postav bez psychologických profilů. S hereckou originalitou, natyrelem a schopností vytvářel hlavně lidové a bodré postavy s robustní lidovou komikou, dobrosrdečností a s humorem. Vystačil si s několika rysy a přesným detailem. I třeba v rozhlasovém kabaretu Když jsme na place, má být legrace. Uslyšíte třeba Jiřinu Bohdalovou, Ivu Janžurovou, Petra Náružného a další.
2: Já to beru.
3: Já taky.
4: Abyste si neudělali kýlu.
5: Toho si nevšímejte. Doufám, že nejsem těžká.
3: Vy a těžká. Oh, těžká byla akorát ta fůra sena.
5: Aha, vy myslíte tu, jaký převrch Vašek. A pak si s ní sám nevěděl rady, tak zavolal na kolem jdoucího kamaráda, aby mu pomohl, co?
3: Hele, když mi pomůžeš, zaplatím ti pivo.
2: No tak pojď do hospody.
3: Počkej, až to postavíme, jinak by se na mě zlobil dědeček.
2: Nejdřív půjdeme na pivo, pak ti pomohu.
3: A nejdřív mi pomoz a pak půjdeme na pivo.
5: Nakonec šli do hospody a při pátém půl litru povídá první.
3: Tak už dost, musíme jít. Dědeček se stejně bude strašně zlobit.
2: Ale co to máš porad s tím dědečkem?
3: No co, on je pod tou fůrou, člověče.
6: Už jsem čtyřikrát ovdověla.
2: Proboha, a na co vaši manželé zemřeli?
6: První, druhý a třetí se otrávili houbami.
2: No to je strašné. A co ten čtvrtý?
6: Ten zemřel na zlomeninu spodiny lebeční.
2: Ale prosím vás, a jak k tomu přišel?
6: Nechtěl jíst houby.
3: Prosím tě, proč spíš s brejlema?
4: Ale zdají se ti mi v noci takový nemravnosti, no tak abych na ně líp viděl.
7: Nad hrobem své ženy stojí manžel se sklopenou hlavou, ale nevypadá, že by se příliš rmoutil. Za to její milenec zelká a naříká a nikdo ho nemůže utišit. Když pohřební obřad skončil, vdovec šel k plačícímu muži a laskavým hlasem ho oslovil.
4: Nesmí si to tak brát, člověče. Dík, já se zase ožením.
6: Halo, představ si, naše Gladys sedí v salonu na klíně mladého McGregora a on tam zhas světlo.
2: No výborně, ten chlapec se mi líbí. Nejen, že šetří světlo, ale dokonce používá jen jednu židli.
6: Chlapec si prohlíží kožich své matky.
3: Když si tak představí, maminko, co to zvíře muselo vytrpět, než si získala tak nádherný kožich.
6: Št, tiše! Co pak takhle se hovoří o tatínkovi?
2: Dva muži před porodnicí.
3: To čekání je hrozné.
2: No to ano, ještě nám zavřou hospodu.
6: Jedna paní z osamělé farmy na americkém západu přijížděla pravidelně do městské porodnice. Když se jí narodilo 10. dítko a chystala se s ním domů, volá za ní sestra. Tak příští rok zase naschledanou, paní Smithová. Ne, už ne. My už jsme s tátou přišli konečně na to, co ty děti způsobuje.
1: Zněl tu hlas Jiřiny Bohdalové. S touto herečkou se samozřejmě Jaroslav Moučka potkával i na prknech Vinohradského divadla, kde si vybudoval pověst skvělého komedianta. Nejvíc mu tam přirostl k srdci zapomenutý čert Trepy Fajksl z Drdovy pohádky Dál z kabáty, Hříšná ves, kterého v roce 1976 v režii Jaroslava Novotného přenesl i na televizní obrazovku. Zahrál si tam s Jiřinou Bohdalovou.
8: To, já nic nevidím.
2: Plábery by šli z krku. By šli. Nebo v ohnivý pometle, to fičelo, to fičelo.
8: Tak dělej,
2: já nemluv. Mordelante, trento,
8: to. Ty,
9: Jsi to brumláš.
10: Dělej, psa, hezky blížně na všechny čtyři. Ne, to nic není. Víš to, radši to ohnivý pomrtlo.
4: To jsem...
10: Tak mám čím podpálit v kamnu.
4: To jsem musí něco říct.
10: Tak to řekni.
4: Ale pust, mě to nemyslí, když mi kroutíš rohem. Mortelu do této. Kručí písek.
10: Co?
4: Já to netrefím. Teď já jsem zapomněl to paraví ze záklínadlo.

0: Tak to zkusme jinak, nějakým zaříkadlem přivolat i další pohádky. Protože byť se to nezdá, Jaroslav Moučka královal i v této sféře pro dětské diváky. Zahrál si v mnoha televizních pohádkách. I třeba u Svatavy Simonové v té velké policejní pohádce podle Karla Čapka. Tak to zkusme. Mordus bundus trefi pajsl fenterberember.
1: Takovej mladík jako vy, kolego, může houby vědět, kolik nadpřirozených úkazů musela policie v Praze odhalovat, vypátrávat, no samozřejmě zneškodňovat.
2: Strašidla, všechny ty vaše úkazy už dávno neexistují. Bylo to vědecky dokázáno.
1: Heleme se, no. Ano. A co vodník od Staroměstského jezu?
3: Jo. Aha.
1: No jak je to dávno, co se odstěhoval?
3: Ale to nebudou ani 2 roky. Panečku, to byl ale vodník.
1: Však ho taky vodárenský úřad jmenoval vrchním městským pražským vodníkem.
3: A jo.
1: A platil mu měsíčně gáži. No povodně zásadně nedělal. A hlídal Vltavu, aby nevyschla.
3: A nebejt libeňskýho vodníka, co mu to teplé místečko ve Vltavě záviděl a štval ho, aby si za zásluhy zažádal o titul magistrátního rady, mohl se staroměstský vodník dožít.
2: Ale...
3: mohl se dožít báječné penze.
1: To se ví, kdyby ho ten Libeňák, mimochodem byla to taková vodnická nula, nepobláznil, tak nemuselo být v Praze teď tak málo vody.
3: No jo, kdepak, jak jde o peníze, to si hned na radnici vědí rady. Totiž, kdyby mu ten titul přiznali, no tak by mu museli zvýšit gáži. No tak si hod na něj vymysleli, že nemá vysokoškolský vzdělání.
1: No jo, to měl hned spočítaný. A proto se taky odstěhoval. A od té doby o staroměstském vodníkovi nikdo neslyšel. Tak je to.
0: Pohádek z Hastrmany bylo u nás opravdu hodně. Říkáte si možná skoro tucty, ale tuhle, kterou vám chci pustit, byste si občas dopřát mohli. Natočila ji Libuše Koutná v roce 1979 a nazvala Hastrmanská povídačka. Hastrmana si tam zahrál mistr Hastrmanský Josef Dvořák. A půlmistra Jaroslav Moučka.
1: Co to sem vleče za tuláka?
4: Jaký pak tulák? To je přece opravdický Hastrman chycený u Matoušovského mléna. Víte, co mě to dalo za práci, než jsem ho chytil? Prál se se mnou, škrábal, kousal.
5: To není pravda.
4: To není pravda, to není pravda. Chtěl mě utopit v hluboký touni.
5: To taky není pravda.
1: No, opravdický Hastrman, jo? No jo, ale co s ním?
4: No jak to? Dostal jsem přece těžký úkol, abych sehnal pro naše městečko vzácnost. Tady ji máte. Který pak městečko se prosím může pochlubit s opravdickým Hastrmanem? Žádný, jenom my, jedině my. Vzácní hosté sem budou jezdit v kočách.
1: No ale vy tenhle ten je napůl leklej, Alois. A kam ho dáme?
4: Ukážeme si leklej. No kam ho dáme, kam ho dáme? Dáme ho na ring. Do kašny.
1: Ale on je přece osel, Alois. Z kašny by utek.
4: No tak. Tak dáme kolem něho rybářskou síť, anebo kolem něho dáme obrovskou železnou mříž.
1: To není tak jednoduchý, Alois. To stojí peníze. To se musí moc dobře rozvážit. No tak zatím strčíme Hastrmana do kozího chlívku.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Hvězdné návraty.
1: Když jsme byli u těch pohádek, možná bychom se měli připomenout ještě hlas Jaroslava Moučky i z populárního televizního večerníčku, tedy ze zahraniční produkce, kterému propůjčil svůj hlas. Pamatujete ještě na strýčka Fida v seriálu Tip a Tap?
2: Jenom klid, maličké, strýček Fido už ti letí na pomoc.
3: Už nemůžu, pomoc.
2: Ničeho se neboj, už jsem tady. Ala, hop, no. Kdybych náhodou neletěl kolem, kdo ví, jak by to dopadlo.
4: Dobrou noc, strýčku Fido. Dobrou noc, děti.
1: Možná bychom měli také připomenout, že Jaroslav Moučka měl jen kousek k tomu, aby namlouval i slavnou postavu Hele. Původně ji dělal Milan Neděla, ten ale během páté epizody onemocněl a tak nabídku na Hele dostal Jaroslav Moučka. Jenže se zjistilo, že nemá cit pro loutkohru a tak roli dali Otu Jirákovi. Po vydání Charty 77 se tlak komunistického aparátu na Jaroslava Moučku stupňoval. Dostal jasné ultimátum. Pokud se nevrátí do strany, herecká kariéra pro něj skončí. Moučka kapituloval a záhy na to přijal ocenění zasloužilého umělce. A taky hlavní roli stranického tajemníka Josefa Pláteníka v seriálu Okres na severu.
5: Dobrý den.
6: Dobrý den.
5: Prosím vás, máte nějaký kus salámu nebo kus uzeného?
6: Máme srský.
5: No tak ten mi dejte.
6: Kolik?
5: Celou štangli.
6: 28,20, dále.
5: A bochník síra, třeba tenhle ten.
6: Taky celý?
5: No ano.
6: Se dále si přejete?
5: No dejte mi pár lahví červeného, asi tak 5 nebo 7. A potom nějakou bombonieru a láhev koňaku. A prosím vás, dejte mi na to nějakou krabici, abych to měl čem nést.
6: Vy si to budete někam brát?
5: No samozřejmě, proto to kupuju.
6: Já myslela, že to zůstane tady, když jste od kontroly.
5: Jak jste na to přišla, že jsem kontrolor?
6: No určitě. A nejspíš nějaký vedoucí.
1: Později si ale také stěžoval, že po odvysílání tohoto seriálu mu v žádném divadle nechtěli dát novou roli. V rozhlase těch příležitostí ale bylo dost. Třeba i ve slavném Pygmalionu, kde si tedy titulní roli zahrála Jiřina Bohdalová, sekundovali skvěle Miloš Kopecký a Pickeringa si zahrál Jaroslav Moučka.
7: Ale to je ta holka, kterou mám poznamenanou od včerejška. Koukejte vypadnout, ano, vás já nechci.
8: Hle, Helenci, moc nevytahujte triko. Jak ještě nevíte, proč jsem tady?
9: Řekla jste mu, že jsem přifrčela táxikem.
10: Proboha, děvče, snad si nemyslíte, že se takovýhle pán zajímá o to, jak jste sem přijela.
8: Ale my jsme nějaká honorace.
9: Ale dávat hodiny tomu není za těžko, jsem ho dobře slyšela. Ale jestli mu moje prachy nejsou dost dobrý, můžu jít ke konkurenci.
7: Dost dobré pro co?
9: Tě, dost dobrý pro vás. Už vám to došlo, jo? Jsem si přišla vyjednat hodiny, abyste věděla, jak ji chci zacvaknout, aby nebyla mail.
7: No ne, co vám na tohle to mohu říci?
9: Tak, kdybyste byl slušně vychovaný člověk, tak byste mi třeba nabídnul židli. Pač, mám přece pro vás kšeft, ne?
7: Pickeringu, nabídneme té couře židli, nebo s ní raději hned vyrazíme dveře?
8: A, si nechám nadávat do coura, když chci solit jako dáma.
11: A co byste vlastně chtěla, děvče?
9: Já bych chtěla dělat slečnu v květinářství. Ale oni mě nevemou, dokud nebudu švehlit spisovnějc. No a ten stan řekl, že by mě to naučil. Tak jsem tady. Co o nic neprosím a on se mnou zachází jako s nějakým oušlapkem.
10: To jste vážně tak hloupá? Co pak vy si docela vážně myslíte, že si můžete dovolit hodiny u profesora Higginse?
8: Hele, milosti, a co by jsem nemohla? Já vím zrovna tak dobře, jako vy, ač takový hodiny přijdu a já to prostě můžu klapit.
7: Počkejte. Kolik?
8: Hrgo, to je rachot.
9: Já věděla, že přestanete dělat haura sotva, zmrčíte, že byste mohl něco trhnout zpátky z toho, co jste včera večer vysolil. Focel. Že byste měl včera zakalený chobot, jo?
7: Sedněte si, ano.
9: Sedněte mi to chcete dát prezentem, prosím.
7: Sednout!
3: Sedněte si, děvče, koukejte poslouchat.
11: Neposadíte se, prosím.
9: No, když jináč nedáte.
1: A když dovolíte, na závěr ještě jedna scénka. S Jiřím Brůdrem a Jaroslavem Moučkou. Nazvána je Živnost a já doufám, že si ji užijete.
12: Lojzíčku, můžu na chvilku?
13: Co se děje? Pojď dál.
12: Ale mám tady zase jednu žádost o povolení soukromého podnikání.
13: No a co má být? Je to tvůj referát, ne?
12: No jo, totiž to je žádost Pepi Kovářů.
13: Pro Krista pána, co ten Lempl chce provozovat? Teď vůbec nic neumí a jen se válí v hospodě.
12: Poustevníka.
3: Cože?
12: Chce dělat poustevníka. On to zdůvodňuje tím, že by to dělal v rámci zvýšení turistického ruchu v naší obci. Poustevníka, že ještě zatím nikdo nemá.
13: Prosím tě, co by ti turisté na něm asi viděli, jak dřepí někde polonahej na pařezu a žmoulá růženec?
12: No, on si myslí, že by mu tam nosili turisti všelijaký dary a tak podobně.
13: Jo,
12: že by si u nás v lese postavil zvoničku, vyčistil by lesní potok,
13: jo,
12: vochočil by si srnku.
13: No,
12: a
13: ne,
12: že by to byl takovej idylický obrázek, kterých je dneska málo, rozumíš? Že by jako působil blahodárně na nervy lidí.
13: Jo, Pepa Kovář bude působit blahodárně na nervy lidí. Poustevník, který normálně do sebe nahází k oběru 20 houskových knedlíků a 19 se dorazí, no jo, a teď bude chroustat cvrčky a spát na slámě, no.
12: To ne, to ne. Na noc on by chodil domů, do peřin. On by chtěl poustevničit od 8 do 12. S jednohodinovou polední přestávkou a pak by zase vyšíval od 1 do 8.
13: Jo, jo, jo, vyšíval, prosím tě, co to meleš. Co je to za práci sedět u potůčku a děkovat za dárky? Na takový nápad může vážně přijít jenom blb.
11: Totiž, počkej.
12: No, no, no.
11: Když se to zase veme z druhé strany.
12: Kvůli tomu jsem právě za tebou přišel.
13: Kvůli čemu?
12: No kvůli tomu, když se to vezme z té druhé strany.
13: Jo,
12: hele, hele, my tady vydáváme povolení jedno za druhým. Každý si už mastí kapsu a my pořád od dobírky k záloze.
13: To je fakt.
12: Tak hele, jestli je tady někdo blbej, tak Pepa Kovář to není.
13: No ale když se nad sebou zamyslíš, co vlastně dovedeš?
12: No, no, no. A ty, když se nad sebou zamyslíš?
13: No jo, fakt, obětujeme se pořád jenom pro ostatní a na sebe nemyslíme.
11: Je nejvyšší čas to trochu změnit. Víš, že mám nápad? Co kdyby jsme toho poustevníka dělali my dva v takovém dvousměnném provozu?
12: To jsem ti chtěl právě navrhnout. Jsme poustevníci my. A Pepovi pošlu hned, nevyhovujeme.
11: Ale ne. No to by byla základní chyba.
12: No počkej, jak to?
11: No naopak, povolíme mu to.
12: Jak to?
11: No protože on si v lese postaví tu zvoničku, vyčistí potok, vochočí srnku
13: a my mu to pak seberem.
1: S manželkou Jiřinou prožil Jaroslav Moučka víc než 6 desetiletí společného života. Ano, oslavili i diamantovou svatbu. Naposledy se před kamerou objevilo v roce 1999 v pohádce Z pekla štěstí režiséra Zdeňka Trošky, kde navzdory nemoci podal podle režiséra profesionální výkon. Manželka se o něj obětavě a s láskou starala, ale jeho zdravotní stav se neustále zhoršoval. Nakonec skončil v pečovatelském domě, ale manželka si ho každý týden brala na 3 dny domů. Ještě v prosinci roku 2009 se všichni těšili, jak spolu jako rodina prožijí vánoční svátky. Osud ale rozhodl jinak. Týden před Štědrým dnem se herci udělalo špatně a přestala reagovat. byl převezen do nemocnice, kde 26. prosince ve věku 86 let zemřel. Pohřeb si nepřál, proto byl jeho popel rozptýlen. Tak jako do vysílání i po letech ukázky z jeho tvorby. Dnes soustředěné do hodiny našeho pořadu a já doufám, že udělali radost a vykouzlili ten úsměv, o kterém jsme mluvili už na začátku. To by si přál Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dobrý večer, milí posluchači, vítám vás u nedělní noční linky ze Zlínského studia. Zdraví vás Jarka Barboříková. Říká se, že když si člověk najde partnera, tak se tak trochu bere i jeho rodinu. A jedním z lidí, kteří do našeho života tímto způsobem vstoupí, bývá právě partnerova maminka, naše tchýně. O tchýních existuje nepřeberné množství vtipů a historek. Jenže skutečné vztahy jsou samozřejmě mnohem pestřejší. Někdo získá tchýni druhou mámu, někdo se stane se svou tchýnkou blízkou přítelkyní. Někdo si k ní hledá cestu celé roky. A jsou i vztahy, které nikdy nebyly úplně jednoduché, přesto se na ně po letech díváme jinak. A právě na vaše zkušenosti jsem dnes zvědavá. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? To zní možná líp než slovo tchýně, co říkáte. Vzpomínáte si ještě na vaše úplně první setkání? Přijala vás hned, nebo jste se k sobě museli cestu najít? Pomáhala vám, když přišly děti? A dokázali jste spolu třeba časem vytvořit vztah, který už dávno nebyl jen z povinnosti? Telefonní číslo do noční linky je 731 800 900. Budu moc ráda, když se ozvete. Začíná noční linka dnes s tématem Maminka mého partnera.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Dnes si povídáme o ženě, která může do našeho života vstoupit spolu s partnerem, o jeho mamince. Jaká byla ta vaše, jak jste si k sobě hledali cestu, na to se vás budeme ptát až do 1 hodiny raní. Jako první bude odpovídat pan Robert z Olomouce. Zdravíme.
1: Dobrý den. Takže u mě to takový složitý, protože máma vlastně mé ženy. Je taková smutná a tajemná, já vysvětlím proč. Hodně toho prožilo. Takže první manžel, s kterým žilo, tak ten, oni se rozvedli, pak umřel. Pak si našla druhýho muže, tím žila několik let a taky umřel. No a nakonec před 3 rokama, to už jsem říkal v noční lince, tak vlastně umřela dcera, mě žena, klukovi máma, jo, takže už toho hodně zažilo. A je taková hodně smutná, tajemná, prostě taková uzavřená, bych řekl.
0: Aha, tak to je asi pochopitelné, když ji potká tolik událostí, tak to člověka poznamená. Jak to vnímáte vy? Dokážete vy sám jí být oporou, když byste možná tu oporu sám potřeboval? No, dokážete se vzájemně podržet? Vídáte se?
1: Moc ne, ona občas přijde na návštěvu. A tak spíš jako si sedne a dáme si čaj. Ona si teda dá kafe a tak si povídáme a to je takový smutný celý. No.
0: Uh-huh. A jaký vztah jste spolu měli v době, kdy ještě vaše žena žila? Vídali jste se více?
1: Bylo to lepší. A nebyla taková uzavřená, já se ji nedivím. Jako. Mm.
0: A ono ale ta doba 3 let, myslím, že tak jste to říkal, není dlouhá, takže ono to ještě bude mít vývoj a možná pak budete schopni spolu více komunikovat a povídat si o dceři, její dceři, mluvit, vzpomínat. Ono to je někdy těžké, vidíte?
1: No, tak to je těžké. Jak pro ně, tak pro mě, tak pro mýho syna. No, to pro všechny 3 je to těžké.
0: A co na ní tedy máte rád a čeho si vážíte?
1: Takže je taková, jak bych to řekl, no, že prostě řekne věci na rovinu, jo, že prostě to je takový, že nechodí, jak se říká, kolem horké kaše. No.
0: Takže je přímá, ano, to je dobrá vlastnost. A u maminky partnera to většinou tak bývá. Má něco, čím vás za ta léta dokázala překvapit? Možná je to náročnější otázka, ale když se zamyslíte, bylo něco takového?
1: Tak, že jsme třeba spolu jeli jako a se ženou na nějaké výlet a bylo to takové jako celkem příjemný, no.
0: Takže jsme byli někde na výlet, i na dovolenou?
1: No, tak spíš jako tak někde na výlet, jako na nějakou kratší dobu, ale taky dobrý, jako.
0: Roberte, a musel jste se její důvěru získávat složitě, nebo vás přijala hned?
1: No tak trvalo to nějakou dobu, ale nakonec jsme si tu cestu k sobě jakože našli, no.
0: Mm. Vidíte někdy ve své tchýni něco, co vám připomene vaši ženu, když si řeknete, no to je úplně celá moje manželka?
1: Možná
0: co mají společného?
1: Podoba v obličeji, ale ona už je teda starší, že? Spíš podoba v obličeji, bych řekl, no.
0: Měla nějaký zvyk nebo nějakou vlastnost, na kterou jste si musel dlouho zvykat?
1: No, ona má takovou...
0: Skloubit ty rodiny může být těžké, nějaké třeba zvyky na narozeniny, na oslavy, na svátky.
1: Ona třeba kouří cigarety a nekouří, já se tomu vyhýbám. Jako ne, že bych to zkusil, ale zkusil jsem to teda, chytal jsem se kdysi party, jenomže tak jednoho dne přišel šéf na učňáku, on řekl, kluci, jestli vás na čapu, tak to napíšu do učňavky a vám to spočítám. Tak jsem se na to vykašlal a nekouřím, ale to už je let.
0: Dobře, Roberte, děkuji, že jste se s námi podělil i o tak osobní část vašeho rodinného příběhu. Maminka vaší ženy toho v životě hodně prožila a věřím, že je pro ně důležité i po odchodu vaší ženy, že mezi vámi zůstalo spojení, tak ho udržujte a přeživujte. Ať se vám daří a krásnou noc přejeme.
1: Jo, nashledanou. Pozdrav.
2: Noční linka. čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: který ve vašem životě zanechal velkou stopu, určitě i
1: veru,
0: ve stopách
1: syna. Veru, paní Jarka, idem k hrobu, tak ja nemôžem, aj keď už je to viac rokov, ale hovorím, bola fantastická. Jej sa tu tiež v Sološnici tak páčilo, lebo ja som sem nechcela ísť. My sme nechali dcere byť a tu sme si kúpili chalupu a nakoniec som ostala ja tu sama. Takže taký je život, ale neľutujem, príroda je tu prekrásna, ale nakoniec, keď viete, človek je aj starší, aj chorý, tak sú problémy. No, ja vás srdečne zdravím všetkých, už som dlho, tak s vami som vy ste začala vysielať a akurát ten prvý týždeň som s vami rozprávala.
0: Ano, Aničko, tak volejte častěji, říkala jste, že teď jste se neozvala
1: no,
0: dlouho, tak zkoušíte.
1: Sa, veľmi ťažko a potom dnes, keď sú také témy, ktoré ja nemôžem o nich rozprávať, tak je to zle. No.
0: Tak máme radost, že teď se to podařilo. Přivítám vás ráda i příště, mějte se hezky.
1: Pozdravujem všetkých, majte se pěkně, dovidenia.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.
0: Jsou maminky našeho partnera, které přijdou na návštěvu a člověk je nerad vidí odcházet. A potom jsou vztahy, které potřebují mnohem více času. I o těchto zkušenostech si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Telefon je 731 800 900. Těším se na vás.

0: Někdy se s partnerovou maminkou porozumíme okamžitě, jindy to trvá roky, než zjistíme, že si vlastně máme co říct. Jak to bylo u vás? Můžete vyprávět dnes v noční lince Českého rozhlasu. Paní Helenko, zdravíme.
1: Já vás taky. Já se musím smát. Já to mám trošku složitý, protože prvního muže jsem měla Tunisana a nemůžu si stěžovat vůbec, byli bezvadní ta mami a to byla návštěva u nás tenkrát, to nebylo na dva dny, to bylo na týden a třeba jsem udělala bramborovou kaši, to oni vůbec neznali, ty Arabky, jako říkají, ježiši, do brambor, mlíko a tak dále. A dokonce mám vodní udělanou deku ručně dělanou, na stavu to dělala, no takže asi tak, jinak. No
0: počkejte, to je hodně zajímavé, teda maminka partnera z Tunisu. Jak vás přijala, jaké tam mají zvyky, které no, nějak souvisí právě s těmi mezilidskými vztahy, jako maminka versus žena?
1: Já s nima jsem absolutně může. Byly perfektní, i ty Arabky, i muž, jako on byl fajn, on tady studoval a jel tenkrát o prázdninách, jel s kamarádem do Švédska na brigádu a přivez auto, on neměl řidičák, no a já chci rychle, no a musel odletět do 24 hodin, nepovolili mu postgraduál tady, no a nechal tady auto a za komouši mi řekli, buď teda odjet do ciziny a nebo darovat státu bez náhrady. No takže já jsem tady znala jednoho taxikáře, který byl šíleně šikovnej a do dneška si pamatuju tu větu. Já jsem tam jela ve 74. roce sama autem, starým Peugeotem a ten Jirka, ten Čech mě řekl, já jsem mu říkala, Jirko, já se strašně té cesty bojím. A on mě řekl krásnou věc, říkal, co se bojíš, člověk v nouzi svedele, co směl pravdu. No, takže já a lidi mě v cizině mě pomohli všude, ve Francii, v Paříži, já nevím.
0: Helenko, zpátky k tématu, byly mezi vámi velké kulturní rozdíly určitě. Jak dlouho jste si musela zvykat? Já bych se pořád chtěla dostat k nějaké perličce, k nějaké zajímavosti, kdybyste si vzpomněla.
1: No tenkrát nebyly mobily, nebyly telefony, to ale oni byli hrozně fajn, i ty ženy tam, jako ještě tenkrát mi říkali, no víš, on se furt, a protože já jsem dělala arabštinu taky a francouzštinu, no a tak nech ho doma, on se pořád mračí, nech ho doma a přijď, my tě naučíme vařit. Takže jsem tam s nima vařila a to a když zabíjeli ovci, tak jsem koukala tady prostě by to museli pověsit, tam v písek byl a oni to tu, já jsem si půjčila i šaty těch, protože to bylo na vesnici tam, takže jsem si půjčila od Arabek ty šaty, abych to.
0: Helenko, a jak vás tehdy přijala celá jeho rodina? Nebyla pro ně česká snacha trošku překvapením?
1: No, ani ne, tam v té době tam byly rozdíly mezi venkovem a hlavním městem. Tam ty mladý holky, ty chodili podle poslední pařížské módy, ale jinak na té vesnici právě i ty Tunisanky, který pocházeli, teda bydleli v hlavním městě, tak když jeli na ten venkov, tak si vzali právě ty arabský, ty domorodý šaty. Jo. No já jsem toho zažila moc a jinak to zkrátím, chodili, jako byli bezvadní. No já jsem se potom vrátila a rozvedli jsme se na dálku. On byl fajn, ale potom, no, to nebudu rozvádět. Ale druhýho muže se...
0: Helenko, a když potom přišel ten rozvod, zůstaly mezi vámi nějaké kontakty mezi tou tchýní?
1: To ne, to nebyly telefony a takový, to vůbec. To
0: no a ani ne. Po letech, když už bylo možné nějaké spojení přes internet a podobně, jste se nezajímala?
1: Jenom přes ambasádu jsem chtěla, protože já jsem dělala potom u Tunisanu tady u diplomatů 10 let, Jo, a vážím si všech, opravdu. Nikdy by si nedovolil k mladý holce, ne. No, ale pak jsem měla ostravaka, krátkého zobaka a musím mít perličku, já si musím smát. Ten měl maminku bezvadnou a přijela třeba jenom na návštěvu a tenkrát ta byla u toho v té víře advent sedmýho dne, nebo jak se to jmenovalo, ta nepila normální čaj, nepila kafe, cigaretu absolutně vůbec, ale měla rakovinu, brali jí prso a my jsme tam tenkrát s Ostravakem jeli a do Havířova a ona měla šest dětí, teda ten můj muž byl druhý, no a ona to ukazovala, jak jí vzali to prso, jo, jak to měla zašitý a tohle. A Honza říkal, no co, nás si odkojila a prsa už nepotřebuješ. Ježíš, ten měl takový fakt, já na něj vzpomínám, 17 let už to bude, no.
0: Helenko, moc děkuju, musíme se rozloučit, čas jsme přetáhli. Asi byste ještě vyprávěla ono dvě tchýně, to by bylo možná na celou noční linku, ale budeme pokračovat zase příště. Teď nám bude zpívat Hana Zagorová i pro vás do Prahy. Zavolejte zase.
1: Jinak vás pozdravuju a někdy příště na shledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

řekneš, že se vůbec nic nezměnilo. Že prostě přišlo to, co jsme si kdysi dávno vysnili. Ale to ne. Tohle jsme přece nechtěli. Vždyť my vlastně tu naši lásku den po dní prodáváme za úspěch. Za nový koberec do přecíně. Za novou značku auta. Za exotické diapozitivy naší báječné dovolené. Proč mě kdy nekoupíš třeba polárku? Na čí lásce velký sál?

0: Dobrý večer v noční lince Českého rozhlasu. Pamatujete si na chvíli, kdy vás partner poprvé představil své mamince? Právě první setkání, první dojmy a to, co následovalo, dnes patří do noční linky Českého rozhlasu. Paní Marie je s námi, zdravíme na Vysočinu.
1: Já teda fakt strašně málo slyším, jestli nemáme vědětní telefon, ale chtěla jsem říct, teda já už nemám taky příjmy, ale to prostě byla maminka, mého muže maminka a potom moje. A já vám řeknu, když jsme se vzali, když jsme se vzali s manželem, už mě znala dávno, my jsme spolu dlouho chodili, a tak co mě překvapilo, ona mi řekla, já tě beru jako dceru, byla bych ráda, Maruško, kdyby si mě taky brala jako maminku. A to mě tak překvapilo. A byla jsem teda opravdu ráda a můžu říct, že jsme neměli celý leta, bydlela teda samozřejmě, bydleli jsme sami a ona byla v Praze a velice tak, je prostě člověk na úrovni byla a dost si toho prožila a byla i velice věřící, když teda měla univerzitu, byla to kolik jazyků zná, ale to jako na věci nic nemění. A opravdu myslím si, že jsme se měli rádi a nikdy jsme si nic špatného neřekli. I když jsem viděla třeba, že když jsem něco měla proti jejímu synovi trošku, tak třeba to tak trochu omlouvala. Ale divím se tomu, že nevím, podívejte se, jestli taky jinde v jiných zemích, tak jsou ty maminky ty tchyně tak jakoby odsuzovaný. Mně to připadá, že já tady ani neznám žádnou, která by byla nějaká špatná.
0: No je pravda, že kvůli tomu jsem se snažila předešle posluchačky tolik vyptávat na to, jaké tam mají rozdíly právě v těch rodinných vztazích ve směru právě k těm maminkám partnera, ale se to tam nevypadalo nějak černě, takže možná s vámi sdílím ten názor. Taky by mě zajímalo, kde se vlastně všechny ty vtipy vzaly a možná, že za chviličku pochopíme proč. Možná, že doteď tady máme pozitivní zkušenosti, ale možná se to potom otočí. Necháme se překvapit, ale vy jste říkala, že vám maminka vašeho partnera řekla, že by chtěla, aby vám byla jakoby druhou maminkou. Byla?
1: No byla, opravdu. No jak říkám, no tak jezdila na návštěvu, nebydleli jsme spolu, možná, že by to bylo trošku jiný.
0: A to máte pravdu, paní Marie. Myslím, že to jste na to docela kápla. Že je velký taky rozdíl, kdy jestli žijete pod jednou střechou nebo ne. Ale možná to není ani o tom, že to musí být ta tchýně, ale s kýmkoliv žijete pod jednou střechou, tak to může být náročnější. Možná by vznikl vtip o nikom jiném. Ale nejčastěji bydlíme samozřejmě s těmi rodiče toho partnera. Co vám ten vztah a poznání úplně jiné rodiny dal do vašeho života, paní Marie? Čím vás to obohatilo?
1: Já jsem vám nerozuměla, co je to?
0: Co vám ten vztah s rodinou vašeho partnera dal do života?
1: Do velice mnoho.
0: Jaké nové zvyky, tradice, nový pohled?
1: Tradice, víte, oni dost zkusili, jako by se dalo říct, zvůřilazní rodiny, ale nebyli jejího manžela, mého teda tchána, by se dalo říct, který teda nebyl už zaživu, že toho popravili Němci a ona žila potom se svojí maminkou a ještě se po smrti teda jim narodilo, jako pohrobek se jim narodilo druhý dítě, tak a ona měla těžký život a když vám řeknu, že ještě byla katechetkou, vyučovala na gymnáziu náboženství, ale tak se nějak držela víry a byla teda evangelici, já nevím, čím to bylo. No, já jsem teda, moje maminka zase, ta měla zase mého muže taky tak ráda, víte, je to těžký někdy, no. Takže on zase, můj muž zase měl rád moji maminku a bylo to takový harmonický.
0: No možná právě proto, čím si v životě prošla, také ta její víra z ní udělali tu moudrou a laskavou ženu, jakou si ji pamatujete.
1: Proto já teda, když třeba se vzpomíná, já to už tak prožila jsem taky to, no nemohla jsem taky studovat, ale to bylo zase už pro mě to bylo lehčí. Ona žila ještě v té době, když zrovna dělala univerzitu a končila, když jako ta Hitlera byla univerzita česká v Praze, to jistě vy znáte, a tak byla zrušená, ona byla už poslední ročník a takže ještě to nějak dodělal, já už nevím, jak to bylo. No, krátka, prošla se vším možným, ale viděla tak nějak, co je taky ty hodnoty, co k tomu životu patří a nač si strčovat život, no. A každý jsme jiný. A já jsem byla z venkova, ona z Prahy a velice teda opravdu hodná, no. Takže mě mrzí dost, když tady u nás, já teda ani tady, co teď žijeme, já jsem už sama a děti jsou taky vedle. A tak mě tam zase žádný lidi, maminky svých kamarády třeba, který by byli taky nějaký takový zlý, nebo víte co, někdy jsou takový ty štipy na ty tchyně. Mě to dost mrzí, no, jen může mi to být jedno, ale rozumíte, jak to myslím.
0: Rozumím, ale paní Marie, to máte tak, jak máte vtipy o blondýnách nebo o policistech, tak ono to nelze brát asi doslova. Já jsem blondýna, takže... Já vždycky to taky komentuju. Dobře, děkuju paní Marie, že jste zavolala. Já se vám nedivím, že když máte tak dobrou zkušenost, tak těm pověstným vtipům od chýních nerozumíte, že vám to připadá jako z jiného světa a to je vlastně dobře. Mějte se nádherně, zavolejte zase příště.
1: No, mějte se hezky a ať máte dobrou tchyni a ať vy jste taky dobrou tchyni. Já nevím, jaký vy máte.
0: No, tak nejstarší syn má 17, tak to si asi ještě možná chvilku počkám, ale doufám, že to teda nebudu čekat moc dlouho. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Noční linka Českého rozhlasu pokračuje, za 11 minut je tady půlnoc a můžeme zopakovat dnešní téma. To zní maminky našeho partnera. Myslíte si, že platí vtipy, které se tradují od chýních? Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne, jiné potřebovaly možná čas, trpělivost, možná i pár otevřených rozhovorů. Jak se během let proměnil váš vztah s chýní? To je dnešní otázka a je to otázka také na pana Radima, který volá z Prahy. Vítejte, Radime. Slyšíme se? Vypadá to, že byste měl být na lince, takže tomu úplně nerozumím. Možná vám dám pár sekund, zatím se podívám na web. Dobrý večer, maminka mého manžela, moje tchýně, byla velmi autoritativní paní. Píše paní Michála. A pokračuje, byla ředitelkou školy, zvyklá ovšem rozhodovat, a to i ve své rodině. Ale musím konstatovat, že jsme spolu vycházeli velmi dobře. Ze začátku naše vztahy byly trochu poznamenány tím, že jsme jak manželovi, tak i mé rodiče velmi překvapili jako studenti, kdy jsme se vzali po velmi krátké známosti. Tchýně byla velmi dobrá kuchařka. Moje máma vařila nerada, taky jsme některé recepty převzali právě od tchýně. Po smrti tchána manželova maminka prodala svůj byt a my v našem novém rodinném domě jsme jí vybudovali samostatný byt. Byla velmi citově závislá na mém manželovi. Trochu jsem z našeho soužití měla strach, ale vše dopadlo dobře. Bohužel po našem sestěhování velmi rychle zemřela. Jen bych ještě měla malou poznámku mimo téma. Dobře, tak to už je jenom pro moje oči. Takže děkuju, že voláte, děkuju, že píšete a uvidíme, jestli se teď propojí vysílání. Ne, tak vidíte to, opět se to nepodařilo propojit s telefonátem. Tak zkusme ještě naposledy. Haló, noční linka, Český rozhlas. Kdo volá?
1: Dobrý večer, paní Janušku, tady František, zdravím.
0: Do třetice všeho dobrého se říká, pane Františku, tak povídejte.
1: Paní Janušku, já si nemůžu na mojí tchýni vůbec stěžovat. To byla zlatá žena, jo? Ta od malička nebo od mládí pracovala v živočišné výrobě. Narodila se někdy v roku 14, jo? Od té doby pracovala v živočišné výrobě už i v JZD. Já si pamatuju, že když ona chodila ráno o 3 hodinách okolo našeho domku, vždycky bylo slyšet, jak ty bodky štrechala vozem v ostřínici, tak jsem slyšel, že paní Šuhajová už jde do práce. To bylo ráno tak kolem 3 hodiny. Já jsem, když jsem přišel poprosit o dcerku, tak jako za manželku, jo, když jsme se chceli brat, tak prostě neřekla ani mě, když věděla, že náš taťka trošku holdoval alkoholu, jo, tak ona vůbec prostě neřekla nic. Byla to klidná žena, já jsem ji neslyšel nikdy se rozštílit, jako jo. To jsem neslyšel, prostě vařila, dělala všechno bez řečí, no. A když potom teda, ona měla 4 děti byly, jo, ty dvě už umřeli, ty nejstarší, můj švagr a tato švagrová, ty už teda to tak ještě žijou 2 holky, jako moja manželka a její sestra, no, takže akorát, že prostě na spolku život, ona byla zvyklá mít okolo sebe plno lidí, své rodiny, vnuky, děcka svoje, jo, to celý život prostě měla zvyklá být okolo toho se motat, ale na starý kolena zůstala sama, protože to se to všichni se povdali, poženili, odstěhovali se jinam, jo, no, tak prostě tak ten sklonek života nějak nesla dobrovolně, odešla ze světa, jako jo, no. Víte, protože aj manžel umřel, můj třán jako dřív, jako ona, ale zajímavé to je to, že oni prostě mi je tak dlouho přežila. Oni zemřeli kolem 60 roku, no a nám už je 84, takže když já přijdu k jejich hrobu, tak vždycky prostě říkám, jak umřeli mladí. Jako jo, no, tak to prostě na takovou babičku nebo tchýni se nedá zapomenout, jak ona byla prostě všechno dělala bez řeči. Nikdy jsem mu neslyšel, že by na něco nadávala, nebo si stěžovala, že bude co bolí, jo. Prostě zlatá žena, vždycky na ní vzpomínám v dobrým, no. A si myslím, že taková je i moje manželka a i švagrová, že oni jsou prostě podědili to všechno po své mamince, tady ty vlastnosti, jo. I když třeba byl takový trošku hůčák, jo, ale že, jako ty její děcka, jako moje manželka a ty její sourozenci, to všechno bylo takový klid asi, no, jsou moje manželka taky, no, takže tak, taková byla moje tchyně, no.
0: Krásná, mrzí mě teda ten její odchod, ale ten život prožila nádherný. Jak o ní vyprávíte, to zní moc hezky, tak to je dobře.
1: No, říkám, celý život byla v živočišné výrobě a to nebyla žádná lehká práce. Víte, to ona dělala teda u kraviček, dojila to mlíko, když v tom jezdili, to bylo kolik kráv, já nevím, každá ta paní tam měla na starost možná 20 kráv a když to všechno měli podojit, nakrmit a to, no prostě dřina to byla, no. Takže,
0: no tak to bylo.
1: A muselo se chodit každé všední den, každou sobotu, nedělu, pořád, svátky, nesvátky, jo. A neslyšel jsem ji nikdy, že by řekla, já už se za to vyprdnu. Nikdy neřekla, jo. No tak, no, tak to by tak bylo všechno.
0: Děkujeme, Františku,
1: no.
0: Mějte se nádherně, loučíme se.
1: Ano, děkuji taky, dobrou noc.
0: A zpátky ještě k příspěvku paní Michaely, ta pouze pro mé oči napsala, že se jí nezviditelňují některé příspěvky, které napsala. Tak paní Michaelo, já jsem se podívala, poslední jsem našla z 2. září, vidím, že je zveřejněný, tak určitě pište dál, vaše příspěvky si určitě naši posluchači rádi přečtou, byla by škoda o ně přijít. Srdečně zdravíme pana Františka do Židlochovic i vás do Brna.

0: Noční linka.
1: Dobrý večer, krásnou noc. Je po půlnoci a jsme ve druhé hodině Noční linky Českého rozhlasu. Stále vás zdraví Jarka Barboříková. Povídáme si o tchýních, o maminkách, našich partnerů a partnerek. A musím říct, že zatím docela úspěšně boříte všechny ty letité vtipy a stereotypy, které se s tchýněmi pojí. Z vašich telefonátů totiž mnohem častěji zaznívá vděčnost, úcta a vzpomínky na ženy, které dokázaly přijmout snachu nebo zetě opravdu za své. A možná je to i hezká připomínka toho, že rodinu netvoří jenom pokrevní příbuzní. Někdy nám do života vstoupí člověk, kterého jsme si nevybrali, a přesto se z něj během let stane někdo opravdu blízký. Krásně to vystihuje také zpráva, která přišla na web Noční linky od paní Jany. Píše: Milí linkaři, na toto téma musím reagovat. Od mládí slyším narážky na tchýně, proto vzpomenu to, co o své tchýni říkává můj partner. Ano, ovdověl a já jsem jeho druhá partnerka. Moji maminku nepoznal, ovšem překvapilo mě, jak on s úctou mluví o své tchýni. S tím jsem se nikdy nesetkala. Když dostala cukrovku, píchal jí inzulín a ke konci života to byl on, kdo se staral. Věřte nebo ne, v obýváku má na poličce její fotku. Děti jí říkali pohádková babička. Partner vždy své vzpomínky na tchýni končí slovy: byla to vzácná žena. Paní Jano, děkuju za to krásné označení, že byla pohádková, že byla vzácná. To říká víc o jejich vztahu, než nějaké dlouhé vyprávění. No a právě na takové ženy dnes v Noční lince vzpomínáme. Jaká byla nebo je maminka vašeho partnera? Co vám dala do života? Co jste se od ní naučili? 731 800 900. Budu ráda, když se přidáte.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Někdy stačí jedna společná dovolená, Vánoce nebo nedělní oběd a máme historku, kterou rodina vypráví dalších 20 let. A na vaše nezapomenutelné zážitky z Tchýní čekáme dnes i v noční lince Českého rozhlasu. Volá paní Marie od Prahy, zdravíme vás.
1: Já vás také všechny přeju klidnou noc.
0: Děkujeme, povídejte.
1: Tak já jsem měla dvě skoro tchyně. Nikdy jsem nebyla vdaná a ta druhá skoro tchyně, tak byla moje sousedka. Jo, byla to velice hodná, pracovitá, zbožná paní, která žila jenom pro svoji rodinu a pro svého syna měla vyhlídnutou sousedku zase z druhé strany. My jsme bydleli vlevo a tahle ta druhá, ta Věruška, ta bydlela jako vpravo. Jo, a bohužel brzo jako umřela, takže se ani nedozvěděla, jak to potom všechno
0: dopadlo.
1: Jo, a já si na ně vzpomínám opravdu, třeba když jsem obracela seno, když jsme měli veliký zahrady, tak k ním jezdili Pražáci na prázdniny a ona třeba řekla, Maruško, holky se šly koupat, běž taky, já to za tebe otočím. A já místo, abych jí to pomohla společně otočit, tak jsem praštila s hráběma, jo, a běžela jsem na koupaliště. Jo, a taky dělala velice dobrý domácí výrobky, vzpomínám si na tu její čokoládu. To bylo něco vynikajícího. A ta druhá, nebo vlastně ta první, s tím letním partnerem jsem byla 25 let, ale nevzali jsme se. A s tím prvním, tak to byla taky velice hodná paní a měla mě moc ráda, protože syn byl zdravotně znevýhodněný a já jsem taky měla svý, ale na mě to nebylo jako vidět. A tenkrát jako moje rodina nechtěla, abych si s ním začala. Já jsem s ním rok chodila, 3 roky jsme spolu žili, zařídili jsme se, chtěli jsme se vzít, ale maminka měla potom infarkt, klinickou smrt a on vlastně tu moji matku, taky vlastně budoucí tchyni, tak ji odmítal, on na ní žádlil. No ale jako ta tchyně, nebo ta skoro tchyně, tak taky, jo, prostě vynikající, tu lásku mi dávala hodně znát. Jo, a tam zase ta dělala vynikající sekanou. Jo, to prostě takovou sekanou jsem, ono se řekne sekaná, že jo, ale takovou sekanou jsem taky nikdy snad nejedla jenom vodní. Tak to mám takovýhle dvě vzpomínky.
0: Dvě vzpomínky na dvě tchýně.
1: No takhle, nakonec jsem zůstala sama, ten druhý partner mi umřel, byl to rok 2005, no už jsem se z toho nespamatovala. No to je tak všechno, přeju zdraví, štěstí, budu poslouchat dál.
0: Tak to jste měla vlastně, paní Marie, takové dvojnásobné štěstí. Byly v něčem úplně odlišné ty tchýně a v něčem úplně stejné?
1: Byly si hodně podobný, akorát ta jedna, jako, ta byla věřící, ta druhá ne, jo, a ta vaše taková perlička, já jsem byla hodně po těch podnájmech, potom kvůli práci, po těch privátech a my jsme se s tím prvním partnerem seznámili vlastně na peroně, na nádraží a já jsem nevěděla, že je to syn ředitele železáren. On už teda nežil. A to jsem byla taková jako popelka. Jo. A prostě ta maminka, ta mi to vůbec nedávala znát. Jo, prostě u nás tam to bylo takhle namíchaný. Můj táta třeba tak byl politicky nespolehlivý tenkrát. Pak mě jich vychovával jiný tatínek. To byl zase komunista, jo, pak když měl úraz, tak jim naházel medaile pod nohy, když za ním nepřišli, když byl den horníku A bylo to takhle namíchané, nebo další manžel maminky byl v cizinecký legii, tak jako nějaká politika u mě nehrála nikdy roli, už to byl dobrý člověk nebo špatný. A tyhle ty dvě ženy byly opravdu v obě dobrý, jo, a i když teda každá byla v tomhle jiná, jedna byla nábožensky založená a druhá vlastně to byla manželka ředitele železáren, takže to byla komunistka.
0: No teda, tak byste mohla napsat knihu anebo alespoň příběh do bakalářů, paní Marie.
1: No to moc ne, já špatně spím, bojím se, že se ráno nezbudím, špatně se mi dýchá. Jako jo, takže já nevím, jestli se dožiju vůbec ráno, proto takhle straším a jsem ráda, že tam takhle jste. Ty lidi mám moc ráda, co to, tam volají vás taky, moderátory, moderátorky. No, tak říkám, budu poslouchat dál a děkuju.
0: Paní Marie, já chápu, teda... že takové černé myšlenky přichází, zvláště pak v noci,
1: no, tak je to
0: všechno trošičku náročnější, kolem nás je velké ticho. Tak zkuste myslet hlavně na to, co je před vámi, na lidi, které máte ráda, které sem tam potkáváte, i na nějaké obyčejné radosti, jako třeba může být každé nové ráno. Opatrujte se, zavolejte zase. Dobře, budeme se těšit.
1: Je nasledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jsou vztahy, které byly krásné od prvního dne a jiné potřebovaly čas, trpělivost a možná i pár otevřených rozhovorů. Právě o vztazích, které se vyvíjely dlouhá léta, si dnes povídáme v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Emma, která volá
1: paní Emma Závodníku u Jeseníku. Víte, jsem se přijala z trase.
0: Tak jakou jste měla vy tchýni? A víte co, paní Emo, já se vás zeptám, přijde vám to jako hanlivé, když se vlastně říká tchýně?
1: Trošku jo, protože moje první tchýně byla Poděs. A když po x letech jsem se vdala, už jsem to tady říkala několikrát do téma, že ke mně chodila poštěčka, tam by se tam byla s tatínkem, já jsem byla rozvedená, byl vdovec. A jsme se poznali, tak s ní říkali, že to věděl, že to sklo mezi náma.
0: Já jsem se ptala kvůli tomu, protože ono se to může zdát podle nějakého tónu nebo kontextu, že to je hanlivé, ale není. Je to naprosto běžné neutrální označení pro maminku, ale tím, jak se k tomu občas přidávají ty vtipy, tak nám to tak možná vyzní. Tak pokračujte.
1: Ne. No a můj muž, teď už můj muž, tedy v té době partner, mě dovedl mojí mamince, vlastně je Hermína. Se jmenovala, bohužel už tam někde si být na obláčku a máma mi z vrchu. A po 5 minutách jsme si sedli úplně fakt v notě ve všem, úplně perfektní příně. Moje děti, vlastně nevlastní děti, přijela jako za vlastní vnoučata, čeho jsem si velice vážila. A když můj mladší syn přijel ze školy, měl nějaký pruser, tak vystoupil z vlaku a první co tak letěl babičce, říkal, babi, mám takový a takový problém ve škole. Jo, nebo já to vyřeším. On čel pravou stranou a Hermínka mi volala, Emi, prosím tě, přijď ke mně, potřebuji něco. Tak já jsem naběhla, že a já se šla levou stranou, si šel pravou stranou a říká mi, Pavlík přijede domů, ne, že mu budeš něco nadávat. Já už jsem to s ním probrala, říkám, jo, babičko, dobrý, v pohodě a to. Prostě tchyně byla úžasná. Moje vlastní děti přijela jako za vlastní vnoučata. A to vždycky, když jsem měla, protože jsem ho spotkal, mám dlouhý, krátký týden, jsem měla volno, tak jsem přišla s manželem, vytáhli jsme karty, hrali jsme kartičky, dali jsme si vlastní koňáček, jo. A potom, když onemocněla, spadla doma, zlomila si krček, tak jsem dala v práci výpověď a 3,5 roku jsem se o ní starala, 24 hodin služba. Ale nelíbí toho. Já bych jí do ústavu nedala nikam, bych jí do důchodu. Víte, co myslím, jako nedala, ne. Protože Hermínka to byla úplně skvělá ženská.
0: To jste jako obětavá. To bylo krásné.
1: Neobětavá, já jsem ji milovala. Že to byla tchyně úplně úžasná. Jak se chovala k mým dětem. Vůbec jí nevadili, že jsou cizí. A měla je radši jak vlastní vnoučata prostě. A kluci moji tu zbožňovali Hermínku. Jako babičko, to babička musela nasekat dřivou, protože si bytě topila jako krvovka.
0: No ale přece je

0: tom aspoň nějaké nedorozumění nebo nějaký zádrhal to vaše vyprávění nemělo? Zní to moc idylicky.
1: Ne, opravdu, jo, jako bývalá tkyně, tak to byla, to nebudu jmenovat, ale nová tkyně, když jsem se znova vdala, když jsem nechtěla, ale potom na naléhání mých synů a dcery mého partnera, říkám dobře, tak se vezmeme, už jsem spolu 25 let, lepší manželství jsem si v životě neměla představit, opravdu ne. A Hermínka jako tchyně, jako úžasný člověk, srdečný, příjemný, suprový. A když umřela, tak já jsem to 14 dní rozcházela prostě. To se nedalo, prostě to. A kluci byli to špatní a manžel mi říkal, no, tak už měla svůj věk. Já říkám, Fando, byla to tvoje maminka. Já jsem to prostě nemohla fakt. A mám v obýváku na stěně fotku, ona milovala Andulky. Mám fotku s Andulkou a když se na ní podívám, tak začnu brečet, protože prostě to byla ženská úplně 100%.
0: A tak by to mělo být, že by vám po ní zůstala spousta věcí, a to nemyslím fyzických, ale spousta vzpomínek v srdci.
1: Vzpomínek.
0: No, ne každý může po letech říct o své tchýně něco tak nádherného jako vy. Tak za to buďte vděčná a ať vás všechny ty společné vzpomínky ještě dlouho hřejí. Budeme se loučit, paní Emo, děkujeme za návštěvu.
1: Se bavíme o tom, že buď říkám babička, anebo Hermínka.
0: Tak. To jenom potvrzuje, o čem jsme si povídali. Hezká tečka za naším povídáním. Teď Marie Rotrová.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: U nás doma jsme to vždycky dělali jinak. Možná právě podobnou větu jste od své tchýně někdy slyšeli. A jak jste se s rozdílnými představami naučili žít, můžete dnes vyprávět v noční lince Českého rozhlasu. Je s námi paní Jitka, která volá od Brna. Vítejte. Paní Jitko, teď jsme ve vysílání, teď můžete povídat. Slyšíme se? Já vás tam slyším, ale mlčíme. Tak zkuste ještě jednou pozdravit paní Jitko, naše posluchače. Ne, tak se to nepodařilo, dobře. No tak zvedám telefonní linku číslo 2, tam nás čeká kdo?
1: Kdo?
2: Dobrý večer.
0: Kdo volá?
1: Kdo volá?
2: Tady Ivana z Rychnova nad Kněžnou.
0: Ivanko, vítejte, máte slovo.
2: Dobrý den, dobrý večer. Já všechny srdečně zdravím. Jsem ráda, že jsem se dovolala, zkoušela jsem to. Tak, aby šla k tomu příběhu mimo, že to vymyslím v krátkosti. No, já jsem ve svém životě měla tchýni jako první. Tam jako nevyšlo mě manželství. Manžel teda bývalý už zemřel. Pak bylo i druhé manželství. To se taky nevydařilo. Manžel byl jako závislý hodně na lécích a takových různých měl prostě závislosti. A s jeho maminkou jsem si celkem rozuměla. Byla to dobrá jako pro mě jako žena. No a teďka jdu k tomu dalšímu kroku. Já jsem se po třetí vdala, je to prakticky nedávno, asi před 6 lety teprve, takže mě už bylo více, už mě bylo asi 56 nebo 55, manžel je se mnou stejně starý. No a musím říct, že má moc hodnou maminku, jako tu jsem si oblíbila hned a já jsem ji už jako znala dříve, ale my jsme měli takovou pauzu s tím mým mužem 6 letou, že jsme o sobě tak nějak nevěděli. Aha. Až potom jsme se sešli znovu a vlastně pak jsem začala teprve poznávat tu maminku, protože opravdu to je starostlivá paní, už natolik, že už je celkem dost, asi 83, takže jako se snaží opravdu hodně jako pro toho syna mýho manžela jako hodně dělat a jako třeba zašívat nebo přepírat a různě nastroj spravovat a upeče něco dobrýho a můj manžel tam za ním chodí vlastně každý týden z práce, protože jsme se přistěhovali k ním blíž a takže on tam jako jezdí a vždycky jim něco přiveze, kupuje něco z kantýny, něco do brudku, nějakou ke kávičce. No a bohužel, jako musím teda se říct, takový mám problém, že jsme tak nějak ztratili mezi sebou nit kvůli nějakému nedorozumění, protože tam vlastně hraje roli i její manžel, jako můj tchán. On strašně rád někoho někde jako šeptá na něj něco, jak to mám říct slušně. Jo. A takže potom jsem se to já jako dozvěděla, protože jsem to slyšela, že něco na mě si postěžovává jako a můj muž na to překývoval a to se přililo prostě olej do ohně. A já jsem to jaksi nějak nevydržela, nesnesla jsem to. A my se tak od té doby už tak nějak vůbec nestýkáme, jako já s ním a manžel, jo, ten tam jezdí furt a mě to teda docela mrzí, protože jsem vždycky hodně jako chválila jeho maminku, protože byla...
0: Hanko, nešlo by to změnit? Nebylo by ve vašich silách a možnostech udělat nějaký vstřícný krok, dokázat to nějak zpracovat a navázat zase na to, kde jste skončili a obnovit kontakt?
2: já jsem nad tím už kolikrát přemýšlela a pořád jako nevím, jak na to, protože...
0: Ivanko, život je krátký. Dnes o tom mluvíme, spousta lidí vzpomíná na své milované a třeba už nemůžou říct něco, co by chtěli, tak vy ještě máte šanci, tak se nad tím zkuste zamyslet a zkuste najít příležitost. Ono, no, i když se to nepodaří, tak si budete moci říct, udělala jsem maximum.
2: No, přesně tak, jak to říkáte. To je pravda, no, to je pravda, pravdoucí. My jsme si psali jako přes Messenger, nebo tak, jako různý SMSky. Víc jsem zase jako psala, než ten její syn, jako k tomu mnohý tak úplně nemá. A tak to bylo fajn, že jsme si posílali fotky, rádi jsme obě fotili a ráda má kytky a taky jsem měla ráda kytky. Vždycky něco napěstovala na zahradě, tak jsem to měla jako ráda. Teďkon já prostě mám pořád obavy z toho jejího manžela, aby zase něco takového o mě neříkal, nějaký prostě si na mě stěžoval jako před mým mužem a mně se to jako nelíbilo. Protože víte, já jsem mám nějaký takový tělesný postižení, prostě nestíhám úplně tak jako zdravý člověk, protože jsem prodělala určitou nemoc a jako nemůžu, prostě nemůžu být rychlá, nemůžu prostě hodně věcí a potom jako se mě úplně do toho nechtělo nějakého rozhovoru.
0: Rozumím.
2: Toho tak mám strašně hodně.
0: Samozřejmě to je
2: hlavu, jako.
0: Náročná situace a pokud je to taková povaha těch věcí, tak rozumím, že v tom máte spoustu otazníků v hlavě, tak uvidíte, co se dá a nedá. Ivanko, děkujeme za vaši otevřenost. Držíme pěstě, aby měli věci dobrý vývoj. Pojďme si pustit písničku od Jiřího Korna. Doufám, že potěší i vás.
2: Děkuji za všechny písničky. Krásně hrajete dneska.
0: My se snažíme každý den.
2: Děkuji.

0: Za 4 minuty je 1:45 v noční lince Českého rozhlasu. Pokračujeme. Volejte 731-800-900, pojďte se s námi povídat na dnešní krásné téma Moje milá tchýně, maminka mého partnera. Píše paní posluchačka z Jižních Čech. Maminku manžela jsem osobně nepoznala. Zemřela ještě před naším seznámením. Prosím další téma do vysílání, tatínek mého partnera. Děkujeme za tip a ptáme se, kdo volá. Krásnou noc.
1: Haló.
0: Haló, dobrý den.
1: Můžu volat? Večer.
0: Ano, už jsme ve vysílání, tak se prosím
1: tady
0: představte.
1: Tady je Jitka z Brna, od Činích.
0: Ano, druhý pokus, tak povídejte, panítko.
1: Já jsem vám jenom chtěla říct, že já jsem měla nejlepší tchýni na světě.
0: Ano, i tak jaká byla? Představte nám ji.
1: No, všechno, když něco bylo, tak vždycky přišla za mnou, jestli já s tím souhlasím. No, úplně božská, takovou snad neměl nikdo.
0: A jaké bylo vaše první setkání? Pamatujete si?
1: Moje křestní jméno.
0: Vaše první setkání s ní.
1: Jo, vaše první setkání, do mě manžel k ní zavedl. Jo, to bylo před svatbou, jo, a že se budeme brát, tak mnou přišel pozvat na svatbu. Takhle. No. Ona hned souhlasila, to byla nejlepší tchýně na světě.
0: Vy jste ji předtím neviděla?
1: Viděla, ale mě až do svatby, tak to potom jsem viděla, že to je nejlepší tchýně.
0: Jo, dobře. No,
1: tak to jsem vám jenom chtěla říct.
0: Máte nějakou krásnou památku po ní? Máte jí fotografie? Nebo
1: no, fotografie
0: řetízek?
1: Máme i ze svatby.
0: Ha?
1: No. Tak vám děkuji.
0: Panítka,
1: to jste tam ještě neměli, že?
0: No, tak máme různé příběhy. Řekněte,
1: nejlepší
0: jestli
1: tchýně na světě.
0: Je nějaká rada, kterou vám dala? Nějaká posvátná věta, na kterou nikdy nezapomenete?
1: No, nikdy. Tak vám děkuji, naschledanou.
0: Děkujeme. Pojďme si dát písničku Žalmana spol, barevný šál.

0: Nádherná písnička Žalman a spol. Barevný šál doznívá 2:45. A s námi je další posluchačka. Ta si přála vystoupit v anonymitě, v pořádku. Tak uvidíme, jaký bude váš příběh. Srdečně zdravíme. Máte slovo, máte prostor.
1: Můžu mluvit?
0: Ano, už jsme ve vysílání.
1: Dobrý den. Já mám teda odlišný případ, jak ty přede mnou. Když můj manžel řekl rodičům, že si mě chce vzít a že mám určitý postižení, který nebylo teda jako vidět, tak jeho matka prohlásila, že mrzáka do rodiny nechcou a se mnou rozejde. Jenomže on to neudělal a vzali jsme se, že? No a to bydleli jsme u nich. Oni bydleli důle a manžel měl udělané bydlení nahoře. No a já jsem tam měla muka od samého začátku, protože mě pořád vyčítala, že teda jsem mrzák a že jsem přišla s holým zadkem. Nakonec to vygradovalo tak, že vždycky, když on byl v práci, tak ona přišla a pořád tady tohle bylo denně na denním pořádku. Vydrželi jsme tam 3 roky. A manžel řekl, ne, já nebudu denně řešit to, jak tě napadají, jdeme pryč. No. Sehnal si prácu s bytem a odešli jsme s tama. No a nakonec teda ona, teda pán, v 50 letech měl 2 mozkovy, takže byl ochrnutý, nemluvil. No a v 60 letech dostal další mrtvičku a zemřel, jo. No a ona pak ještě žila asi 5 let a ona to jako neustála, no tak odešla dobrovolně. Ale byla to prostě, nebyla to maminka.
0: Takže celý život jí to drželo.
1: Vždycky myslela, že budu mít. Byla to opravdu zlá tchyně. I když já jsem se k ní chovala vždycky slušně, tak ona ke mně ne. Takže závidím všem přede mnou, kteří vykládali, jak měli výborný tchyně, já jsem to prostě nezažila. Měla jsem tu teda dobrou věc, že manžel byl vždycky při mně stál a vždycky prostě udělal všecko pro to, abych já jsem měla co nejlíp.
0: No, to mi řekněte, jak to, že jí to nepřešlo časem, když viděl, že váš muž za vámi stojí, jakou měla povahu? Jak je to možné, že se to v průběhu těch let neproměnilo?
1: Ona měla hroznou povahu. A ona dokonce jí vadilo, že on se mnou třeba prál, nebo v sobotu třeba řekl, víš co, tak vem malou s kočárkem, běž ven a já zatím uklidím, vrať se, až to budu mít hotový, jo? A toto ona nemohla přikousnout.
0: Vy jste hlavně dobrá, že jste s ní teda bydlela pod jednou střechou, jestli jsem to teda pochopila dobře.
1: No, měli jsme každá svou domácnost, že on byl zedník, takže on, když přišel z vojny, tak si tam udělal bydlení nahoře, no. Což oni teda jako chtěli. No a nakonec, když zjistili, že já jsem přišla a měla jsem tyhle problémy, no tak a hlavně, jak oni tvrdili, holý zadek, jo, oni si myslí, že tam asi přinesu, já nevím co. No, tak prostě nenáviděli mě. A tchán ten dokonce od svatby do své smrti na mě nepromluvil.
0: No teda.
1: Takže to se jako nedalo. Tak manžel to udělal tak, i když do toho vrazil hromadu peněz, aby měl to bydlení, sehnal prácu s bytem a odstěhovali jsme se pryč. A další, měli jsme 2 děvčata, jedno milovala, druhý nenáviděla.
0: No, to jsou teda příběhy. No, ano?
1: Já jsem vždycky říkala, taková zlá tchyně, já v životě nemůžu být. Nebyla jsem. Já si myslím, že ti kluci, že jak jeden, tak druhé, že proti mně nemohli říct ani slovo, protože já jsem se k ním chovala vždycky slušně.
0: Tak by to mělo být. No, muselo to pro vás být náročné. Člověk přichází do nové rodiny s přáním, aby ho přijala přesně takového, jaký je, a vám se toho přijetí nedostalo. No, možná díky tomu jste se potom sama dávala pozor na to, abyste byla dobrou tchýní, ale rozumím tomu, že vás to muselo trápit.
1: Ale tak já jsem to ani neměla v povaze, abych jako po někým takhle jezdila nebo někomu něco vyčítala, to v žádném případě. My jsme se oba snažili vždycky teda jako všechno po dobrým. Nepřeju nikomu takovou tchyni, nebyla to maminka. Toto slovo jsem v životě jí neřekla, protože si to nezasloužila.
0: To ano. Chápu,
1: a nakonec to, jak jsem říkala, dopadlo tak, že v 65 úplně zdravá ženská, která neměla ani kartu ještě u doktora, odešla dobrovolně.
0: Tak to je obrovský zásah do života celé vaší rodiny. Mohlo to dopadnout jinak, mohla jste být ona a vy celý život parťáci, i po odchodu jejího muže jste mohli dál spolu mile soužít a dopadlo to, jak to dopadlo. No, to je náročný příběh. Já vám děkuju ale za to, že jste zavolala, protože to sem patřilo. Ano.
1: Já jsem říkala, já to musím na samý závěr říct, že všichni nejsou tak dobří. A mrzí mě, že jsem neměla takovou tchyni, jak ty přede mnou, jak ty svý tchyně chválili. Muselo to být moc pěkný. Pro mě ne.
0: Uh-huh. Tak děkujeme za návštěvu. Přejeme
1: mějte se pěkně.
0: Noc.
1: Milé
0: ráno, aby se všechny chmurné myšlenky na dnešní téma zahnaly. No a je konec. Dnešní noční linka se uzavírá. Děkuju vám za všechna milá i velmi osobní vyprávění o vašich tchýních, o vztazích, které byly krásné, ale i o těch, které nebyly jednoduché. Děkuju, že jste se s námi o příběhy podělili. Ze zlínského studia Českého rozhlasu vás zdraví Jarka Barboříková. Přeji klidnou noc a těším se na slyšenou.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, dámy a pánové. To dnešní divadlo pro vaše uši otevřu jednou oblíbenou letitou hereckou historkou. To prý vám jednou přišel doajen českých herců pan Rudolf Dale starší do divadla ABC. Ještě se ani nehrálo, tak si otevřel program, kde byl seznam všech herců v angažmá a čte Homola Hemala, Nidrle Hebrle, Pik, Bek, Bejvl, Bulejko. A Rudolf Dale prý jen zakroutil hlavou s poznámkou, no to je mi teda divadlo, na nic nečekal a odešel rovnou domů. My se ale naopak za některými zmiňovanými pány dnes vypravíme. Hezký poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Když se o někom dnes řekne, to je teda pěkný lustvisihák, znamená to, že to je neuvěřitelný byrokrat. A přitom to jméno samo za to ani nemůže. Ta první scénka Bedřicha Zelenky o lustvisihákovi, napsaná pro Lubomíra Lipského a Miloslava Homolu, totiž neměla, jak sami uslyšíte, za lustvisiháka nepříjemného vrátného, ale bylo to právě nezvyklé jméno jednoho z příchozích do vrátnice na úřad.
2: Halo, moment, kapa, zpátky.
3: No nahoru.
2: No co nahoru, máte návštěvní lístek?
3: Návštěvní lístky tady dřív vyplňovala taková hubená soudružka, ona už tu není?
2: Ne, ona teď těsně stousla, jak jsme ji vyhodili. Ke komu jdete?
3: Soudru Vejmelkovi.
2: Jak?
3: Soudru Vejmelka.
2: Tady žádný Vejmelka není.
3: Soudru Vejmelka z technického oddělení.
2: Jo, moment, Vejmelka, jo?
3: Ano.
2: Z technického.
3: Ano.
2: A jo, Vejmelka, aha. Tak ty jsou tu vlastně tři. Vejmelka, Ladislav, Drdle a Půlpitel. Ke kterému z nich jdete?
3: K Vejmelkovi.
2: A ne k Půlpitlemu.
3: A ne k Vejmelkovi.
2: A protože kdybyste šel k Půlpitlemu, to byste šel k Vejmelkovi, víte?
3: No to vím, ale já jdu k Vejmelkovi.
2: No a máte návštěvní lístek?
3: No vždyť právě tady na něj čeká.
2: No vidíte, bez něj vás napustit nemůžu.
3: No to vím.
2: No a napřed ten lístek tady musíme společně vyplnit.
3: No ovšem.
2: No až budete odcházet, tak ho zase musíte mě osobně odevzdat do ruky.
3: Ano, to vím.
2: Do Vejmelku ne, rozumíte, do ten lístek. Rozumíte.
3: Ten lístek, ano.
2: A napřed ten Vejmelka musíte teda podepsat datum, hodinu, minutu, vteřinu odchodu.
3: Ano, to všechno vím.
2: No.
3: Už jsem byl na úřadu.
2: No tak, no.
3: Ale abych ten lístek tady mohl odevzdat,
2: no,
3: tak ho nejdřív musím mít.
2: No to je pravda.
3: Vy mě musíte vyplnit.
2: No, vy jste
3: nějaký... Tak začněte.
2: Vy jste nějaký netrpělivý.
3: Ne, nejsem netrpělivý, jenom bych rád, kdybyste ten lístek už začal psát.
2: Jste netrpělivý, nehádejte se mnou. Teď vidíte, že se k tomu chystá.
3: No prosím.
2: Tak já vám to vyplním teď.
3: Buďte tak laskav.
2: Máte tušku?
3: Nemám.
2: Co?
3: Nemám.
2: Tak musím vzít svou. Vidíte, jak je upracovaná. Tak dávejte pozor. Jaké je vaše stejné jméno?
3: Lustvisihák.
2: Ježiši, co to bylo?
3: Lustvisihák.
2: Jsi šprchaný v Čechyš?
3: Já vám to povídám česky, svoje jméno, Lustvisihák.
2: Co, hustý?
3: Ale ne hustý. Hlu,
2: jo?
3: Ne hlu, jenom jednou. Luství?
2: Ježiši, člověče, s takovým jménem choďte hned ráno, dokud má člověk...

0: vyrazíte zítra v 8:30.
1: Ale kde pán? Já tady musím být dnes. Budu vám to hláskovat.
0: Tak to zkuste. No.
1: Hl jako hajné.
0: Hl, jo?
1: Jo.
0: Jako hajné, jo?
1: Hajné.
0: Hajné, ale s velkým hl.
1: No právě.
0: Dál, dál.
1: Hl jako Leon Cavallo.
0: Jako co?
1: Leon Cavallo.
0: Hláskujte to.
1: Není moje jméno.
0: No tak proč řeknete svoje jméno? Kdyby to tak šlo, víte, kdyby to tak šlo. A hlejte se, přijďte zítra v 7:30.
1: Ukažte, já vám to napíšu sám.
0: Vy byste to dokázal? Tak to zkuste na té. Na to ne, to je úřední listina.
1: A kam?
0: Tadyhle na stůl.
1: To není úřední?
0: Ale já to potom nechám ohoblovat.
1: Plus dvě si hák. No a je to.
0: A už je to hotový?
1: Ano.
0: To je vaše jméno tohle?
1: Ano.
0: Takhle mrňavý? Nějaký divný jméno, cizí, víte?
1: Ne, to je moje.
0: No to vím, kdyby to bylo cizí, to bych vás tam nepustil. Prosím vás, kde jste takovým jménem přišel?
1: Zdědil jsem je po otci.
0: A to je rána, co?
1: Ne, to je jméno.
0: No to vím, ale má ránu. Tak já to přenesu ze stolu na papír.
1: No, buďte tak laskav, spěcha.
0: Moment, nepřenesu.
1: Proč ne?
0: A přece musím poptat, jestli tam vůbec můžete. Co bych se tady měl 30 minut říct nadarmo, ne?
1: No prosím.
0: Ke komu to jdete? Pulpitel, jo?
1: Ne, to je Melkovi.
0: Jo, Melka. Který je to? To je technický oddělení.
1: Technický.
0: Nevíte tam číslo?
1: Nevím.
0: Ale já ho vím. To je totiž úřední tajemství. Je to 1:40. Vrátnice, u telefonu ucho. Jindřich ucho, vrátný. Haló, je tady návštěva pro vedoucího? Co? Jo, moment. Tak odpusťte, to je omyl. To byla kotelna. Haló, to je zase kotelna? Tak odpusťte soudru náměstku.
1: Co tam dělá náměstě?
0: Oni ho teď přeřadili. Jedna padesátka to bude.
1: Aha.
0: Haló? Je to technický? Jo. A tady je vrátnice. Je tady návštěva pro vedoucího? Nějaký? Co? Moment, já se optám. Jak se jmenujete?
1: Lustrý si hák.
0: Ha? To je křestní tohleto.
1: Lustrý si hák.
0: Jak to bylo?
1: Lustrý si hák.
0: Lustrý si hák. A žádnej švihák. Prosím, já to budu hláskovat.
1: No,
0: jako hlávkový salát. L jako ledvinky. U jako undatra. No undatra. A no to je jako ondatra, jenom že má na začátku. Slanina.
1: Nechte to, mě už pálí žás.
0: Tak si vemte sodu. Jo, s jako soda. On zas nerozumí soda. S jako soda, o jako oda. Hojte se, přijďte zítra v 17:30.
1: Já se budu hláskovat sám.
0: To nemůžu, to je můj úřední telefon.
1: To nejde?
0: To nejde, jde pak. Přijďte zítra v půl šestý.
1: Znamená by to pro mě ztrátu 100 korun.
0: Ježiš, já vám dám sám 50.
1: Láskujte!
0: 50, pl jako pišišvor.
1: Láskujte moje jméno.
0: Moment, haló? Jste tam ještě, jo? Je tam.
1: Ještě je tam.
0: Jo. Tak ještě jednou jeho jméno. H, jako hlustný sněhák?
1: No, teď to bylo správně.
0: No, teď to bylo správně.
1: No.
0: No, jo, jo, v pořádku, já ho vyřídím. Jo, jo, malý moment, už ho tam posílám. No, tak vidíte, že to jde, když se chce.
1: Tak mou náru.
0: Moment, napřed musím vyplnit návštěvní lístek.
1: No, dobrá.
0: Tak. Jaké je vaše stěné jméno?
1: Hlustvi si hák.
0: Jo, to seš ty. Tak víš co? Soudrouti tam bez lízku.
1: No, to jsem rád. Už jsem myslel, že tady budu stát do rána. Tak teď letím k soudru Vejmelkovi. Doufám, že tam to bude rychleji.
0: A to bych ani neřekl, to bych neřekl.
1: Proč?
0: On totiž Vejmelkovi sedí v předpokoji ještě tajemník a to je můj brácha.
1: Já!

0: Český rozhlas Hradec Králové, rádio vašeho kraje.
1: Josef Beck, to byl další z té skvělé party tehdejšího divadla ABC s panem ředitelem a režisérem Ottou Ornestem v čele. Ornestinum se jim tehdy taky přezdívalo. Josef Beck se dnes představí pod postelí, a to doslova. Totiž v adaptaci jedné z povídek Fjodora Michajloviče Dostojevského o tom, jak žárlivý manžel v hotelovém pokoji najde úplně jinou cizí ženu. No a když slyší, že se vrací její právoplatný zákonný manžel, honem pod postel. Ale světe div se, není tam sám.
2: Kdo? Kdo je to? Kdo jste?
3: To víte, že vám zrovna budu povídat, kdo jsem. Ležte a načte, když už jsme se do té Brandy dostali.
2: Ale stejně.
3: Ticho.
2: Nectěte, pane. No tak se na mě nemačkejte, nebo budu křičit.
3: Jen to zkuste.
2: Zapomínáte se, ctěný pane? Nevíte, s kým mluvíte?
3: S pánem, který leží pod postelí.
2: Ale mě sem přivedlo překvapení. Omyl, když to vás, nemýlím-li se nemorálnost.
3: Ctěný pane, uvědomte si, že tady jsme na tom stejně. Vyprošuji si, abyste mi neshal na obličej.
2: Ctěný pane, jestliže se nešoupnete na ní mě mrtvic, budete zodpovídat za mou smrt. Ujišťuji vás, já jsem vážený člověk, otec rodiny, já přece v takovém postavení zůstat.
3: Sám jste se do něho vecpal. No tak se pošoupněte. Udělám vám kousek místa. Dál už nemohu.
2: Děkuji. Šlechetný, mladý muži, ctěný pane, vidím, že jsem se ve vás nesklamal. Chápu, v jak stísněném jste postavení, ale jaká pomoc. Vidím, že o mě smýšlíte špatně. Dovolte mi, abych pozdvihl svou reputaci ve vašich očích. Dovolte, abych vám řekl, kdo jsem. Přišel jsem sem proti své vůli, ujišťuji vás. Ne kvůli tomu, co si myslíte. Já mám příšerný strach.
3: To bude to už stíra. Chápete, že bude zle, jestli nás uslyší.
4: Drahoušku, tady jakoby předlí kočky, ne?
5: Jaké kočky? Co vás to napadlo, já nic neslyším.
4: Opravdu předou, drahoušku.
5: Ale ne, to asi bude něco nad námi.
3: Cože? Nad nimi? K čertu? A já myslel, že je to poslední patro. Opravdu jsme v prvním.
2: Mladý muži, co to povídáte? Proč vás to pro Bůh zajímá? Já jsem taky myslel, že je to poslední patro. No, bože můj, se tím to trestáš.
3: Pst, zase mluví.
4: Tak ti potkám fešandičku.
5: Jakou fešandičku?
4: Ale přece už jsem povídal, že jsem potkal na schodech fešnou dámu. Pěkná šelmička. Takováhle kukadla v modrém kloboučku.
2: To je ona. Ona má modrý klobouček, bože můj.
3: Ona, jaká ona?
4: Taková šelmička. Chodí sem k nějakým známým a po každém hází očkem. A k těm známým chodí zase jiní známí.
5: No dovolte, oč se to zajímáte? No.
3: Ty pak jí to potkal. Možná, že na mne teď čeká. Rozhodně odsud vylezu.
2: O kom to mluvíte, mladý muži? Myslíte, že tam nad námi čeká? Kdo čeká?
3: Nač pak potřebujete vědět, kdo? Sakra! Padni, co padni, já lezu ven.
4: Co je to? Jako bych zase slyšel nad námi nějaké šukání. Opravdu, drahoušku, hluk? A to vykraval? Neměli bychom někoho poslat, aby se pozeptal?
5: No, bože můj, kdybyste už šel raději spát.
4: Lízo, ty mě vůbec nemáš ráda.
5: Ale mám, prosím vás, nechte to. Probůh, já jsem tak unavená.
4: Tak už.
3: Dává dobrou noc, odejte a my hned po něm slyšíte, radujte se přece.
2: Bože, mě se chce kýchnout.
3: Upovažte.
2: No, co si mám počít?

0: Smetl jsem si patro. A čert ví, proč mě sem pustili. Asi opravdu někoho čekala.
1: Co?
0: Schoval jsem se pod postel, když jsem slyšel vaše hloupé kroky a když jsem viděl, že se dáma lekla. K tomu bylo šero. No, jste směšný, žádlivý dědek, pane.
1: No dovolte.
0: Víte, proč nevylézám?
1: Ne.
0: Jen ze soucitu k vám. O koho se tu beze mne opřete? Ha? Vždyť před nimi budete stát jako pařes. Nebudete si vědět rady.
1: Ale proč pak jako pařes? Proč jste si vybral zrovna tento předmět? Což jste mě nemohlo přirovnat k něčemu jinému, mladý muži? A proč si nebudu vědět rady? Já si budu vědět.
0: Pozor! On je teď na druhé straně postele. Já lezu. Sbohem!
2: Co? Kde je to? Co? Pomoc!
3: Poručím se, madam, poručím se.
4: Tady je ještě jeden. Tady je něčí bota.
2: Vrazi, vrazi! Pomoc!
4: Tak ven. Ven. Vylezte. No pak je to? Povězte, kdo jste. Bože, takový divný člověk.
2: Lupiči, lupiči. Oh,
1: probůh, vaše excelence, nevolejte služebnictvo, vaše excelence, nevolejte jej. Hned vám vysvětlím, vaše excelence, to všechno žena. Já tak, to byl můj přítel, kamarád z dětství.
4: Jaký pak kamarád z dětství? Jste zloděj, chtěl jste nás okrást. A žádný kamarád z dětství.
1: Vaše excelence, já nejsem takový. Mýlíte se. Říkám, že je to krutá mělka, vaše excelence. Pohleďte na mě. Podívejte se. A z jistých znaků a příznaků poznáte, že nemohu být zloděj. To všechno žena. Já jsem nešťastný člověk. Pijí kalich.
4: Ale prosím vás, co je mě do toho, že pijete kalich? Ptám se vás, jak jste se sem dostal?
1: Všechno vám povím, vaše excelence, upřímně povím jako vlastnímu otci. No. Nebo jste v takovém věku, že vás mohu pokládat za otce, že ano?
4: V jakém věku?
1: Snad jsem vás neurazil, vaše excelence, opravdu taková mladá dáma a váš věk. Je to krásný pohled, opravdu krásný pohled na takové manželství. V květu let, podal bych vám ruku, ale já se neosměluji. Nebyl jsem sám, jsem strýček, totiž chci říci, že mě nemůžete pokládat za milence.
2: Bože můj, co? Jak směšný člověk.
4: Ano. Směšný. Ano. A takový umazaný. Drahoušku, to nemůže být zloděj.
1: Ne.
4: Ale jak se sem dostal?
1: Tedy opravdu podivně, vaše excelence. Je to skoro jako román. Jak? Za temné noci. V hlavním městě. A člověk pod postelí. Směšné, podivné. Rinaldo Rinaldini jistým způsobem. To nic, to vůbec nic se dělá. Vaše excelence, co? Ano.
2: Bože můj, já snad dostanu záchvat.
1: Ano.
4: Směšný ano. A takový umazaný.
1: Ne, vaše excelence, tak já teď jsem zcela šťastný. Já se cítím, že jsem byl poblouzen, ale teď se mi otvírají oči, prosím, a věřím, že má žena je čistá, je nevinná. Neprávem se mi podezříval, neprávem.
4: Drahoušku, víš, kdo to je?
2: Ne, kdo? No,
4: to je ta fešanda, co hází očkem, ta s tím hezounem. To je ona. Sázím se, že je to ona.
1: Ne, vaše excelence, já jsem si jist, že to není ona. Já jsem si docela jist.
2: Ale bože můj, vždyť maříte čas. Utíkejte nahoru, možná, že je zastihnete.
1: Ano.
2: A běžte. Ne. Až půjdete zpátky, přečte mi to povědět.
1: Ne, bohem, vaše excelence, bohem, já určitě přijdu. Přijdu, velmi mě těší, že jsme se seznámili. Já přijdu, ona je nevinná. Určitě je nevinná.

0: Milan Chladil mi teď pomohl melodií z muzikálu My Fair Lady, právě proto, že ji vedle něj čas od času zpívali taky dnes už zmíněný Josef Beck, anebo Josef Bavel, ten, který dostane slovo právě teď, společně s Milanem Nedělou. Ve skeči, který se v rozhlase jmenoval původně Zlý sen a v televizním zpracování se později proslavil jako Půlnoční zkouška.
1: Pane řediteli, dobré půl třetí ráno, pane řediteli. Promiňte,
2: co
1: je? Vás budím.
2: Kdo jste? Co chcete, člověk? Vy jste lupič?
1: Ale kde pak autor Daniel Čutora těší mě?
2: Mě vůbec ne.
1: No to se divím. Pane řediteli, jdu se zeptat, zda už jste přečetl tu hru, kterou jsem zadal vašemu divadlu před 10 lety.
2: Člověče, vy nejste lupič?
1: Ne.
2: A dovolíte si obtěžovat člověka ve 3 hodiny ráno? Když nejste lupič, tak vás vyhodím oknem, já vás schodím ze schodu, já vysypu vás do klozetu, člověč. Já nevím, co s váma udělám.
1: Hlavně se nerozčilujte, pane řediteli, ono se pak špatně přečítá.
2: Tady nikdo nepřečítá.
1: No to je dobře, přečítat budu já svou hru.
2: Vy padělku člověka, vy polointeligente, vy si dovolíte člověka obtěžovat ve 3 hodiny ráno, já vás budu muset zamordovat! Já vás zamorduji a bude se spát.
1: Ani mordovat, ani spát se nebude. Naopak, já budu přečítat.
2: Tady nebude nikdo ve 3 hodiny přečítat nějakou pitomou hru.
1: Ne pitomou, mojí hru. A budu přečítat.
2: Nať potřebujete. Přečtení revolver, vy jste krátkozraky?
1: To není ke čtení, to je na vybranou. Buď budu číst, anebo střílet.
2: No tak čtete.
1: Nehas, co tě nepálí. Historická veselohra o 8 dějstvích.
2: Ježiši Kriste.
1: Osoby. Petr Vok z Rožmberka, Alžběta Voková z Rožmberka, Evžen Vok z Rožmberka, Taťána Voková z Rožmberka. Cítíte tu aktualizaci?
2: Ne, jakou?
1: Taťána.
2: Jo, Taťána, no jo.
1: Hugo Vok z Rožmberka, Ludvík Vok z Rožmberka, Alois Vok z Rožmberka, Vojta Vok z Rožmberka, zvaný též Voko.
2: Je mi známo, 21 znám.
1: Inka Voková z Rožmberka, Zasvobodna Voková, Provdaná Voková, Rozvedená taktéž Voková.
2: Jakam se vám tam zaběhla Zuzana Vojířová, co věc? Vždyť je to samej feudál.
1: Ale Kladnej. Teď přijdou Talafusové. Jan Talafus z Ostrova, Hermína Talafusová z Ostrova, Zemánka, Žany Talafusová z Ostrova, záporný typ, jediný, Jakub Talafus z Ostrova, Alena Talafusová z Ostrova, zemanští manželé, Timur a ostatní Talafusové z Ostrova.
2: Jeho parta.
1: Richard Talafus z Ostrova, zvaný též Plnofus.
2: Koukejte.
1: Teď přijdou Šternberkové.
2: Poslyšte, příteličku.
1: Ano.
2: Ten revolver je nabitý.
1: Na ostro.
2: A je to náš výrobek?
1: Zahraniční.
2: No tak čtěte dál. Šternberkové jste tam měl poslední slovo.
1: Ano. Petr Šternberg, Pavel Šternberg, Malý Pepíček Šternberg, Velký Pepík Šternberg, Evžen Egon Šternberg.
2: Pan, to je nějakýho lidu, kolik herců ani nemáme, to by nám musela hrát celá naše rozvětvená administrativa, člověk. Kolik to má osob ještě?
1: No už ne moc, necelých tak 15 stránek.
2: Ježiši Kriste.
1: Já je tedy nebudu číst, stejně všechny vyplynou
2: tak,
1: z děje.
2: Radši je skočte.
1: Ano. Dějství první odehrává se na břehu Rokytky. V pozadí vrbový háj, vlevo jehličnatý háj, vpravo dubový háj, v popředí
2: smrkový háj.
1: Bez háje.
2: Co to? Jděte.
1: Kam?
2: Do háje. Tam řádila mniška nebo co?
1: Uprostřed klokotá rokytka. Když se zvedne opona, jsou na scéně pouze Sigismund, Evžen, Hugo, Anna, Alžběta, šest voků z Rožmberka, tři Talafusové a malý Pepíček.
2: Člověče, nic se tam nevejdou.
1: Jinak je scéna prázdná. Anna právě koupá malého Pepíčka Šternberka v rokytce. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Hugo, buď sticha, Pepíčku. Pepíček. Mámo, chyť mi žábu. Anna, nechytnu Pepíčku, zase bys ji kousal.
2: Nožičky.
1: Tři tečky. Pepíček, mámo, já chci žábu. Tři tečky. Hugo, máma ti nechytne žábu, Pepíčku.
2: Co jsem tomu udělal?
1: Pepíček, závorka brečí.
2: Já se nedivím, já tak.
1: Závorka. Mámo, chyť mi žábu. Evžen, žáby chytá táta, Pepíčku.
2: Prosím vás, člověče, až už tomu parchantovi tu žábu někdo chytí. To nesmí držení.
1: Pepíček, já chci žábu, mámo, vykřičník. Anna, otec ti chytí žábu, Pepíčku.
2: Starou belu by chytil takovýmu parchantovi proti hlivu.
1: Vždyť on mu ji taky nikdo nechytí.
2: Že ne?
1: Až na konci 8. jednání.
2: Tak přec.
1: Ono by to ztratilo takový to vnitřní napětí.
2: To se nedíví.
1: Tak já čtu. Pepíček, mámo, chyť mi žábu. Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Příteli, a střílíte dobře? Když střílíte?
1: Hrozně špatně, pane řediteli. Já vždycky, když někomu mířím na hlavu, tak ho obvykle trefím do břicha.
2: Tak čtěte! Položte to a čtěte.
1: Tedy Sigismund, Pepíčku, já ti chytím žábu.
2: Dost! Beru to! Beru! To je hra ohromná!
1: Vážně?
2: To budou návali. To je.
1: Pane řediteli, tak to dostanu hned zálohu, že 2000.
2: Co vás vede, člověče? Já dávám zálohu tak 5-6 korun.
1: Jedině 2000, jinak budu muset...
2: Ale mějte rozum, podívejte.
1: Kde jsem to přestal? Pepíček, mámo, já chci žábu.
2: Dost! Dám! Tady máte. Hru strčte pod postel a už vás tady nevidím.
1: Děkuji, uctivě, pane řediteli, děkuji vám.
2: To je hra za všechny prachy. Za všechny moje prachy.
1: Pane řediteli, já vám musím něco říct.
2: Co ještě chcete?
1: Pane řediteli, já
2: no,
1: bych...
2: No nesedejte si, počkejte, co chcete?
1: Já bych tu měl ještě jednu hru. Novější.
2: Ne.
1: Mám číst, anebo střílet.
2: Tak to radši střelte, člověče.

0: Český rozhlas Hradec Králové. Rádio vašeho kraje.
1: Pick back Bulejko, herecká trojice. A ono to zní trochu jako při zápase na hokej. Pick back Bulejko, gól! Hned ten první. Jiří Pick bývá často mylně zaměňován za spisovatele a satirika J.R. Picka. A přitom taky zajímavý herecký typ na jevišti nebo za mikrofonem. Tam jsme ho mohli poznat třeba jako Sir Henry Baskervilla v rozhlasové adaptaci Doylova psa Baskervilského. A tak za nás tady ve studiu už jenom poděkování, že si čas od času na divadlo pro vaše uši uděláte čas. Naslyšenou se s vámi těší autor pořadu Robert Tamchina, za technickým pultem v režii kolega Tomáš Ripan. Ale slovo má už teď na závěr vypravěč slavného Doylova příběhu doktor Watson.
2: Ve stanovenou hodinu jsme stoupali s Holmesem po schodišti hotelu Northumberland. Když jsme zabočili do chodby prvého patra, málem jsme se srazili se Sirem Henrym Baskervillem. Byl hněvem rudý ve tváři a v jedné ruce držel starou zaprášenou botu. Když nás spatřil, rozčileně vzkřikl.
3: Usta hromu, vypadá to, jako by si tu v tomhle hotelu chtěli ze mne dělat blázny, ale já jim ty opičárny zatrhnu a nedají-li si pozor, budou litovat. Usta hromu, nenajde-li ten poskok mou ztracenou botu, udělám jim tady z toho kůlničku na dříví. Já rozumím legraci, pane Holmes, já mám smysl pro humor, ale dneska to kapku přehnali.
4: Pořád ještě hledáte tu botu?
3: Tak jest, a spolehněte na to, že ji najdu.
4: Ale říkal jste přece, že to byla nová hnědá bota.
3: To také byla, a teď je to stará a černá.
4: Nechcete tím snad říci, že...
3: Přesně to chci říct. Vlastnil jsem všeho všudy na světě tři páry bot. Nové hnědé, staré černé a tyto lakírky, jež mám na nohou. Včera večer mi ukradli jednu z toho hnědého páru a dnes mi vyfoukli jednu černou. Hej, číšníku! Tak co, našel jste ji? No tak mluvte, člověče, a necivte na mě.
5: Ne, pane, ptal jsem se po celém hotelu, ale není po ní nejmenší stopy.
3: Dobrá. Buď se ta bota zde objeví před slunka západem, nebo půjdu za ředitelem a řeknu mu, že se odsud okamžitě vystěhuju a povídám vám, že je to poslední věc, o kterou jsem přišel v tomto zlodějském pelechu. Nehněvejte se, pane Holmesi, že vás obtěžují takovou hloupostí.
4: Nejsem si tak jist, že to je maličkost.
3: Opravdu?
4: Vidím, že se tváříte velmi vážně. Máte vy sám nějaké vysvětlení?
3: Nemám. Je to nejbláznivější a nejpodivnější věc, jaká se mi kdy stala.
4: Nejpodivnější? To snad. A jak si to vykládáte vy? Popravdě řečeno, ještě tomu nerozumím. Váš případ, Sir Henry, je velmi spletitý. Máme k dispozici několik stop. Je možné, že promarníme čas sledováním stopy nesprávné, ale dříve či později se musíme dostat na tu správnou. No, a jaké máte plány pro nejbližší budoucnost, Sir Henry?
3: Pojedu na zámek Baskerville.
4: A kdy?
3: Koncem týdne.
4: Celkem za to myslím, že vaše rozhodnutí je moudré. Mám četné důkazy, že jste v Londýně špehován a je obtížné najít mezi mnoha miliony obyvatel tohoto velkoměsta, kdo vás pozoruje a proč. Jsou-li úmysly těchto lidí nepřátelské, mohli by vám ublížit, aniž bychom měli možnost tomu zabránit. Věděl jste, doktore Mortimere, že jste byli dnes dopoledne na cestě z Baker Streetu sledováni?
3: Sledováni? Kým?
4: To právě vám bohužel nemohu říci. Nože, Sir Henry, plně s vámi souhlasím, chcete-li bez zbytečných průtahů odjet do Devonshire. Mám však jednu výhradu. Za žádných okolností nesmíte jet sám.
3: Doktor Mortimer se vrací se mnou.
4: Doktor Mortimer však má praxi, které si musí hledět. A jeho dům je na míle vzdálen od vašeho bydliště. Přes nejlepší vůli by vám nemohl přispět ku pomoci. Nikoliv, Sir Henry. Musíte vzít někoho sebou. Důvěryhodného muže, jenž by byl neustále po vašem boku.
3: A koho byste mi doporučil?
4: Kdyby se tady můj přítel, doktor Watson, podjal tohoto úkolu, lepšího druha pro chvíle tísně byste na celém světě nenašel. A nikdo to nemůže lépe posoudit než já.
3: Výborně, jste skutečně nadmíru laskav, doktore Watsone.
2: Bude mi potěšením doprovodit vás, Sir Henry.
4: Tak tedy dojednáno. Doktore Watsone, budete mi podávat velmi zevrubné zprávy.
2: Ano.
4: Až dojde ke krizi, jsem si jist, že se tak stane. Dostanete pokyny, jak jednat. Předpokládám, pánové, že do soboty budete všichni tři připraveni k odjezdu.
6: Hodilo by se vám to, doktore Watsone?
2: Naprosto.
6: Tak tedy, pokud vám nedáme vědět něco jiného, setkáme se v sobotu na Paddingtonském nádraží u vlaku, který odjíždí v 10.30.
7: A ještě něco, Sir Henry? Co pak to čouhá spod tamhle té skřínky?
5: Usta hromu, Holmesi. To má pohřešovaná bota.
8: To je divné. Prohledal jsem pokoj velmi důkladně ještě před obědem.
5: I já jsem tak učinil. Prohledal jsem každý coul.
8: A určitě tam žádná bota nebyla.
7: Ovšem, je to ta nová bota. Doufám, že se najde i ta stará. Kéž všechny naše nesnáze minou tak snadno.
2: Sir Henry Baskerville a doktor Mortimer byli ve stanovenou dobu připraveni a vydali jsme se, jak bylo dohodnuto, na cestu do Devonského hrabství. Sherlock Holmes jel se mnou na nádraží a dával mi poslední instrukce a rady.
8: Jde mi, Watsone, o všechno, co může jakýmkoliv způsobem, třeba sebenepřímnějším, souviset s naším případem. Obzvláště mám na mysli vztahy mladého Baskervilla k jeho sousedům a případné nové podrobnosti týkající se smrti sra Charlese. Sám jsem za posledních dnů trochu pátral, ale výsledky jsou žel negativní. Jenom jedno se zdá být jisté. Nejbližší dědic ze zákona Jakub Desmond, farář, je starý pán velmi laskavé letory, takže opravdu nepřichází v úvahu jako původce nepříjemností, které potkali sra Henryho. Zbývají tedy lidé, kterými mladý Baskerville bude obklopen na blatech. Nože, čiňte se.
2: Přičiním se, seč budu, Holmesi.
8: Jste, doufám, ozbrojen.
2: Ano, myslel jsem si, že to neuškodí.
8: Naopak, Watsone, mějte revolver při sobě dnem i nocí a nikdy v ostražitosti nepolevujte.
2: Cesta ubíhala rychle a příjemně. Krátil jsem si ji tím, že jsem se blíže seznamoval se svými dvěma společníky a tím, že jsem si hrál s kokršpanělem doktora Mortimera. Vlak zastavil na venkovském nádražíčku a všichni jsme vystoupili. Venku za nízkým bílým plotem čekal malý otevřený dostavník s párem nevelkých, ale silných koní. Náš příjezd byl zřejmě velikou událostí, neboť železničáři v čele s přednostou se kolem nás zhlukli a ujali se za vazadel. Kočí, zakaboněný šlachovitý pořízek pozdravil sra Henryho Baskervilla a za několik minut jsme již uháněli s větrem o závod po široké bílé silnici. Vlevo i vpravo od nás stoupaly v mírných vlnách kopečky, jejichž stráně sloužily za pastviny. Tu a tam vykoukl z husté zeleně vikýř starobylého domu, ale za pokojnou slunou krajinou zvedal se, kam oko zabloudilo, do večerního nebe melancholický obrys blat, z něhož strměly rozsochaté zlověstné kopce. Najednou zvolal doktor Mortimer.
8: Hola, co pak to tamhle je?
2: Před námi strměl vysoký sráz, vřesem porostlý výběžek blat. Na hřebenu hory rýsovala se tvrdě a jasně, jako jezdecká socha na obrovském podstavci, silueta vojáka na koni. Temná a příšerná postava měla na ruce pušku připravenou k palbě. Voják střežil silnici, po které jsme jeli.
8: Co to, Perkinsi?
9: Z Princetownu utekl trestanec, pane. Už je 3 dny venku a dozorci a vojáci hlídají všechny cesty a všechna nádraží, ale ještě ho okem nespatřili.
2: Chladný vítr zavál od blat a všechny nás roztřásl. Pojednou se našim zrakům objevila jakási rozlehlá prohlubeň pohárovitého tvaru, nestejnoměrně posázená duby a borovicemi. Kmeny byly zprohýbané a deformované lety zuřivých vichřic. 2 vysoké štíhlé věže vyčnívaly nad stromy. Kočí ukázal bičem a řekl: zámek Baskerville. Sir Henry Baskerville se zachvěl, když pohleděl do dlouhého temného stromořadí, na jehož druhém konci se jako nějaká vidina myhl zámek.
6: Stalo se to zde?
8: Ne, Tisová, ale je na druhé straně.
7: Vůbec se nedivím, že strýc měl v takovém prostředí neblahé předtuchy. Zde by měl nahnáno každý. Do půl roku zde budu mít špalír elektrických lamp a nepoznáte to tady.
10: Vjezdová alej vyústila na obrovské travnaté prostranství a zámek ležel před našimi zraky. Ze stínu podjezdu vyšel urostlý muž, přistoupil ke kočáru, otevřel dvířka a řekl:
11: Vítejte, Sir Henry. Vítejte na zámku Baskerville.
10: V žlutavém světle haly se rýsovala silueta ženy. I ona vyšla a pomáhala kočímu při vykládání našich zavazadel.
12: Nebudete mi, doufám, zazlívat, Sir Henry, že pojedu rovnou domů. Žena mě očekává.
7: Ale zdržíte se přece chvíli, doktore Mortimere, a povečeříte s námi, ne?
12: Nikoliv, musím jet dál. Rád bych zůstal a provedl vás po zámku, ale tady Barrymore bude jistě lepší průvodce než já. Zbohem tedy, a neváhejte pro mne poslat ve dne nebo v noci, jestli vám budu moci něčím posloužit.
10: Rachot kol zanikal v aleji, když jsme Sir Henry a já vcházeli do haly. Těžké dveře zámku se za námi dunivě zavřely. Byla to krásná místnost, v níž jsme se ockli. Ve velkém starosvětském krbu za vysokými železnými mřížemi praskala a sršela ohromná hořící polena. Sir Henry i já jsme si šli ohřát k ohni ruce, neboť jsme byli dlouhou cestou prokřehlí. Pak jsme se začali rozhlížet. Všechno bylo nejasné a temné v tlumeném světle lampy, jež hořela uprostřed haly.
7: Je to tu zrovna takové, jak jsem si představoval. Na mou čest, doktore Watsone, není to tu zrovna veselé. Člověk by si na to jistě zvykl, ale zatím si tu připadám jako ryba na suchu. Vůbec se nedivím, že to strýci šlo trochu na mozek, když v takovémhle domě žil stále sám a sám. Tak či onak, jestli nemáte nic proti tomu, mohli bychom jít dnes brzy spát a možná, že ráno bude všechno vypadat veseleji.